0: kurzy najednou. Jeden kurz končí, ten to byl od pondělka a dneska ráno najel další kurz a odpoledne od jedné začíná další. Takže se nám to sešlo dneska všechno tady najednou.
1: Odkud jsou?
0: Většinou sem jezdí víceméně z celé republiky.
1: Paní Zdeno, ještě když jsme v tom zázemí, teď tady máte na chvíli klid, ale jinak fofr, tak dříve, než zase budete vydávat obědy nebo uklízet, nebo co všechno tu děláte, tak nám řekněte, jak tedy takový váš den, kdy tu je provoz už, jak vypadá od rána?
0: Většinou ráno mezi 7-8 hodinou najíždí kurzisti, já je ubytovávám, kdo bude ubytovaný, kdo ne, a říkám jim informace, jak to tady bude probíhat. Jak to funguje na pokojích, jak tady funguje jídlo, jak fungují učebny. Vlastně zapíšu a dám jim klíče od pokoju. Vysvětlím jim, že teda pak tady jsou od 7:30 snídaně, ve 12 je oběd a večer je po skončení kurzu. Mezitím teda já dělám snídaně, obědy teda dovážíme, takže pak musím nachystat ty obědy, umýt nádobí, uklidit a chystám na večeře. Takže můj celý den je víceméně od rána od 6 hodin do 6 do večera. Při provozu, když teda jsou tady ty hasiči.
1: Co všechno je s tím spojené i v zimě?
0: Jako školní rok začíná v září, tak víceméně u nás od září do června taky. Jo, takže my ty kurzy tady máme, akorát leden, únor, po těch Vánocích, to tady máme trošku omezenější, ty kurzy neděláme, i kvůli provozu, topení a takový, protože všechno stojí spoustu peněz, to víme všichni, takže to tady je takový volnější. Třeba původní salony uklízím, protože pak už přes rok na to není tolik času. V těch původních salonech se dělají i obřady svatební, uklízejí se pokoje, veškerý prostory tady na zámku. A nejen na zámku, jedna z přilehlých budov jsou i učebny a je tam i velký kinosál, takže zase ty učebny se musí připravit na výuku, uklidit zase po kurzu a je to stále celoroční koloběh.
1: A vy jste podle mého názoru, promiňte, rázná žena, protože tady jednáte skoro výhradně s muži, i když ano. Ženy hasičky asi sem také přijíždějí. Ano. Poslouchají vás? Umíte si zjednat kázeň?
0: Ano, poslouchaj. Já si opravdu, jak říkáte, postavím do latě. Jako víceméně mi i někteří pak jdou pomoc a nemám s nima problém. Já jim teda opravdu rázně, jak říkáte, jsem rázná, řeknu, jaký jsou moje mantinely, co a jak. A když ne, no tak to víte, tak je zlé, no.

0: My to vezmeme trošku od Adama, když už jsme na zámku s paní Zdenou Ludvíkovou. Možná trošku k té historii, že bychom také měli říct.
1: Dobře. Teď jsme momentálně ve vstupní hale. Její základ je po Valdštejnech, víceméně někdy z roku 1580. Tady Jiří z Valdštejna, pán na Hostinným a Miletíně, nechal tohle ten dvůr v té době svojí třetí ženě Aléně z Lobkovic. A ta zde začala stavět novou tvrz. Základy ty tvrze jsou teď, kde stojíme. Proto tady jsou i klemby, jinak na zámku nejsou. Stavitelkou se dá říct, že je Alena z Lobkovic. Má tady i vsazený na zámku zvenčí erb, spojení Valdštejnů a Lobkovicu.
0: Z té poslední doby, kdo se o ten vzhled nejvíc zasloužil, tak jak je teď?
1: Ono to tady tak plynulo se vším všudy, protože hasičská škola, nebo počáteční to mělo jiný název, byla to požární škola, takže to je tady už od roku 1954 a myslím si, že ten vzhled se tady nezměnil, protože vždycky samozřejmě dole v těch přízemích bývaly kuchyně a takový, což tady je dodnes. V té době to byla jedno patrová budova. Dvoupatrovou z ní udělali pak majitelé, to byli Kotulínský z Kotulína a z Křížkovic.
0: Tedy vy to máte srovnané a ještě tu stále, jak jsem říkala, doplňujete. Když už jsme u toho doplňování, kde bádáte i mezi sousedy tady v Bílých Poličanech?
1: Z různých knižních podob, jo. Tady byl pan profesor Martínek v Lanžově, který se zabýval tady historií okolí, takže vydal spoustu knih o okolí, o zvyčině, něco z internetu, něco z místních zdrojů, kde co se dá.
0: A ještě si připomeňme, že jednu kapitolu částečně zpracoval i divadelní kritik z Prahy, pan Emanuel Matys. Tomu jsme chtěli vzdát hold, protože?
1: Protože bohužel v dnešní době už je po smrti, ale ve zdejších prostorách nebo nádvoří máme i velký kinosál a on zde uspořádával divadelko na zámku, kde se tady hrála různá představení. Jsme tady byli trošku kulturně vzdělanější.
0: A tak já jsem právě objevila tu jeho stať o tom, kdy tu bývalo učiliště Československého rozhlasu. V kterých letech to bylo?
1: Muselo to být po válce někdy roku 1946. Vlastně to pak převzalo ministerstvo vnitra. Úplně přesně nevím od kdy do kdy, ale je to určitě po válce. Přestavěla se tady i ta budova na učebny a takový.
0: A všechny ty osobnosti, které sem přijížděly, také na nějaké letní pobyty, jak jsem zjistila, to byla velmi zvučná jména té doby. Byl to například pan Desmán. Zkrátka, pan Matys tuto kapitolu zpracoval a našla jsem ji na stránkách obce Bílé Poličany. Tak pokud jste zvědaví, jak to tady bylo a kde se tu Československý rozhlas vzal, tak tam se to můžete dočíst. Teď jenom si řekněme, že tady už jsou prostory, které se tedy využívají k nejrůznějším účelům. To je společenská místnost tady dole.
1: Tak, barem. Jídelna i místnost, která se říká mramorová jídelna, ta je až po roce 1933 postavená, takže ta zas tak historická není.
0: Teď si představuji, kolik je tady asi oken, pak tady jsou velké prosklené dveře s malými... ano, a to všechno je na vás.
1: Ano, ano. Všechno... Postupně vždycky při každé příležitosti, kdy mám čas, tak meju okna, meju tyhle ty věci. Teď třeba jsem začala kuchyň, včera jsem například opravdu dělala tady bar. Jo? Je tady přes 70 oken. Jenom venkovních oken, nepočítám skleněný prostory vevnitř.
0: Ale o zahradu to asi pečuje někdo jiný.
1: Máme zde údržbáře, který tady dělá veškeré opravy a údržbu přes léto, ty louky a to dělá v nádvoří a to uklízí náš pan údržbář.
0: Ale teď jdeme do patra, kde asi jsou pokoje, jak jsem tak pochopila.
1: V tím jižním křídle dostavěného růženou z Hohenlohe jsou pokoje a jinak v základní části budovy jsou ještě původní salony.
0: A právě do těch salonů by se zřejmě třeba někteří z našich posluchačů chtěli podívat, nejen do toho parku, který je celoročně přístupný, ale i sem k vám. Lze to? Pouštíte sem návštěvníky?
1: Pokud se spojí se mnou a domluví se telefonicky, tak jim zde můžu ukázat ty prostory a říct i historii zdejšího zámku nebo okolí.
0: A co třeba potomci šlechtických rodů? Už jste tady někoho měli na návštěvě?
1: Shodou okolností v loňském roce se mi zde sešla svatba, kde nevěsta byla potomkem Cecingaru. Setkala jsem se s jejíma rodičema a příbuznýma. Bohužel dneska Cecingarové nejsou. Větev po nich jsou Kučerové. Aha. Ale všechno to jsou potomci.
0: Připomeňme, že ta krásná novogotická kaple v Lanžově, ano, že to je jejich dílo.
1: Ano, právě zde, když tady sídlili Cecingarové, si nechali v Lanžově vystavět hrobku. Pan Mališ dával v prezentaci, že teda se dává dokupy a bude otevřena.

0: tady zpovídám Zdenku Ludvíkovou, dobrou zámeckou duši, provozní ústřední hasičské školy, která tady v Bílých Poličanech na zámku sídlí.
1: Tohle to je tady těch pár salonů, to je už jenom to. Hasičská vzájemná pojišťovna zde udělala rekonstrukci. Druhé patro se přeměnilo v pokoje na ubytování, takže ve stylu hotelu. Nic historického, takže pouze v prvním patře.
0: A tam my teď se Zdenou Ludvíkovou vstupujeme. Tady je napsáno recepce a ano, už jsme v dalším prostoru, který má takovou líbivou, zelenkavou barvu.
1: Ano, ano. Dneska my to tady využíváme jako recepci, nebo když přijedou za panem ředitelem nějaká návštěva, takže většinou se tady jedná a rokuje. Po pravé straně, když sem přijdeme, tam je právě ředitelna, takže tam sídlí náš pan ředitel ústřední hasičské školy, pan inženýr Martin Čížek. A v dalších prostorách historický nábytek, podlahy, obložení je všechno původní.
0: A když jsme tu byli, tak jsme se zadívali i na ten erb, ano, a vy už jste k němu měla vysvětlení, vy jste to dopátrala.
1: Nejdřív jsem chtěla sama na vlastní pěst, že to zjistím, ale zjistila jsem, že teda tohle je nad moje síly.

0: v téhle ty místnosti původní, jinak všechno už je pryč, protože jedna z majitelek, která ve své době už pak neměla peníze, dělala zde dražbu na nádvoří, rozprodávala historický majetek, aby se mohla uživit. Byla to hraběnka Eliška Orsichová.
1: Ale vy postupně, jak jste říkala, doplňujete, aby to bylo autentické, tak to možná uvidíme ještě v těch dalších místnostech, kam půjdeme. A nepřehlednutelná jsou také ta kachlová.
0: Empírová kamna.
1: Zámecká vůně se tu tady nezapře, paní Zdeno. Samozřejmě je to ta vůně toho dřeva, o které je potřeba také pečovat. I to musíte nějak restaurovat nebo konzervovat.
0: Víceméně používám prostředky na nábytek, aby to nezacházelo. Snažím se to tady udržovat v takovým historickým vzhledu, protože, jak jste sama zmínila, občas někdo má zájem vědět něco o historii, abych mohla vypravovat, aby to tady k tomu i nějakým způsobem vyhovovalo a vypadalo.
1: Tomuto salonu říkáte salon, nebo má ještě nějaký...
0: Buď to říkáme tomu hnědý salon, nebo někdy červený, protože zde je teda víceméně všechno laděno do červeného dřeva, nebo i do červeného polstrování. Tohodle salonku je vlastně součástí i vedlejší polomístnost, dá se říct, kde je teda knihovna ve stylu Biedermajera.
1: Mm-hmm. Právě ten prostor, když jsem tu byla naposledy, ten vlevo od nás, ten mě velmi zaujal. Mm-hmm. Tak pojďme tam. Přede mnou je sice mříž, která se dá roztáhnout na obě strany, ale za ní to je velmi zámecké.
0: Je to opravdu zámecké, je to polokruhová knihovna. Dolní část jsou skřínky, prostřed jsou teda dveře prosklený, které bohužel nikam nevedou, protože tohleto není původní nábytek zdejšího zámku. Byl jsem dovezen majiteli. Víceméně dneska ho používáme na focení svatebčanů.
1: A když jsem se dívala nahoru, tak mi neunikl ten kazetový strop.
0: Kazetový strop. Ten lustr, který tam je, tak je dřevěný. Aha, většinou jsou z různých kovů, ale tehle ten je dřevěný, zlatě malovaný s ozdobami, jsou tam skleněný kalíšky.
1: Před sebou máme ještě další dveře. A tady je velký sál, tak když to tady vidím, tak to slouží jako obřadní síň.
0: Ano, momentálně to tady slouží jako obřadní síň, jinak přes zimu, protože provoz tohodle celého zámku a učeben je velký, takže v zimě to zde využíváme i jako učebnu pro naše kurzisty, pro ty hasiče. Takže v další místnosti jsme v předsálí, je tady béžové obložení, také zdobený strop, původní podlaha a je tady i původní nábytek. Snažím se, aby to tady nebylo prázdný, holý, aby opravdu, když sem člověk přijde, aby si připadal ještě dneska jako na zámku tady a nejenom pouze na hotelu nebo v hasičské škole, takže se snažím vždycky, aby to trošku tady ladilo a i ten nábytek, aby to v sobě pasoval a chodíme po původních zámeckých parketách.
1: Praskají pod námi původní parkety. No a toto bude vaše chlouba asi.
0: Ano, tehle ten salon poslední, tak ten tady opravdu kromě asi lustru a jednoho obrazu je tady původní úplně vše. Jsou tady různě zdobený zlaté skřínky, je tady veliký stůl, má zvláštnost, že k tomu jsou dvě přídavná křídla, že z toho jde udělat téčko.
1: Tak určitě stojí za to se sem podívat. Mě sem zavedla Zdenka Ludvíková, vy posloucháte rozhlasovou návštěvu, jsme na zámku v Bílých Poličanech a už za chvíli se o mé dnešní hostitelce dozvíte víc. My jsme si jeden salon vybrali k tomu, abychom tam usedli a pokračovali v našem zámeckém vyprávění.

0: Já jsem se teď ocitla v červeném salonu. Jsem tady s provozní ústřední hasičské školy v zámku v Bílých Poličanech s paní Zdenou Ludvíkovou. Vy jste Bílé Poličany, paní Zdeno, opustila kdy?
1: Já jsem se brzo vdávala. V mých 18 letech jsem se odstěhovala za manželem do Velkého Hřešťova, kde se nám narodil syn a bydlela jsem tam 16 let. Pak bohužel teda naše manželství se rozpadlo a já jsem se vrátila zpátky domů do Bílých Poličan. Pracovala jsem v tu dobu jako vedoucí kartonáže. Byla jsem požádána, nebo víceméně scháněli zde někoho na bar, na výpomoc. Jelikož moje pracovní doba končila 15 hodin, tak jsem se nabídla, že než si někoho se ženou nastálo, takže bych jim tam na ten bar, když tady budou ty kurzy těch hasičů, chodila. Pan ředitel mě přijal na dohodu a začala jsem tady vypomáhat. No a asi po 2 letech mi onemocněl tatínek a v té práci, co jsem pracovala, se mi přestalo líbit. A paní, co tady zase pracovala, chtěla odejít, takže jsem pana ředitele požádala o smlouvu, že bych tady ráda pracovala. Nejdřív se mu to zdálo divný, že z pozice vedoucí, manažera kartonáže, chci tady dělat uklízečku, když to řeknu tak jednoduše, ale já jsem prostě hrozně chtěla, protože zaprvé jsem tady bydlela zpátky, mám to kousíček domů, kdykoliv, cokoliv je potřeba, můžu sem zaběhnout, takže od roku 2017 jsem tady teda zaměstnancem.
0: Vypadá to, že jste tady šťastná.
1: Jo, dá se říct, že ano, po každý jiný lidé, mám ráda lidi, ráda se s nima setkávám, ráda jim vyhovuju, když se chystají svatby nebo něco, když můžu poradit nebo říct svůj názor, je to už pak samozřejmě na nich, ale je tady prostě kolektiv, je nás tady málo, jsme tady jenom 6 zaměstnanců, ale mám tu práci ráda.
0: Do budoucna máte nějaký cíl, ať už v tom bádání v blízké době, anebo v něčem, co by se tady ještě dalo třeba zvelebit?
1: Je to taky o finančních prostředkách, které tady na tohle z toho nejsou. Snažím se to tak dělat, jakože prostě na koleni, ale myslím si, že i tak to málo, co tady zůstalo, je až k obdivu, protože spousta lidí ani neví, že tady ještě jsou nějaké původní věci. Spousta lidí, kteří se sem vracejí, jsou rádi, že tady jsou ještě různý ten nábytek, ty kamna.
0: Existuje nějaká publikace o zámeckém areálu v Bílých Poličanech?
1: Nemyslím si. Místopis o zdejších domech i zámku něco málo. Pan Šorma, byly 2 díly, obec to nechala udělat a dostali jsme to všichni tady obyvatelé dárkem od obecního úřadu. Ale je to spíše o ty vesnici, o těch domech, majitelech těch domů, co se kde postavilo, co bylo panskýho, protože to není jenom tady zámek, tady je spousta k tomu dalšího, mlýn, byl tady pivovar, lihovar, mlýny 2 vlastně dokonce, takže koho to zajímá, určitě něco zajímavého si ho tam najde.
0: Když doplňujete ta bílá místa v té historii tím bádáním, sama něco sepisujete?
1: Dělám si různé poznámky, protože toho je spousty a čím víc do toho zapadám, tak tím více věcí nacházím a setkávám se i s různýma lidma, kteří zase mi vycházejí vstříc svýma poznatkama nebo s dokumentama. Tady třeba já vím, že můj pradědeček, který byl zedník, tak vím, že v poslední fázi u posledních majitelů se tady stavěla věž s tou mramorovou jídelnou, takže on tady pracoval a jako malý holce, kterou mě pak hlídal, tak vlastně on mi vyprávěl různé věci. Tenkrát mě to nezajímalo, dneska co bych za to dala.
0: Ty první doteky, ty dětské, byly pro vás rozhodující, když jste pak měla možnost se vrátit do Bílých Poličan, ba co víc, být tady na zámku?
1: To určitě, říkám, vlastně já můžu poděkovat hasičům, že mě k tomu donutili. Jsem jim vděčná, že tím, že se ptali, tak jsem začala schánět různé podklady, abych zjistila něco tady o zdejší historii. V té době jsem byla na obecním úřadu, jestli kronika, ta bohužel v té době byla nedohledatelná, takže jsem zkoušela sílu internetu, našla jsem si ve Wikipedii, tam byly jenom 2 poznatky v té době, zámek a sýpka. A pak tam byla věta, pokud něco víte, tak to zde napište. tak tam mi taky neporadili, takže různě jsem začala skládat z nějakých časopisů, protože jak tady zde byla teda ta hasičská škola, tak když bylo nějaké výročí, tak se tam sepisovalo část do takových sešitků, část historie kolem toho zámku a pak tady bylo o té hasičině. Takže já jsem z takového sešitku začínala skládat ty ústřičky, co se tady dělo.
0: A tak člověk se pořád posunuje dopředu, tak já věřím, že až přijdu příště, že určitě nějaká další zajímavost bude pro náš rozhlasový mikrofon, ale každopádně, pokud se chcete ty zajímavosti dozvědět od zasvěcené osoby už v dohledné době, tedy tou zasvěcenou osobou je Zdena Ludvíková, na zámek můžete přijet, ale vy jste říkala, že by bylo dobré, aby se lidé předem objednali.
1: Ano, je potřeba mi zavolat, protože zde probíhají ty kurzy a ne vždy se můžu věnovat tomu, co bych chtěla. A takže určitě telefonní číslo, buď to je na budově zámku, kde tam jsem teda uvedená jmenovitě, anebo teda na stránkách ústřední hasičské školy, kde tam je teda telefon na mě na ubytování a to, ale jde se takhle přes toto číslo telefonní na mě spojit.
2: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil, jestli chvíli

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: To nám to tady v tom zámeckém čase utíká rychle. Vidíme do parku, kde už je ta jarní krásná zeleň, tak tam se dá relaxovat. My ale teď v úvozovkách pracujeme, protože já tady zpovídám Zdenku Ludvíkovou, dobrou zámeckou duši, provozní ústřední hasičské školy, která tady v Bílých Poličanech na zámku sídlí. Vy jste říkala, že se ještě půjdeme podívat do parku, tak já budu mít ještě takový dovětek. A vy do toho parku s těmi lidmi také chodíte, nebo ne?
2: Většinou nechodím, vysvětlujím třeba na nádvoří, co která budova kdysi byla, jestli to byly kanceláře, nebo jestli to byly konírny původně. Dále tady, co je, tak to je kaple, dneska to je kaple, původně to byl hudební salon, dole máme vodníka, takže spíš to říkám jenom pouze tady z toho nádvoří.
1: Oni se mohou nechat inspirovat a jít se podívat ano. Sami. Ale vy jste mi, paní Zdeno, říkala, že když sem přijdeme do toho areálu zámeckého, tak že tady byly i jiné budovy.
2: Ano, dnes už tady teda nestojí pivovár, který byl při příjezdu po levé straně. Zůstaly pouze takové vzdušníky, jinak tady stál pivovar, kde by měl být sládek. Jsou pod tím sklepy, které se pak používaly i jako protiatomový kryt, ale Je to tam hodně malinký. No jinak další, co tady na tom nádvoří je kašna, je tady váza antická, kterou vidíme vlastně od vchodu. Po pravé straně v dnešní době jsou garáže s hasičskou technikou, naproti zámku jsou sklady a po levé straně zde máme domeček, který byly kanceláře správců, je na tom nově udělaná šindelová střecha. A další budova s hodinami, tam jsou učebny a v druhé části je kinosál.
1: A vrata bývají otevřená, to znamená do parku kdykoliv?
2: Ano, do parku, do prostor venku kdykoliv.
1: A to je jediný vstup, nebo se ještě dá vstoupit odjinud do parku?
2: Hlavní vstup je tady přes nádvoří.
1: A my se díváme na vodní plochy. Když jsem tu byla v zimě, tak mi nepřišly tak velké jako teď, když se na ně díváme.
2: Jsou tady dvě, bohužel v dnešní době to jsou vybetonované plochy. Jedný je kašna, kde přitéká voda, a druhá je nižší, kde je přepad. A to má asi 30-40 čísel. Míváme tam i ryby, pokud nám to nevytáhají jiný zvířátka. Je to takový klidný místo, takový klid pro duši.
1: A tamhle je ten vodník?
2: Ano,
1: na té nádrži.
2: Vodník nám tam hlídá tu větší plochu. U těch schodů byl to dárek, který dostala tady jedna z majitelek, 50 nám. Bohužel ta socha už není původní, Je to replika, ta se úplně rozpadla, ale je udělaná nová. Hlídá nás tam vodník. I když můžu říct, že jsem měla takovou jednu tady akci. Přijeli jsem z Moravy dva pánové, kteří zde chtěli koupit ve vesnici dům. A ty zase říkali, že mají toho samého, ale že neříkají vodník, ale satyr.
1: A tady je takový altán nebo domek.
2: Ano, původně to je postavený hudební salon, který postupem času a postupně různých majitelů se změnil v kapli svatého kříže, pak byl vysvěcen a jako poslední věc sloužil i jako hrobka posledním majitelům. A když to tady převzala prostě ústřední hasičská škola, hrob byl zlikvidován, ostatky byly převezeny a dneska to slouží spíš jako sklad.
1: Tu rozlohu toho parku budeme vědět asi kolik je?
2: Bývala kolem 13 hektarů.
1: A je tady spousta stromů, možná některé dost vzácné?
2: Určitě, myslím si, že tady budou i pozůstatky po některých majitelích, protože třeba František de Paula Cetzinger studoval ve Francii botaniku a myslím si, že spousta těch vzácných stromů, co ještě zůstaly, jsou z dob těch Cetzingerů.
1: A my už za chvíli uslyšíme i fontánu, protože už je v provozu, tak to je takový sklidňující prvek. Máte tady svoje místo oblíbené?
2: Ráda sedím u ty vody tam na lavičkách a je to takový uklidňující.
1: Loučí se paní
2: Zdenka Ludvíková
1: a od mikrofonu Vlaďka Vildová. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Začíná květen, měsíc lásky, a tak jsem se rozhodl naše dnešní hudební setkání věnovat 3 skutečným pěvcům lásky, kterými jsou lyrický tenor Karel Gott, majitel robustního baritonu Tom Jones a majitel něžného baritonu Engelbert Humperdinck. Snad vás jejich milostné písně lásky plně naladí. Miluju Prahu, ve které šťastně a spokojeně už léta žiji. Mám rád Karla Gotta a tak startujeme jeho méně známou, ale nádhernou písničkou Já viděl kvést Prahu v máji.

Karel Gott, Tom Jones a Engelbert Humperdinck, to jsou zpěváci, kteří mají mnoho společného. Všichni začínali v 60. letech, během kterých se taky mezinárodně prosadili. Mají nádherné hlasy a jejich písně vždy oslovovaly ženské publikum. Tomovi Jonesovi je 85 a narodil se jako Thomas John Woodward ve Walesu. Proto se mu také říká Tiger z Walesu. Toma Jonese z něho udělal jeho manažer Gordon Miles podle Fieldingova románu Tom Jones. Z Toma Jonese se stal jeden z největších sexuálních symbolů světové populární hudby. Žádný muž zanaříkal po Jonesově koncertě v Miami, jeden z jeho návštěvníků, by neměl brát na koncert Toma Jonese manželku. Jsem rád, že jsem dneska nechal doma aspoň dceru. Sociologové se shodují v tom, že Tom Jones vždycky nejvíce přitahoval starší ženy. Polovina ho chce prý zahrnout mateřskou láskou, zatímco ta druhá polovina po něm touží, jak jen ženy toužit umí.

Málo známý je u nás král milostných romancí, britský zpěvák Engelbert Humperdinck, narozený v indickém Madrásu. Zítra mu bude 90 let a pořád čile koncertuje doslova po celém světě. Přednedávnem měl turné v Austrálii a na Novém Zélandě a čeká ho řada koncertů v Las Vegas, kde je jako doma. Jeho životním přítelem a hlavně manažerem, bez něhož by se nikdy nedostal tam, kde je, byl Gordon Miles. Ten z Arnolda George Dorseyho udělal Engelberta Humperdincka. A to podle německého skladatele, jehož opera Perníková chaloupka se hrála v Pražském národním divadle ve 30. letech minulého století a dětem se při ní rozdával pardubický perník. Prvním a největším hitem Engelberta Humperdincka je písnička Release Me. A až ji uslyšíte, bude vám určitě povědomá. Tady je. Please.

Právě doznělou písničku u nás naspívala Lucie Bílá s českým textem Gábiny Osvaldové Trouba. Karel Gott, Tom Jones a Engelbert Humperdinck jsou nesmírně všestranní zpěváci, kteří naspívali, dá-li se to tak říct, vše od Bacha po Vacha. Trefnější termín snad není. Co ale Jones a Humperdinck nespívali zcela určitě, je opereta. To Karel Gott ano. Tak si teď v jeho podání poslechněme nádhernou árii z opery Světluška, kterou v roce 1912 zkomponoval americký skladatel českého původu Rudolf Frimmel.

Karel Gott se s tygrem z Walesu Tomem Johnsonem seznámil na prvním mezinárodním veletrhu gramofonových společností a hudebních vydavatelství MIDEM, který se konal ve francouzském letovisku Cannes. V roce 1967 byla během všech festivalových koncertů v Cannes měřena hlasitost potlesku. A zatímco potlesk Toma Johnse dosáhl 58 fónů, nováček Karel Gott překvapil svými 54 fóny. A francouzský tisk? Ten o něm druhý den nepsal jako o slibném zpěvákovi, ale jako o přírodním úkazu z východu. U příležitosti 70. narozenin Karla Gotta mi Tom Jones v roce 2009 napsal. Letmo jsme se s Karlem Gottem potkávali na různých pódiích v západní Evropě a dobře věděli o svých kvalitách. Byl jsem informován, jaká hvězda to ve střední a východní Evropě je, a to byl taky jeden z důvodů, proč jsem do Prahy přijel poprvé až v roce 2001.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Tom Jones dospíval píseň Till, která vám určitě byla povědomá. Aby ne, Karel Gott pod názvem Já zahajoval svou televizní show, která se v 70. letech natáčela v divadle ve Slaném. Ale zpátky k Engelbertovi Humperdinckovi. Karel Gott mi o Engelbertovi vyprávil toto. Sešli jsme se v roce 1995 v jedné německé televizní vánoční show. Překvapilo mě, jak je vysoký a urostlý, ruce jako lopaty s pevným stiskem pořádného chlapa. Prostě žádná leklá ryba. Navíc na mě vůbec nepůsobil dojmem do sebe zahleděného naboba a snoba, jak ho po léta líčí světová média. Choval se naprosto normálně, byl velmi přátelský a já jsem rád, že jsem tohoto vynikajícího zpěváka s hlasovým rozsahem 3,5 oktávy mohl poznat osobně. Engelbert Humperdinck vám teď zaspívá svůj velký hit Les Bicycles de Belle Sides, který souběžně s ním v roce 1968 proslavila Mireille Mathieu a který Karel Gott zpíval s textem Jirky Štajdla Zavřu teď krám s básněmi.

O tom, že má Karel Gott 4 dcery, dobře víte. Tom Jones se oženil v 16, Engelbert v 27. Ani jeden z nich se nikdy nerozvedl, ale oba si stihli pořídit nemanželské děti. Tom syna a Engelbert 2 dcery. Ani jeden se však se svými nemanželskými potomky nestýká. A jejich manželské děti? Ti jsou součástí jejich pěveckých kariér. Pomohli otcům zmodernizovat repertoár a drželi jim palce při hudebních návratech. Tomův syn Mark je otcovým manažerem a jeho manželka Donna Mary tiskovou mluvčí. A s Toma Jonese učinili dvojnásobného dědečka. Engelbert má děti 4. Scotty je jeho manažer, Bradley jeho tourmanažer, dcera Louis Sarah je pak pravidelným hostem otcových koncertů. A syn Jason, ten se s rodinou nestýká a otci nikdy neukázal svého syna. Karel Gott vám teď zaspívá písničku Mám tě rád víc než dřív, kterou si v roce 1968 našel v repertoáru Toma Jones.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a neb nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď přichází na řadu agent britské tajné služby 007 James Bond. Od roku 1962 bylo o Bondovi natočeno 25 filmů. Tom Jones naspíval v roce 1965 do čtvrté Bondovky Thunderball stejnojmenou titulní písničku. V jednom rozhovoru vyprávěl o tom, jak vyspíval v této písni závěrečný vysoký tón následovně. Zavřel jsem oči a pustil se do toho. Když jsem je otevřel, celý pokoj se se mnou točil. Měl jsem pocit, že omdlím. Tak si jednu z nejúspěšnějších písní, které v Bondovkách zazněly, v interpretaci Toma Jonese poslechněme.

Když se začnete pídit potom, kteří naši herci jako první naučili Jamese Bonda mluvit česky, zjistíte za prvé, že to vůbec nebyli herci, a za druhé dojdete ke dvěma nečekaným jménům. Ondřej Hejma a Karel Gott. Oba zpěváci mají podíl na tom, že ještě za komunismu začali mezi filmovými fanoušky kolovat ilegální kopie Bondovek opatřené českým dabingem. A právě tehdy Ondřej Hejma v domácích podmínkách a pobytech přátel začal namlouvat filmové šlágry, mezi kterými Bondovky prostě nemohly chybět. A jak se o to zasloužil Karel Gott? Videokazety s tehdy nedostupnými filmy z kluky ze Štajdlovy kapely vozil tenkrát domů ze zahraničních zájezdů a Ondřejovi Hejmovi je dával k namlouvání. Když Karel Gott slyšel v samém konci minulého století vitální píseň Sex Bomb, kterou zpíval Tom Jones s německým diskjokejem Mausem T, napadl ho slogan jako James Bond. Odpíchl se od něj k úplně jiné melodii, kterou potom přinesl do dílny Petra a Pavla Ormových. A oni mu složili píseň jako James Bond, která je podle mého názoru vtipnější než sama Sex Bomb. Věděl, že bondovský text mu musí napsat Ondřej Hejma. Ten s Karlem Gottem musel svést boj doslova o každý řádek. Na textu k písni Karel Gott s Ondřejem Hejmou pracovali 3 měsíce. A Gott s písní jako James Bond díky skvělému Hejmovu textu doslova boural sportovní haly po celé republice.

Možná jsem jak blázen, ale já mám lidi z fantazií rád. Ten chlapík, stejně jako já, má hodně na co vzpomínat. Tak tedy proč se někam ženu, když mě žádná bota netlačí?

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Engelberta Humperdinka má moc rád od poloviny 70. let. Seznámil mě s ním Honza Smigmátor. Jak k tomu došlo? Když Engelbert Humperdink poprvé koncertoval v Praze, bylo to až v roce 2022 v pražské Lucerně, chtěl, aby publikum rozumělo každému jeho slovu. A tak požádal Honzu Smigmátora, aby jeho průvodní slovo překládal do češtiny. Na konci koncertu, ještě než Honza odešel z pódia, se mu řekl: Honzo, chceš splnit sen 12-letému klukovi tím, že ho vezmeš za Engelbertem? Tak ho přiveď, zareagoval Smigmátor. Odpověděl jsem: stojí před tebou. Honza je kamarád, navíc hrozně hodný a férový chlap, a tak mě s mým přítelem Lukášem do šatny za Engelbertem vzal. Chvilku jsme pohovořili a zaspomínali na Karla Gotta. Poslechněme si teď v Engelbertově podání písničku A Man Without Love, která od roku 1968 nechybí na žádném jeho koncertě a publikum si ji s ním zpívá. Zpívalo si ji s Engelbertem Humperdinkem nejen v Lucerně roku 2022, ale tamtéž i o dva roky později. To nám s Lukášem Engelbert podepsal.

Karlem Gottem jsem spolupracoval a přátelil se s ním dlouhých a krásných 33 let. S Engelbertem Humperdinckem jsem se potkal dvakrát a k mému setkání s Tomem Jonesem málem došlo v Brně. Jenže lidská ješitnost a zloba jsou věčné. A tak doufám, že se s Tigrem z Walesu snad ještě někdy někde sejdu. Byl jsem na několika jeho koncertech v Lipsku, v Praze, v Brně, v Bratislavě a na festivalu Benátská. Vždycky to byl úžasný zážitek. Dospěli jsme do finále mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky, který jsem věnoval slavným pěvcům lásky, protože láska ke Květnu neodmyslitelně patří. Rozloučíme se písničkou V máji, kterou vám zaspívá Karel Gott. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni nejenom v Květnu a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm.
4: První květnový šarm je tady a i dnes vás zdraví a pěkné chvíle přeje Lada Klokočníková. A když první květnový šarm, tak nemůžeme Máj lásky čas opomenout a zeptáme se na něj hned 3 osobností. Za chvíli manželské dvojice Evy a Václava Hudečkových a v konci magazínu šarmantní Nadi Konvalinkové. Kromě toho v modních trendech probereme broš jako součást elegantního oblečení. S Danielem Šmídem upozorníme na některé nedostatky v etiketě a zdvořilosti starších vůči mladším. Pokud se rádi saunujete, tak si o jeho významu pro naše zdraví budu povídat s doktorkou Martinou Hrdinovou. A pokud uvažujete o jarním půstu, tak na ten se zeptáme fyziologa profesora Miloslava Hronka. Více do hodinového magazínu i o tom vašem životním stylu nevejde. Tak ještě jednou pěkné chvíle a teď už Lucie Vondráčková.

0: Už jen měsíc a budeme znát jména 10 osobností, které vás v loňském roce nejvíc zaujaly svým šarmem. Řadu z nich už jsme vám v tomto čase představili a řadu dalších typů jste naopak poslali vy. Mezi návrhy jsou i například spisovatelka a herečka Eva Hudečková nebo houslový virtuos Václav Hudeček. Tahle manželská dvojice tvoří harmonický manželský pár už téměř 50 let a stále je spojuje nejen láska, ale i chuť dávat radost druhým. Václav okouzluje publikum po celém světě svým houslovým uměním, zatímco Eva se věnuje literatuře a projektům pro mladé hudebníky. Eva je narozena ve znamení Střelce, Václav je blíženec. A tak jak to jde dohromady, aby to fungovalo, zajímalo Vlaďku Vildovou.
1: Oheň bez vzduchu by vlastně nehořel.
2: Ohromně se to k sobě hodí, protože jak venoušek fouká, tak já plápolám. A jak já plápolám, tak ho zase hřeju. Takže to je úplně ideální kombinace.
1: Co říká venoušek?
3: Venoušek je opečováván, takže venoušek je v pohodě naprosto. Prý ženy Střelci jsou takové opečovávatelky. A jestli je to pravda, tak moje žena je Střelec na druhou. Já se mám dobře.
1: Střelci prý jsou velmi aktivní, jsou dobří pozorovatelé. Tak jsem si vzpomněla i na ty vaše knížky, ale vlastně i herecká profese, to je profese pozorovací.
2: Ano, musíte se dívat, protože z toho dívání se vlastně učíte a berete z toho rozumy a vlastně i ten život další je udělaný z těch znalostí, z těch zkušeností. Střelec opravdu se říká, že patří k těm přemýšlivým filozofickým znamením. Já jsem ráda, že jsem se v tomhletom narodila, protože já miluju svět ducha.
1: A víte o svém manželovi blíženci, co jest mu vlastní v tomto znamení?
2: Já si myslím, že venoušek je typický blíženec pouze v tom, že má obrovský množství mimořádných talentů. Ale jinak o blížencích se říká, že jsou hodně rozpolcený, nespolehlivý a tak dále. Pak je tam teda opravdu plejáda nemoc dobrých vlastností, který ovšem on vůbec nemá. Takže já si myslím, že asi u něj hraje velikou roli ten ascendent a ten má, myslím, do váh, no tak to je úplně andělský, té kombinace.
3: Dobrých blíženců je strašně moc. Já na to až tak moc nikdy nevěřil, ale opravdu jako blíženec je dobré znamení a něco na tom je i, že máme jakoby dvě tváře a já jsem atypický blíženec, protože já používám jenom toho hodného.
1: Recept na společný život, na životní sounáležitost, vytrvalost. Vy se k sobě velmi pěkně chováte, tak jak jsem si stačila všimnout.
3: Vy jste to řekla, jako chovat se k sobě hezky. My jsme si jak nějakým způsobem celá země odvykli se k sobě chovat hezky. Když čtete reakce pod články na internetu, tak vidíte tolik zloby, tolik nenávisti a když tedy se rozhodnete s někým žít, tak na prvním místě musíte toho člověka mít rád, musíte si ho vážit a musíte se k němu chovat hezky.
2: Ta láska, ta opravdická, nefalšovaná, ona v sobě nese poctivost. A to si myslím, že naprosto největší, nejkrásnější lidská vlastnost. Ona zahrnuje všechno, poctivost ve vztahu, v přátelství, v práci. Když jsou lidi k sobě poctiví a lásky plní, tak se jim nemůže nic stát.
0: Eva a Václav Hudečkovi jsou náš další tip v anketě Šarmantní osobnost roku. Tak pokud je máte rádi, pošlete jednomu z nich i vy svůj hlas.

0: trendy.
1: A v dnešních módních trendech s návrhářkou Jitkou Šedovou probereme brože. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jitko, ty jsi přišla hned s kolekcí broží, které máš připnuté na svetru. Vypadá to velice efektně, takže brože skutečně v současné době velký trend.
2: Velký trend opravdu, protože nosí se na saku, na kabátech, na svetru, tak jako já. A zkrátka je to to, co trošičku ten outfit pozvedne, změní. Třeba z džínové bundy to trošku pozvedne zase jakoby o level vejš, takže zkrátka brože jsou fenoménem teďka.
1: Já mám ale pocit, že se přece jen bojíme ještě ty brože nosit ve velké míře. Zatím tak jednu někde, ale ty si říkala, klidně si posejte sako, tričko, spoustou broží, když to uděláte hezky, bude to vypadat báječně.
2: Přesně tak, udělat různý mix, já nevím, koupit si různé brože v různých jakoby obchodech, kde se prodávají, jít do různých starožitností nebo vintage obchodu, koupit si tam brože po babičce nebo projet ty šperkovnice po babičce, po mamince, trošičku jim to tam vyplnit a všechno to napíchat, připnout vlastně na sako, na kabát, na svetr. Ale já jsem tady, Lado, vzala totiž ještě jakoby obrázek, co jsem ano. si kvůli jednomu školení stáhla z internetu, se přiznám, aby právě dámy věděly, že fakt i na tu džínovou bundu, že i ten svetr, ale že to nemusí být nutně jenom jakoby na hrudníku, že některé dámy, které mají třeba výraznější poprsí, mají strach, že ještě naopak jako jim to přidá klidně k pasu, na rukáv, prostě kamkoliv. Výborně vypadají třeba, kdo miluje nosit letní kozačky, vzít to klidně fakt na ty kozačky, protože oni jsou perforované, takže dírky už tam jsou udělané, takže jenom to propnout. Proč ne? Dát to i fakt na ty kalhoty k pasu, taky nosíme tam teďka šátky místo opasku. Zkrátka užít si to a obrožovat se.
1: Aha, voláme po originalitě. Ty jsi mi přinesla tady opravdu na té fotografii nebo na té malbě je hned asi 6 broží a jsou nádherné, jsou na klopě saka, jsou různobarevné, složené z kamenů, tedy je tady například něco jako kopretina, veliký kulatý šperk, skleněný.
2: Skleněný, přesně tak. Je tam toho spousta, je tam vlastně jakoby i do filigránu, jako mně se strašně líbí ta různorodost. Může to být kulatý, může to být v tvaru hvězdice, může to být ze stužek, ve stylu opravdu těch řádů. Nosí se to prostě jakýmkoliv způsobem. Užila jsem to i na sako, že jsem to píchla až vyloženě na ramení, vycpávku nahoru a třeba řetiskama dlouhýma jsem to spojila s knoflíkovou dírkou, že to vlastně vypadá tak, jak kdysi za první republiky pánové nosili hodinky a měli to tam propojené tím řetízkem, tak já jsem takhle spojila tu brož, ale dala jsem ji jakoby vysoko a vlastně vypadalo to taky fantasticky. Takže užijme si ty brože. Já vím, že některé dámy to mají spojené s tím, že vlastně to nosili jejich babičky. Takovou tu jednu elegantní
1: jednu
2: brož.
1: Jednu
2: ke krku. Nebo jakkoliv. Ale teďka tam můžete mít tvar pejska, kočičky, baletky, hvězdičky, něco abstraktního. Můžete to dát i místo zapínání toho saka nebo košile. Kam vám to půjde? Takzvaně opravdu píchnout ta brož, tak tam ji nechte.
1: Já jsem ti přinesla ukázat brož, kterou jsem dostala od kolegyně Zdeny Kabourkové k Vánocům. Připadá mi trošku vánoční. Bojím se ji vzít teď v letním období nebo teď na jaře. A ty jsi mi říkala, ne, ne, ne, i toto se nosí teď v létě, to nejsou Vánoce.
2: Přesně tak, protože to máš, Lado, spojené s tím Vánocemi, tak ty v tom vidíš ty Vánoce. Já to mám spojený teďka momentálně s prvním výzorem, kdy je to na jaře a já v tom vidím květinu, kytici třeba hortenzí s jednou perlou. Vypadá to fantasticky. Každému ta fantazie pracuje trošičku jako jinak a máme různé věci spojené s určitými momenty. Ale protože zkrátka se nosí všechno, tak proč ne i tu vánoční?
1: Dobře. No, pokud vás zaujalo povídání Jitky Šedové, tak se podívejte na naše internetové stránky, protože na nich už najdete nádherné brože, ve kterých dnes Jitka přišla, i tu mou vánoční, kterou jsem dostala a můžete také doma tady vyzkoušet a budeme rádi, když se nebudete bát brože nosit, protože skutečně je to krásný šperk, který může tu krásu ženy ještě podpořit.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme, Jitko, a zase za týden. Naschledanou.
2: Budu se na vás těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.

0: I když jsou otužovací techniky známé už spoustu let, momentálně zažívají, v tom mi dáte jistě zapravdu, velký boom. Platí to i o saunování. V poslední době se mu věnuje stále více lidí, mnozí mají dokonce doma i vlastní sauny. Ačkoliv se sauna primárně zaměřuje na prohřátí, její klíčovou součástí je následné prudké ochlazení a to je princip, který trénuje cévní systém a termoregulaci těla, stejně jako otužování studenou vodou nebo vzduchem. Možná i vy uvažujete o tom, že saunu zařadíte do svého zdravého životního stylu, a tak jsem se na přednosti, ale i mýty saunování zeptala internistky, diabetoložky a obezitoložky doktorky Markéty Hrdinové.
1: Pokud se člověk pravidelně saunuje, tak kromě toho, že podporuje své zdraví, tak se může skutečně dožít i více let. Vede i k poklesu srdečně cévních příhod, k podpoře imunity a k takovému tomu delšímu životu ve zdraví.
0: Když mluvíme o pravidelnosti, co si pod tím máme představit?
1: No, takové to obecné doporučení praví, že je ideální saunovat se 1 až 3x týdně, 5 až 15 minut, jeden ten cyklus saunový, a strašně to záleží na tom, jestli je člověk začátečník nebo zkušený saunér. Těch cyklů je zpravidla 2 až 4.
0: Co seniori a saunování?
1: No, obecně neexistuje žádný věk, který by omezoval nebo zakazoval saunování. Skutečně lidé mohou se saunovat do vysokého věku, ale záleží na tom jejich biologickém věku, na tom jejich zdraví a kondici. A pak je také důležité vědět, že ve vyšším věku je potřeba dávat pozor na některé aspekty. Jednak na to, že starší člověk má horší termoregulaci, takže se může snáz přehřát. To znamená, doporučují se spíš kratší cykly v nižších teplotách, delší čas odpočinku, zotavení mezi těmi jednotlivými návštěvami sauny. Je potřeba myslet na dobrou hydrataci, protože s věkem klesá pocit žízně a samozřejmě je potřeba vědět o svém zdravotním stavu a i ten zohlednit.
0: Jsou nějaká onemocnění, při kterých jako lékařka nedoporučujete saunu?
1: No, obecně všechna akutní, to znamená jednak akutní infekce horečnaté stavy, to rozhodně ne, a pak akutní, řekněme, srdečně cévní choroby, to znamená krátký čas od srdečního infarktu, cévní mozkové příhody nebo jakákoliv chronická nemoc, která není kompenzovaná, která není stabilizovaná, tak tam nedoporučujeme.
0: No, jsme na jaře, teď se hodně ozývají lidé, že začínají trápit alergie, je také tady astma. Co tito lidé?
1: Pro nemocné s dýchacími problémy a s astmatem pravidelné saunování spíš vede ke zlepšení.
0: Teď to budou, paní doktorko, ty mýty. Ono jich je opravdu hodně, co se říká. Například obezita a saunování, takže takové to nejčastější, když budu chodit pravidelně do sauny, zhubnu. Jak to je?
1: No, musím trošku zklamat posluchače, protože samotné saunování k zhubnutí nevede, ale může vést k zhubnutí nepřímo, pokud je saunování jedna ze součástí ozdravení životního stylu, a kdy například můžu doporučit, když se sauna spojí s nějakou pohybovou aktivitou, například delší procházka, která předchází, nebo třeba i běh nebo posilování, a následuje sauna. Samozřejmě před saunováním člověk nevolí tučná těžká jídla, takže zvolí třeba salátek, zdravější jídlo, tak pak v tomto kontextu samozřejmě saunování může nepřímo vést k poklesu váhy.
0: Další z mýtů je, že se vyplaví toxiny. Co tento mýtus?
1: Samotné toxiny, že by se vypotily, nebo tak, to pravda není, ale saunování tím, že vede k prokrvení orgánů, zejména ledvin, tak samozřejmě pokud dobře člověk pije, tak dochází k lepšímu metabolismu a výdeji, takže i tímto může dojít k nějakému vyplavení, zejména třeba otoků přebytečných, tak to ano, ale úplně, že by toxiny se vypotily, to ne.
0: Občas se říká, čím déle v sauně vydržím, tím pro mě lépe, tak to je také asi mýtus.
1: Skutečně ty zdravotní benefity jsou vázány na to pravidelné navštěvování saun a s tou délkou to tolik nesouvisí.
0: Občas se také říká, malé děti do sauny ne, tak jak je to?
1: Je to tak, že úplně malé děti do sauny nepatří, řekněme do těch 3 let, opravdu ne, protože je to o té termoregulaci, o tom, že ty malé děti by se nám snadno mohly přehrát, takže do 3 let určitě ne. Předškolní děti už mohou, a zase platí tam určitá pravidla, že děti mají ty saunovací cykly kratší, je doporučována nižší teplota, jenom pár minutek, delší zotavení, těch cyklů může být méně, mohou doby třeba 1 až 2, je důraz i na to otužování v mezi a samozřejmě na pitný režim. A taky, co je důležité z toho psychického hlediska malého dítěte, je dobré, aby se to dítě cítilo příjemně. Takže ve chvíli, kdy pociťuje takový jako nekomfort, je mu vedro a není mu to příjemné, tak je dobré ten cyklus prostě zkrátit a pustit ho ven, aby o to raději se vrátilo zpátky.
0: Poslední otázka, co pivo a saunování, protože občas se říká, pivo k sauně patří, patří k rituálu a je s ním spojený prožitek.
1: No, já musím říct, že obecně se nedá alkohol doporučit, protože pití alkoholu může způsobovat závratě a komplikace při té sauně, taky narušuje spánkový cyklus, který sama sauna naopak by měla zlepšit, takže určitě alkohol do sauny nepatří.
0: Saunu a saunování jsme probrali s doktorkou Martinou Hrdinovou a teď už Žentour.

0: Ve vašich e-mailech se nás stále ptáte na to, jak je to s dietami a nebo několikadenním půstem. Uškodí nebo si ho mohu v jarních měsících naordinovat, píše například paní Vlasta z Rychnova nad Kněžnou. Tady je tedy několikrát, o které profesora Miloslava Hronka z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy požádala Jana Kudivejsová.
1: Spousta z nás přemýšlí i o nějaké té jarní očistě a teď je určitě na každém, co si vybere. Někdo tvrdí, že mu vyhovuje půst jednodenní i vícedenní, někdo se toho bojí, že je to velmi nezdravé, někdo pije jenom vodu, někdo jenom šťávy. Máme to tedy přizpůsobit tomu, co vyzkoušíme si sami na sobě, nebo obecně je něco pro nás rizikové?
2: Každý jsme trošku jinak na tom z hlediska metabolismu a jak nám tráví. Pokud se podíváme, hovořila jste o těch půstech, svůj smysl mají. Naši předkové zařazovali. Mě zařazovali třeba z náboženských důvodů, ale my dneska víme, a to jsou na to obrovské studie, které prokazují, že odlehčení, když bude jeden den v týdnu, budou to dva dny týdnu, jednak zaprvé nikomu neublíží, pokud ten člověk mu nekolísá glykemie, není diabetik. Mluvíme o zdravém jedinci, naopak, že to zlepšuje, ten zažívací trakt si odpočne, zregeneruje, velmi rychle se obnoví řada buněk, které jsou poškozené a zefektivňuje to potom trávení. Takže to má svůj efekt. Nehledě na to, že tam dochází k spalování nějakých kalorií. Pokud jde o další věci, co se hodí v období teďka jara, tak určitě zelenina, taková nakládaná zelenina, to znamená takové to pikles, jak je, to znamená nakvašené, které obsahuje tu probiotickou mikroflóru, která potom i v tom organismu, respektive v tom střevě se namnoží, to má svůj smysl také, je to zároveň i zdrojem vitamínu. No a další, tak jak teďka začne všechno klíčit, tak zrovna tak můžeme doma i naklíčit vlastně semínka, ať se to týká munga, ať se to týká červeného hrachu, zeleného, řeřichy a podobně. A to se ukázalo, že je velice hodnotný zdroj, že když si dáme například jogurt a dáme si do něho potom jednu lžičku naklíčených těch semínek, tak obsahuje to velké množství vitamínu E, Cčka, Ačka a řady dalších a je to něco, co je nesmírně nutričně hodnotného a enzymu a že trávení potom úplně jiným způsobem vlastně pracuje a ukazuje se, že to má do jisté míry čistící účinek z hlediska obsahu vlákniny.
1: Jaká jiná forma očisty by ještě mohla být? Nějaké bylinkové čaje nebo zařadit víc ovocné šťávy, třeba dny, kdy budeme opravdu míň jíst nebo vůbec nejíst, dáme si půst, ale místo vody zařadíme právě ovocné zeleninové šťávy.
2: Ano, je možné dávat ty šťávy. To je jedna věc, ale můžeme vlastně taktovat i s přírodou. Začne růst kopřivy, mladé výhonky kopřiv, sitosterol, další obsahové látky, které jsou velmi užitečné, mají jinak diuretické účinky, ale mají antioxidační účinky a de facto dochází k tomu čištění v rámci toho organismu. Zrovna tak můžeme použít, jak bude rašit smetanka, dají se vlastně listy, dají se z toho dělat i saláty a podobně, z obojího dají se z toho dělat polévky, takže bude záležet, co komu bude vyhovat, tak čemu bude inklinovat a co mu bude chutnat.
1: Zazněl takový úplně jednoduchý recept, buď si koupit nebo nechat doma něco naklíčit, dát klíčky s jogurtem. Další z mýtů je, pokud se bojíme toho, abychom nepřibírali, že budeme jíst výhradně nízkotučné jogurty, nízkotučné mléčné výrobky. Můžeme si někdy dopřát naopak něco tučného?
2: Tady asi řadu posluchačů překvapím. Používání nízkotučných vlastně mléčných výrobků a především fermentovaných se ukázalo, když se dělali studie, že ti lidé přibírali podstatně více na váze než ty, kteří použili tučnější. Vysvětlení bylo úplně jednoduché, protože pokud použijeme například jogurt, který bude obsahovat větší množství tuku, tak podstatně dříve aktivuje centrum pro sytosti, stačí nám menší dávka, ale hlavně my vydržíme delší dobu sytější. Zatímco když použijeme ty light, to znamená s menším obsahem tuku, nejenom, že dodáme méně vitamínu D, B12 a další, které jsou rozpustné v tucích, ale zároveň také i vápníku, ale zároveň to centrum sytosti vlastně tak dobře neaktivujeme.
0: Tak to byla porce dobrých rad na jaro od profesora Miloslava Hronka. Teď už Bad Boys Blue a za chvíli se ve studiu setkáme s expertem na etiketu Danielem Šmídem.

0: posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A i dnes je tu náš seriál o zdvořilosti starších vůči mladším. Já vítám experta na etiketu Daniela Šmída. Dobrý den.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dnes jsme si řekli, že vezmeme téma odmítání poděkovat nebo omluvit se. Že ne každý se chce třeba omluvit, protože si myslí, když se omluvím, utrpí mé ego. Takže jak to je?
2: Ano, relativně často to takhle bývá, že když se nám, řekněme, podaří zjistit, že náš protějšek starší, ať už je to prarodič nebo rodič, neříká tu věc správně a máme možnost ho opravit, což je podle mého názoru správně, pokud někdo říká věci, které nejsou korektně, nejsou správně, tak bychom ho měli upozornit na to, že říká nepravdu, tak ten člověk vlastně se mnohdy neomlouvá a říká si vlastně takzvaně přistižen na hruškách, není schopen z té své domnělé autority sestoupit z toho piedestalu. Přitom logicky je, že právě tím, že se omluvím a řeknu, víš, tohle jsem si zkreslil, tohle jsem si špatně zapamatoval, nebo těmi léty už jsem si to vytvořil tu realitu jinou, tak vlastně díky tomu získávám autoritu. Díky uznání toho, že mohu chybovat. A dnes se nám relativně často stává, že máme ověření po ruce. Že někdo říká nějakou informaci, řekne, to bylo v roce 1946 a tak dále, tehdy to bylo tak a tak. No ale vždyť mám Google v kapse a můžu to použít a říci, no nezlob se, bylo to v roce 48, ne 46. A mělo by zaznít, omlouvám se, spletla jsem si to. Ne, no ty jsi pořád chytrý, máš to, pořád mě musíš opravovat.
1: No ano, mám 10letou vnučku, která je malý perfekcionista, takže když se spletu o 5 minut na hodinkách, okamžitě mě opraví a je pravda, že je velice ráda, když jí řeknu, ano Natálko, máš pravdu, já jsem se spletla, takže tohle bychom měli umět.
2: Ano, měli bychom to umět pochopitelně vůči vnukům a dát jim to potvrzení jejich vlastní hodnoty v tom vztahu s vámi a měli bychom to pochopitelně dělat v práci, pokud máme mladší kolegy a někdo nás opraví, tam se to také relativně často nenosí, ta ochota ustoupit ze své takzvané vševědoucnosti a pochopitelně stejně tak i vůči dětem, dospělým dětem.
1: Platí to i o poděkování? Umět poděkovat?
2: Umět poděkovat je základ. My to učíme své děti, většina rodin od malička. Potom to často v takové té automatizaci procesů v rodinách zapomínáme, že pro nás někdo přijel, že nás vyzvedl někdo doma a zavezl nás k lékaři, do kina a tak dále. Už můžeme brát mnohdy jako logické, automatické a zároveň o to škodlivější to může být. Žádné vstřícné gesto není automatické. Zaslouží si vždy poděkování.
1: Děkujeme Danielu Šmídovi za dnešní rady v našem seriálu o zdvořilosti starších vůči mladším a těšíme se za týden. Na shledanou.
2: Na shledanou.

0: Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: Dobrý den, moc děkuji za pěkný pořad Šarm a za hezkou anketu, která už nám přinesla 29 nejšarmantnějších. Je těžké navrhnout jen jedno jméno, ale v roce 2025 na mě svým šarmem hodně zapůsobil kytarový virtuos Štěpán Rak. Ve svých 80 letech hýří energií, dobrou náladou, vtipem a je plný optimismu a hluboké pokory. S přáním hezkých dnů, Veronika Bačkovská, Hradec Králové. Tak milá Veroniko, děkujeme za tento tip, další tip do naší ankety Šarmantní osobnost roku a posíláme vám slíbenou knížku. No a tu další věnujeme za tip opět za týden, tak pište, čekáme na vaše tipy.

0: Když už jsme se před chvíli dívali do vašich e-mailů, tak nejen Štěpán Rak, ale například, jak už jsem dnes říkala, i Naďa Konvalinková dostává hodně hlasů v anketě Šarmantní osobnost roku. A protože minulý rok tahle oblíbená a stále usměvavá herečka obdržela od Českého rozhlasu cenu za spolupráci s rozhlasem, tak šanci na tu hlavní cenu Zlaté slunce stále má. No a když už tedy jsme vstoupili do měsíce lásky, tak než se rozloučíme, poslechněte si, co se právě Naděje Konvalinkové při slově máj vybaví.
1: Mě hlavně pan Mácha a jeho nádherná báseň a hlavně pan Hrušínský, který přenádherně recituje. A to, když si na toho 1. máje na něj vzpomenu a někdy mám to doma i na té kazetě, tak si to pustím, tak prostě to je pro mě 1. máj. A taky samozřejmě líbání pod třešní. A když nemám třešeň, tak si jsem v Praze v těch betonech, tak si dám nad hlavu nějakou větvičku a někdo mě určitě tu pusu rád dal. A myslím si, že to je oslava lásky a láska je to, proč jsme na svět přišli a to, co se tady máme naučit.
0: Tak hodně lásky, krásný celý květen a i v něm myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. S tímto přáním se loučí a za pozornost vám děkuje Lada Klokočníková.

0: Toulky první republikou. Světla a stíny doby.
1: Vznik moderních zoologických zahrad v Československu provázelo nadšení, ale i komplikace.
2: Jak se vlastně zvířata do zoologických zahrad dostávala?
3: Různě. Mohly to být například dary od soukromníků a institucí.
1: Další možností byl odchyt z volné přírody.
4: To ale platilo spíš u raných sbírek ve startovacích časech.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
5: Radioservis představuje
6: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
7: Čeká nás Arras.
6: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
7: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
6: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý
1: Český rozhlas 2.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
2: Blízká setkání Marka Němce
0: na dvojce.
3: Milí posluchači, tentokrát vás zvu k inspirativnímu rozhovoru s advokátkou Dagmar Raupachovou, která se podělí o své zkušenosti z právní praxe i pohled na aktuální témata. Co jí přivedlo k právu a jaká byla její cesta k advokacii? S jakými nejčastějšími právními problémy se dnes lidé obracejí na advokáty? A jaké změny v legislativě by podle ní mohly lidem nejvíce pomoci? To všechno a mnohé další s Dagmar Raupachovou.
2: Blízká setkání Marka Němce
0: dnes po 11. hodině na dvojce.
4: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Prezident Pavel bude na Hradě jednat s premiérem Babišem o cestě na summit NATO. Podle prezidenta Donalda Trumpa 3 lodě amerického námořnictva úspěšně propluly Hormuzským průlivem navzdory íránské palbě. A bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku jasno, přehánky jen výjimečně a teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová, dobré ráno. Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře.
6: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Český rozhlas.
5: Tři americké válečné lodě propluly pod íránskou palbou Hormuzským průlivem. Oznámil to prezident Donald Trump. Torpédoborcům se podle něj nic nestalo. Posádky amerických plavidel údery opětovaly. Oblastní velitelství amerických sil uvedlo, že zasáhly několik cílů i na pobřeží průlivu. Teherán incident označil za porušení příměří. Spojené státy ale podle Trumpa s Íránem vyjednávají a klid zbraní platí dál.
7: Pokud nebude příměří, nebudete to muset vědět. Prostě uvidíte jednu velkou záři vycházející z Íránu a udělali by lépe, kdyby tu dohodu podepsali rychle. Víte, rozhovory jdou velmi dobře, ale oni musí pochopit, že pokud to nepodepíšou, čeká je hodně bolesti.
5: Lidé se dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní svátek se vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Hrad Grabštejn na Liberecku se i letos připojí k projektu Po stopách šlechtických rodů, který zaštiťuje Národní památkový ústav. Letošní ročník má podtitul Šlechta na cestách. Grabštejn tak připomene manžela poslední majitelky panství Karla Podtackého z Lichtenštejna, který byl vášnivým cestovatelem a lovcem. V depozitáři se dochovala řada materiálů z jeho loveckých výprav do Afriky, říká kastelánka Věra Ozogánová.
8: Sepsal knihu, která se v originále jmenuje Mein Leben als Jäger in Heimat und Afrika a podaří se jí letos vydat v českém překladu s poznámkovým aparátem a s fotografickou přílohou, kdy se tedy podaří i publikovat fotografie, které doteďka leží pouze v našich depozitářích.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno, přehánky čekejte jen výjimečně, večer se na většině území vyjasní, teploty budou mezi 15 a 19 stupni, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 21, na horách kolem 8 stupňů.
2: Doprava.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 76. kilometru stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Na D46 z Vyškova do Olomouce zpomalte za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na 6. kilometru srazilo osobní auto zvěř, která leží na vozovce. To byly zprávy a teď už je u mikrofonu Josef Bernard Prokop.
9: A já vás s uplynulou 6. hodinou na dvojce zdravím za všechny tři na vysílacím pracovišti, Marušku Kunovou, Petra Sakala a Josefa Bernarda Prokopa. Dnes je pátek 8. května a slavíme přesně 81 let. 81 let, které uplynuly od konce druhé světové války, jak si ještě několikrát připomeneme. Nejprve v malé úvaze hned za okamžik a pak nahlédneme do starých letopisů českých s dnešním datem a najdeme zajímavý zápis o únosu českého krále. Potom vás seznámím s originálním cestovatelem, pak si osladíme život trochou povídání o cukru a zmíníme se o starodávné pomluvě a novodobé satisfakci. To vše s přáním pohodového svátečního rána ve svátečním dobrém ránu na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Když jsem byl malý kluk, to bylo v minulém století a za minulého režimu, neslavil se konec války 8., ale 9. května. Říkalo se tomu, myslím, den vítězství nad fašismem a člověk to bral tak nějak samozřejmě. A pamatuju si ještě jednu věc, když byl den volna, museli jsme ho napracovat. Nejspíš, aby režim neschudl a nepřišel k úhoně. Aby mohl být ve svátek volno, bývaly pracovní soboty. Týden se zkrátka celý popadl a o den posunul. Jenže to k té době patřilo. A až později mi došlo, že i taková věc, jako je datum v kalendáři a vlastně i to zmíněné volno, má svůj příběh. Dnešní ráno je sváteční. Všimněte si někdy, jak se svátky liší od všedního dne, pocitově, objektivně, jsou klidnější než jindy, možná o něco tiší a nějak tak vonavější. Možná je to tím, že nechvátáme za svými cíly a nevíříme prach na ulicích. A přece ten dnešní svátek v sobě nese něco, co přesahuje jeden den v kalendáři. Je 8. květen, den, kdy si připomínáme konec druhé světové války v Evropě. Když se řekne konec války, zní to obyčejně, zní to skoro banálně. Jakoby stačilo jedno datum, jeden podpis, jedna hodina a opravdu historické prameny říkají, že kapitulace německých vojsk vstoupila v platnost 8. května 45 ve 23 hodin a 1 minutu středoevropského času. 1 minuta po 11. večer. Okamžik, který by se dal zapsat do nějaké kroniky jednou větou. Ovšem skutečnost byla, jako už tolikrát v dějinách, daleko složitější. Pro někoho válka skončila právě tehdy, pro jiného až o den později. A pro někoho ještě mnohem, mnohem později, protože zbraně neutichly všude zároveň. I na našem území doznívaly boje ještě několik dní. Pražské povstání sice skončilo 9. května příjezdem sovětských tanků, ale poslední větší střety v Evropě se odehrály dokonce ještě 12. května u Milína na Příbramsku. Podpisy totiž nestačí. Musí být vůle vyhovět napsanému. A jakoby i sama válka váhala, kdy vlastně odejít. A zatímco Evropa si oddychovala, na druhém konci světa boj pokračoval dál, až do srpna, kdy světem otřásly výbuchy v Hirošimě a Nagasaki. Až tehdy, o několik měsíců později, se tedy válka uzavřela úplně. Možná i proto není tak jednoduché říct, co vlastně dnes slavíme. Je to konec války, je to vítězství, je to osvobození, nebo všechno dohromady, nebo je to spíš připomínka toho, co všechno se už nikdy nemá opakovat. Za 6 let války zahynulo podle odhadů kolem 60 milionů lidí a 2/3 z nich byli civilisté. Lidé, kteří sice nebojovali na frontě, ale přesto se ocitli uprostřed dějin. To číslo je tak velké, že se téměř nedá představit a při představě toho ohromného zástupu mám doslova husí kůži. A možná právě proto je důležité se k číslům, k tomu počtu vracet, ne snad numericky, ale jako k lidským osudům shrnutým v tom čísle i konkrétním lidem. Dnešní den měl v průběhu let různé názvy. Den osvobození od fašismu a dnes mu říkáme den vítězství. A také se slavil v různých dnech 8., 9., někdy se dokonce vedly spory o to, který okamžik je ten správný. Ovšem správný okamžik byl jen jeden. A je úplně jedno, co si o tom kdo myslí. Totiž ten, kdy se doopravdy přestalo. A pak nastalo ticho. Takové to zvláštní ticho, ve kterém si lidé začali znovu uvědomovat, co znamená být doma, být spolu, být naživu. Mluvit spolu otevřeně, bez obav, nemuset se bát palby, nemuset se schovávat při přeletu letadla. A také si uvědomit, že svoboda není samozřejmost. Že není jednou provždy daná, ale že se o ní musí pečovat. Někdy tiše, jindy o poznání důrazněji. Dnešní ráno tedy může být a asi by i mělo být malým zastavením, nejen vzpomínkou na minulost, ale i pohledem na přítomnost a budoucnost. Protože svět se sice mění, ale některé otázky zůstávají. A možná právě proto má smysl si je připomínat, ne hlasitě, ne okázale, ale s respektem. Takové bude i dnešní sváteční dobré ráno na dvojce. Pestré jako bývá, ale s jemnou vzpomínkou v pozadí.

Pojďme teď nahlédnout do starých letopisů českých a zastavit se u 8. května před 632 roky. Ten rozhodně klidný nebyl a tak stál kronikáři za povšimnutí a zaznamenání. Tak tedy roku 1394 byl Václav, král římský a český, zajat od svých českých pánů a byl vězněn 17 týdnů, ale byl vysvobozen knížetem Janem, markrabětem Lužickým a Prokopem, markrabětem Moravským. Král byl zajat v pátek 8. května v Králově dvoře, půl míle před Berounem, původcem toho byl Zikmund, král Uherský jeho bratr a markrabě Moravský Jošt. Odtud byl král Václav převezen do Prahy na hrad a byl vsazen nahoru do té veliké hranaté věže, která se nyní jmenuje Bílá věž, a tam byl pečlivě střežen. Když k tomu všemu došlo, čeští páni se báli, aby je neoblehl vévoda Jan, králův bratr, a tajně s králem v noci prchli na hrad Příbějnice, odtud na Krumlov a potom do Rakous. Vévoda Jan s velkými vojenskými zástupy z různých zemí se utábořil u Budějovic a plenil a pálil tam, dokud mu krále v den nalezení svatého Štěpána, tedy 3. srpna, krále nevydali. Od té doby se král právem už nikdy neodvážil důvěřovat českým pánům. Takový je zápis ve starých letopisech českých s datem 8. květen 1394.

Dnešní sváteční den je spojený především s velkými dějinami, s koncem války, s armádami, s velkými historickými rozhodnutími, která měnila svět. Ale vedle těchto velkých příběhů existují i příběhy tiché, lidské, osobní, nenápadné a možná právě proto nám i bližší. Jeden takový příběh patří muži, na kterého se dnes téměř zapomnělo. Jmenoval se Jan Žvejkal. Možná řeknete legrační jméno, ale člověk, který ho nosil, si rozhodně zaslouží úctu. Narodil se v roce 1783 v Modřanech u Prahy. Nebyl šlechtic, nebyl voják, nebyl vědec, byl zlatník. Tedy řemeslník, který si poctivě vydělával na živobytí a přitom v sobě nosil něco, co se nedá naučit ani získat. Totiž touhu objevovat, poznávat, cestovat, putovat, no nazvěme to, jak chceme, zkrátka vydat se na cesty. Možná si to dokážete představit. Malá dílna, jemná práce, kov, oheň, trpělivost a někde vzadu v hlavě v pozadí myšlenka na svět tam venku daleko za obzorem. A Jan Žvejkal se jednoho dne rozhodl. V roce 1818 vyrazil ze své dílny do světa s cílem, který byl v tehdejší době a pro tehdejšího člověka skoro pohádkový. Chtěl totiž dojít do svaté země, do Jeruzaléma. Dnes nastoupíte do letadla a téhož dne jste tam. Jenže Žvejkal neputoval jako dnešní turista, neměl mapy, neměl rezervace, neměl jistotu návratu. Šel pěšky od města k městu a když mu cestou došly peníze, zastavil se v nejbližším městě a pracoval. Jako zlatník, ti jsou vítáni všude. Vlastně tedy necestoval, ale tovarišoval nebo vandroval. Jeho trasa se proměnila v podivuhodnou mozaiku. Praha, Vídeň, Berlín, Paříž, Itálie a zase zpět. Teď asi postrádáte svatou zemi a oprávněně, poprvé se mu totiž doputovat nepodařilo. Ale náš zlatník nebyl z těch, co se vzdávají svých snů. Podruhé došel až do Cařihradu, dnešního Istanbulu, jenže do cesty vstoupila válka a on se musel vrátit. To už by možná někdo řekl konec snění. Ale ne tak Jan Žvejkal. V roce 1831 vyrazil na dalekou vysněnou cestu znovu přes Moravu, Halič, Rumunsko, Balkán a tentokrát se mu podařilo dostat až na loď, která ho zavezla do Bejrútu. A odtamtud pěšky přes hory a krajinu, kterou do té doby znal jen z vyprávnění, konečně dorazil do Jeruzaléma. Po více než 10 letech pokusů. V Jeruzalémě zůstal 7 měsíců. Pracoval, poznával, zapisoval si a pak se zase vydal na cestu zpět. I když to možná zní velmi obyčejně, obyčejné to rozhodně nebylo. Došel až pyramidám v Egyptě, plul po Nilu a nakonec se šťastně vrátil do Prahy. Možná si teď říkáte, a co z toho, nebyl to objevitel nových kontinentů, nezaložil žádné město, nevyhrál žádnou bitvu, ale zanechal něco jiného, příběh o vytrvalosti. O tom, že i člověk z malé zlatnické dílny může dojít velmi daleko, když má sny a těch se nevzdá. Že cesta nemusí být přímá, aby měla smysl a že někdy je potřeba vyrazit i třikrát, než člověk dojde tam, kam chtěl. Zážitky ze svých cest popsal v knize prostým jazykem bez velkých slov. Kniha se jmenuje Popsání trojích cest, 2500 mil, po pevné zemi i po moři. V Evropě, Ázii a Africe roku 1818 až 1833 na posvátná místa v zemi svaté, čili do města Jeruzaléma, k Božímu hrobu vykonaných. Popisuje v ní také chvíle, kdy mu šlo o život, přesto pokračoval dál. Poslechněte si malý kousek z jeho zápisku. Sestupuje u večer příkrou cestou z hory k vesnici, potkám dva pány, kteří mne varují, že mne dole okradou a snad i zabijí. Já však nikoho nevyda, kráčím dále. Oni pak poslali sluhu, aby mne dovedl k bezpečí. A když jsem se k večeru uložil k odpočinku, házeli po mně kamením, ale žádný mne nezasáhl. Nebyla to náhoda. Nýbrž, jak se domnívám, božská prozřetelnost. Dnes, v den, kdy si připomínáme velké dějiny, můžeme na chvíli obrátit pozornost i k těm malým, k lidem, kteří nepsali historii učebnic, ale žili ji po svém. Jan Žvejkal zemřel právě 8. května roku 1854 v Praze. Možná bez velké slávy, ale s příběhem, který stojí za to si připomenout. Protože i takové cesty patří k našim dějinám.
A možná nám tiše připomínají, že svět je větší, než si někdy myslíme, a že odvaha nemusí být hlučná, aby byla skutečná.

Když se řekne dnešní datum, 8. květen, vybaví se nám především válka, její konec a všechno, co s tím souvisí. Ale s 8. květnem jsou spojené i sladké věci. Třeba cukr. Ano, cukr. Možná se to zdá jako maličkost. Ale cukr má za sebou překvapivě dramatický příběh. Tak dramatický, že si v Berlíně vysloužil vlastní muzeum a otevřeli ho 8. května roku 1904. A proč právě v Berlíně? Náhoda to není. Právě v okolí Berlína totiž na konci 18. století začal fyzik Franz Karl Achard experimentovat s tím, co by dnes znělo skoro banálně, jak získat cukr z řepy. Do té doby byl totiž cukr luxusním zbožím. Dovážel se z dalekých kolonií, dělal se z cukrové třtiny a byl drahý, vzácný a pro mnohé nedostupný. Achard ale přišel s nápadem, který změnil svět. Zjistil totiž, že cukr lze získat i z obyčejné řepy, rostliny, která běžně roste i v našich podmínkách. A nebyl to jen pokus na papíře. V roce 1799 daroval první řepný cukr pruskému králi. A o dva roky později vznikl první cukrovar na světě. Z něčeho vzácného se začala stávat běžná součást života. A právě tenhle příběh vyprávělo Muzeum cukru v Berlíně. Možná by ale člověk čekal, že takové muzeum cukru bude vyprávět jenom o sladkostech, ale ono návštěvníkům objevovalo i příběhy mnohem složitější, třeba o tom, odkud se cukr vlastně vzal. O plantážích cukrové třtiny v Karibiku, kde se z cukru stala jedna z nejdůležitějších obchodních komodit. Ovšem také o lodích, které převážely nejen zboží, ale i lidi. Protože s cukrem je spojená i velmi temná kapitola našich dějin, totiž otroctví. Na plantážích pracovali lidé, kteří byli násilně odvlečeni z Afriky. Jejich práce byla nepředstavitelně tvrdá, životní podmínky kruté. A to všechno proto, aby si Evropa mohla osladit. Ale pak naštěstí přišla industrializace a řepný cukr. Cukr se stal dostupným téměř pro každého, začal se objevovat v čaji, v kávě, v pečivu, v dezertech a postupně se stal něčím samozřejmým a dnes i bez něj mnozí z nás nedokážou představit den, ani já ne. A právě to byla další otázka, kterou si muzeum kladlo. Kolik cukru vlastně v našem životě je a dokázali bychom bez něj fungovat? Ukazovalo, kolik výrobků cukr obsahuje. Jak funguje jako zdroj energie, ale i to, že všeho může být příliš. Dokonce připomínalo i starou pravdu, že bez cukru by nebyl ani alkohol, protože právě cukr je základem kvašení, a tedy i nápojů, které lidstvo provázejí po tisíce let. Je to zvláštní na jedné straně sladkost, radost, energie a na druhé straně těžká práce, obchod a někdy i utrpení. A možná právě proto je cukr tak zajímavý. Není jen potravinou, je sám o sobě příběhem. Příběhem o tom, jak se z luxusu stane samozřejmost, jak věda dokáže často změnit každodenní život. A také o tom, že i ty nejmenší věci mohou mít velké souvislosti. Možná si dnes, až si osladíme čaj nebo kávu, vzpomeneme, že to není úplná samozřejmost a že i taková drobnost má za sebou dlouhou cestu. Od tropických plantáží, přes evropské laboratoře, až na náš stůl. A že dějiny se někdy neskrývají jen v učebnicích, ale i v obyčejné cukřence. A že i u nás má cukr svou tradici, stačí si vzpomenout na české cukrovary, které kdysi patřívaly k nejvyspělejším v Evropě. Na krajinu s řepnými poli, na podzimní kampaně, na vůni cukru, která se nesla nad městy a nad poli. I to je kousek našich dějin. A možná právě dnes, ve sváteční den, si můžeme dovolit malou myšlenku, že sladkost v životě také není samozřejmost a že někdy stojí za to si ji připomenout klidně i docela obyčejně, třeba trochu cukru. A když už jsme u toho, možná není od věci dát si dnes o jednu méně, ale to říkám jen proto, aby nám ta příští chutnala o to víc.

dějinách se občas stává zvláštní věc. Někdo žije poctivý život, pracuje, tvoří, učí druhé a přes toho máme zařazeného tak nějak jinak, než by třeba zasluhoval. Třeba jako viníka. A v hudební historii je jedním z nejznámějších případů Antonio Salieri. Možná si ho hned spojíme s jednou větou, to je ten, co otrávil Mozarta. Jenže je to pravda? Odpověď je jednoduchá. Ne, neotrávil, neměl k tomu důvod, neměl k tomu prostředky a podle všeho ani povahu. Ale příběh se už jednou rozběhl a už se nezastavil. Antonio Salieri se narodil roku 1750 v italském Legnagu. Jako malý chlapec miloval hudbu natolik, že utíkal z domu jen, aby mohl poslouchat varhaníka v sousední vesnici. Bohužel ale přišel brzy o rodiče. A zdálo by se, že jeho osud bude spíš smutný, ale měl štěstí. Lidé kolem něj si všimli jeho talentu a pomohli mu. Posléze se dostal do Benátek a pak přišel okamžik, který změnil všechno. Setkání s vídeňským skladatelem Florianem Leopoldem Gassmanem, který v mladém Italovi rozpoznal mimořádný talent a odvezl ho s sebou do Vídně. A tam se začal psát velký příběh. Salieri byl představený císaři Josefu II. A postupně se vypracoval až na jedno z nejvyšších míst hudebního světa. Stal se dvorním skladatelem a později i kapelníkem. Jeho hudba zněla po celé Evropě, opery se hrály v Miláně, Paříži, Petrohradu a dalších městech. Jeho komická opera La Fiera di Venezia měla obrovský úspěch a vážná opera Tarare vyvolala v Paříži takové emoce, že premiéru museli nakonec hlídat i vojáci. Salieri byl uznávaný, respektovaný a také vyhledávaný učitel. A kdo byli jeho žáci? Žádní neznámí hudebníci. Beethoven, Schubert, Liszt. A dokonce posléze i syn samotného Mozarta. To není seznam průměrného skladatele. I jeho zásluhou se stali takovými, jaké je dnes známe. No a přesto si Salieriho dnes pamatují mnozí jinak. Jako toho druhého, jako toho závistivého. Jako toho, kdo údajně nedokázal snést Mozartův talent. Jak se to stalo? Krátce po Mozartově smrti se začaly objevovat dohady. Tělo prý po smrti opuchlo a to přece není normální. Takže muselo dojít k otravě. A když není důkaz, nastoupí fantazie. A fantazie, ta potřebuje příběh. Mozart svobodný, geniální, nespoutaný. Salieri disciplinovaný, dvorní, oficiální, dokonalý kontrast. A tak vznikla legenda. Tu pak posílil ruský básník Alexandr Sergejevič Puškin svou hrou Mozart a Salieri. A později ji převzal i moderní svět, třeba ve slavné Šefrově hře Amadeus a slavném filmu Miloše Formana. Je to silný příběh, emotivní, působivý, ale není to historie. Skutečný Salieri byl jiný. Byl to učitel, který často vyučoval zdarma, když viděl talent. Byl to člověk, který organizoval koncerty na pomoc vdovám a sirotkům. A byl to skladatel, jehož hudba se dnes po zásluze znovu vrací na koncertní pódia. A co je možná nejdůležitější, mezi ním a Mozartem nebyla nenávist, naopak. Dochovala se svědectví o vzájemném respektu, dokonce spolupracovali a jak už bylo řečeno, Salieri později učil i Mozartova syna. Položme si jednoduchou otázku. Dala by Mozartova vdova svého syna do rukou člověku, kterého by třeba jenom trochu maličko podezírala z vraždy? Salieriho život měl smutný závěr. V posledních letech trpěl duševní nemocí a možná ho víc než cokoliv jiného tížilo právě to, co o něm lidé povídali. Pomluva, která přežila jeho samotného. A tak se po mnoha letech lidé rozhodli udělat zvláštní věc. V roce 1997 se v Miláně konal symbolický proces. Znovu se projednávala Mozartova smrt, historici, lékaři, právníci, jako by se to stalo včera. A výsledek? Vinen? Nevinen? Na to si ještě chvíli počkáte, o tom si povíme za okamžik.

A teď se vraťme k Antoniu Salierimu. Představme si zvláštní scénu. Soudní syn v Miláně, píše se rok 1997. Přítomní jsou soudci, právníci, historici, lékaři, publikum zaplňuje lavice. Jen jedno chybí. Obžalovaný. A proč? Je to jednoduché, nemůže přijít, je už dávno po smrti, stejně jako ten, jehož měl údajně zavraždit. Na lavici obžalovaných, obrazně řečeno, sedí Antonio Salieri, skladatel. Obvinění zní otrava Wolfganga Amadea Mozarta. Na první pohled absurdní, ale přece velmi lidské a nejspíš asi i potřebné, protože některé příběhy přežívají déle než fakta. Křivda s léty nezmizela. Legenda o tom, že Salieri Mozarta otrávil, nezmizela ani po 200 letech. A tak se zrodila úrodná myšlenka zkusit ji jednou provždy prověřit. Ne v románu, ne ve filmu, ale v jakémsi symbolickém procesu. Soudní síň zaplnili lidé z celé Evropy ne kvůli senzaci, ale kvůli otázce, jak to bylo doopravdy. Na straně obžaloby stály domněnky, staré pověsti, Puškinova hra, také slavný film Amadeus. Dokonce i zmínka o tom, že se prý Salieri na smrtelné posteli přiznal. Na straně obhajoby stála fakta a ta začala příběh pomalu rozplétat. Krátce po Mozartově smrti se skutečně objevila zpráva, že jeho tělo bylo oteklé a v tehdejší době to stačilo. Začalo se mluvit o otravě. Sám Mozart prý měl pocit, že ho někdo tráví. Jenže medicína 18. století, konce 18. století, byla úplně jinde než dnes. Mnohé nemoci neměly jméno, natož vysvětlení. To, co dnes označujeme jako infekční onemocnění nebo selhání organismu, bylo tehdy záhadou. A ono oteklé tělo? To je přirozený posmrtný jev, ne důkaz vraždy. Tak odkud se ten příběh vzal? Lidé často vyžadují a chtějí dramatický kontrast. Genius a proti němu průměrnost. Svoboda a proti ní závist. Mozart jako světlo a Salieri jako stín. Příliš dokonalé a právě proto nepravdivé. Milánský proces šel krok za krokem. I ono údajné přiznání bylo vysvětleno. Pochází z doby, kdy byl Salieri už těžce nemocný, trpěl depresemi a jaksi ztrácel kontakt s realitou. A navíc, když se jeho stav zlepšil, zkrátka když přišel zase k sobě, výslovně jakoukoliv vinu odmítl a byl otřesený tím, co se o něm říká. Promluvili i hudební historici, připomněli, že mezi Mozartem a Salierim nebyla nenávist.

je pomalejší a zdaleka ne tak efektní. A někdy potřebuje hodně času, aby zazněla na hlas. A tak dnes slyšíme Salieriho jméno jinak než dřív. Nejen jako součást legendy, ale jako jméno skladatele, učitele, člověka, jehož hudba se znovu vrací na koncertní pódia. A bez pochyby je to tak v pořádku. Protože pravda, když třeba přijde pozdě nebo později, má přece jen jednu výhodu, totiž zůstává.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Po přestřelce v Hormuzském průlivu Trump varuje, pokud Írán nepodepíše mírovou dohodu, přijdou tvrdší údery. Česko si připomíná 81. výročí konce druhé světové války. Bude oblačno až polojasno, přehánky výjimečně a teploty do 19 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Íránské revoluční gardy se pokusili zabránit proplutí 3 amerických torpédoborců Hormuzským průlivem a poslali na ně rakety, drony i rychlé čluny. Americké námořnictvo útok odrazilo a v odvetě ostřelovalo i cíle na pevnině. Teherán to označil za porušení příměří a slíbil odplatu. Donald Trump naopak tvrdí, že klid zbraní trvá dál. Pohrozil ale, že pokud Írán nepodepíše dohodu o ukončení války, vyhodí celou zemi do povětří.
3: Donald Trump novinářům řekl, že pokud nedojde k příměří, uvidí z Íránu stoupat jeden velký záblesk. Apeloval na Írán, aby urychleně podepsal mírovou dohodu, protože jinak prý zemi čeká spousta utrpení. Prohlásil, že příměří stále platí a Washington nemá zájem o eskalaci. Americký prezident nechal poslat Íránu jednostránkový návrh k ukončení války. Teherán prý návrh studuje, ale dosud na něj Trumpovi nedal oficiální odpověď. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Před 81 lety v Evropě skončila druhá světová válka. Výročí si na pražském Vítkově tradičně připomenou i čeští politici a zástupci armády. Za rezort obrany se ceremoniálu zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na pietu dorazí i prezident Petr Pavel spolu s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a předsedou senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Pieta začne v 10 hodin. Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesly. Cenový strop na benzín je poprvé vyšší než u nafty. Jeden litr čerpací stanice prodávají nejvýš za 44 korun a 42 haléřů. To je o 10 haléřů méně než ve čtvrtek. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Litr nafty stojí maximálně 44 korun 15 haléřů. Oproti včerejšku je to o 45 haléřů méně. Tyto ceny budou kromě dneška a o víkendu platit i v pondělí. V trailparku na Krušnohorském Klínovci začíná letní sezóna. Areál nabízí několik kilometrů stezek určených pro jízdu na horských kolech. V provozu je ode dneška taky bublinová lanovka z Jáchymova na vrchol, říká mluvčí areálu Matyáš Kubín.
4: Trail Park Klínovec nabízí 30 kilometrů upravených trailů všech obtížností, jak pro rodiny s dětmi, tak i pro nadšené bikery a dalších 70 kilometrů značených tras pro horská kola. Lanovka je v provozu pátek až neděli vždy od 9.30 do 18.00.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, na jihu zpočátku až jasno, přehánky čekejte jen výjimečně a večer se na většině území vyjasní. Teploty budou mezi 15 a 19 stupni, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 21, na horách kolem 8 stupňů.
1: Doprava.
2: Na silnici 4 mezi Vimperkem a Voliní dejte pozor v obci Sudlavice. Těsně za odbočkou na Výškovice sjelo nákladní auto do příkopu, částí zasahuje do jízdního pruhu a objíždí se. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy opatrně mezi dálnicemi u Postoloprt. Osobní auto srazilo zvěř, vybočuje se do protisměru. A na D1 na příjezdu do Brna houstne provoz, jede se ale plynule bez kolon. To byly zprávy, s vámi je dál Josef Bernard Prokop.
5: A já vám přeji krásné ráno svátečního dne. Před námi je teď druhá hodina dnešního svátečního vysílání na Dvojce. Povíme si v ní o muži, který se nebál postavit pověrám o upírech a čarodějnicích, o vynálezci nototisku, o tom, co vyhnalo nejslavnějšího francouzského krále z Paříže a jaké to mělo dopady. Pak budeme u založení světoznámých lázní a také premiéře jedné z nejslavnějších symfonií všech dob. Přeji vám pohodu a klid a pěkný poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Když se řekne dvorní lékař Marie Terezie, možná si představíme vážného muže v paruce, obklopeného lahvičkami a latinskými recepty, ale Gerard van Swieten byl trochu jiný. Byl to muž, který kromě nemocí léčil i něco méně viditelného, totiž lidský strach. Narodil se roku 1700 v nizozemském Leidenu. Od počátku bylo jasné, že je to nadaný chlapec. Například latinskou školu zvládl už ve 12 letech. Ale když osud někde přidá, často také někde ubere. Brzy přišel o oba rodiče. A tak, jako už tolikrát v dějinách, rozhodli o malém sirotkovi lidé kolem něj, pomohli mu, podpořili ho a on jejich důvěru nesklamal. Stal se lékařem, a to vynikajícím. Studoval u slavného Hermana Berghaffea, jedné z největších lékařských autorit své doby, a byl tak pilný, že prý za mnoho let vynechal jednu jedinou jeho přednášku. To si myslím je výkon, který by dnes asi zasloužil vlastní medaili. Po studiích si ve svém rodném Leidenu vybudoval úspěšnou praxi a zužitkovával, co se zatím naučil, tedy léčil, psal a také učil. A právě tehdy přišla velkolepá nabídka, taková, která se neodmítá, stát se osobním lékařem císařovny Marie Terezie. A vidíte, neodmítá, ale on ji nejprve odmítl. Řekl, že raději zůstane malým republikánem, než aby přijal honosný titul. Ale nakonec souhlasil. A tím se začala psát kapitola, která změnila nejen jeho život, ale i celou monarchii. Ve Vídni se nestal jenom císařským lékařem, stal se reformátorem. Zavedl moderní lékařské vzdělávání, kde se studenti učili přímo u pacientů. Založil botanickou zahradu, chemickou laboratoř a pomohl vytvořit systém veřejného zdravotnictví, jaký do té doby neexistoval. Do medicíny pak přinesl to nejdůležitější, řád, pozorování a rozum. A nejen to, právě ten rozum ho přivedl k jednomu zvláštnímu úkolu, totiž k upírům. Ano, v polovině 18. století se totiž v některých částech monarchie šířila panika. Lidé věřili, že mrtví vstávají z hrobů, otevírali se hroby, pálila těla. Strach byl silnější než jakýkoliv zákon. Ty hrozné zprávy se donesly až k uším císařovny a Marie Terezie chtěla vědět pravdu, a tak poslala svého lékaře. Van Swieten přijel, vyslechl svědky, prohlédl hroby a napsal zprávu. Byla na svou dobu dost odvážná, totiž, že žádní upíři nejsou. Že jde o směs strachu, pověr, někdy hlouposti a nepochopených přírodních procesů. To, co lidé považovali za důkaz nadpřirozena, mělo podle něj zcela přirozené vysvětlení. Rozklad, nedostatek vzduchu, chemické změny, ale nic víc. Nic nadpřirozeného. Ono nám to dnes připadá samozřejmé, ale před 250 lety to byla přes přehánění malá revoluce a nezůstala bez odezvy. Na základě jeho zprávy vydala Marie Terezie nařízení, které zakázalo otevírání hrobu i další drastické praktiky. A najednou místo strachu nastoupil zákon a místo pověr poznání. Ale to nebylo všechno. Van Swieten zasáhl i jinde. Pomohl třeba zastavit čarodějnické procesy, když se osobně postavil za ženu odsouzenou k smrti. Opět zvítězil rozum nad strachem. A teď se příběh jemně promění, protože tenhle velký muž nezanechal stopu jen v medicíně, ale i v hudbě. Jeho syn, Gottfried van Swieten, vyrůstal už ve Vídni a stal se diplomatem, knihovníkem a především velikým milovníkem hudby a také skladatelem. Byl to právě on, kdo ve Vídni pořádal hudební setkání, kde se znovu objevovala hudba Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha Händla. A jestli pak víte, koho na ně zval? Například Mozarta. Ten si díky němu prohloubil své znalosti barokní polyfonie, kontrapunktu, fugy a jeho hudba se začala proměňovat, dostala nové dimenze, hloubku, strukturu, nové vrstvy. To všechno má alespoň částečně kořeny právě tady, v jednom vídeňském salonu. Gottfried van Swieten se stal také přítelem Haydna nebo podporovatelem mladého Beethovena. Beethoven mu dokonce věnoval svou první symfonii. A v Haydnově případě? Tam se Van Swieten mladší také zapsal do historie, pro něj napsal text k slavnému oratoriu Roční období. Je to zvláštní. Otec léčil tělo a mysl, syn pomáhal formovat hudbu, kterou posloucháme dodnes, ale ono je to obojí velmi blízko vedle sebe.
A tak když dnes vyslovíme jméno Van Swieten, možná bychom si měli představit dva muže. Jednoho, který zahnal upíry a pověry, a druhého, který pomohl velkým mužům své doby najít cestu a nový hudební jazyk. Možná je to tak trochu rodinná tradice. Jeden vnesl rozum do světa strachu a druhý krásu do světa tónu.

Nejspíš jste se někdy dostali do kontaktu s notami. Možná jste hráli na nějaký hudební nástroj, nebo vás ve škole nutili učit se ty malé bobky na pěti linkách. Za vynálezce tisku se považuje Johannes Gutenberg. Ale víte, kdo první tiskl noty? Napovím, byl to Ital a včera měl právě výročí. Zkuste si na chvíli představit Evropu kolem roku 1500. Hudba zní v kostelech, na dvorech, v sálech, ale žije jen v okamžiku. Co se nezapíše, zmizí. A co se zapíše, zůstává většinou na jednom místě. Noty se opisují ručně, pomalu, namáhavě, pečlivě a velmi vzácně. Jedna skladba může existovat jen v několika málo kopiích. A pak přijde člověk, který tohle všechno změní. Ottaviano Petrucci. Narodil se roku 1466 v italském Fossombrone. Vyrůstal v době, kdy knihtisk už existoval, ale hudba mu zatím unikala. Texty tisknout šly, ale hudba ta byla příliš složitá. Představte si notový zápis. Pět linek, na nich noty, pod nimi text a všechno musí být přesně tam, kde má být. Stačí malý posun a hudba přestává dávat smysl. Mnoho tiskařů si na tom obrazně vylámalo zuby, ale Petrucci se téhle výzvy nezalekl. Vydal se do Benátek, tehdejšího centra tisku i obchodu, a začal experimentovat a přišel s řešením, které bylo geniální, ale zároveň i neuvěřitelně náročné. Každý list papíru tiskl třikrát. Nejdřív osnovy, pak noty a nakonec text. Tři průchody lisem, tři šance udělat chybu a tisk zkazit. A přesto výsledek byl ohromující. Jeho tisky byly přesné, čisté, krásné, tak krásné, že je dodnes historici považují za umělecká díla. Roku 1501 vydal knihu, která otevřela novou kapitolu hudebních dějin. Harmonice muzices od Hekaton. Sbírku téměř stovky šansonů, první velkou tištěnou sbírku vícehlasé hudby. A najednou se něco změnilo. Hudba už nebyla vázaná na jedno místo, začala cestovat z Itálie do Francie, z Francie do Německa, do Španělska, Polska, Čech. A s ní i styl. Poprvé od dob gregoriánského chorálu se Evropa začala hudebně sjednocovat. Vznikl mezinárodní jazyk renesanční polyfonie a Ottavio Petrucci byl u toho. Tiskl hudbu těch nejvýznamnějších skladatelů své doby. Během několika let vydal desítky svazků. Samozřejmě nebyla to pohádka bez překážek. Dostal sice výsadní právo tisknout noty, ale přišly války a Petrucci musel opustit Benátky. Posléze přišel o tiskárnu, přišel o privilegia, no a jak si jistě domyslíte, konkurence zatím nespala. Postupně přišli jiní tiskaři, kteří jeho metodu zjednodušili, jediný tisk místo tří, rychlejší, levnější. Petrucciho technika byla krásná, ale příliš technicky a časově náročná a přece. To první velké gesto už nikdo nevezme. On byl ten, kdo ukázal, že to jde a možná si dnes ani neuvědomujeme, jak zásadní to bylo. Protože všechno, co považujeme dnes za samozřejmé, notové zápisy, partitury, hudební knihovny, to všechno má někde svůj začátek. A půvabné je i to, že dnes nese jeho jméno jedna z největších hudebních knihoven na světě, ta virtuální, dostupná odkudkoliv. Stačí pár kliknutí a otevře se nám svět tisíců skladeb. Kdyby to Petrucci viděl, možná by se usmál. Protože on tiskl noty třikrát, pečlivě, pomalu, a my si je dnes otevřeme během vteřiny. Ale ta radost z hudby, ta zůstala úplně stejná.

Dne 6. května 1682 se odehrálo něco, co na první pohled vypadalo jako pouhé stěhování. Francouzský král Ludvík XIV. Opustil se svým dvorem pařížský Louvre a natrvalo se usadil ve Versailles. Ve skutečnosti to ale byl krok, který změnil dějiny. Nešlo jen o změnu adresy, šlo o proměnu celé země. Od té chvíle se rytmus francouzské politiky, kultury i každodenního života začal řídit podle jediného místa a jediného muže. Versailles nebylo jen sídlo, bylo to jeviště. A Ludvík XIV. Na něm byl hlavní postavou. Důvody jeho odchodu z Paříže byly hlubší, než by se mohlo zdát. Král zkrátka město neměl rád. Připadalo mu hlučné, nečisté a především nebezpečné. Proč? Jako dítě totiž zažil něco, co ho poznamenalo doslova na celý život. Během povstání, zvaného Fronda, vtrhl rozbouřený dav až do jeho ložnice, slyšíte dobře. Pro budoucího panovníka to byla potupa, kterou nikdy nezapomněl. Ludvík XIV. Měl dobrou paměť. A když jednou odjel do Versailles, už se do Paříže na noc nikdy nevrátil. Versailles přitom nebylo od počátku nijak velkolepé, naopak šlo o poměrně skromný lovecký zámeček, který kdysi nechal postavit Ludvíkův otec. Jenže mladý král v něm viděl něco víc, možná prostor, možná svobodu, samostatnost, ale určitě budoucnost. A tak začala stavební horečka, která trvala desítky let. Pod rukama architektů, malířů, zahradníků a dalších vyrostlo dílo, které dodnes bere dech. Zahrady s přísnou symetrií, kde i stromy působí, jako by stály v pozoru. Zrcadlový sál, kde se odráželo nejen světlo, ale i dvorské intriky. Versailles se zkrátka stalo symbolem moci. Ludvík XIV. Totiž pochopil něco zásadního. Vládnout neznamená jen rozhodovat, znamená být viděn. A tak vytvořil systém, který neměl obdoby. Každý den u dvora byl přesně řízený sledem rituálů. Nejznámější z nich, ranní vstávání krále, takzvané lever du roi, bylo veřejnou událostí. Přítomnost u takového okamžiku byla privilegiem, o které se urputně bojovalo. Někdy slovem, intrikou a jindy opravdu při souboji s mečem v ruce. Kdo směl podat králi košily? Kdo mohl držet svícen? Kdo měl přístup do komnat? To vůbec nebyly maličkosti, to byla politika. Přízeň krále měla větší cenu než zlato. Versailles nebylo jen místem okázalosti, byla to promyšlená laboratoř moci. Šlechta byla držena na blízku a doslova pod dohledem. Dostávala byty přímo v paláci, často malé a nepohodlné, ale být u dvora znamenalo být u zdroje moci. Život dvořana připomínal nekonečný konkurs. Bylo třeba být viděn, ale ne příliš. Být slyšet, ale ne hlasitě. Umět se smát a usmát a včas mlčet. Na první pohled byl život ve Versailles oslnivý, samet, zlato, slavnosti, hudba. Ve skutečnosti byl ale i plný napětí a někdy i velmi prozaických nepříjemností. Jedno královo gesto mohlo rozhodnout o kariéře. Jedno otočení se zády stačilo k pádu. Palác také nebyl zrovna symbolem hygieny. Vůně parfému často jen překrývala jiné, daleko méně příjemné pachy. Dvořané tak žili ve světě, kde se mísila krása s nepohodlím. A přesto, touha být u dvora byla obrovská, protože přízeň krále znamenala všechno. Když pochválil něčí oděv, druhý den měla podobný polovina dvora. Když změnil styl, změnila ho celá Francie. Nebojovalo se jen mečem, bojovalo se gestem, přítomností, načasováním. Z Versailles vládl Ludvík XIV. Více než 30 let. Soustředil zde nejen šlechtu, ale i státní správu, ovládal odtamtud armádu, finance, kulturu. Jeho moc byla absolutní, alespoň v tehdejším smyslu slova. Král byl považován za zástupce Boha na zemi. A Versailles bylo jeho obrazem, místem, kde se moc nejen vykonávala, ale i inscenovala. Když Ludvík XIV. Roku 1715 zemřel, nebylo Versailles zcela dokončené. Přesto už bylo symbolem celé epochy, takzvaného Velkého století. Z původního loveckého zámečku vzniklo centrum Evropy a z dětského zážitku strachu promyšlený systém vlády. Možná bychom dnes řekli, že to bylo divadlo, ale divadlo, které fungovalo. A v němž měl hlavní roli jediný herec, král slunce.

Když se dnes řekne Mariánské Lázně, většině z nás se vybaví kolonáda, parky, prameny, hotely, klidné procházky a taková ta zvláštní lázeňská noblesa. Město, které jako by bylo stvořeno k odpočinku a pomalému kroku. Ale na začátku kolonáda nebyla. Nebyl park, nebyla hudba, ani lázeňští hosté v elegantních kabátech. Na začátku bylo nehostinné, bažinaté údolí u Úšovic, obklopené lesy, vývraty, kameny a temnými stráněmi. Místo, kam se chodilo obtížně, kde nebyla pořádná cesta a kde se k pramenům muselo místy přeskakovat po kamenech přes mokřiny. A právě tam poprvé roku 1779 vstoupil mladý lékař tepelského kláštera Jan Josef Néher. Narodil se 8. května 1752 v Teplé, v rodině provazníka. Nebyl tedy dítětem bohatství ani pohodlí. Sám později napsal, že se narodil chudý, byl v nouzi vychováván a svou životní dráhu začal jako nemajetný doktor medicíny. Ale měl štěstí na lidi, kteří v něm poznali talent. Studoval nejprve v Teplé, potom na Pražské univerzitě, vystudoval medicínu i filozofii, a už jeho disertační práce ukazovala, že to nebude jen nějaký rutinní lékař. Zabýval se kojeneckou úmrtností, otázkou, proč tolik dětí umírá a proč mnohé z těch, které přežijí, zůstávají tělesně oslabené. Už tehdy ho zajímal člověk jako celek, nejen nemoc, ale prostředí, péče, chudoba, životní podmínky. Po návratu ze studií se stal klášterním lékařem v Teplé a právě tam dostal od opata úkol věnovat zvláštní pozornost pramenům u Úšovic. Dnes bychom řekli zdánlivě okrajový úkol. Tehdy ještě nikdo netušil, že se z něj zrodí Mariánské Lázně. Néher byl při první návštěvě údolí doslova ohromený. Ne snad krásou, ale spíš divokostí toho místa. Později popisoval, že tam člověk viděl bažiny, vodopády, strouchnivělé pařezy, píščité pahorky a jedinou starou dřevěnou chýši u křížového pramene. A přesto sem lidé přicházeli, často v neděli nebo o svátcích, ve skupinách, ze zdravotních důvodů. Pili vodu přímo z pramene a někdy v množství, které by dnešní lékař nejspíš zakázal dřív, než by pacient stačil říci kyselka. A na stěny dřevěného ohrazení si zapisovali jméno, bydliště, nemoc, kolik vypili a někdy i, řekněme cudně, jaký to mělo účinek. Ne v tom ale neviděl jen podivnou lidovou víru. Viděl zkušenost, materiál k pozorování, začal prameny zkoumat, analyzovat a hlavně sledovat jejich účinky na nemocné. Přesvědčil opata i několik klášterních duchovních, aby vodu sami vyzkoušeli, pili ji v menších dávkách vícekrát denně a Néher pozoroval, že podporuje trávení, chuť k jídlu, přináší svěžest a klidnější spánek. A pak přišel případ, který ho hluboce zasáhl. V lese potkali starého muže, který přivezl svého ochrnutého syna. Mladík byl před nějakou dobou zasypaný zeminou, poranil si pánev a ochrnuli mu nohy. Otec i syn přebývali v chýši u pramenů a hledali poslední naději. Néher jim poradil koupele v Mariánské vodě, tření postižených míst, trpělivost a pravidelnost. No a po několika týdnech se stalo něco, co si lékař zapamatoval na celý život. Nemocný začal chodit. Nejprve o berlích, pak o holi a nakonec sám bez opory. Pro Néhera to nebyl zázrak v laciném smyslu slova. Byl to důkaz, že zdejší prameny mají skutečný léčivý potenciál. A od té chvíle měl jedinou velkou touhu. Postavit u pramenů dům, kde by mohli být nemocní přijímáni důstojně, ne v chýši mezi bažinami. Jenže cesta od myšlenky ke stavbě byla dlouhá. Klášter váhal, brzdili předpisy, spory o lesní rezervaci, peníze, neochota i obyčejná únava. Néher čekal roky. A když pak viděl, že se věci nehýbou dost rychle, rozhodl se jednat sám. U křížového pramene postavil první zděný dům pro lázeňské hosty. Nazval ho Zlatá koule. Snad i jako něžnou připomínku své ženy Františky Kuglerové, své zlaté faninky. Byl to začátek, Nérův příklad rozhýbal další. Tepelský klášter začal stavět lázeňské domy, vznikaly koupelny, upravovaly se prameny, vysoušely bažiny, srovnával terén. Později se přidal opat Karel Kašpar Reitenberger a geniální zahradník Václav Skalník, který z divokého údolí vytvořil parkové město.
A tak se z místa, kde se kdysi skákalo po kamenech přes močál, staly Mariánské lázně. Roku 1812 samostatná obec, roku 1818 první lázeňské místo. A později jedno z nejslavnějších lázeňských měst Evropy. Jan Josef Nehr se největší slávy svého díla dlouho netěšil. Zemřel roku 1820. Neměl děti a své jmění odkázal chudým a možná právě to k němu patří. Byl to lékař, který neviděl v pramenech jen vodu, viděl naději. Neviděl v bažinatém údolí jen pustinu, viděl budoucí město. A možná, že je to krásná připomínka i pro nás, že některé velké věci začínají velmi, velmi nenápadně. Třeba u pramene, ke kterému vede špatná cesta, a u člověka, který se rozhodne, že stojí za to jí zkrátka prošlapat.

0: Představme si Vídeň dne 7. května roku 1824. Večer, který měl být jen premiérou nové symfonie, jenže, jak to tak bývá, některé večery si pak historie zapamatuje víc nežli jiné. Hraje se v divadle U korutanské brány, Theater am Kärntner, a hlavní postava Ludwig van Beethoven. Jenže to už není ten mladý, dravý, energický Beethoven, který ohromoval publikum jako pianista. Tohle je muž, který je téměř hluchý, poznamenaný ušní chorobou i bouřlivým životem. A teď si představte tu situaci. Beethoven stojí na pódiu a diriguje. Ano, diriguje. Ale vlastně tak trochu pro sebe. Hudebníci i zpěváci totiž dostali jasné instrukce. Dívejte se na dirigenta pana Umlaufa. Beethoven je Beethoven, ale tempo drží Umlauf. Takže na pódiu máme dirigenty dva. Jednoho skutečného, ukrytého pečlivě před zraky publika, a jednoho legendárního. A orchestr hraje hudbu toho druhého podle toho prvního. Ale publikum sleduje hlavně toho druhého. Beethoven měl přitom původně úplně jiné plány, chtěl premiéru v Berlíně. Na Vídeň si trochu stěžoval, říkal, že publikum už chce hlavně Rossiniho, lehké opery, melodie, které si člověk brouká cestou domů, zkrátka moderní zábavu. A on sám, Beethoven, ten šel přece jinou cestou. Ale nakonec ho přemluvili přátelé, mecenáši, známí, skoro by se dalo říci jakási petice pro skladatele. A tak svolil, dobře, bude to ve Vídni a Vídeň za to může být ráda. Devátá symfonie byla zvláštní už na papíře. Velký orchestr, větší než kdy dřív, dlouhá forma a pak ten nápad, který musel tehdejší posluchače dost zaskočit. Najednou ve čtvrté větě vstoupí sbor. Symfonie, která začne zpívat. Dnes nám to připadá samozřejmé, vzniklo už víc takových skladeb, ale tehdy? To bylo asi jako kdyby dnes někdo uprostřed filmu nechal herce začít diskutovat s publikem. A teď si představte samotný večer. Zkoušek bylo málo, jen dvě pořádné, orchestr veliký, napětí ve vzduchu, pochybnosti. Beethoven stojí u pultu, listuje nervózně partituru, pohybuje rukama, dává nástupy a podle svědků to prý vypadalo, jako by chtěl hrát na všechny nástroje najednou, trochu dirigent, trochu pianista, trochu celý orchestr v jednom člověku. A pak přijde finále. Hudba, která se postupně rozsvítí, rozroste, zvedne a najednou zaplní celý prostor. Publikum reaguje. Možná překvapeně, možná nadšeně, možná obojí. A když to skončí, přijde potlesk velký, opravdu velký. Jenže Beethoven stojí zády, pořád diriguje, ještě je o pár taktů jinde a hlavně neslyší téměř nic. A pak se bojí otočit. Netuší ještě, co jeho hudba udělá s publikem, také ho mohou vypískat jako kdysi. To je ten moment, který dnes všichni známe, ale když si ho představíte, je vlastně skoro filmový. Přijde k němu altistka Caroline Unger, vezme ho jemně za rameno a otočí k publiku a on najednou vidí, co neslyšel. Nadšené posluchače a ohromný, obrovský úspěch. A tím se něco změnilo. Nejen v jeho životě, ten už se pomalu blížil ke konci, ale v hudbě vůbec. Symfonie od té chvíle už nebyla jen velká orchestrální skladba. Může mluvit, může zpívat, může říkat něco víc než jen hudbou. A je na tom ještě jedna věc, která stojí za zmínku. Ta oda na radost si pak začala žít vlastním životem. Používali ji lidé velmi různí, někdy i ti, kteří by si spolu u jednoho stolu rozhodně nesedli. Od revolucí až po oficiální hymny. A přesto, když ji dnes slyšíte, pořád je v ní něco jednoduchého a lidského. Taková melodie, kterou si člověk klidně pobrukuje, aniž by musel přemýšlet, odkud vlastně je. A možná právě proto stojí za to si ten večer připomenout. Ne snad jako velké monumentální gesto, ale jako chvíli, kdy jeden skladatel přišel s nápadem, který byl trochu bláznivý, trochu odvážný a úplně nový. A Vídeň si tehdy mohla říci, ještě že jsme ho s tím nepustili do Berlína.
1: Český rozhlas 2.

těchto dnech se často mluví o válkách, o těch minulých i o těch, které bohužel probíhají i dnes. A já si někdy říkám, proč vlastně? Protože když se člověk podívá kolem sebe, tak nevidíte lidi, kteří by chtěli válčit. Vidíte lidi, kteří chtějí mít klid, žít si svoje životy, ráno vstát a vědět, že ten den bude obyčejný. A přesto se to znovu a znovu zlomí. Možná je to zvláštní, ale mně se tohle téma vždycky spojí s rodinou. Měl jsem dva dědečky, jeden z nich měl jít do první světové války, bylo mu 18, čekala ho medicína, studium, úplně jiný život, přišel povolávací rozkaz, snažil se tomu vyhnout, ale v komisi seděl jeho příbuzný, generál, a ten řekl, půjdeš, musíš jít, jde o čest rodiny. Taková věta, ta asi moc prostoru pro diskusi nenechá. Ale děda měl nakonec štěstí, válka skončila dřív, než odešel. A já si někdy říkám, kdyby to bylo jinak, tak tady dneska možná nesedím a nemluvím pro vás. A druhý dědeček, ten do války opravdu šel, byl už starší a měl po studiích. Ale někde na cestě se svým plukem přeběhli, dali se k legiím a pak bojovali a vraceli se domů přes Vladivostok a půl dalšího světa. Když si to člověk představí, to je skoro neuvěřitelná cesta a přitom zatím zase stojí jeden konkrétní člověk. Někdo, kdo možná nebo spíš jistě původně vůbec válčit nechtěl. A pak si vzpomenu na jeden obraz z první světové války, Vánoce, zákopy, najednou ticho, vojáci vylezou ven, podají si ruce, dají si cigaretu, někde si dokonce zahrají fotbal, bez ohledu na to, kdo je odkud. A v tu chvíli si říkám, to jsou přece ti samí lidé, kteří o pár dní později po sobě zase střílí. Tak kde se to láme? Války nejspíš nevznikají proto, že by lidé chtěli bojovat, že by to měli v krvi, v genech. Možná vznikají proto, že někdo rozhodne a ostatní jdou, protože je to povinnost, protože je to čest, protože se to musí. Po druhé světové válce se říkalo už nikdy. A člověk by tomu chtěl věřit. Ale když se dnes podíváme kolem sebe, tak víme, že to tak jednoduché zase není. Nevím, jestli se dá válkám jednou provždy zabránit. Asi ne. Ale možná má smysl si připomínat právě ty chvíle, kdy lidé zbraně odložili. Protože ty nám ukazují, jací jsme, když nemusíme bojovat. A říkám si, že možná i to, že tu dnes můžeme být v klidu spolu, je vlastně malé vítězství. A když si vzpomenu na své dědečky, mám pocit, že i jejich příběhy tiše říkají, že klid není samozřejmost, ale dar.

0: bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Prezident Pavel se dnes sejde s premiérem Babišem. Mluvit budou o cestě na summit NATO. Z té narozeniny dnes slaví přírodovědec David Attenborough. A bude oblačno až polojasno, přehánky výjimečně a teploty do 19 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Prezident Petr Pavel se za půl hodiny sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiše tam doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. Prezident v seznamu účastníků letu na summit není. Už dřív ale řekl, že chce delegaci vést.
3: Já to vnímám spíš zatím jako cestovní plán, tedy kdy a kam poletí vládní letadla, než jako potvrzení složení delegací.
2: Podle Babiše je nelogické, aby prezident do Ankary jel spolu s vládní delegací. Pokud bude vláda Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lidé v Hradci Králové si dnes připomenou Den vítězství a 81 let od konce druhé světové války. Pietní akt začne za hodinu u památníku tří odbojů na Eliščině nábřeží. Součástí bude položení květin a uctění památky všech, kteří bojovali za svobodu. V 5 hodin odpoledne pak zvoníci u příležitosti státního svátku rozezní zvon Augustin zavěšený v Bílé věži na Velkém náměstí. V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku z Kobylisna Pražského povstání musí cestující využít náhradní autobusovou dopravu. Technici vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá do nedělního večera, říká mluvčí Pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
4: V dotčeném úseku jsme zavedli autobusovou linku XC, která z původní trasy metra vynechává jen nádraží Holešovice. Od něj jezdí autobusy XC1. Spojení jsme posílili také zavedením tramvaje číslo 36.
2: Britský přírodovědec David Attenborough dnes slaví sté narozeniny. Jeho přírodovědné snímky jsou oblíbené u diváků po celém světě. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižní ocenění, včetně šlechtického titulu Sir. Attenborough se podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby.
5: I am David Attenborough and I've had the most extraordinary life.
6: Britský přírodovědec David Attenborough patří k nejznámějším vypravěčům přírody. Jeho dokumenty viděli stovky milionů diváků. Nejprve přírodu pozoroval a objevoval, postupně začal otevřeně mluvit o jejím ohrožení. V dokumentu z roku 2020 Život na naší planetě natočeného pro Netflix upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánů.
5: If we take care of nature, nature will take care of us.
6: Člověk je neodmyslitelně součástí přírody. Je proto podle Davida Attenborougha nutné o ní pečovat. Karolína Burdová, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přehánky. Čekejte jen výjimečně, večer se na většině území vyjasní. Teploty budou mezi 15 a 19 stupněm, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 21, na horách kolem 8 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Úvaly. Na 5. kilometru havarovalo osobní auto, následky nehody můžou překážet provozu. Na D46 z Vyškova do Olomouce zpomalte za sjezdem na Ivanovice na Hané. Na 6. kilometru srazilo osobní auto zvěř. To byly zprávy, slovo má opět Josef Bernard Prokop.
8: A já vám přeji krásné sváteční ráno. U nás na Dvojce bude trochu netradiční, ne tak dlouhé, jako bývá ve svátek, ale zase o něco delší než naše nedělní setkávání. Takže máme před sebou poslední půl hodinu dnešního dobrého nebo svátečního rána na Dvojce. V ní bych vám rád připomněl výročí narození člověka, který se zasloužil o to, že na bojiště pronikla lidskost. A pak už se pro dnešek rozloučíme. Prozradím, že díky němu vznikl Červený kříž a také první ženevská úmluva. A to už nejspíš tušíte, o koho půjde.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

8. květen je den, kdy si připomínáme konec druhé světové války v Evropě. Konec jedné z největších katastrof lidských dějin. Ne konec všech válek, bohužel. Ale konec války, po níž si lidé znovu a znovu slibovali, už nikdy. A právě 8. května se narodil člověk, který celý svůj život spojil s otázkou, co dělat, když už válka vypukne. Když se nepodaří zabránit zlu, dá se alespoň zmírnit utrpení? Jmenoval se Henri Dunant. Narodil se roku 1828 v Ženevě v rodině, kde pomoc druhým nebyla póza, ale samozřejmost. Otec pomáhal sirotkům a lidem propuštěným z vězení, matka nemocným a chudým. Dunant tehdy už jako mladý muž znal svět bídy, bolesti a lidské nouze. Přesto se původně nevydal na dráhu světce ani humanitárního pracovníka. Byl podnikatel. Měl obchodní zájmy v severní Africe a roku 1859 se vydal do Itálie, aby se pokusil osobně jednat s císařem Napoleonem III. Kvůli obchodním záležitostem, jenže místo k jednání dorazil k bitvě u Solferina. Učili jsme se o ní, 24. června 1859 se tam střetla francouzsko-sardinská vojska s rakouskou armádou. Po jediném dni bojů zůstali na bojišti 10 000 mrtvých a raněných a kolem nich chaos, nedostatek lékařů, obvazů, vody, nosítek, zkrátka pomoci. A teď malá osobní odbočka. Moje babička mi vyprávěla, že u Solferina bojoval i její dědeček, tedy můj prapradědeček. Byl raněný a ukryl se prý někde v pevnosti, aby ho nenašli a nezabili. Přežil. A když byla babička jako malá hodná, směla si sáhnout ze zadu na jeho krk. Hluboko pod kůží tam prý měl kulku. Takové rodinné příběhy člověku najednou připomenou, že dějiny nejsou jen data. Jsou to těla, rány, strach a někdy i taková kulka pod kůží, kterou si dítě o mnoho let později opatrně osahá jako důkaz, že pradědeček opravdu přežil. A právě něco podobného uviděl u Solferina Henri Dunant. Ne abstraktní válku, ale konkrétní lidi, raněné Francouze, raněné Rakušany, mladé muže, kteří ještě ráno možná stáli v řadách proti sobě, ale večer už leželi vedle sebe a volali o pomoc a o vodu. Dunant byl otřesený, ale ne paralyzovaný. Začal organizovat pomoc, scháněl obvazy, vodu, potraviny, léky, přesvědčoval místní ženy a obyvatele, aby pomáhali všem zraněným bez rozdílu. A tehdy zazněla slova, která se stala jedním ze základů humanitární myšlenky. Tutti fratelli, všichni jsou bratři. A nenavazuje to náhodou krásně na odu na radost? To je věta, která zní skoro prostě, ale uprostřed války je nesmírně radikální, protože říká, tady už není nepřítel, tady je zraněný člověk. Po návratu do Ženevy Dunant napsal knihu Vzpomínka na Solferino. Popsal v ní hrůzu, kterou viděl, ale nezůstal jen u nářku. Navrhl dvě věci. Aby v jednotlivých zemích vznikaly dobrovolné společnosti připravené pomáhat raněným ve válce a aby státy uznaly pravidla, která budou chránit raněné i ty, kdo jim pomáhají. Dnes to zní samozřejmě, ale tehdy to samozřejmě zdaleka nebylo. Z těchto myšlenek vznikl Mezinárodní výbor Červeného kříže a brzy také první ženevská úmluva. Dunant tím vlastně řekl světu, když už člověk nedokáže zabránit válce, nesmí alespoň zapomenout na lidskost. Jeho vlastní život ale nebyl žádnou učebnicovou pohádkou. Zkrachoval, upadl do dluhů, byl nakonec vytlačen z organizace, kterou pomáhal založit a dlouhá léta žil v chudobě a zapomnění. Až na sklonku života byl znovu objeven. Roku 1901 dostal vůbec první Nobelovu cenu míru. Je to zvláštní osud. Člověk, který pomohl vytvořit jednu z nejznámějších humanitárních organizací světa, sám dlouho potřeboval pomoc. A možná je právě v tom jeho příběh tak lidský. Dnes, v den výročí konce druhé světové války v Evropě, se Dunantovo narození připomíná zvlášť silně. Protože 8. květen není jen den vítězství, je to také den otázky, co jsme se naučili. Že válka končí podpisem kapitulace, ale bolest často ještě dlouho ne. A že mír není jen absence výstřelů. Je to i rozhodnutí vidět v druhém zase člověka. Henri Dunant zemřel v roku 1910 a jeho poslední slova prý zněla, kam se podělo lidstvo.
Možná bychom si tu otázku měli občas položit také. Ne proto, abychom propadli bez naději, ale proto, abychom si včas vzpomněli na Solferino, na raněné, na ženy, které říkali tutti fratelli, všichni jsou bratři, a třeba i na jednoho vojáka s kulkou pod kůží, který se vrátil domů a díky němuž mohl jeho příběh žít dál.

8. květen je zvláštní den. Den, kdy si připomínáme konec války a zároveň den, kdy si člověk nemůže nevšimnout, že války ze světa úplně nezmizely. Možná je to právě tím, že když se díváme kolem sebe, začneme si víc uvědomovat věci, které jinak bereme jako samozřejmost. Třeba obyčejný klidný večer, ticho, jaro. To všechno není samozřejmé. Nebo alespoň ne pro každého, ne vždy a všude. Někdy si to uvědomíme až ve chvíli, kdy o to přijdeme, podobně jako u nemoci. Dokud jsme v pořádku, ani nás nenapadne, jak velký dar zdraví vlastně je. A možná, že válka je opravdu něco jako nemoc lidstva. Něco, co se vrací, i když bychom si přáli, aby to už dávno, dávno zmizelo. Ale právě proto má smysl si takové dny připomínat. Ne jako velká gesta, ne jako oslavu vítězství. Spíš jako tichou vzpomínku a možná jako malé zastavení. A připomenutí, že zlu se nemá ustupovat. A když si přitom člověk vzpomene na příběhy svých blízkých, na ty, kteří válku zažili, přežili, nebo se jí třeba těsně vyhnuli, tak mu dojde ještě jedna věc, že klid není samozřejmost. Ale dnes ho můžeme prožít, je přece svátek. A to je všechno z dnešního svátečního dobrého rána na dvojce. Zdraví vás váš průvodce 2,5 uplynulými hodinami vysílání Josef Bernard Prokop a můj technický spolupracovník z vysílacího pracoviště mistr zvuku Petr Sakal. A zase brzy naschledanou na dvojce.

0: Kuchařka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 9. května v Mariánských lázních.
2: Zahájíme tam lázeňskou sezonu.
3: Uvidíme se na kolonádě, přijďte na kávu.
1: A nebo se uslyšíme ve vysílání od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
3: Regina,
2: Jakub.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
4: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí?
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host. Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
4: Dobrý den, vítám vás u poslechu svátečního vydání pořadu Jak to vidí. Jsem ráda, že pozvání přijal Michal Smetana, odborník na mezinárodní bezpečnost, pedagog Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, ředitel Pražského centra pro výzkum míru a také nositel ceny Neuron 2025 v oboru sociálních věd. Já vás vítám, dobrý den.
5: Děkuji moc za pozvání.
4: V den 81. výročí konce druhé světové války v Evropě se zamyslíme zejména nad tím, co nám v současnosti říká pojem mír, jak jsou na geopolitické šachovnici rozdány pozice, jaké jaderné partie jsou rozehrány, co a kdo nejvíce ohrožuje světovou bezpečnost a na jakých principech staví současná mezinárodní politika. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
4: Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Žádný jiný konflikt v dějinách lidstva nepřinesl dosud tolik obětí a zkázy jako druhá světová válka. Jak se vy, pane Smetano, díváte na události staré 81 let? Co pro nás nebo pro vás třeba to dnešní výročí znamená?
5: Ne, tak jsou to rozhodně konflikty, které do značné míry formovaly nejenom to, jak přemýšlíme o válkách, o zbrojených konfliktech, ale možná o mezinárodní politice obecně. Vlastně ten politický proces, který nastal ta druhá světová válka potom v Evropě, vlastně významným způsobem ovlivnila, jak na tomto kontinentu žijeme, jak spolu fungují státy. Vlastně, když se k tomu vrátíme zpět do období konce 40. začátku 50. let, tak celý ten impuls, který nakonec vedl ke vzniku Evropského společenství a posléze Evropské unie, byl vlastně do značné míry formován myšlenkou, že takovou tu destruktivní válku, jako jsme zažili, už si nemůžeme nikdy dovolit a že ty vztahy mezi státy musí být prostě založeny na úplně jiných principech, než jak jsme je znali do té doby. Konec konců tohle má i to globální měřítko, protože jedním z důsledků konce druhé světové války bylo i založení Organizace spojených národů.
4: Řekl byste, že umíme v České republice vzhledem k naší historické skutečnosti, máme ty naše osudové osmičky mimo jiné, třeba lépe odhadnout hrozící nebezpečí, jsme třeba vnímavější vůči potenciálnímu nebezpečí, citlivější vůči bezpráví, nespravedlnosti, nedodržování lidských práv?
5: Myslím, že to o sobě jako Češi rádi tvrdíme a jsem trošku skeptický k tomu, zda to je skutečně pravda. Samozřejmě v české politice, zvlášť od začátku 90. let, se vytvořila ta představa Čechů jako národa nebo státu, kterému v jeho zahraniční politice velmi záleží na dodržování lidských práv ve světě a vlastně se to stalo do nějaké míry od revoluce nějakým jedním definičních znaků naší zahraniční politiky. Zároveň ale vidíme za to období mnoho našich selhání a mnoho našich jako slepých skvrn v této oblasti, kdy občas v tom pohledu na mezinárodní politiku a na ty principy, které bychom měli nějakým způsobem hájit, tak ne úplně konzistentně držíme tuto linii.
4: Ani oběti druhé světové války nezajistili světu bezpečí, klid. Dalších více než 40 let rozdělovala Západ a Východ, železná opona. Řekl byste, že se Západ nějak poučil z těch událostí?
5: Z událostí druhé světové války? On. Já doufám, že do značné míry ano, ono pořád, jakkoliv to možná zní zvláštně v době, kdy zažíváme naprosto překotný vývoj, který rozhodně nepřipomíná jakékoliv náznaky stability, tak zároveň, když si uvědomíme, jak vypadala mezinárodní politika právě před druhou světovou válkou, to, že vlastně po velmi dlouhé období zde jsme měli velké konflikty na samotném evropském kontinentu, které opakovaně vždy po několika desítkách let eskalovaly do použití násilí. To, že státy jako Německo a Francie byly vlastně úhlavní nepřátelé, kteří spolu bojovali ve válkách v 19. století, první světové válce, ve druhé světové válce, to jsou všechno věci, které se významným způsobem změnily. Jo, dneska už Němci ani Francouzi nestávají každý den s obavou, zda ten druhý stát využije nějakého okna příležitosti a napadne je. Vlastně do značné míry se Západ skutečně poučil v tom, že byl schopen mnohem lépe nastavit vzájemné vztahy tak, aby případné konflikty na té politické úrovni prostě neeskalovaly do těch konfliktů vojenských.
4: Jak v současnosti, pane Smetano, chápeme vůbec mezinárodní politiku, mezinárodní řád? Jak funguje? Na čem staví?
5: No, tady bych právě udělal možná trošičku oslý můstek, protože to, co jsem právě řekl, je relativně optimistická vize, která ale teďka zažívá samozřejmě velké trhliny. Ten mezinárodní řád, tak jak jsme ho znali po dlouhou dobu, byl postaven na nějakém systému mezinárodního práva, norem, pravidel, institucí, které se zde budovaly z velké části z iniciativy Spojených států a jejich spojenců. Ten systém samozřejmě měl to známe bipolární rozdělení po konci druhé světové války, kdy se samozřejmě sformulovala ta velká aliance kolem Spojených států na západě a ta kolem Sovětského svazu na východě. Nicméně vlastně s koncem studené války se ten systém nadále transformoval a vlastně Spojené státy se staly tím hlavním hegemonem světové politiky, který vlastně bránil veškeré tyto práva, instituce, normy tak, aby byly univerzální. Oni nikdy univerzální zcela nebyli, vždycky docházelo k jejich porušování do značné míry, ale bylo to dejme tomu nějaké základní pilíře stability, které alespoň tomu celkovému systému dávaly nějaké základní kolejnice, po kterých jsme se mohli pohybovat. Teď ale zažíváme velmi kritické období, kdy nejenom státy jako Rusko a Čína, které dlouhodobě vlastně tento systém se snažily podrývat, tak zde máme i Spojené státy, které dlouhodobě tento systém bránily a nyní se aktivně podílejí na jeho rozvratu.
4: Lze říct, že ten, řekněme, starý řád, jak jsme ho znali, už neexistuje, zanikl a ten nový ještě nevznikl.
5: Je to jeden z pohledů, který můžeme mít, no to ty metafory se používají různým způsobem. Asi rozhodně, co se dá říct, je, že mnoho těch alespoň částečných jistot, co jsme znali, takové ty základní pravidla toho, jak má fungovat mezinárodní politika, tak se skutečně v těch posledních letech velmi dramaticky bortí a je pravda, že zatím úplně nevíme, co bude ten výsledek, protože tam si dokážeme představit spoustu scénářů, to, že se po nějaké době, po několika dalších krizí uvědomíme, že vlastně ten systém do nějaké míry byl nastavený dobrým způsobem a zkusíme se k tomu možná po nějaké reformě vrátit, až přesto, že skutečně dojde k nějakému úplnému rozboření a pak postavení něčeho nového, což může mít v lepším případě relativně mírovou podobu, ale samozřejmě to také nevylučuje nějakou možnost nějaké větší systémové války, která teprve povede k nějaké větší změně.
4: Lze pravidla toho mezinárodního řádu, byť se to už proměnilo, jak jste právě vysvětlil, pane Smetano, vymáhat, nebo jaké autority a jak mohou případně trestat porušování dohod?
5: To je ten základní rozdíl mezi pravidly nebo zákony, které máme v domácí politice a v té politice mezinárodní. Protože na rozdíl od domácí politiky, mezinárodní politika postrádá nějaké jednocentrum, někoho, kdo by skutečně autoritativně byl schopen nejenom jako rozhodovat ty spory a následně vynucovat případná porušování. To je prostě obrovský problém. Zvlášť v tom, že samozřejmě ty nejmocnější státy v systému do značné míry byly schopny být imunní vůči jakémukoliv takovému trestání, no, porušování jejich vlastních pravidel. Viděli jsme to opakovaně, jak Spojené státy, tak Rusko, tak Čína opakovaně v minulosti ta pravidla porušovaly. Zároveň to ale není tak, že by pro ty státy, která ta pravidla prostě porušují, to nemělo žádné konsekvence. Naopak vlastně se dá říci, že ten systém alespoň do nějaké míry byl schopen vlastně ovlivňovat, jak ten poměr nákladů a přínosů možných akcí a tím způsobem reguloval to chování těch jednotlivých států v systému. A tohle je prostě klíčové, zejména pro státy malé, jako jsme my, jako Česká republika, kteří prostě máme relativně malé možnosti využívat nějaké hrubé moci, ať už týká moci vojenské nebo ekonomické, tam prostě máme značné limity oproti velkým hráčům, jako jsou Spojené státy nebo Čína.
4: No a promiňte, pane Smetano, neplatí ta mezinárodní pravidla, ten řád pro všechny, nehledě na velikost, na tu sílu?
5: Měl by platit a musí platit, s tím, že viděli jsme v minulosti opakované porušování, ale nebylo to tak, že by ani pro ty nejmocnější státy to nemělo žádné konsekvence. Právě proto, že většina států systému ta pravidla akceptovala jako ne něco dokonalého, ale aspoň něco, co nějakým způsobem reguluje ty vzájemné vztahy a může vést k nějaké smysluplné kooperaci, protože tomu dává nějaké základní limity, nějaká pravidla, tak pro ty státy to bylo důležité a byly schopny nějakým způsobem se vymezovat proti takovému chování. A když se podíváme i na Spojené státy jako hegemona mezinárodní politiky v těch 90. letech a v 0. letech, tak vidíme, že i když v několika konkrétních momentech Spojené státy šly za rámec těchto pravidel a porušily je, tak stejně v mnoha jiných momentech prostě měly do nějaké míry svázané ruce, museli si dát práci s tím, jakým způsobem vysvětlit své chování a mělo to pro ně případně i značné politické konsekvence. Ve chvíli, kdy tato pravidla kompletně odhodíme a zničíme a spálíme, tak pro státy, jako jsou Spojené státy, jako Rusko, už tam ty limity nejsou vlastně žádné a už se to řídí pouze čistě už jenom tou hrubou silou, ať už tou ekonomickou nebo vojenskou a tam prostě jako malé státy samozřejmě máme jenom malé možnosti, co s tím dělat.
4: Pohled Michala Smetany, výzkumného pracovníka a pedagoga Univerzity Karlovy.
0: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Pane Smetano, popsal jste ten oslabený nebo možná až rozpadající se mezinárodní řád. S tím souvisí právě počet těch konfliktů, které narůstají ve světě.
5: Je to tak, právě tím, že nám do značné míry mizí jak ty normy, tak pravidla, tak tím pádem vlastně i přemýšlení těch jednotlivých aktérů o tom, jaké akce pro ně mohou mít, jaké konsekvence, tak samozřejmě to v různých klíčových, takzvaných horkých regionech může přijít k tomu, že někteří aktéři to vnímají jako nějaké okno příležitosti, s tím, že v tom, co se děje ve světě, nebudou očekávat, že zde bude nějaká větší akce, například Rady bezpečnosti OSN, která by nějakým způsobem trestala, a využijí to proto, aby třeba využili vojenskou sílu k dosažení nějakých svých cílů, kdy například v minulosti v nějakých momentech by třeba se k tomu zdráhali, protože by se obávali nějakých možných následků.
4: Čím se podle vás vyznačuje chování světových lídrů?
5: Obecně zažíváme dobu, kdy se skutečně i v zemích, které mají velmi dlouhou demokratickou tradici a instituce, které by v principu měly zabraňovat tomu, aby se lídry stávali osobnosti, které k tomu nejsou vhodné, když to řeknu takhle hodně jako kulantně, tak prostě zažíváme dobu, kde se to prostě děje. To, co vidíme ve Spojených státech, je něco bezprecedentního. Americká demokracie od 18. století nastavila určitý systém prostě pravidel a brzd, u kterých se neočekávalo, že by se asi do popředí mohl dostat někdo úplně takové natury, jako aktuálně vidíme v Bílém domě. Jsem hrozně zvědavý na to, jak se na tohle jednou za desítky let budou koukat nějací budoucí historikové, jak se budou snažit interpretovat to tu dobu a jak to bude podle mě budoucím studentům dějepisu naší škole třeba jako fascinující, že prostě jako svět jsme skutečně akceptovali tento typ osobností v čele nejmocnější země na planetě, osobností, které skutečně mají charakteristiky, které je dělají velmi špatnými lídry. Jak pro své vlastní země, tak samozřejmě i pro zbytek světa, protože to, co dělají Spojené státy v mezinárodní politice, prostě ovlivňuje nás všechny.
4: A jaký vliv to má třeba nejenom dění ve Spojených státech, ale ta celková mezinárodní situace, jak dopadá na budoucnost Severoatlantické aliance, na věrohodnost kolektivní obrany?
5: To je pro nás jako Českou republiku, myslím, že jedna z těch nejbolestivějších zpráv a jeden z těch nejproblematičtějších aspektů toho, co se nyní odehrává. Jako Česká republika jsme vlastně od vstupu do NATO z dobrých důvodů považujeme naše členství v alianci jako nějaký základní pilíř naší bezpečnosti a obrany. Kolektivní obrana je to, co považujeme za klíčové, aby se už neopakovaly některé právě z těch dramatických událostí, o kterých jsme se tady bavili dříve. Nicméně tato aliance, která od roku 1949 prostě stojí na partnerství se Spojenými státy, nyní zažívá vlastně největší krizi ve své historii. Ta velkou krizi zažila už v 50. letech během Suezské krize, kterou ale přečkala. Domnívám se, že to, co zažíváme nyní, je ještě krize výraznější a skutečně aktuálně nyní se bavíme o variantě, že pokud Spojené státy vyloženě nevystoupí z NATO za Donalda Trumpa, tak nicméně jeho politika povede k tomu, že se z toho stane do značné míry taková jako prázdná skořápka a že jakkoliv Spojené státy zůstanou členským státem NATO, tak věrohodnost toho, že by například přišli na pomoc východní Evropě, kdyby byla napadná Ruskem, se snižuje na tak nízkou úroveň, že se tím samozřejmě snižuje i odstrašující schopnost aliance vůči svým nepřátelům.
4: Český prezident Petr Pavel na nedávné konferenci mimo jiné řekl, že po letech komfortu, bezpečnostní garancí, které zajistili především jiní, nastává doba, kdy se Evropa musí skutečně postavit na vlastní nohy a postarat se sama o sebe, tak jak si v tom počíná Evropa i Česká republika. Možná i v kontextu toho, co jste právě popsal, situace kolem Severoatlantické aliance, kolektivní bezpečnosti, setrvání Spojených států v NATO.
5: Relativně pomalu, nicméně ta změna se děje. On ten budíček totiž nemusel přijít nutně s Donaldem Trumpem, ale už v roce 2014 s ruskou okupací a anexí Krymu a v roce 2022 samozřejmě s plnou invazí Ukrajiny ze strany Ruska. Nicméně skutečně teprve až to současné prezidentství Donalda Trumpa se evidentně stává tím největším budíčkem, kdy si státy uvědomují, že ta hrozba vlastně tého amerického, dejme tomu, odloučení od NATO je prostě tak akutní, že Evropě nezbývá nic jiného, než významným způsobem navýšit své obranné kapacity, protože musí uvažovat o variantě, že dlouhodobě Spojené státy tady nebudou pro nás, aby nám pomohly v případném konfliktu, například právě s Ruskem. Ta změna se děje, státy napříč Evropou, ne úplně všechny do stejné míry, nicméně se snaží investovat do svých obranných kapacit. Vidíme tam velké rozdíly mezi tím, jak k tomu přistupuje například to východní křídlo NATO, jako jsou pobaltské státy nebo Polsko, a jak k tomu přistupuje, jdeme tomu, jižní Evropa. Tam skutečně jsou poměrně propastné rozdíly. Nicméně jako celek aliance skutečně dělá kroky k tomu, aby významným způsobem ty obranné kapacity byly navýšeny. Ale pak je to taky otázka vlastně té domácí politické dynamiky v těch jednotlivých státech, kdy samozřejmě to, když investujete do své obrany, znamená, že neinvestujete do jiných aspektů fungování státu, sociální služby, zdravotnictví a podobně, což samozřejmě prostě v té současné turbulentní politické době jsou ty takzvané trade-offs, které jsou prostě hrozně bolestivé pro každého politika na západě.
4: V posledních měsících se také slovně čím dál více haraší s jadernými zbraněmi, tak v čem spatřujete toto riziko, pane Smetano? Co je typické vlastně pro ty, řekněme, aktuální závody, jak se proměnily během desetiletí?
5: Mění se opět poměrně dost věcí. Jednou z takových velkých změn je, že nám tady se vlastně bortí ten starý systém kontroly zbrojení, tak jak jsme ho znali už z doby studené války. A pokud jsme se do dneška koukali na Spojené státy a Rusko jako ty dvě velké jaderné velmoci s tím, že ty ostatní státy jsou na tom výrazně, dejme tomu, jinak, nebo mají mnohem menší množství jaderných zbraní, které mají k dispozici, tak najednou se tady objevuje Čína, která, bych řekl, až skoro sprintuje směrem k tomu, aby se dostala do podobné pozice, jako mají Spojené státy a Rusko, výrazným způsobem navyšuje svůj jaderný arzenál, takže velmi brzy se tady bude muset zabývat tím, jak to říkáme, problémem tří těles, kdy tu budeme mít prostě tyto dva nebo tyto tři velké dominantní hráče v té dané politice, což prostě třeba Spojené státy staví zase opět před velmi těžké volby, protože ve chvíli, kdy se rozhodnou sami zbrojit více, aby nějakým způsobem byli schopni adresovat ten problém rostoucí Číny, tak to znamená, že na to začne reagovat Rusko, které opět musí reagovat na to, co dělají Spojené státy, a najednou se zůstáváme vlastně do té logiky koloběhu závodu ve zbrojení, která může mít ještě mnohem méně přehledný a komplikovanější charakter, než to, jak jsme ho zažili během právě studené války.
4: Je tedy vůbec, pane Smetano, za té současné situace reálné, že by státy snižovaly své jaderné arzenály?
5: Obávám se, že ne, a dokonce dochází spíše určitým způsobem k opačnému trendu. A teď, když nechám ještě stranou vlastně samotné zvyšování jaderných arzenálů a jejich modernizaci, což je vlastně trend, který tady vidíme několik posledních let, že vlastně všechny jaderné státy nyní modernizují svoje jaderné arzenály tak, aby byly mnohem více odpovídající vlastně té současné době, tak zde máme ještě ten problematičtější trend toho, že války, jako je třeba válka Spojených států a Izraele proti Iránu, výrazným způsobem navyšují povědomí, že mít jaderné zbraně je skutečně ten ultimátní deterentní prostředek proti vnější invazi. Konec konců není to více jenom Irán, Ukrajina si z toho odnáší pravděpodobně podobnou lekci. Takže potom máme zde státy, které se do budoucna budou koukat na to, jakým způsobem zajistit svou bezpečnost. Velmi často nedemokratické státy, které primárně uvažují o tom, jak nějakým způsobem ochránit vlastně režim, který vládne v těch jednotlivých zemích. A dojdou k tomu, že na jedné straně zde máme příběhy, jako byla Libie v roce 2011, nebo Irák v roce 2003, nebo právě aktuálně Irán, což jsou státy, které neměly jaderné zbraně a byly napadeny z vnějšku. A pak zde máme státy jako Severní Korea, která se rozhodla odstoupit od smlouvy o nešíření jaderných zbraní, získat jaderné zbraně, a americký prezident si píše zamalované dopisy s jejich představitelem, pořádá s ním velké summity a Severní Korea je naprosto imunní vůči jakékoliv vnější invazi. Což je bohužel lekce, kterou si pravděpodobně spousta států toto odnese, což v tom širším mezinárodním systému výrazným způsobem zvyšuje motivaci pro získání jaderných zbraní a navíc opět zvyšuje teda tím pádem tlak na to, na nějakou jako stabilitu toho celého systému a na jednu z vlastně, co vnímáme jako z klíčových hrozeb, to znamená zvyšování rizika proliferace jaderných zbraní.
0: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
4: Pokračujeme v rozhovoru s Michalem Smetanou, odborníkem na mezinárodní bezpečnost z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a s ředitelem Pražského centra pro výzkum míru. Světové dění je v neustálém pohybu, bylo by ošemetné cokoliv předvídat. Přesto se, pane Smetano, zeptám, co vy osobně považujete za největší geopolitické výzvy?
5: Pro nás jako Českou republiku a Evropou určitě budoucnost Severoatlantické aliance, o tom jsme se už trochu bavili, to je prostě skutečně pro nás ta klíčová výzva, jakým způsobem zajistit svou obranu do budoucna, pokud ta situace směrem ke Spojeným státům se nějakým dramatickým způsobem, a teďka myslím pozitivně, nezmění na druhou stranu. Takže to je asi pro nás ta největší výzva. O jaderných zbraních jsme se už taky bavili, to znamená, bavíme se o tom, že možná se dostaneme do, dejme tomu, další fáze vývoje té jaderné politiky, která může být mnohem méně předvídatelná, mnohem komplikovanější, může zahrnovat mnohem větší počet aktérů a může být tím pádem mnohem nestabilnější. A tam to riziko nejenom dalšího šíření jaderných zbraní, ale potenciálně i porušení toho takzvaného jaderného tabu, to znamená toho faktu, že od roku 1945 jsme neviděli použití jaderných zbraní v vojenském konfliktu, tak narůstá, a to je podle mě další klíčová výzva.
4: Jaké důsledky může mít ta vzrůstající míra globální bezpečnostní nejistoty?
5: Důsledky rozhodně k tomu, že státy budou vnímat vojenskou sílu jako způsob, jak si zajistit svoji bezpečnost oproti diplomatickým kanálům nebo jiným cestám, kterými by byli schopni jinak dosáhnout svých možných cílů. A v takovémto světě samozřejmě narůstá riziko toho, že s rostoucím počtem zbraní může docházet k selhání, odstrašení, protože nějaký stát bude vnímat, že v nějaký moment bude chtít využít nějaké okno předitosti k útoku na jiný stát, jakožto preventivní nebo jako preventivní opatření. A tím pádem se dostáváme do světa, ve kterém prostě může narůstat počet ozbrojených konfliktů, můžou narůstat rizika toho, že bude eskalovat násilí už v existujících, dejme tomu nějakým způsobem zmražených konfliktech. A opět to může vést nějaké dlouhodobější spirále, která celkově bude vyvolávat pocit nebezpečí, zase to vyvolávat tlak na další zbrojení a samozřejmě taky znamená, že potom jako světová společnost nejsme schopni investovat do smysluplnějších věcí, které by nám pomáhaly v našem rozvoji, ať to ekonomické záležitosti spojené se vzděláním, se sociálními službami, snaha nějakým způsobem řešit globální problémy, jako je globální změna klimatu, hlad, nemoci a další problémy, které prostě nadále naši planetu sužují.
4: Co podle vás tedy deeskaluje celou tu rozbouřenou situaci?
5: Kdybych měl být optimista, tak bych věřil tomu, že v nějaký moment prostě dojde tady k pochopení nebo k porozumění toho, že události jako to, co vidíme aktuálně na Blízkém východě, skutečně není něco, co by jakémukoliv z těch aktérů zajistilo dlouhodobé bezpečnost, a dojde tam k nějakému, dejme tomu, porozumění ohledně toho, jaké politiky chceme volit a jaké nástroje používají k řešení problému. Ale kdybych měl být pesimistický a koukat na to z druhé strany, tak se trochu obávám, že svět bude muset zažít nějaký výrazně větší šok, aby si opět uvědomil, že toto, co aktuálně zažíváme, není dobrá cesta. A bohužel to, kdy si to uvědomíme nejlíp, jsou momenty, kdy skutečně šok je velký a dojde k velkým škodám, umře u toho mnoho lidí. Takže nerad bych, aby se tohle naplnilo, byl bych rád, kdyby to byla ta první cesta, ale je možné, že skutečně se náš svět bude muset ještě jednou pořádně otřást, aby jsme pochopili, jakým způsobem se nastavit vzájemné vztahy a fungovat lépe, než tak, jak to vidíme v těch posledních letech.
4: Jak v současnosti podle vás, pane Smetano, chápeme, vnímáme pojem mír?
5: Přijde mi, že trochu v české debatě se ten termín trochu zdiskreditoval právě v kontextu těch debat o uzavření míru mezi Ruskem a Ukrajinou, kde si myslím, že to je vlastně trochu chyba, protože je potřeba si prostě říct, že pokud se někdo skutečně aktuálně přeje mír v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, tak je to právě Ukrajina a ukrajinští obyvatelé, kteří by si skutečně přáli už klid, ale velmi často je prostě potřeba tu diskuzi stočit k tomu, mír, za jakých podmínek, za jakých okolností a do jaké míry je to mír, který je skutečně nějakým stabilním stavem, který bude možné ho dodržet, oproti tomu, že to je jenom nějaké jako dočasné uklidnění vojenské eskalace, které nicméně může vést k rozhoření toho konfliktu v další době, který může být ještě horší, než byla ta fáze první. Takže tam se obávám, že prostě to, co skutečně Ukrajina potřebuje, je mír, který bude stabilní, který zaručí tomu, aby se třeba ruská invaze opět neopakovala a není to tím pádem mír za úplně každou cenu.
4: Pane Smetano, jak si konec druhé světové války v Evropě co nejlépe, nejvhodněji připomenout?
5: Myslím, že z pohledu akademika je

0: připomínkou.
1: Doporučuje Michal Smetana, odborník na mezinárodní bezpečnost, pedagog Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, ředitel Pražského centra pro výzkum míru a také nositel ceny Neuron 2025 v oboru sociálních věd. Já vám, pane Smetano, děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré.
0: Děkuji moc za pozvání, hezký den.
1: Krásný sváteční den všem přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na dvojce. Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Větší obchody dnes zůstávají zavřené. Nemocnice v Karlových Varech zkouší systém pro detekci dronů a bude oblačno až polojasno, přehánky výjimečně, teploty do 19 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Nemocnice v Karlových Varech testuje moderní systém pro detekci dronů. Dokáže odhalit jejich pohyb i přesnou polohu pilota. Cílem je zvýšit bezpečnost letecké záchranné služby při transportu těžce nemocných pacientů. Podle primářky Emergency Dagmar Schneidárkové je detekční zařízení propojené s budovaným armádním systémem a taky s policií.
6: Policie České republiky dokáže vlastně díky této aplikaci přesně vědět polohu pilota, to znamená může poslat hlídku k pilotovi a tázat se, proč porušuje legislativu a vlastně donutit ho s tím prostředkem přistát.
5: Detekční zařízení má nemocnice zapůjčené od soukromé společnosti. Americký obchodní soud označil plošné 10% clo prezidenta Donalda Trumpa za nezákonné. Trump ho nařídil v únoru poté, co nejvyšší soud Spojených států zrušil předchozí cla z minulého roku. Při zavádění dalšího opatření Bílý dům využil paragraf obchodního zákona, který umožňuje zavést cla v případě velkého a vážného deficitu platební bilance. Podle obchodního soudu ale není využité této normy opodstatněné. Bílý dům se k rozhodnutí zatím nevyjádřil. Lichtenštejnský palác na pražské Kampě se dnes otevře veřejnosti. Barokní budova slouží úřadu vlády k reprezentačním účelům a lidé se dovnitř můžou podívat jen několikrát v roce. Otevřeno bude až do 18 hodin. Poslední komentovaná prohlídka začne v 5 odpoledne. Vstup je zdarma a není potřeba se nikde předem registrovat. Součástí prohlídky je i výstava Dary premiérům, říká mluvčí úřadu vlády Martina Jelínková.
7: Trasa prohlídky vede přes vstupní prostory, reprezentační salonky, zlatý sál, hnědý sál i další historické prostory. Úřad vlády připravil pro letošní návštěvnickou sezonu výstavy, díky níž návštěvníci mají jedinečnou příležitost zhlédnout více než 130 originálních darů ze 30 zemí světa.
5: Palác bude veřejnosti přístupný ještě 23. května, 6. července a 17. listopadu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Dnes bude oblačno až polojasno, přehánky čekejte jen výjimečně, večer se na většině území vyjasní, teploty budou mezi 15 a 19 stupni, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 21, na horách kolem 8 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 je silnější provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 jedou pomaleji kamiony, a to od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190. Osobní auta jedou levým pruhem rychleji. Na D1 z Prahy do Brna se zdržíte před omezením na mostě Šmejkalka. V zúžení na 23. kilometru je nehoda a kolona má asi kilometr. A na D1 z Brna do Ostravy opatrně za sjezdem na Lipník nad Bečvou na kilometru 290. Čtyři stojí autobus s defektem, je v pravém pruhu a vybočuje se. Tolik zprávy, teď Šárka Volemanová.
8: S přáním hezkého dopoledne i dnes v tento sváteční den 4 minuty po 9. hodině. Na 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie nejenom České republiky, ale i Evropy, a to je ukončení druhé světové války v roce 1945. A já bych si dnes s vámi chtěla popovídat o vítězství, nebo možná o vítězstvích, v jakém slova smyslu, tak to vám prozradím za chvíli. Pozvu vás i na jednu překrásnou výstavu sem do Prahy, pokud se třeba chystáte na nějaký výletní den. Z těch, které na nás čekají, ale teď 4,5 minuty po 9. vám každopádně přeji hezké a příjemné dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Sváteční dopoledne na dvojce.
1: Dnes se Šárkou Volemanovou.
2: A ode mě ještě jednou přání příjemného dopoledne. Jsem moc ráda, že i dnes společně můžeme trávit čas na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Možná na začátek jedno drobné připomenutí. Jak už jsem řekla, jak samozřejmě všichni víte, že na 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie nejenom České republiky, ale i Evropy, tedy ukončení druhé světové války v roce 1945. V tento den si nejen v České republice připomínáme ten zmíněný konec druhé světové války, za který se z pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých vojsk, vstoupivší v platnost 8. května, a to ve 23 hodin a 1 minutu středoevropského času. V minulosti se svátek nazýval Dnem osvobození či Den osvobození od fašismu a slavil se až 9. května. Jak je tomu dodnes v zemích někdejšího Sovětského svazu a v 6 let trvajícím konfliktu zahynulo podle odhadu zhruba 60 milionů lidí, přičemž ze 2/3 se jednalo o civilní oběti. Určitě události, na které je třeba nezapomínat a které je třeba si připomínat. A já jsem říkala po té 9. hodině dopolední, že bych si s vámi dnes ráda popovídala o vítězství, anebo možná o vítězstvích, ale jaké to bude, tak to nechám na vás, protože já bych byla moc ráda, kdybychom si dneska v první společné hodině popovídali o tom, co považujete vy za svoje životní vítězství. Ať se jedná o cokoliv. Osobní, v celosvětovém měřítku, něco, co je pro vás zkrátka v životě důležité a nezapomenutelné. Tak budu moc ráda, když mi na to odpovíte a když mi napíšete. A připomínám, kontakty sem k sobě do studia 702-222-220 pro SMS-kové zprávy i dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz. Tak se vás tedy ptám, co považujete vy za svoje životní vítězství, ať se jedná o cokoliv. A těším se na všechny zprávy.

0: Jsem moc ráda, že už mi píšete. Za chvíli se podívám do korespondence s vámi. Dnes jsem se vás ptala na to, co považujete za svoje osobní vítězství, ať už v jakékoliv rovině, nebo možná v jakékoliv svojí životní etapě. 702-220-220 číslo pro SMS-kové zprávy a @rozhlas.cz e-mailová adresa. Tam je můžete směřovat taky, ale kromě toho jsem naslibovala po 9. hodině, což samozřejmě také vyplním, že přidám i jednu moc hezkou pozvánku. Pokud přemýšlíte, že byste o těch volných dnech vyrazili do Prahy, tak možná jedna inspirace pro vás. Národní muzeum totiž otevřelo výstavu věnovanou příběhu rodu Přemyslovců. A o ní si právě teď budu povídat s garantem výstavy. Se mnou po telefonních linkách už je právě teď ve spojení archeolog, numizmatik, pan docent Jiří Militký. Hezké dopoledne a vítejte na Dvojce.
1: Dobrý den.
0: Dobré dopoledne. Pověste, prozradila jsem, že výstava nabídne příběh rodu Přemyslovců. Jsou ty hlavní akcenty nebo vybrané momenty zmíněného příběhu jaké? Na co se tedy můžeme těšit?
1: Tak výstava Přemyslovci se snaží barvitým způsobem přiblížit nikoliv pouze příběh dynastie jako takové, ale snažili jsme se přiblížit i její dobu. To je tedy i v názvu výstavy uvedeno. To znamená, návštěvníci se skutečně mohou seznámit s pohledem na dějiny českých zemí od 9. do raného 14. století, to je doba, kam datujeme Přemyslovskou dynastii, a to z různých pohledů, historie, archeologie, numizmatiky, dějin umění, takže je to velice pestře zastoupený výběr exponátů.
0: My určitě všichni víme, že Národní muzeum je obrovské. Jak velká je ta zmíněná výstava, tedy možná kolik exponátů, a které byste označil za z vašeho pohledu nejzajímavější?
1: Tak výstava je skutečně velice rozsáhlá. Když počítáme i drobné předměty do úrovně mincí, je to přes 900 exponátů. Pokud jde o plochu, jsou to především ty velké hlavní výstavní sály na staré budově Národního muzea. A pokud jde o význačnost exponátů, tak samozřejmě tam máme celou řadu exponátů, které skutečně zaslouží speciální pozornost. Máme k dispozici zápůjčky od řady institucí, více než 50 institucí nás zapůjčilo předměty, takže máme třeba korunovační klenoty Přemysla Otakara II., máme pohřební korunovační klenoty, stejně tak jako pohřební korunovační klenoty Rudolfa Habsburského, prsten Přemysla Otakara I. A takovým velkým lákadlem je sarkofág z Vyšehradu, sarkofág tzv. Svatého Longina, který mohl sloužit k uložení ostatků Vratislava II., prvního českého krále, pouze pro svoji osobu, a nebo jeho syna Soběslava I.
0: Pozoruhodná nabídka, já děkuji za to pozvání. Pozornost možná budí také koruna ze Slezské Středy. Pokud vím, tak její původ zůstává nejistý. Co oni soudí odborníci, o jakou korunu by mohlo jít?
1: Tak koruna ze Slezské Středy je skutečně unikátní exponát. Je to zápůjčka ze Slezského národního muzea ve Vratislavi. Pochází z pokladu z městečka Slezská Středa, byl objeven v 80. letech minulého století a s ním bylo společně nalezeno spousta mincí, hlavně české pražské groše a celá řada šperků. Mezi nimi je samozřejmě celá dominantní tato jedinečná památka, která se nějakým způsobem patrně jako zástava dostává do židovského majetku a ve Slezsku už zůstala. My víme tedy, že byla ukryta do země někdy kolem roku 1350 a z toho můžeme odvodit, že její vlastnicí mohla být i některá z českých královen. Ta koruna byla vyrobena v zahraničí, na Sicílii, možná v Paříži, a uvažujeme o tom, že je to tedy královská insignie, která mohla patřit Elišce Rejčce, Elišce Přemyslovce, Přemyslovně, ale možná i Blance z Valoa, i když to je méně pravděpodobné.
0: Říká archeolog, numizmatika, garant výstavy Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba, pan docent Jiří Militký, který si se mnou na Dvojce teď povídá. Pane docente, dokdy bude výstava otevřená a můžeme třeba do Národního muzea i dnes ve svátek?
1: Samozřejmě, Národní muzeum má otevřeno prakticky každý den. Výstava trvá až do 15. října, takže návštěvníci mají ještě dost času se výstavou seznámit. Jenom bych řekl, že k výstavě jsou vydány ještě dvě publikace, takže si mohou odnést nikoli pouze vjemy z vlastní výstavy, ale mohou si odnést i publikace, které výstavu trvale přibližují.
0: Uh-huh. A možná ještě jedna praktická informace, jak to bude se vstupným. Je zahrnuta právě tahle výstava do běžného vstupného do Národního muzea?
1: Je to tak. Tato výstava je zahrnuta do té celkové vstupenky do celého komplexu historické budovy Národního muzea.
0: Dovolím si ještě jednu osobní otázku, pane docente. Vy jste vyjmenoval neuvěřitelné množství velmi zajímavých exponátů, které jsou právě součástí této výstavy. Je nějaký z nich, který máte jako garant výstavy nejradši?
1: Tak já jsem se jako garant zabýval výstavou jako autor, takže bych mohl dát poznámku na to, že návštěvníci v rámci výstavy uvidí skutečně jedinečný výběr mincí, mincovních pokladů z období 10. až 13. století, což už dlouho neměli v Národním muzeu možnost takto velkém výběru spatřit.
0: Hmm. Já děkuji za to povídání, za to setkání i za pozvánku na takovou zajímavou výstavu do Národního muzea. Se mnou po telefonních linkách archeolog, numizmatik, pan docent Jiří Militký. Přeji vám hezký ten dnešní sváteční den. Ať se vám daří.
1: Naschledanou.

Já jsem vás v tento sváteční den po 9. hodině dopolední poprosila, abyste mi psali o svých osobních vítězstvích a moc děkuji za to, že i v ten sváteční den, kdy je volno, jste společně se mnou. Dívám se tady do té korespondence s vámi, napsala Kamila Martinovská, mimo jiné dobré dopoledne Šárko, srdečně vás zdravíme z Žabonos. Já děkuji pěkně a pokračuje. Naše největší vítězství je jednoznačně to, že s Tomášem můžeme spolu fungovat tak, jak dnes žijeme. Poté, co si pro Tomáše přišla v letech 2014 a pak 2016 zubatá, byly veškeré vyhlídky temné. To, že se lékařům povedl dvojitý zázrak, je ta nejkrásnější věc na světě. Jsme vděční za každý den, který můžeme spolu strávit, a zvlášť na domečku a na zahradě v Žabonosech. Krásný den přejí Kamila, Tomáš Martinovští. Já děkuju za to zprávu, a protože znám Kamilu i Tomáše, mimochodem jistě se uvidíme určitě na dnu otevřených dveří, tak jako každý rok, tak musím říct, že jsou to obrovské bojovníci oba dva, takže zdravím do Žabonos. Přeju vám, ať se daří nejlépe, jak jen to půjde, a hodně zdraví vám oběma. Vy mi pořád ještě můžete psát o těch svých osobních vítězstvích na 702-220-220 nebo na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. No a už za chvíli prozradím, jakým způsobem se bude plnit přání.

0: Samozřejmě i dnes tedy ve svátek bude čas na vaše přání. K mání jsou tady jedny ponožky, dvou na dvojce, když kolega Holoubek jistě chrní. Jedna se jmenuje Šárka a druhá Jirka. A dnes budou náležet někomu, kdo slaví narozeniny. Tak tedy pozor, tuhle kratochvíli společně s vámi občas děláváme. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo právě dneska, tedy 8. května, slaví svoje narozeniny, napište mi do čísla 702 222 220 jeho jméno a také telefonní číslo na něj a můžeme to udělat i dnes jako překvapení. Zkrátka zavoláme tomu dnešnímu oslavenci, který tedy předpokládám o tom vůbec nebude vědět. Takže možná takové přání i dnes. Právě teď mi můžete psát na 702 222 220, pokud máte, či znáte někoho, kdo právě dneska 8. května slaví svoje narozeniny. Prostřednictvím Českého rozhlasu Dvojka mu za chvíli popřejeme a nezapomeňte tedy napsat jeho jméno a jeho telefonní číslo.
1: Meteor na dvojce. Kdy odstartují do vesmíru robonauti? Měli dinosauři choboty a budeme transplantovat lidem prasečí orgány?
2: Meteor.
3: V sobotu po 8 hodině raní
2: na dvojce.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: A já i dnes za dva na dvojce budu plnit narozeninové přání. A jak se tak dívám do té naší schránky, tak neuvěřitelné množství SMSek tady je. To znamená, že znáte spoustu lidí, kteří právě dneska slaví narozeniny. No a my jsme se rozhodli to vzít hezky po pořádku. I dnes, jako taková pozornost nezapomenutelná pro ten dnešní den, budou ponožky dvou na dvojce, na kterých je napsáno Šárka Jirka, takové speciální tedy. No a uvidíme, slíbila jsem, že to vezmeme po pořadě, takže první telefonní číslo, které vytáčíme, by mělo být na Jakuba, který dnes bude slavit 48. narozeniny a už nám to zvoní. Napsala nám tady o těch jeho narozeninách jeho mamka Marie. Tak jsem zvědavá, jestli 48-letý Jakub v 9 hodin a skoro 42 minuty je vzhůru. Dobrý den, tady je Šárka Volemanová, Český rozhlas Dvojka, mluvím s Jakubem.
3: Dobrý den, ano.
2: Jakube, já vám přeju za vaší mamku takhle prostřednictvím éteru a musím prozradit, že jsme teď v živém vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Všechno nejlepší k narozeninám.
3: Já vám moc děkuji za přání, to je moc milé ráno díky tomu tady v Dolním Žlebu, v Žlebu u vodopádu.
2: Je, no tak to se máte krásně ještě na krásném místě. Mamka určitě poslouchá, protože ona nám napsala, že dneska slavíte svoje narozeniny. Chtěl byste takhle prostřednictvím Českého rozhlasu Dvojka něco vzkázat mamce?
3: Největší radostí, že jí mám moc rád nade všechno na světě a byl bych moc rád, aby tu s námi ještě dlouho byla.
2: No tak to si myslím, že nádherné ráno máte nejenom vy, ale i vaše mamka. Myslím si, že pro mámu jsou to krásná slova, když něco takového slyší od svého syna. Jakube, dneska máte 48. narozeniny, jak je budete slavit?
3: No právě, jak jsem říkal, v Dolním Žlebu jsem přátelík z tatínky Ratolestí, já jsem tu taky se svým synem, vypravíme se do hor mezi skály, je tu nádherně, když trochu vlhko, a což je dobře pro přírodu. No a myslím, že si to tady společně užijeme s děti i zvířaty.
2: Myslím si to samé. No tak já děkuji za to, že jste nám zvedl telefon. Ještě jednou i z Českého rozhlasu Dvojka ode mě přání všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Buďte šťastný a buďte zdraví a krásně si to dneska užijte. A jako taková malá pozornost, ponožky dvou na dvojce. Pošleme vám všechno nejlepší.
3: Ty se budou hodit. Moc děkuji mamince i vám. Krásný den všem.

Už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

Dnes si s vámi od 9. dopolední povídám o vašich osobních vítězstvích. Cigareta mě nikdy nezlákala, ač mezi kuřáky jsem žila odmala, svodům kouření jsem vždy odolala, kuřačkou jsem se nestala, završovala Irena. To si myslím, že také málo kdo dokáže. A ještě jedna zpráva, přeju vám pěkný svátek, píše Monika. Vítězství je to, že mám fajn 20-letého syna a to, že vůbec jsme. Sama jsem měla dvě mozkové příhody za život a nikomu to nepřeju. Zdraví a všem hodně důvodů k různým vítězstvím přeje Monika. Já děkuju za to, že jste si se mnou povídali o vítězstvích. Už za chvíli bude 10 hodin, přijde poradna a o čem dnes prozradím za chvíli.

0: na čase být.
1: A já vám dlužím ještě jednu pozvánku, samozřejmě k poslechu Českého rozhlasu Dvojka i po 10. hodině. Dnes v tento sváteční den si společně budeme povídat o hodnotách a hrdinství v běžném životě. Mým hostem se stane psycholožka Dana Kůk, samozřejmě to všechno i s prostorem pro vaše otázky. Ale co přijde dřív než poradna, samozřejmě další aktuální zprávy, které úderem 10. přinese moje kolegyně Mária Kunová.

0: Blízká setkání Marka Němce na Dvojce.
1: Milí posluchači, tentokrát vás zvu k inspirativnímu rozhovoru s advokátkou Dagmar Raupachovou, která se podělí o své zkušenosti z právní praxe i pohled na aktuální témata. Co jí přivedlo k právu a jaká byla její cesta k advokacii? S jakými nejčastějšími právními problémy se dnes lidé obracejí na advokáty? A jaké změny v legislativě by podle ní mohly lidem nejvíce pomoci? To všechno a mnohé další s Dagmar Raupachovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summitu NATO. Podle Babiše by prezident neměl být součástí. Tři turisté zemřeli po erupci sopky ve východní Indonésii. A bude oblačno až polojasno, přehánky výjimečně, teploty do 19 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké dopoledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní společné schůzce. Babiš po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i nadále zúčastnit.
5: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
4: Využití kompetenční žaloby vidí Pavel až jako poslední možnost, zváží, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Po výbuchu sopky na východě Indonésie zemřeli tři turisté. Po dalších nejméně 10 záchranáři pátrají. Mezi oběťmi jsou podle tamní policie 2 občané Singapuru. Podle indonéské televize Kompas byl po erupci sopky na ostrově Halmanera vidět kouř, který stoupal až 10 kilometrů do vzduchu. K pátrání po pohřešovaných nasadili úřady desítky policistů a záchranářů. Indonésie leží v takzvaném tichomořském ohnivém kruhu. To je označení pro seismický aktivní pás, kde se nachází i mnoho velmi aktivních sopek. Lékaři Ostravské fakultní nemocnice začali využívat 3D modely operovaných orgánů a kostí. Pro zdravotníky je připravují technici z Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava. Speciální modely slouží především chirurgům pro lepší přípravu na náročné zákroky, říká mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
6: I když 3D tisk může být u řady případů velice náročný, na operačním sále u složitých, předem plánovaných výkonů, modely často představují klíčovou výhodu. Pomáhají nám udělat výkon co nejsprávněji. Šance pacienta na další život bez nádorového onemocnění jsou pak vyšší.
4: Lidé v Brně si dnes připomínají 81 let od konce druhé světové války při pietním aktu u památníku vítězství nad fašismem v areálu Kounicových kolejí. Věnce k pomníku položí pamětníci i zástupci města a kraje, kteří uctí památku obětí války. Právě Kounicovy koleje byly za okupace věznicí a popravištěm, upřesňuje mluvčí Brna Klára Opálková.
7: Kounicovy koleje sloužily v letech 1940 až 1945 jako věznice brněnského gestapa a shromaždiště transportů do koncentračních táborů. Prošlo tudy 170 tisíc vězňů a 1350 z nich zde přímo na dvoře bylo také popraveno.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, přehánky jen výjimečně, večer se na většině území vyjasní, teploty mezi 15 a 19 stupni na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 21, na horách kolem 8 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je pomalejší provoz před omezením na mostě Šmejkalka, brzdí se do zastavení na 20. kilometru. Asi 10 minut pojedete pomaleji do zúžení na 24. Na D1 je kolona na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Pomaleji pojedete od sjezdu na výstaviště až do zúžení u sjezdu na Bratislavu. Zdržíte se čtvrt hodiny. Tolik zprávy a s vámi je dál Šárka Volemanová.
8: 4 minuty po 10. hodině s díkem směrem ke kolegyni Márii Kunové za další aktuální zprávy a směrem k vám s pozvánkou k dnešnímu setkání, povídání a možná tak trochu i poradně. Ten dnešní státní svátek si připomínáme osvobození a konec druhé světové války a my ho právě v našem setkání a poradně prožijeme skrze příběh, který se možná vymyká všem tabulkám. Mým hostem už za chvíli se stane psycholožka Dana Kůk, kterou znáte z poraden a z vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Mimo to je vnučkou generála Oldřicha Tichého, legionáře první světové války a posléze muže, který po boku generála Petna osvobozoval naši zemi, aby byl později vlastním státem degradován a uvězněn na Mírově. Osobní příběh jeho vnučky, ale samozřejmě také debata o hodnotách a hrdinství v běžném životě. To všechno nás čeká už za chvíli po první písničce s prostorem pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Teď je 9:55, pátek 8. května a já vám z Dvojky přeji hezké dopoledne.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Já jsem slíbila naše dnešní tak trošičku netradiční setkání, protože paní doktorku Danu Kůk, psycholožku, znáte z našich poraden, to už jsem pověděla. My už teď spolu sedíme ve studiu. Hezké dopoledne. Jsem moc ráda, že i v tento sváteční den jste si udělala čas.
1: Dobré ráno. Já jsem taky ráda, že tady můžu být zvláště dnes.
0: Je to tak, já jsem vlastně po té 10. hodině začala vyprávět ten váš rodinný příběh a také jsem slíbila našim posluchačům, že trochu to bude o té rodinné historii, ale zároveň bych byla moc ráda, abychom se posléze i obecně pobavili o těch lidských hodnotách, o hrdinství, třeba v tom v uvozovkách normálním životě a možná také o hranici, kde je hrdinství a kde už je potom hazard, možná se životem. Velká témata nás dneska čekají, ale pěkně po pořádku. Dano, dnešek je dnem oslav osvobození, to samozřejmě všichni víme, jaké pocity ve vás to datum vyvolává právě s ohledem na tu vaši rodinnou historii.
1: Tak vděčnost vlastně, protože jak mi dědeček vyprávěl spoustu příběhů a i maminka, protože všichni byli v cizině, tak člověk, nebo já, jsem vděčná za to, že se vůbec vrátili, že přežili, že udělali ty rozhodnutí, které teda vedly k tomu přežití a neměli to vůbec snadné nikdo z nich. Takže jsem vděčná a také, dneska už se třeba na to zapomíná, ale to nacismus opravdu hrozil velmi moc a ten návrat k té svobodě je ta vděčnost na mé straně. Ale jinak ho oslavuju tento den tak jako spíš sama v tichosti, jenom takovou připomínkou a tou vděčností.
0: Psycholožka Dana Kůk, mým dnešním hostem a možná pro vás, kteří jste se k nám přiladili. Právě teď mluvíme o rodinné historii a jenom připomenu, že právě Dana Kůk je vnučkou generála Oldřicha Tichého, legionáře první světové války. Posunu se od té vzpomínky možná k těm hodnotám trochu. Hovořili jste někdy v rámci rodiny o té důležitosti toho, dejme tomu, osobního hrdinství nebo o tom, co to ty hodnoty v životě lidském vlastně jsou?
1: No určitě, protože dědeček mě ty hodnoty učil dnes a denně, ale ne jako nějaký list. To jsou tyhle hodnoty a ty je musíš mít a musíš je znát. Učil mi je příkladem nebo mě pomáhal, jsem měla nějaké školní příběhy, někdo mě rozřízl bundu, někdo na mě plivnul a tak podobně, tak mě pomáhal vlastně tyhle ty dětské nekřivdy zpracovávat a zvládat pomocí právě těch hodnot. To znamená, bez těch hodnot by ten život můj a samozřejmě jeho byl skoro k nežití, byl by neskonale těžký, ale byly to právě ty hodnoty, můžeme se pobavit nějak specificky, které nám umožnily přejít vlastně přes veškeré nesnáze a i v dnešní době, kdy jako svoboda je, svobodu mám, ale samozřejmě jako každý jiný člověk mám své starosti, jsou to opět ty hodnoty, které mě dovolí je celkem překonat, nechci říct snadněji, ale s důstojností a tak nějak jdu.
0: Přemýšlím nad tím, co jsou to vlastně ty hodnoty a možná moje myšlenky vedou tam, že pro každého z nás jsou někde trochu jinde. Někdy je to škoda, že jsme neschopni se nějak sjednotit v tom, co to ty hodnoty jsou. Vy jste říkala, že se tomu můžeme pověnovat specificky. Co vlastně z obecného pohledu jsou ty naše lidské hodnoty?
1: Těch hodnot je spousta. Myslím si, že je docela dobré pro rodiny se o těch hodnotách bavit. A pojďme třeba na nějakou hodnotu, už jsem řekla, vděčnost je jedna z hodnot. Důstojnost, respekt, pravda. To jsou všechno hodnoty, které člověku nebo národu pomůžou opravdu překonat nepřekonatelné. A možná, co mě třeba mrzí na dnešní společnosti, že na ty hodnoty zapomínáme a přitom to třeba jednoho dne bude jenom ty hodnoty, které nám pomůžou něco zvládnout. Mm-hmm. Ale ty hodnoty se nenaučíme takhle přes noc. Je třeba přes nějaké činy ty hodnoty identifikovat a takhle tímto způsobem se nějak osvojit.
0: Mm-hmm. Možná ten základ od psychologů, to častokrát slýcháme, že by měl být v dětství, stejně tak, jak vy jste to popisovala v souvislosti s příběhem vlastního dědečka. Pověděla jste před chvílí, že vlastně v průběhu života možná někdy na ty hodnoty zapomínáme. Čím to je?
1: Tak dnešní společnost, myslím, že je velmi hektická. Klade důraz na výkon, jdeme z jedné události do druhé, vůbec nemáme čas zpracovat své denní nějaké zážitky, natož jít do hloubky s hodnotama. To je jedna věc, bych řekla. A druhá, Já nevím, není to v kurzu. Hodnoty nejsou v kurzu. V kurzu je prostě spěch, ikon, zisk a momentální nějaké obohacení jakéhokoliv druhu. Hodnoty, to je zpomalení, myšlení, taky třeba sebeobětování a podobně. Čili hodnoty jsou nesmírně důležité pro přežití každého národa a já bych řekla i jedince, ale jí vyžadují ten čas na to zpomalení a ujasnění si věcí.
0: My si dnes povídáme s psycholožkou Danou Kůk o lidských hodnotách. Možná, že byste se chtěli svým příběhem nebo otázkou zapojit do toho našeho dnešního setkání. I dnes vám tu možnost dávám. Jestli chcete, tak můžete napsat svoji otázku na 702 202 220 nebo e-mailem na dvojka@rozhlas.cz. Po případě můžete nám zavolat se svojí otázkou do studia. A já připomínám číslo 22 155 25 25.

0: My si dnes povídáme o lidských hodnotách v běžném životě. Mým hostem ve studiu je psycholožka Dana Kůk. Možná bych navázala tam, kde jsme skončili před písničkou. Vy jste tady zmínila ty lidské hodnoty, o kterých si dneska povídáme. Jsou proměnlivé v čase? Vlastně ptám se na to, jestli postupem věku, byť tam máme nějaký základ z rodiny, ať už lepší či horší, přicházíme na ty hodnoty nebo je přidáváme, popřípadě nějaké opouštíme, protože mi tak hodnotné třeba nepřijdou?
1: Tak určitě po této stránce jsou proměnlivé v čase v tom smyslu, jak je vnímáme, jestli je nechceme, jestli nám pomáhají, jestli je updateujeme, jestli na ně zapomínáme, tak to určitě, ale oni sami od sebe, nevím, ta pravda, respekt, vděčnost, pokora, pořád stejné. Je to vlastně jako kompas, je to jako sever, jo? Pořád jdeme na sever, oni tam pořád budou, ale my se můžeme samozřejmě vzdalovat, bloudit, to tam v tom životě určitě nastane u každého z nás nebo u národa, ale ty hodnoty tam pro nás jsou. Takže když budeme připraveni vzít si ten kompas a připomenout si ty hodnoty, tak ten sever vždycky tam bude. Můžeme na ně absolutně spolehnout.
0: Je to u vás v poradně časté téma? Tedy myslím ty hodnoty, že třeba někdo s někým žije, ať už v partnerském vztahu, nebo třeba ve vztahu kolega, a máte pocit, že máte stejné hodnoty. A pak najednou přijde okamžik, kde se to celé zbortí. Je to u vás velké téma, že lidé očekávají, že ti, které máte nablízko, mají ty stejné hodnoty jako vy?
1: Řekla bych, že spíš poradně třeba mojí, je ten problém, že ty hodnoty nemají je ujasněné, nemají je pomenované a vlastně nevědí, jak se podle hodnot žije. A to můžeme třeba vidět u těch rozvodových nějakých záležitostí, kde lidé jdou opravdu až na dřeň. A tam, pakliže to uznám za vhodné, třeba nějakou tu hodnotu ne přímo, zase ne jako vyjmenované slovo v češtině, ale ten postoj mohu nějak připomenout, jako sebrat, anebo uchopit, opřít se vlastně o ty hodnoty. Co někdy dělám v manželských poradnách je, kde právě identifikujeme mezi dvouma partnerama, jaký jsou vlastně ty hodnoty, které jsou společné. A to potom pomůže hodně tomu manželství, protože každé manželství samozřejmě musí procházet krizema a pozná se kvalita manželství právě, jak tou krizí projde.
0: Vy jste tady pro mě řekla jednu velmi zajímavou větu, že v poradnách často řešíte, jak se podle hodnot žije. Jak se podle hodnot žije?
1: Tím, že si, když máte nějakou těžkou situaci, nebo jste vyzvaná nějakou výzvou ve smyslu, nevím, máte říct někomu pravdu nebo ne, nebo někoho zastavit, když někoho pomlouvá třeba na pracovišti, říct, ale to, tam člověk tady není, nezlob se, já to nechci poslouchat. V ten moment to, co si zvolíte, je podle té hodnoty, které žijete. A když ty hodnoty si nepřipomínáme, no tak půjdeme podle strachu. Ten strach nám tam velí. A když máme ten čas jako zbrzdit a říct si, já dneska ale řeknu pravdu. Nemusím ji říkat jako řezník úplně, můžu ji říct jako diplomat, ale dnes řeknu pravdu, protože ta pravda, byť třeba není oceněna, má svoji hodnotu. Hlavně pro budoucnost.
0: Forma sdělení tedy, jestli čtu mezi řádky, je důležitá. Člověk by měl říkat, co si myslí, ale možná zvolit formu, která nebude tak bolestná pro ty lidi okolo. Umíme to?
1: Ne, musím říct, že někdy tu pravdu nebo cokoliv pravda je, každý lidé si myslí, že říkají pravdu a tak dále, používáme jako nějaký nástroj k bytí nebo něco takového, tak tohle nemám na mysli. Když mluvíme teda o pravdě, tak mám na mysli prostě s láskou, s respektem a s pochopením někomu říct něco, ne úplně třeba lichotivého, nebo něco, co by měl nebo měla vědět.
0: Dano, možná ještě jedna položka v druhé části našeho dnešního povídání. Já jsem na začátku zmínila, že si vlastně zkusíme definovat i to, kde je ta hranice, ona bude určitě velmi úzká, mezi dodržováním těch hodnot nějakou osobní silou nebo hrdictvím a hazardem. Možná ji často nepoznáme.
1: Pojďme nejdřív do nějakého obecného příkladu, co je třeba hazard, děkuji, a hrdinství. Tak Hrdinství je něco, kde myslíme na toho druhého člověka. A kvůli tomu těm důsledkám má to třeba nějaký riziko, ale my myslíme na toho druhého člověka, přesto to uděláme, tak to je úplně jednoduchý příklad, potom můžeme jít trošku do více realističtějšího příkladu. Když se někdo topí, tak tam teda hrdina nebo hrdinka skočí a človíčka vytáhne z vody. Zatímco někdo, kdo hazarduje, tam skočí do té samé vody, vypadá to jako ta samá věc, ale jde tam kvůli adrenalinu, nebo kvůli tomu, že se něco dokazuje, nebo někomu, nebo kvůli egu. A to už není hrdinství.
0: Mm-hmm. O hrdinství, o hodnotách v našem dnešním setkání se mnou ve studiu je psycholožka Dana Kůk. Budeme v tom pokračovat. Pokud byste se v souvislosti s těmito hodnotami chtěli třeba na něco zeptat, ať už je v civilním životě nebo v obecném pohledu, můžete. Telefonní číslo sem k nám do studia 22 155 25 25.
2: Sváteční dopoledne na dvojce.
3: Dnes se Šárkou Volemanovou.

0: My si dnes povídáme s psycholožkou Danou Kůk o hodnotách, o hrdinství v běžném životě. Mám tady jeden komentář od naší posluchačky Dagmar. Dobrý den, každodenní postřeh ostravské MHD. Mladí sedí na sedadle a na vedlejší má odložen svůj batoh. Při přistoupení cestujících do vozu mají oči zabořené do mobilu. Žádná snaha o uvolnění místa pro ostatní. A to už nemluvím o uvolnění míst, na nichž sedí sami. Žádná slušnost a empatie, jenom totální nezájem a sobeckost. To je moje zkušenost, napsala nám Dagmar. Jaký bude komentář?
1: Pojďme, já vůbec nespochybnuju paní Dagmar, je to jev nejenom v Ostravě, ale asi všude ve světě. Dnešní mladí lidé vypadají jinak, mají to jinak, jinak se orientují na jiné věci, než když jsme byli, vyrůstali my. Pojďme teda mluvit o hrdinství a takovým menším hrdinstvím a docela slušně, hezky toho mladého člověka požádat, jestli by byl tak laskavý nebo laskavá, uvolnil to místo, nevím, tašku nebo někomu staršímu. A pojďme to zkusit, ten dialog s těma mladýma, protože oni žijou v jiném světě, my také, a z nějakých důvodů si je nenapadne to dělat automaticky. A když je ale to nepožádáme nebo nebudeme je učit, tak to tak bude pořád. To znamená, pojďme my si vzít tu zodpovědnost, my starší, a pojďme jim napovědět. Takhle bych na to šla.
0: Mm-hmm. Možná s těmi hodnotami souvisí i nějaké sebehodnocení a sebevědomí. Vracím se zpátky do toho dětství. Jak vlastně být tím dobrým průvodcem nebo pomocníkem vlastním dětem, aby takové byly?
1: Vlastním příkladem. Rodiče můžou dělat přednášky na různá téma, vykládat dětem, já nevím, co všechno. To vůbec nepomáhá, děti to neposlouchají. Děti se učí od toho, co rodiče dělají, jak o lidech mluví, jak mluví o věcech, jak pracují rodiče sami se svojí chybou. To jsou vzorce, které děti vezmou. To znamená, a nejsou to jenom rodiče, jsou to také učitelé ve školách, tak jak my sami se chováme, to v těch dětech my pěstujeme.
0: Mm-hmm. Mým hostem ve studiu psycholožka Dana Kůka, my jsme začali to naše dnešní setkání informací o tom, že právě Dana je vnučkou generála Oldřicha Tichého, legionáře první světové války. Otázka poslední, určitě o těch hodnotách, Dano, by se dalo mluvit dlouho. Nevím, jestli bude úplně jednoduchá, ale znám vás, tak vím, že si s ní poradíte, zkusím to. Co byste vlastně vzkázala třeba našim posluchačům k tomu dnešnímu svátku osvobození? Na co všechno bychom my Češi mohli a měli být hrdí?
1: No každopádně na ten velký kus práce, co ta země od nějakého roku 1918 do dnes jako přežila, udělala, teď ten vývoj toho Československa, později teda České republiky nebo Československé socialistické republiky uprostřed, byl nesmírně těžký, ten středoevropský prostor je prostě prostor mnoha zájmů a tak je to vidět, jak, já nevím, nacismus, komunismus a tak dále, to znamená já jako, když teda vemu tu část legionářskou z dědečka, tak to, že vybudovali to Československo, byli jsme a že jsme to udrželi, protože to není automatické. Mm. Ty vlivy byly obrovské, zvláště mezi dvouma světovými válkama. Že jsme to udrželi a máme to. No to pojďme, to pojďme, buďme hrdí všichni do jednoho a pojďme si to taky udržet a prosím nezaspat, protože to je jedna z dalších velkých ohrožovatelů svobody. Je spánek, v ten moment, kdy si myslíme, že to je něco automatického, tak už ji ztrácíme. Je to jako ze zdravím. Když ho máme, tak vůbec nevíme, co máme. Ono potom není a a je zlé. Takže to bych chtěla vzkázat. A ještě teda, když jsme mluvili, jestli můžu ještě jednu věc, když jsme mluvili o tom hrdinství, mnozí z nás si představují, že hrdinama nemůžou být, protože by museli teda skočit ze skály do vody a někoho zachránit. To tak vůbec není. Hrdinama my můžeme být každý den. Musíme si to zvolit, musíme zpomalit právě, když třeba řeknu mladému člověku, ať uvolní místo, nebo když řekneme nějakou pravdu, nebo když zastavíme nějakou kolegyni, která roznáší nepravdy o někom dalším. Každý den si můžeme zvolit říct pravdu a být i hrdinami, a nebo se vrátit k těm hodnotám, které jako opravdu nemají moc místo v dnešní rychlé společnosti, a snažit se je udržet aspoň v naší rodině. A už tam máme hrdinství.
0: Krásná slova na závěr. Já děkuji za to, že jste se i dnes ve svátek udělala čas. Psycholožka Dana Kůk, mým dnešním hostem. Ať se vám daří a brzy na dvojce zase naschledanou.
1: Já také děkuji a hezký den.

0: Dnes máme sváteční den, je 8. května a káva o 4. v tento sváteční den není v programu Českého rozhlasu Dvojka. Dnes ji nevysíláme, ale místo toho vám nabídneme jiný zajímavý pořad. Naše kolegyně Jitka Novotná si pozvala k mikrofonu moderátora Libora Boučka a ten nás provede svými oblíbenými hudebními nahrávkami v pořadu Hudba, kterou mám rád. Na Dvojce ji tedy poslouchejte dnes od 16 hodin.
1: Rozhlasová hra na Dvojce.
2: Vražda známého malíře otřásla celou Florencí.
3: Jeho tělo bylo nalezeno s dlátem zabodnutým v srdci těsně pod klíční kostí, takže nám bylo okamžitě zřejmé, že teorie o nehodě zde obstojí jen stěží.
2: Kdo a proč mohl mít na jeho smrti zájem?
4: Viník je ve Florencí. Mezi vámi. Snažně vás tedy prosím, abyste byl mýma očima a podával mi zprávy o tom, jak ve svém pátrání pokračujete.
2: Perspektivy.
1: Premiéra 5. a 6. dílu historického románu Lorána Bineta v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
5: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
1: A já jsem moc ráda, že i v tento sváteční den mě nenechal ve štychu můj kolega Aleš Cibulka. Aleši, hezké dopoledne.
2: Hezké dobré dopoledne s tebou na Vánoce, na Velikonoce i ve státní svátek, kdykoliv.
1: Hezký teď den vám se začínám všem. Bát, že tě najdu u nás doma pod vánočním stromkem, no a tak ale ještě nějaká ta chvíle nám do štědrého dne zbývá. Dneska je den Aleši nejenom sváteční, ale i narozeninový, protože jeden z našich milých kolegů z dvojky totiž slaví padesátiny. Nevypadá, kdo pak to je?
2: Já to rád a okamžitě prozradím. Další z těch, které už to potkalo, dámy a pánové, právě teď telefonicky v propojení s námi pan Vasil Fridrich. Vasile, krásné dobré dopoledne a všechno nejlepší z tvé domovské dvojky.
3: Děkuji, ctíve, za krásné přání, přeju příjemné dopoledne.
1: Všechno nejlepší.
3: Děkuju. Vasile, zaujala mě Šárko, že máte doma ještě stále vánoční stromek, ale pochopitelně je to z úsporných důvodů, člověk to nemusí odstrojovat a zase ho znovu strojit, prosím si, že jo?
1: Ano, je to pravda, máme ho takto již několik let.
2: Ano, ale ne, padesátníci se mi tady rozpovídali.
1: Ano.
2: Ano, ne, samozřejmě, já jsem se jako nechal unést tím, jak si povídáte vy padesátníci, protože stejná otázka, Vasile, padla na Šárku, na Jirku Holubka, jak to taky vždycky uhodí ten blesk na naší stanici, už si tam taky. A ptám se každého z mých kolegů, protože mě to taky čeká, za dlouho tedy ještě, ale jaké to je, Vasile? Nastala nějaká změna, ráno se zprobudil a... padesátník. Jak to vnímáš? Bereš to nějak, nebo den jako každý jiný a narozeniny jako každé jiné?
3: No, řekněme si upřímně, Aleši, ty jsi říkal za dlouho, ono už příští rok, na tebe taky uhodí tento hrom.
1: Ano, jsem ráda, že jste to připomněl. Ano.
3: Je dobré říkat přesné ty časy a musím ti říct, že toto vlídné stáří přichází plíživě, že to není ze dne na den, ale že se to hlásí postupně všechny ty parametry toho, jak člověk zraje. A já jsem se dneska probudil a jediné, co mě napadlo, bylo to, že musím jít na zkoušku a na zkoušku mi budou volat kolegové z rádia. Takže vlastně začala ta padesátka radostně a veselé a pokud má být i to další pokračování života takové, tak se na něho ohromně těším.
2: Tak to zní dobře. Mně se líbí, jak teď u rozhlasových přijímačů, ti, kterým je 70, 80, 90, říkají, co si tam ta písklata povídají o té 50, jo. Ale Vasile, prosím tě, prozrať aktuálně, čím žiješ, co tě baví, takže zkoušíš v divadle, prozrať, čeho jsi teď plný, jaro je tady, květen je tady, na co se těšíš a jak si tak žiješ padesátnicky?
3: Já jsem postižen takovým celoživotním optimismem, takže mě těší úplně všechno, jakkoliv to může znít nepravděpodobně. Takže z každého dne mám radost. Včera jsme třeba do půlnoci točili náš oblíbený i tvůj, Aleš, oblíbený seriál Ulice, takže jsem se válel po zemi na Letné, protože jsem, co by ta postava z toho seriálu, odcházel opilý z jednoho večírku. Takže jsem si říkal ještě s jedním kolegou, že to je prima povolání, že člověk má představu, že to herectví je taková vznešená věc, zlaté portály, sláva, červené koberce. A pak se povaluješ o půlnoci na Letné vedle stadionu Sparty a vlastně to pořád a stále to též povolání. Takže to jsem dělal včera a dneska jsem na zkoušce, těším se na ten sváteční den, dneska už nic jiného nemám, kromě té zkoušky a zítra zase točím, takže vlastně to bude takový pracovní víkend, ale pořád to vlastně i ta práce znamená setkávání s lidma, které mám rád, a ať už teda v divadle, v televizi nebo i u nás v rozhlase, takže je to, nemusí mít člověk volno, aby měl radost a setkával se s přáteli.
2: A tak to rád slyšíme. Já ti vrátím tu moji blížící se padesátku. Fascinuje mě tvoje schopnost okamžitě se vymluvit. Ty jsi prostě scákal někde na Letné a teď jsi si jako vymyslel, že jste točili Ulici. Já obdivuju to.
3: Přijde za to honorář,
2: Ne, to víš, že jo, i kamera u toho byla všichni. Já si počkám, až ten díl poběží a pak ti to uvěřím. Vasile, všechno nejlepší, užij si ten dnešní den. Přejeme opravdu všechno dobrý, ať se ti daří, hlavně hodně zdravíčka, ať tě neopouští ten optimismus. Nás mladší to naplňuje naději, že i v tvém věku člověk může být stále veselý. Děkujem ti a všechno nejlepší.
3: Děkuji moc za laskavý sarkazmus a zdravím všechny naše posluchače.
1: Ano, opravdu je to koncert, pánové, to poslouchat dva koloušci na dvojce Fridricha Cibulka. Tak, Vasile, oslavte ten dnešní den.
3: Děkuji, krásný den přeju všem.
1: Aleši, ahoj. Pojďme dál po speciálních tobogánech s pány Krhutem a Kozubem a oslavě 95. narozeniny Jiřiny Bohdalové čeká tobogán další speciál. Vy vyrážíte na tradiční místo, kam jezdíte rok co rok.
2: Ano, po tomhletom toboganovém zápsahu jsem si říkal, ideální bude naordinovat si lázně. Našimi oblíbenými lázněmi jsou Luhačovice, takže i zítra tam budeme otevírat lázeňskou sezonu a my tam vždycky přivezeme nějaké zajímavé hosty. I tentokrát je v nádherném historickém společenském domě úplně vyprodáno a opět se nedivím. Tentokrát dorazí vlastně dvě manželské dvojice. Bude to Zlata Adamovská s Petrem Štěpánkem a potom Petra a Radovan Královi. Možná vám ta jména nic neřeknou, ovšem pozor, jsou to hvězdy Zlínského divadla a autoři a hlavní interpreti muzikálu o Evě Pilarové. Mm-hmm. Takže zítra nám budou zpívat v toboganu vlastně Eva Pilarová a Karel Gott v zastoupení, protože i Honza Klomazník, manžel Evy Pilarové, když to představení viděl, tak říkal, že měl pocit, že se Eva vrátila mezi živé, protože je to fascinující. Takže Petra a Radovan Královi, Zlata Adamovská, Petr Štěpánek a vy u rozhlasových přijímačů, protože v Luhačovicích, odkud budeme vysílat, tam už je úplně plno.
4: Mm. Aleši, děkujeme za to pozvání a jenom v rychlosti, kdo se postará o dnešní sváteční píseň.
2: Představte si, dneska je to už rok, kdy nás opustil Jiří Bartoška.
4: Toto
2: a
4: letí.
2: A proto si dáme slavný duet. No, slavný duet s Marií Rotrovou. A toto taky letí. Představte si, je mu 41 let. Naspívali ho v roce 1985. Takže vzpomínka na Jiřího Bartošku, na Mařenka Rotrová, která naopak bude slavit letos na podzim půlkulatiny a už něco chystáme.
4: Hmm. Tak se budeme těšit. Takový byl dnešní sváteční červený koberec s Alešem Cibulkou. Já za to děkuju. Aleši, ať se daří i zítra, teď už tedy pro nás pro všechny klíč pro štěstí, to potřebujeme.
2: Ten všichni potřebujeme, zvlášť ten dnešní den, i s tou krásnou vzpomínku a tvojí nádhernou poradnou, všichni jsme to potřebovali. Hezký den!

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

tě, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

A ještě jedna pozvánka k dnešnímu odpoledni a vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Připravili jsme rozhlasovou hru tematicky spjatou s koncem druhé světové války. Krátce po 13. hodině můžete na Dvojce poslouchat hru natočenou v roce 1992 autorky Jany Knitlové. A ta dostala název Soukromá Derniere. A prozradit můžu to, že je to příběh dvou herců na útěku z nacistického Německa a do hlavních rolí obsadila režisérka Markéta Jehodová, vynikající dvojici Hanu Maciuchovou a Borise Reisnera.

A ode mě ještě poslední pozvání, to bude k blízkým setkáním, další zajímavé shledání. Dagmar Raupachová, advokátka a praneteř Jana Kubiše, se stane hostem. Mně už nezbývá, než se rozloučit, protože se přiblížila 11. hodina a společně s ní i zprávy, které přinese kolegyně Mária Kunová. My se potkáme na dvojce i společně s mým kolegou Jiřím Holoubkem zase v pondělí úderem 9. Mějte se krásně. Klapla

0: Toulky první republikou. Světla a stíny doby.
1: Vznik moderních zoologických zahrad v Československu provázelo nadšení, ale i komplikace.
2: Jak se vlastně zvířata do zoologických zahrad dostávala?
3: Různě. Mohly to být například dary od soukromníků a institucí.
1: Další možností byl odchyt z volné přírody.
4: To ale platilo spíš u raných sbírek ve startovacích časech.
1: Toulky první republikou.
0: Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
5: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Mezinárodní federace novinářů na kongresu v Paříži zkritizovala navrhovaný model financování veřejnoprávních médií v Česku. Ve Zlínském kraji platí zákaz rozdělávat venkovní ohně, v Kroměříži na jeho dodržování dohlíží město.

0: městská policie. A bude oblačno až polojasno, přehánky výjimečně, teploty do 19 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Mezinárodní federace novinářů odsoudila navrhovaný zákon o změně financování veřejnoprávních médií v Česku. Podle ní plánované změny nejsou v souladu s evropskými pravidly a ohrožují nezávislost veřejnoprávních médií. Delegáti se na tom shodli na stém zasedání Kongresu Mezinárodní federace novinářů v Paříži.
1: Zhruba 200 novinářů z celého světa jasně uvedli, že česká vláda by se měla polepšit a přestat útočit na žurnalistiku ve veřejném sektoru.
2: Popsal člen výkonného výboru Mezinárodní novinářské federace Adam Portelli. Světový kongres pověřil nové vedení federace k zaslání dopisu české vládě.
3: Máme vzkaz pro předsedu vlády České republiky. Mezinárodní federace novinářů situaci pozorně sleduje a žádný útok na systém veřejnoprávního vysílání nebudeme tolerovat.
2: Řekla nově zvolená viceprezidentka Mezinárodní federace novinářů Jennifer Morová. Česko na kongresu zastupoval syndikát novinářů. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Ve Zlínském kraji platí mimořádné opatření spojené s velkým suchem a se zákazem venkovního rozdělávání ohňů. Podle mluvčího radnice v Kroměříži Jana Vondráška na jeho dodržování dohlíží městská policie.
4: Kroměřížská městská policie se při svých kontrolách města s ohledem na aktuální situaci zaměří i na volnočasové areály na Šlajze a na Barbořině, kde bude dohlížet na to, aby zde lidé nerozdělávali pod čírým nebem oheň a tím neriskovali vznik požáru.
0: Rusko podle ukrajinského prezidenta v noci pokračovalo v útocích navzdory příměří, která sama Moskva vyhlásila. Volodymyr Zelenský řekl, že ruská armáda od půlnoci ostřelovala ukrajinské pozice na frontě a vysílala drony. Ukrajina podle něj na útoky odpovídá. Ruské úřady tvrdí, že protivzdušná obrana od dnešní půlnoci sestřelila 264 ukrajinských dronů. Pietní akty dnes v Manětíně na severním Plzeňsku začínají dvoudenní oslavy osvobození. V zámeckém parku je dobový vojenský tábor 97. pěší americké divize. Chystají se koncerty i komentované dobové prohlídky zámku. Podle kastelána Karla Maška bude výjimečná i beseda s místní pamětnicí.
5: Co chci vyzvednout, máme rodečku paní Čiperovou, která skutečně ten den si pamatuje. Oslavila významné jubileum v lednu, jí bylo 100 let. A povídání a vzpomínky jí, to jsou prostě krásné příběhy.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, přehánky čekejte jen výjimečně, večer se na většině území vyjasní, teploty budou mezi 15 a 19 stupni, na severu Čech kolem 12, na jihu Moravy až 21, na horách kolem 8 stupňů.
7: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je stále pomalejší provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Brzdí se do zastavení na 20. kilometru. Asi 10 minut pojedete do zúžení na kilometru 24. Na D1 se zdržíte i na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Pomaleji pojedete od sjezdu na výstaviště až do zúžení u sjezdu na Bratislavu a osobním autem se zdržíte čtvrt hodiny. Tolik zprávy, na řadě jsou blízká setkání.
8: Krásné páteční dopoledne, vážení a milí posluchači. Mým dnešním hostem je bezesporu inspirativní osoba, advokátka Dagmar Raupachová, a budeme si spolu povídat o aplikaci práva, o etice, o trestní odpovědnosti, ať už mladistvých nebo mladých, ale také o tom, jak svízelné situace musí člověk občas podstoupit a kdy je potřeba si takového právníka ve služby zavdat, a také jakou vlastně psychologickou výbavu by právník nebo advokát mohl mít. Vítejte u nás ve studiu.
9: Dobrý den, já jsem velmi ráda přišla.
8: Já se zeptám přímo, rovnou, protože už jsme si o tom trošičku povídali, jaké jste měla ráno?
9: No, ráno bylo u mě docela dramatické, hned to vysvětlím, protože já jsem velký spáč, musím na sebe prozradit, a já jsem dnes musela stávat ve 4, protože jsem jela z Brna a po D1 a nechtěla jsem tady ten rozhovor propásnout nebo udělat nějaký problém Českému rozhlasu, takže jsem jela s velkou rezervou a podařilo se.
8: Tak o to více si vážíme, že jste přijela až z Brna, no a já se budu těšit na to, co všechno nám řeknete nejen o právu, ale také o tom vlastně, z jaké rodiny pocházíte a kdo byl vaším předkem. Na to se můžou posluchači těšit.
7: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: S mým dnešním milým hostem Dagmar Raupachovou, advokátkou, právničkou, si budeme povídat o tom, co vlastně takové právo nám, běžným lidem, umožňuje, jakým způsobem nás ochraňuje, ale také jakým způsobem nastavuje mantinely, jaká je etika práva. Mě by zajímalo, paní Raupachová, než tedy prozradíme, kdo, respektive čí praneteří jste, protože umím si představit, že to dokáže velkým způsobem ovlivnit i nějaký vnitřní étos.
2: Zcela určitě.
1: Tak já to nebudu vůbec zdržovat a napínat posluchače. Vy jste praneteří Jana Kubiše, to znamená ano. Slavného českého letce, zahraničních perutí tedy, který utrpěl smrtelná zranění v kostele Cyrila
2: Metoděje. Já vás opravím, on nebyl letec, ale parašutista.
1: Promiňte, ano, parašutista, ale víme, že byl tehdy náhradníkem, pokud se nepletu, za Karla Svobodu, že on si ho pan Gabčík vyžádal jako náhradníka. A srdnatě tedy odolával velké převaze nacistických vojsk tady v našem kostele v Reslově ulici v Praze.
2: Ano.
1: Tak pojďme rovnou možná k tomu, jste dítětem, je obecně známo a ví se, že toto tedy byl váš předek. Jakým způsobem to formuje vlastně takové děvče v době, kdy ta politická situace není úplně asi ideální? Bavíme se tedy o minulém režimu. Jak jste vy to osobně cítila?
2: Tak já, abych to nějakým způsobem uvedla, ten můj příbuzenský vztah, tak já jsem pokrevní příbuzná. My jsme ta příbuzenská větev ze strany maminky Jana Kubiše a na vysvětlenou babička mojí maminky a babička Jana Kubiše byly sestry, bydleli v jedné vesnici, měli domy vedle sebe, takže ty vztahy tam byly skutečně intenzivní a ta rodina velmi držela pohromadě, byly tam velmi dobré vztahy. A samozřejmě, že tahle ta skutečnost člověka ovlivní, byť v té době nežil, ale přece jenom, když vyrůstáte v rodině, která něco takového zažila, jenom udělám vsuvku, mojí mamince bylo tehdy 13 let, když byl atentát na Heydricha. A ona se vracela ze školy a když přišla k tomu prvnímu domku v té vesnici, tak se otevřelo okno a říkali, Boženko, nechoď domů, u vás je gestapo. A mamka říkala, no, jako co jsem si s tou informací měla počít. Já jsem se naopak rozběhla domů, utíkala jsem a tam skutečně gestapo bylo, všechno lítalo z toho domu, všechno se otvíralo, dveře a tak dále. A říkala, že na ten pohled svojí maminky, mojí babičky, že nikdy nezapomene, jak byl tak vážný, vážný, že ona tenkrát jako ta 13letá si to úplně v celém tom rozsahu nebyla schopná uvědomit. Takže gestapo je zatklo, odvezlo a věznilo v koncentračním táboře celou tu rodinu. Takže tohleto tu rodinu, ať chcete nebo nechcete, tak to nějakým způsobem ovlivní. A vlastně vy, jako potom, když se mamka vdala, narodila jsem se já, tak vlastně naprosto nenásilným způsobem s tím tématem vyrůstáte. Jako dítě nechápete celý ten kontext, ale prostě ty informace se k vám nějakým způsobem dostávají, vy to chápete jenom tak, jak může dítě chápat. A tak, jak vyrůstáte, tak vlastně si uvědomujete všechny ty souvislosti a to téma, ať chcete nebo nechcete, vás ovlivní, protože se s ním setkáváte i při banálních nějakých věcech, někdy každý den, někdy jednou za měsíc, jenom tak, že to tam nějakým způsobem do toho vašeho života, do toho rozhovoru s rodiči nějakým způsobem prosákne.
1: Pociťovala jste třeba něco jako hrdost v určitém věku, řekněme, dospívání?
2: To zcela určitě, protože ta maminka nebo babička, děda, prostě ta rodina chápala ten atentát jako správný čin A vlastně vyrůstala jsem v té atmosféře, že za tu svobodu, hrdost, důstojnost a tak dále, za tyhle ty hodnoty, že se bojovat má a že člověk má taky, když se do té situace dostane, tak vlastně přinést i nějakou oběť, a v případě Jana Kubiše to byla oběť nejvyšší a položil za tu vlast svůj život. Čili já to tady nechci nějakým způsobem převádět do takových nadnesených termínů jako hrdinství a tak dále, ale je to v tom obsahu. To si myslím, že je nejdůležitější a celá určitě mě to ovlivnilo, že někdy si říkám, snad je ve mně taky nějaká kapička krve, nějaké odvahy.
1: Možná, že to člověka ovlivní i v tom smyslu, že přesně nejenom v podobě nějaké touhy, snad je ve mně, ale zároveň se cítí i trošičku odpovědný. Povolaný a odpovědný. A najednou má pocit, že se trochu musí vyrovnat.
2: Určitě také.
1: Tak budeme si povídat o tom, jestli vaše cesta ke studiu práv, a tedy k obhajobě práva a jedince potažmo, jestli i třeba ta souvisela, tato volba, s tím, z jaké rodiny pocházíte. To už za chviličku s mým dnešním hostem, advokátkou Dagmar Raupachovou.
3: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek, já taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak

nebo písem tichou.

0: prachy. Si.
1: Mým dnešním milým hostem, advokátkou Dagmar Raupachovou, bych si rád teď povídal vlastně o tom, co je to hrdinství, co je to za fenomén a jestli ho my jako národ, jako každý národ potřebujeme. A jaké jsou ty oběti vlastně, které takový hrdinský čin musí přinášet a zároveň i způsobí třeba mnoho bolesti. Považujete za hrdinství to, když někdo opravdu v případě vašeho prastrýce spáchá atentát na říšského protektora ve velmi exponované době, v době, kdy žijeme v područí nacistického Německa. Protože já ano, možná, že tohle to všechno, ale odplaví až, nebo přivede nás k tomu až historie a nějaký větší časový posun, když ty lidi, vlastně, kterých se to týká, už nežijí a další generace to může vnímat vlastně jako anzich, ne nějak emočně zainteresovaná do toho rodině. Mm. Je to velmi komplikovaná asi záležitost. Jak vy to vnímáte?
2: Ono, když vyrůstáte v rodině, která tím atentátem byla takto zasažena, ale v rodině, která považuje ten atentát na Heydricha jako správný čin, protože musíme si uvědomit, že díky tomu atentátu byla potom následně zneplatněna Mnichovská dohoda a vlastně díky tomu žijeme dnes v hranicích, které byly původní, a to si mnohdy neuvědomujeme, jaký důsledek to mělo, ale já jsem tím chtěla říct ještě něco jiného, že když vyrůstáte v té rodině a v takové atmosféře, kde se to považuje za správné, tak vlastně to vnímáte jako něco zcela samozřejmého. Hmm. Pro mě je to hrdinství termín, za kterým by se mělo skrývat nebo který by mělo naplňovat věci, hodnoty, jako je čest, jako je odvaha, jako je rozhodnost v ten správný okamžik se rozhodnout pro tu správnou cestu, pro tu správnou stranu, což není vždycky jednoduché. Takže pro mě to hrdinský čin určitě je, ale já jsem to v průběhu toho života za stolik nevnímala, protože to pro mě byla vlastně hodnotová cesta a ty hodnoty já vyznávám do dneška, že by člověk měl dbát o svoji čest, měl by být taky trochu odvážný, měl by se umět rozhodovat a měl by taky umět stát za svým názorem, pokud ho samozřejmě v té diskuzi nějaký argument nepřesvědčí k opaku a ke změně toho názoru. Čili já jsem k těm názorům vždycky, já řeknu obecně, velmi otevřená, ale domnívám se, že v dnešní době, aspoň to tak na mě v některých situacích působí, že ten termín hrdinství je mnohdy nadužíván. Že za hrdinství považujeme něco, co pro mě osobně znamená absolutně normální splnění mých pracovních povinností. A je to prostě normál. A někdy inklinujeme v současné době k tomu, že to považujeme za nějaké hrdinství a jsme ochotní za to ty lidi vyznamenávat. A já si myslím, že to hrdinství by mělo být ještě o stupeň výš.
1: Čemu to přisuzujete, že to takto je? Je to možná díky tomu, že třeba jste extrémně pracovitá a obětavá, že někteří lidé to tak nemají a tak považují třeba vás na základě toho, jak vás vnímají za v určitém slova smyslu hrdinu, nebo je to jenom proto, že ten pojem hrdinství jako takový, a mám pocit, že se to týká všeho, co je takzvaně efemérní vlastně a musí se to v každé době pojmenovávat znovu a znovu, mám pocit, jazykem, kterým mluví ta generace, která teď právě žije nebo přichází vlastně do toho produktivního věku nebo do věku, kdy může rozhodovat.
2: Já se domnívám, že vlastně to hrdinství jako opravdu nějaký extrémní postoj se projeví v mezních situacích životních. A možná, díky Bohu, se zatím nedostáváme v současné době naše generace do nějakých extrémních situací, kdybychom museli najednou si uvědomit, zda udělám ten krok do toho, kde mohu přijít třeba o svůj vlastní život a chci to udělat pro svoji vlast. To si myslím, že to hrdinství se opravdu projeví až v těch extrémních situacích, kdy člověk najednou pozná sám sebe, zda je ochoten ten čin udělat, či nikoliv. Takže já jsem ráda, že se naše generace zatím nedostává do těch extrémních situací a možná právě proto máme pocit, že se nám v současné době žádní velcí hrdinové tady nerýsují, ale buďme za to rádi. A já se domnívám, že je tady u nás v naší společnosti dost lidí, kteří, když by taková situace mezi ní nastala, takže najednou by se nám tady ti hrdinové objevili a já v to chci přinejmenším doufat.
1: Každopádně, leckdy se člověk dostává do situací nějaké osobní krize, nemyslím tedy krize jako národa, nebo nějaké větší entity, no a v ten moment potřebuje služby advokáta a služby právníka. No a my si za chviličku budeme povídat o tom, jaké vlastně byly ty spouštěcí mechanismy, které vás tedy přivedly zrovna ke studiu tohoto oboru. Už za chvilku s mým dnešním hostem, advokátkou Dagmar Raupachovou.

0: Blízká setkání Marka Němce na Dvojce.
1: S mým dnešním hostem právě rozebíráme vlastně výjimečnost toho jména, jehož je nositelkou Dagmar Raupachová. Jak je těžké vlastně tam udělat tu cezůrku, je to tak?
2: Ano, vždycky. Ano, to je pravda.
1: A vlastně to příjmení vlastně nás přivede ještě k větší důležitosti. Je to Dagmar, ale Raupachová. Je to ještě víc.
2: Musí se tam udělat mezera, to je pravda.
1: Kolik vás je?
2: No, já k tomu mám takovou historku úsměvnou. Ještě když jsem byla mluvčí ministra vnitra, tak samozřejmě na mluvčí se na mě obraceli redaktoři z různých médií a jednou jsem měla hovor, kdy se ta redaktorka představila, z jakého média je, a říká, moje jméno je Raupachová. A já jsem říkala, je, já taky mám to jméno. A říkám, to je zajímavé, toho jména je docela málo. A sdělila se mi, že jsem našla jednu paní učitelku někde z Plzeňska a ona říká, to je moje matka. A já říkám, chtěla jsem to ještě přebít, a říkám, a potom jsem ještě našla lékaře v Ústí nad Labem a ona dodala, to je můj otec a víc nás není. Tak to bylo takové úsměvné. Já jsem potom sama pátrala ještě a našla jsem v advokátním seznamu jednoho advokáta v Mnichově, také Raupacha, takže jsem ho kontaktovala a měli jsme se sejít a krátce před tou schůzkou jsem dostala informaci, že zemřel, a proto já od té doby říkám, nic neodkládat, milí posluchači. Žijte právě teď a dnes, nic neodkládat, protože se může stát, že už byste to nemuseli zažít. To je jenom taková vsuvka.
1: To je ale velmi cenná vsuvka a děkuju za ní. Mě by zajímalo, co vás přivedlo k právu, ke studiu práva?
2: Já musím říct, že já osobně, a doufám, že se nepřeceňuji, se považuji za sociálně citlivého člověka, že jsem vždycky jako vnímala nějakou nespravedlnost, ať už v menším či větším kolektivu nebo ve společnosti. Ale abych chtěla studovat práva, tak tahle touha tam nebyla. A možná to bylo i tím, že já jsem maturovala ještě za socialismu a tam pro mě, protože řeknu obecně, neměla jsem ten správný politický profil, takže pro mě vlastně práva jako tehdy fakulta, která byla jaksi zaměřena tak nějak na trošku na tu politiku tendenčně. Ano. Takže já jsem vůbec tady na to nepomýšlela. A tím, že jsem dělala závodně sportovní gymnastiku a studovala jsem přírodovědnou větev na gymnáziu, kde byla matematika, mě matematika velmi bavila, takže já jsem předpokládala, že budu učitelkou nebo profesorkou tělocviku a matematiky. A tam jsem se domnívala, že přece jenom ta kombinace sportu a matematiky by nemusela být tak obsazená na té vysoké škole, že bych měla přece jenom šanci se tam dostat.
1: No ale promiňte, že vám ano. Drobně skáču do řeči. Ta cesta na tu právnickou fakultu byla takzvaně v uvozovkách ze spodu, z dělnické třídy víceméně, vy jste mě...
2: No.
1: Nebo jak to bylo? Kam vaše křehká duše byla přivedena?
2: Já to takhle nezdůrazňuji, protože si myslím, že to nemám ani zapotřebí, ale nicméně, když se mě na to dotazujete, tak já jsem maturovala na samé jedničky a za mnou tehdy přišel ředitel našeho gymnázia a říká, běž na... Přihlas se na textilní fakultu do Liberce a tam, když budeš mít jako samé jedničky na tu maturitu, tak to budeš mít bez přijímaček a dostaneš se tam. A já jsem tehdy s takovou tou suverenností, nebo jak bych to měla nazvat, ale posluchači mě snad pochopí, tak jsem říkala, a jako já ale nechci studovat textilní fakultu. A on říká, ale ty se tam nedostaneš jinak na vysokou školu. A já jsem říkala, tak ať mi to napíší. No, tak. mi to napsali, takže jsem se nedostala na vysokou školu a nastoupila jsem do jednoho železářského podniku, do oddělení plechů. A samozřejmě v ten první moment jsem byla velmi zklamaná, ta moje duše studentská.
1: Co jste tam, promiňte, co jste tam konkrétně dělala?
2: Tak tam byly pozinky a silné plechy a tak dále. Ale já musím říct teďka tím zpětným pohledem, že člověk velice rychle vyzrál a poznal v tom prostředí tolik různých charakterů, že jsem si tak říkala zpětně, že by studentský život, který by tak nějak plynul po maturitě, hnedka vysoká, bezproblémová cesta k tomu studiu, že by mi ten život neposkytl tolik zkušeností, které jsem získala během toho roku. A já jsem pravděpodobně tam zapůsobila na to vedení toho podniku natolik, že jsem dostala velmi dobrý posudek, už jako ten vlastně
1: ten kádrový, ten,
2: ano, že jsem ten pracující člověk a když jsem ten posudek potom měla možnost přečíst, tak jsem si říkala, jestli jsem to vůbec já, řeknu s trochou ironií. No a já jsem se dostala na vysokou školu ekonomickou, na obchodní fakultu. Takže najednou jsem prožívala ten studentský život a abych to zkrátila, tak ta práva jsem absolvovala vlastně z nějakého racionálního důvodu a absolvovala jsem je až po revoluci.
1: To je fajn, že říkáte to slovo racionální, protože já se vás budu ptát mimo jiné na to, jestli advokaci vnímáte jako racionální profesi nebo v ní hrají velkou roli emoce. To už za chviličku s mým dnešním milým hostem, advokátkou Dagmar Raupachovou.
0: Ranní dvojka letos přijede za vámi. Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí. Pokračujeme v sobotu 9. května v Mariánských lázních.
3: Zahájíme tam lázeňskou sezónu.
4: Uvidíme se na kolonádě, přijďte na kávu.
0: A nebo se uslyšíme ve vysílání od 14.00. Protože ranní dvojka nikdy nespí.
4: Celý rok jsme s vámi.
0: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
4: Radioservis představuje
0: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Je tedy advokacie spíš racionální, nebo je to obor, který je plný emocí a vy jako advokát musíte ty emoce umět správně zařadit, správně jim přiřadit nějaké místo v té jurisdikci a pak s nimi pracovat i skutečně, protože leckdy, představím si, že ve vztazích lidských, ať jsou to rozvody, ať jsou to bolestivé různé situace, vypořádání majetku a tak dále, to je vlastně kolbiště, které je plné emocí.
1: Já si myslím, nebo aspoň já to tak vnímám, že nerozděluji, jestli je ten či onen obor racionální, či jestli je plný emocí. Já se domnívám, že to vychází z člověka samotného, který ten daný obor dělá. Takže já, která se považuji za emocionálního člověka, byť ta racionalita tam taky samozřejmě nastoupí, když je potřeba, takže i já umím bouchnout do stolu anebo rozumně uvažovat, aby posluchači nemysleli. Nicméně bojovník jsem a takže já v té advokaci cítím ten boj. Já jsem kdysi absolvovala takový proces či soutěž o podnikatelku roku a tam jsem byla právě za ten obor advokacie a já jsem říkala, že stále ještě občas vnímám ve společnosti to, že ti lidé volí raději muže a že je tam, domnívám se já, pořád ta představa, že ten muž je větší bojovník. A já vždycky zdůrazňuji, že ale v právu se nebojuje těmi svaly, ale hlavou. A tam se domnívám, že jsme naprosto v rovině jak muži, tak ženy.
0: Zeptám se, dá se podle vás dnes dobře rozvést?
1: To je případ od případu. Já vždycky říkám, že by člověk měl všechno vyzkoušet, jestli to přece jenom nejde ještě nějak poopravit, i když já sama mám také za sebou rozvod. U mě to probíhalo celkem v pohodě, i když samozřejmě to konkrétní období bezprostředně kolem rozvodu je vždycky emocionálně nabité, ale my máme s mým bývalým manželem extrémně dobré vztahy a myslím si, že právě naše dcera to jako ocenila v dospělosti a občas se o tom zmiňuje, že je nám vlastně vděčná, že my spolu dokážeme úplně normálně komunikovat a já bych vždycky svému ex-manželovi pomohla, pokud by to bylo potřeba a doufám, že by to bylo i obráceně, on by pomohl i mně.
0: To mě přivádí k otázce, jak poznat dobrého advokáta. A zejména tedy, teď se na to dívejme perimetrem opravdu rozvodu, to znamená bolestivé situace.
1: Já bych řekla, že to poznání je velmi obtížné v té praxi, ale možná by tím vodítkem mohlo být to, zda je ten člověk empatický, ale ono je to pro všechny obory, tohleto pravidlo, domnívám se já, jestli je to lékař nebo jestli je to advokát. Prostě když máte proti sobě empatického člověka, který se dokáže vcítit do toho, jaký máte vlastně problém, tak vás tím problémem potom ve zkratce řečeno dokáže dobře provést, dokáže v těch emocionálně vypjatých chvílích za vás rozhodnout, co je pro vás dobré, byť to třeba vy v ten daný emocionální okamžik tak necítíte.
0: Jsou, předpokládám, advokáti, kteří jsou dravci a opravdu se perou beze zbytku o požadavky, které vychází z nějakého emočního rozpoložení, třeba toho rozváděného.
1: A tak to já umím taky.
0: Perfektní. To je nádherná reklama. Takže to, milí posluchači, paní Roupochová také umí. Není jen citlivou, empatickou právničkou, ale je zároveň i piraňou, což je skvělé a je to nutné. Ale
1: je to nutné. Je to prostě nutné.
0: Mě to zajímá právě v souvislosti s tím advokátem, kterého máte naproti sobě, protože tohle to není jednostranný proces, ale je to nějaký vztah, který je potřeba nějak jako zdárně, ideálně lidsky ukončit.
1: Já vím, že vám do toho skočím, omlouvám se, ale já osobně se domnívám, když přece jenom nějakou tu praxi mám za sebou a někdy si tak říkám zhovívavě, když vidím toho kolegu naproti v té soudní síni, tak si říkám, No tak máš velké ego, ale nedospěješ k dobrému výsledku. Takže někdy je to zbytečně velký boj. Mnohdy si říkám, a jsem si vědoma v tento okamžik toho, že střílím do svého oboru, ale někdy to tak skutečně je, že někdy ten boj mezi těmi advokáty, mezi sebou, že je kontraproduktivní.
0: Kdy má podle vás smysl se obrátit na advokáta a kdy si člověk může říct, tohle zvládnu sám. A teď se nemusíme bavit zrovna o rozvodové situaci.
1: Já bych si velmi přála sama za sebe, byť zasedu proti své profesi, ale jako člověk bych tak přála lidem, aby se dokázali orientovat ve většině případů sami, aby nemuseli žádat tu službu toho advokáta, protože to taky není nic levného a mnoho lidí si nemůže dovolit toho advokáta. To já považuji za nespravedlivé, byť třeba samozřejmě jsou tady služby, které jsou bezplatné, ale přesto. A já říkám, že to právo v té dnešní současné situaci je natolik komplikované a mnohdy zbytečně, že se v tom někdy neorientují sami právníci. A já bych si velmi přála, protože já to nazývám džunglí, ten náš právní systém, že mnohdy tam nenacházíte logiku. Takže já bych si přála, aby to bylo daleko jednodušší, aby, protože ono to má i dopad do té společnosti, že když ti lidé, ta společnost vnímá to právo, dokáže se v něm orientovat, tak ho potom daleko snadněji také dodržuje, protože tomu rozumí. A když ti lidé se v tom právu přestanou orientovat, tak mají pocit, že občas něco mohou risknout, protože si neuvědomí, co přijde za následek. A mělo by to fungovat tak, že musím vědět, že když udělám tento krok, bude následovat taková a taková sankce. A to by té společnosti a chování v té společnosti, domnívám se já, velmi pomohlo.
0: Tak bojujeme všemi prostředky za osvětu a za větší právní gramotnost. A tohle se netýká jenom záležitostí práva, ale i svobody
1: oborů.
0: A všech
1: ano.
0: oborů. A my si ještě budeme s mým dnešním hostem, advokátkou Dagmar Raupachovou, povídat o tom, co ta svoboda vlastně je, a protože je velké výročí, den osvobození, tak i o té svobodě ještě za malý okamžik.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Máme den velkého výročí osvobození naší vlasti a my si s mým dnešním hostem povídáme i o tom, vlastně jací byli lidé, kteří žili v té době a museli přinést leckdy ty největší oběti. A vy jste říkala pozoruhodnou myšlenku a to stran dlouhověkosti a vůbec o tom, jak důležité vlastně je si sáhnout na dno. Jak to vnímáte?
3: Já si myslím, že člověk má v sobě velké rezervy a když žije takovým tím jednoduchým životem, tak vůbec ty rezervy neobjeví. Takže já si myslím, že život je o tom, že sbíráme zkušenosti a že i něco, co prožijeme, co nám v daný okamžik připadá jako špatné, jako nespravedlivě, takže nás to taky někam ta zkušenost posouvá. Domnívám se, že ti lidé, kteří opravdu třeba během té druhé světové války si sáhli na dno a museli vydolovat sami ze sebe nějakou tu rezervu hluboko uloženou, že potom k tomu životu přistupují jinak, s větším nadhledem a dokážou nějakou tu rezervu opět ze sebe dostat, když prožívají nějakou horší situaci, že se s tím dokážou lépe vyrovnat. To si myslím já.
2: Co osobně považujete na svobodě a vlastně na tom, že jsme schopni si budovat svou vlastní identitu jako národ, co na tom považujete za to nejhodnotnější? A to i třeba s ohledem na svého předka Jana Kubiše a na vlastně hrdinský čin.
3: Já bych to nedělila, jestli na svobodě nacházím něco nejhodnotnějšího. Já bych považovala svobodu jako jednu z velmi důležitých hodnot, které já osobně potřebuji pro svůj život, ať už v profesi, ať už ve svém osobním životě. Myslím si, že pro ten osobní rozvoj je to velmi důležité a na to navazuje i to, abychom se nebáli stát za svým názorem, pokud je dobře vyargumentovaný a zároveň ale abychom byli přístupní tomu v diskuzi, pokud zazní proti mně nějaký argument, který najednou se mi jeví jako velmi rozumný, na který sama jsem nepřišla, tak jsem schopná ho přijmout. A to si myslím, že je i v současné době velmi důležité.
2: Takže je to i určitá schopnost flexibility vnitřní vlastně a
3: ano,
2: plurality ano. Pravd.
3: Já si vzpomínám, udělám jenom malou vsuvku. Naším rodinným přítelem byl pan profesor Švejcar, velký náš pediatr. A on se dožil vysokého věku a samozřejmě v průběhu toho svého života v 50. letech velmi propagoval umělou výživu, která tehdy byla novinkou a potom zase kojení a mnozí mu to vyčítali. A on mi v jednom rozhovoru říkal u nás doma, já přece nejsem hlupák, abych nedokázal změnit názor, pokud k tomu jsou argumenty. A to se mi velmi líbilo.
2: Milí posluchači, buďme otevření a nebojme se změn, ale zároveň prosazujme vlastní názor. S citlivostí vůči druhým. Mým dnešním hostem
3: s tím souhlasím.
2: Byla advokátka Dagmar Raupachová. Já moc děkuju za povídání.
3: Mě velmi těšilo. Naschledanou.

0: představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: Omeletky, už ten název vlastně vznikl tak, že jsem si představila omeletu, která je naplněná buď šampiony, sýrem. A tak jsem si říkala, že bychom si mohli povídat o životě a vždycky to téma by bylo jiné. Vlastně tu chuť by dodal.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
2: Má oblíbená témata jsou ta, kdy mohu zjistit nějakou nevídanou kuriozitu a zároveň ta, která mi nejvíc evokují právě mých vzpomínek, mých pocitů, historek mých kamarádů a témata, o kterých si říkám, že by mohly inspirovat posluchače, aby mi napsali, co zažili oni.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
2: Vlastně omeletky, to je takový život. Je to prostě naplněný vším, co se do toho vejde. A čím větší omeletka, tím lepší.
1: Omeletky Haliny Pavlovské. Každou sobotu a neděli v poledne.
0: Na dvojce. Nenechte si ujít v České televizi.
3: Dvojnásobný olympijský vítěz v judu. A prohry, které ho nasměrovali na vrchol.
4: Já jsem vůbec neuměl prohrávat.
3: I klid, který přináší vítězství.
5: Ta síla vůle, kterou on v sobě má, ho žene kupředu.
3: Premiéra filmového dokumentárního portrétu.
4: Jsou i důležitější věci, než jenom bejt na žíněnce a práce.
3: Jemný rvák.
6: Mnohonásobně přesahuje hranice juda.
3: Zítra večer na ČT1 a v i vysílání.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Prezident a premiér se neshodli ohledně české delegace na summitu NATO. Po celé republice si lidé připomínají konec druhé světové války. Bude oblačno až polojasno v severní polovině území i zataženo lokálně přehánky a nejvyšší teploty většinou do 19 stupňů. Hezké sváteční poledne vám přeje Josef Maršál. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na letní summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazku vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce i nadále zúčastnit.
2: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
0: Využití kompetenční žaloby vidí Pavel jako poslední možnost, zváží ji, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, ministr obrany za SPD Jaromír Zuna a další politici s představiteli armády si na pražském Vítkově připomněli 81. výročí konce druhé světové války. Slavnostní nástup zahájila česká hymna, poté politici na dvoře Národního památníku položili věnce k uctění padlých. Shromáždění na Vítkově je hlavní oficiální vzpomínkovou akcí k 81. výročí konce války. Vzpomínkové akce ale probíhají po celé republice. Na hradě Buchlov jsou dnes k vidění historické i současné zbraně armády České republiky. Jde o součást akce s názvem Den vítězství, která si připomíná konec druhé světové války. A na místě je reportérka Tereza Chrastinová.
3: Na hrad Buchlov od rána zavítali stovky lidí, už po půl desáté bylo plné místní parkoviště. K vidění jsou jak zbraně z druhé světové války, tak i současné zbraně, se kterými přijela armádní jednotka z Přáslavic. Zájemci si je můžou vyzkoušet, potěškat. Pro ty hladovější návštěvníky je pak připravený boršť i kroupová polévka přímo z polní kuchyně. Akce se koná do 15 hodin, přičemž zájemci mohou využít i běžných prohlídkových tras hradu. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: V Praze nejezdí metro na části linky C. V úseku Skobylis na Pražského povstání lze využít náhradní autobusovou dopravu. Technici v tunelu vyměňují zabezpečovací zařízení trati. Výluka potrvá do nedělního večera, řekla mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
4: V dotčeném úseku jsme zavedli autobusovou linku XC, která z původní trasy metra vynechává jen nádraží Holešovice. Od něj jezdí autobusy XC1. Spojení jsme posílili také zavedením tramvaje číslo 36.
0: Lidé si dnes ve větších obchodech nenakoupí. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle něhož musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou ty na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy anebo třeba lékárny. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce. Lidé se dnes zdarma dostanou do běžně nepřístupných míst Senátu a sněmovny. Obě komory parlamentu mají den otevřených dveří. Třeba v Senátu uvidí návštěvníci několik historických prostorů, mimo jiné hlavní sál, rytířskou síň nebo mytologickou chodbu, říká mluvčí Senátu Andrea Kubová.
5: Návštěvníci si také můžou prohlédnout jednací sál, kde zasedají senátorky a senátoři na pravidelných schůzích. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. Po celém areálu Senátu proto bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.
0: Otevřena bude také až do večera Valštejnská zahrada a lidé mohou navštívit i Lichtenštejnský palác na Kampě.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, v severní polovině území i zataženo. Lokálně se objeví přehánky, četnější budou na severních horách. Večer ale bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů, na jihu Moravy až 22 a v 1000 metrech na horách kolem 8 na Šumavě tepleji až 14. Zítra bude oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně mohou objevit přehánky s největší pravděpodobností na horách. K večeru bude opět ubývat oblačnosti, většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu území až 23 a v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě opět tepleji až 16.
1: Doprava.
0: Velmi opatrně na 53. kilometru D1 ve směru na Prahu. V pravém jízdním pruhu tam stojí osobní auto a je to za mírnou zatáčkou, tak tam dávejte pozor. Na D1 směrem od Prahy se zdržíte asi 20 minut před omezením na 24. kilometru a pak asi 10 minut před omezením u D2. A na silnici číslo 6 je stále omezení u odbočky na Petrohrad, jezdí se Kyvadlově. Kolona od Prahy je delší asi na 20 minut. Zprávy končí po nich Halina Pavlovská.
7: Milí posluchači, je fajn, že posloucháte Dvojku. Je fajn, že jste si udělali skoro hodinu čas na pořad, který připravuju s absolutním rozhodnutím vám přinejmenším neskazit náladu. Má touha je potěšit vás. Příjemně optimistickými, lehonce zlomyslnými historkami, milou nostalgií, nezatěžujícími úvahami a informacemi, které jsou sice fascinující, ale když je okamžitě zapomenete, tak se nestane vůbec nic. Začínají omeletky a ne polední show s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
1: Omeletky servíruje dvojka a naše téma je dnes dost volné. Chci hovořit o situacích, které byly netypické, hořké, strašné, směšné, trapné. První zfilmovaná groteska se jmenovala Pokropený kropič a šlo v ní o to, že zahradník chce pokropit zahradu, ale tak nemotorně zachází zadicí, až pokropí sám sebe. Většina dalších grotesek navázala na kropiče tak, že její hrdina, když třeba někoho honil nebo chtěl zapůsobit, tak spadl. Pády, to je nejčastější groteskový motiv. A pády, to je moje. Včera jsem se zrovna syna zeptala, jestli si pamatuje na nějaký můj legrační pád. A syn vykulil oči a pravil, legrační? Vždyť ty příšerně padáš pořád. Řeknu vám takovou rychlou bilanci několika mých osudových pádů. Spadla jsem, když se pode mnou podlomila židlička na koupališti na Sázavě, když jsem chtěla nejvíc zapůsobit na svého muže, protože jsem se do něj čerstvě zamilovala. Spadla jsem na kole, když jsem jela na chalupě do obchodu a přelítla jsem přes řídítka a měla jsem pocit, že jsem mrtvá, což jsem si evidentně nemyslela jen já sama, protože naše sousedka se svými dvěma dětmi vyšla před branku, zakryla dětem oči a řekla, nechoďte k tomu. Spadla jsem v koupelně, když jsem měla rande s bohatým cizincem. Spadla jsem ze schodu, když jsem šla k ránu z baru. Spadla jsem v Africe, když jsem zjistila, že se ke mně blíží bůvol, spadla jsem před klecí s opicemi a zlomila jsem si nohu. A taky jsem spadla na tančním parketu a když jsem vystupovala z vlaku a když jsem uskakovala před rampouchem, co se řítil ze střechy a když mi v kadeřnictví ujela židle na kolečkách. Spadla jsem na lyžích a zlomila si nos. Spadla jsem u nás na zahradě a zlomila si nos. A taky jsem spadla z mola a zlomila si malíček na noze. Na základě svých zkušeností mohu formulovat konkrétní radu, která zní. Na každý pád někoho měj rád.

0: Podáváme omeletky na dvojce a teď vám přečtu příběh, který mi do rubriky Co Čech to Němcová poslal posluchač pan Milan Šárek z Prahy. Jeho příběh má název Trabantem v Londýně. Letos to bude 30 let. Žena doktorka, já učitel, tak jsme mohli být rádi za 12 let starého Trabanta. Když jsme dostali SPZku, netušil jsem, že číslo 1989 na ní bude osudné. Najednou jsem měl být za pár dní na univerzitě v Londýně. Autobus jsem zkusil. Se svými 187 cm jsem takovou cestu přežil jen jednou. I když tato cesta autobusem měla v sobě jednu pikantérii. Vedle mě si sedla aktivní feministka, která mi řekla, že se s muži zásadně nebaví. Jaké bylo překvapení, když se v noci hlava dotyčné spokojeně uvelebila na mém rameni. Ta byla po probuzení very, very sorry a úplně hot red, úplně rudá. Ale na rozdíl ode mě, vyspaná. V Londýně jsem měl ubytování ve čtvrti právníků a bankéřů. Moje vozítko brali jako zajímavou kuriozitu. Až jednoho rána vyjdu z domu a zjistím, že mám v zadním blatníku díru a za stěračem vizitku. Podle vizitky to vypadalo, že by neměl být s náhradou škody problém. Zavolal jsem a ouha. Paní mi vysvětlila, že to udělal její driver, řidič, a že mu nařídila, aby škodu uhradil. Sociální problémy, které jsem neznal. Volal jsem také na policii. Pokud nedošlo ke zranění, tak je to nezajímá a mám do toho zapojit pojišťovnu. Což jsem taky udělal. Druhý den už řidič mluvil s mojí bytnou. Třetí den volal úředník z pojišťovny. Zda mne viní kontaktoval. Během týdne bylo vyřízeno a pojišťovna si to ověřila. Horší byla oprava. Objel jsem servisy, ale nikde auto z plastu neviděli a třeštěli oči. Nakonec to skončilo laminovací sadou, protože lodě Angličani umí opravovat a paní domácí mě pochválila, že už konečně nedělám v ulici ostudu. Na zpáteční cestě mi ve frontě na trajekt začal nějaký Němec nadávat, s čím si to dovoluju jezdit do Anglie. Odpověděl jsem mu, že mi Trabant úplně stačí. Někam pak dobrák odešel a víc jsem se s ním nebavil. Za chvilku přišel celník, že mám jet na kompletní prohlídku. Ještě koutkem oka jsem zaregistroval, že z řady vytáhli i toho dobráka, co mi nadával. Měl jsem z toho dojem, že mě šel udat, že pašuju. Jenže Angličané jsou korektní a vytáhli si i jeho. Tak prohlédnutého Trabanta jsem ještě neměl. Zrcadly do všech skulinek. No a nejvíc je pobavilo, že jsem v kufru vezl pro Jirku Zlatušku dvě velká balení jeho oblíbeného piva. Ti se smáli. Z Anglie do Čech veze pivo. Pokud se jedná o toho, co mě asi udal, tak myslím, že v tom sousedním boxu se moc nesmáli. Měl jsem z Anglie dobrý pocit a rád jsem se tam vracel. I když už bez Trabanta.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači, dvojka má dnes v menu omeletky. Dnes si povídáme o chvílích, které nejsou příjemné. Ale ti, kterých se netýkají, ti se mohou docela dost pobavit. Já totiž mluvím o trapasech. A jak jsem před chvíličkou řekla, že dvojka nabízí menu s omeletkami, tak jsem si jasně vzpomněla, jak jsem, a to není tak dlouho, byla s kamarádkou ve Vídni na koncertě. A byla jsem nesoustředěná. A kamarádka mě posadila do řady a podala mi tuhé desky a já je ani neotevřela a hned jsem řekla, hele, já to nepotřebuju. Já vím, že si dám biftek s nějakou zeleninovou oblohou. Koukala na mě s otevřenou pusou, protože v těch tuhých deskách mi podala program. Hrozné trapasy jsou ty, když někomu bezděčně svým nemožným chováním ublížíte. A to se stalo mé tchýni. Potkala svou spolužačku a ta měla takovou dost špatnou výslovnost. A tchýně ji potkala po víc jak 30 letech a ptala se jí, je, ahoj Maruško, kam jdeš? A bývalá spolužačka Maruška řekla, prorejži. A tchýně tak nějak servilně zopákla, jo, prorejži. No a kamarádka se rozbrečela a od té doby se už neviděli.

Tak trochu o trapasech si povídáme dneska na Dvojce v omeletkách. Já nesmírně obdivuji, když se někomu něco nepříjemného stane a on na to dokáže pohotově zareagovat. Mně někdy taky napadne vtipná reakce, ale obvykle to bývá tak za rok po tom, co se mi to stalo. Právě proto můj obdiv patří mé kamarádce Lídě, která polila kávou svého generálního zahraničního ředitele. Měl sněho bílou košeli a měl před jednáním. A Lída hlasitě pravila, ježiš, tak to se tedy budete muset konečně svléknout. Ostatně já potom toužím už půl roku. Musím se přiznat, že fakt takhle pohotová nejsem. Mně se spíš stane to, že se nějak osudově přeřeknu a většinou o tom ani nevím. Když jsem si jednou na brigádě přivydělávala v obchodě s textilem, tak zkušenější kolegyně mi vyprávěla, jak jednomu zákazníkovi na otázku, jestli mají trenýrky, bezmyšlenkovitě odpověděla s dlouhým nebo krátkým rukávem. A já jsem si říkala, že něco podobného se mi nikdy nemůže stát. Ale názor jsem změnila hned druhý den, protože jsem rovnala vesty do regálu a v tom mě oslovil takový hezký mladý chlapec a stydlivě říkal, chtěl bych nějaké slipy. A já jsem se taky zastyděla a podívala jsem se na něj a řekla jsem, a ke krku, a nebo do Včka. Hey, Fonzie.

A teď, moji milí posluchači Omeletek na dvojce, vám přečtu jednu ze svých povídek. Jmenuje se Výročí lásky. Jarní měsíce jsou u nás doma dobou slavení. Všichni totiž mají narozeniny a všichni naši kamarádi taky. A tak jsem prakticky sobotu co sobotu nucena bilancovat. A dneska jsem si vzpomněla, jak jsem se v 10 letech zakoukala do staršího Vašíka Šišky a každý den jsem vstávala o 15 minut dřív jen proto, abych zahlédla včas jeho prošívanou modrou bundu a mohla jít nenápadně 20 metrů za Vašíkem až ke škole a doufat, že se jednoho dne otočí a řekne mi: ty hele, já sice nevím, jak se jmenuješ, ale já tě miluju. Nikdy to neřekl, ale jednou v jídelně jsem mu nechtěně vylila rajskou omáčku na tu jeho prošívanou bundu a on mě za to praštil pingpongovou pálkou po hlavě. Když mi bylo asi 19, styděla jsem se za sebe tak intenzivně, že jsem chtěla být neviditelná. A proto jsem se koupala v řece Sázavě v dlouhých černých šatech. Šaty se mi zachytily za kámen a já měla jen dvě možnosti. Buď se utopím, anebo ty šaty ze sebe strhám. Váhala jsem. Zdálo se mi lepší utopit se, než předvést obecenstvu na břehu své hyperoblé tělo. Ale pud sebezáchovy zvítězil. Nebyla jsem neviditelná. Koukali na mě úplně všichni. A já se před zraky mužů, žen, dětí, psů, veverek a ptáků vysvlékla z potrhaných šatů a jen v mokrém, pohodlném a tedy i nepůvabném prádle jsem balancovala na ostrých hrotech kamenného dna, abych se nenápadně dostala na břeh. Taky jsem tehdy pořád všem vykládala, jak jsem zamilovaná do svého miláčka a co můj miláček včera říkal a dneska dělá, až mě moje nejlepší nešťastně zamilovaná kamarádka donutila sepsat smlouvu, ve které se zavážu, že se o svém miláčkovi budu zmiňovat maximálně jednou denně. A tu smlouvu jsem musela podepsat krví. Když se mi narodil syn, to mi bylo 31, tak mi došlo, že nejenže jsou muži opravdu úplně jiní než ženy, ale že vyrůstají z malých, bezbraných, rozkošných chlapečků, kteří se zoufale bojí opustit mateřskou náruč. Má dcera spala v postýlce se svou nejoblíbenější panenkou. Můj syn spal v postýlce se svou nejoblíbenější rozdvojkou. Ano, takovou tou věcí, která zapojuje elektrické kabely do jedné zástrčky. Nikdy nezapomenu, jak jsme byli na dovolené v Řecku. Můj syn se mě tam nepustil ani na vteřinku. A teprve až po příjezdu domů, kdy jsem byla znavená jak tažný pes, jsem se dozvěděla, že mého syna před Řeckem varoval můj otec, který mu řekl, že když se mě jen na vteřinku přestane držet, že ho unesou zločinci specializovaní na blonďaté chlapečky z Česka. Když mému synovi bylo 20, myslela jsem si o něm, jak je krásný a chytrý. A chtěla jsem, aby šel se mnou do společnosti. Můj syn nechtěl. Nakonec se ale podvolil mému nátlaku. Šel se mnou na večírek, aby ho mohla předvést. Najednou jsem si všimla, že nějak divně kouká, nějak divně mluví, jen tak, že neslintá. A došlo mi to. On ze sebe dělal debila. Ty jsi ze sebe dělal debila, řvala jsem na něj doma. Ty ze sebe schválně dělal debila. A můj syn se na mě usmál. Ale že jsem zapad, co? Když bylo mé kamarádce Jarce 50, tak si domů pozvala asi 20 kamarádů a vypili jsme přes 20 litrů alkoholu. A když bylo 50 mě, tak jsem dostala 50 růží od ctitele, o kterého jsem vůbec nestála. On to pochopil, hodil puget na zem a chvíli po něm dupal. Když mi bylo tolik, kolik mi právě je, potkala jsem v hospodě svou první lásku a on mi zcela neromanticky řekl: ty hele, když o mě pořád někde mluvíš, neměl bych dostávat nějaký provize? No a co bych vám ještě řekla? Že na všech výročích je otřesné, že vám dojde, že to, co už jste zažili, se nedá vrátit.
A na všech výročích je pozitivní to, že spousta věcí je už za vámi. Takže bych to shrnula asi takhle. Slavit se má, to je bez řečí. Hlavně, ať se nikde nebrečí.

0: Omeletky na dvojice se už pomalu chýlí ke konci, ale ještě jsem si vzpomněla na pár situací a přeřeků, které se k dnešnímu tématu trapasy docela hodí. Vybavilo se mi, jak jsme byli s přítelem na vernisáži jednoho moderního sochaře. Po úvodních slovech a přípitku se od nás očekávalo, že v tichém zadumání budeme procházet sály a meditovat nad exponáty. Exponáty byly velmi technické, některé z kovu, některé z plastu, některé na motorek a mě to vůbec nic neříkalo. Před jednou takovou plastovou krabicí na zdi, ze které se ozývalo tiché ševelení, byla židlička. Tak jsem si na ní sedla a předstírala jsem umělecké vytržení. A v tom se ke mně můj přítel naklonil a pravil, hele, nerad ti to říkám, ale pozoruješ větrák. No a tohle, to se mi stalo úplně nedávno. Producent mě vezl z pracovního jednání, které nedopadlo moc dobře. Aby mě uchlácholil, koupil mi zmrzlinu, takovou tu točenou, dost velikou, míchanou jahodovo-čokoládovou. A já jsem ji jedla, volizovala a přitom jsem lamentovala. Ale to bylo příšerný, to jednání. To jsou takový debilové. Rok práce v háji. A kdyby aspoň dokázali říct, děkujeme vám za námahu, ale oni nic, tvářejí se jako, že jsem úplně blbá. A to teda rozhodně nejsem. A zhnuseně, vstekle, prudce jsem vyhodila zbytek zmrzliny. Zavřeným okýnkem. Voltaire pravil, co je směšné? Všechno, pokud se to děje někomu jinému.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.

já většinou používám tak 4 stroužky, potřeme dižonskou hořčicí, potřebujeme asi 4 lžičky a necháme přes noc ve skleněné misce marinovat ve směsi. Pozor, světlého piva potřebujete tak 0,5 deci nebo deci, potom několik lžic oleje, sojové omáčky, taky asi tak 4-5 lžící, potom rozmarín, stačí 1 větvička v celku, trochu pepře a čili. No a druhý den krkovičku dobře otřeme papírovou utěrkou a z obou stran rychle každý plátek opeču na pánvi. A potom dám do remosky a ještě několik minut, no tak 20-30, nechám, aby bylo maso pořádně propečené. Teprve potom osolím a my jíme tyhle krkovičkové plátky s pečenou zeleninou a já je mám ráda s hráškovými lusky. Ty připravuju tak, že je povařím ve vodě s lžičkou soli a cukru a potom na talíři pokropím rozpuštěným máslem. Nikdy nezapomenu, jak reportér Jan Tuna ve vysílání při čtení sportovních zpráv oznámil, že turnaj vyhrál německý penista Boris Becker. A při natáčení tehdy uvedl Dagmar Havlovou jako první vránu republiky. Nikdy nezapomenu, jak mladá reportérka v České televizi, když umřel herec Luděk Munzar, oznámila, že v 10 hodin 50 minut přeletí nad Národním divadlem jeho rakev. No co dodat? Snad jen, že když se chceme smát, tak se hodně trapasů ještě musí stát. No a co? Co na tom, že při některých salvách smíchu zůstávají i ranění? Hodně směšných situací, které se stanou někomu jinému než vám, vám přeje Halina Pavlovská.

0: Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Chemik Václav Werner třikrát získal zlato na Mezinárodní chemické olympiádě. Už od 16 pracuje na vlastních vědeckých projektech, zkoumá například vznik života. A protože našel fígl, jak začít studovat bez maturity, loni nastoupil na vysokou školu rovnou do druháku.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Prezident s premiérem se ohledně summitu NATO neshodli a britští lejbristé podle všeho utrpěli těžkou porážku v komunálních volbách. Bude oblačno až polojasno v severní polovině území i zataženo a lokálně přehánky nejvyšší teploty do 19 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Josef Maršál. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit NATO. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto chce do Ankary jet. Případnou kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. O složení delegace rozhodne vláda v červnu. V Anglii sčítají hlasy ze včerejších komunálních voleb. Podle prvních výsledků se potvrzují předpoklady, že vládnoucí lejbristé utrpí těžkou porážku. Posiluje naopak strana Reform UK Nigela Farage.
4: V městské části Manchesteru Tameside měli lejbristé většinu nepřetržitě 47 let. Teď ztratili 14 z 15 mandátů, které obhajovali. Tamní lídrině lejbristů Eleanor Wilsonová řekla, že strana musí z výsledku vyvodit závěry. Jestli by to mělo znamenat odchod Keira Starmera, ale přímo neřekla. Šéf strany ve městě Hull Darren Hale už přímo vyzval premiéra k rezignaci. Na jeho podporu se naopak postavil vicepremiér a ministr spravedlnosti David Lammy. Podle něj se v polovině letu pilot nemění. Lejbristická strana obhajuje v místních samosprávách 2500 křesel. Předpokládá se, že přijde o více než polovinu z nich. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Ministr obrany za SPD Jaromír Zuna bude o novém náčelníkovi generálního štábu jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO v pondělí. Premiér poté donese návrh prezidentu Petru Pavlovi. Dnes si kvůli státnímu svátku nenakoupíte ve větších obchodech nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají ty na vlakových a autobusových nádražích a letištích, také čerpací stanice a nebo třeba lékárny.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, v severní polovině území i zataženo. Lokálně se objeví přehánky, četnější budou na severních horách. Večer bude ale oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů, na jihu Moravy až 22, v 1000 metrech na horách kolem 8 a na Šumavě až 14.
1: Doprava.
3: Na D1 směrem od Prahy strávíte v koloně před omezením na 24. kilometru 25 minut, je to na mostě Šmejkalka. A na silnici číslo 6 se kvůli stavebním pracím stále jezdí kyvadlově u odbočky na Petrohrad. Kolona směrem od Prahy je delší, strávíte v ní asi 20 minut. To byly zprávy, hezké chvíle s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: Přeju pěkné sváteční odpoledne, přátelé, a nabízím příběh Soukromá derniéra. Dva němečtí herci, kteří na svém útěku z nacistického Německa našli dočasný azyl v Praze, zkoušejí hru, ve které rozehrávají různé varianty vlastního osudu. Situace lidí, kteří se dostali do střetu s totalitní mocí, s nimi můžete prožít v rozhlasové adaptaci původně divadelní hry autorky Jany Knitlové Soukromá derniéra. V roce 1992 ji nastudovala režisérka Markéta Jahodová s Hanou Maciuchovou a Borisem Reznerem.

0: Ano, hudba. Měla bych poslouchat hudbu. Uklidňuje. Povznáší. Léčí. Tak proč nezačít právě teď a tady? Třeba tomu chtěl sám osud, aby se Hele Skalsky při návratu z dotočné porouchal její BMW a když už byla úplně zmrzlá a nešťastná, poslal jí do cesty barona Klause von Bergen. Tak na osud, barone.
1: O štěstí musím mluvit já. Když si představím ty tisíce mužů, kteří by mi záviděli, že jste přijala pozvání k odpočinku na mém zámku.
0: Tisíce?
1: No, máte pravdu. Miliony. Už vám teplý?
0: Je mi to báječně. Umí se tak někdo narodit.
1: Vy si snad také nemůžete stěžovat.
0: Ach ano, ještě pár filmů a s Bohem Jižní nábřeží. Hela Skalsky si koupí třeba něco podobného. Modrá krev se schání asi těžko, ale jinak se prý tady u vás v Německu dostane úplně všechno. Jistá nová ministrová, znáte to? Pochválila přítelkyni milence a ta se pochlubila. A to je jen kopie. Originál mám přirozeně v sejfu. Ten vtip vůbec nepřehání. Úroveň lidí ve veřejných funkcích evidentně klesá.
1: Zdá se vám?
0: Rozhodně. Když jsem tu před 5 lety začala točit, byli úplně jiní. Teď neumějí ani chodit, natož se chovat. Na koktejlu po premiéře Serenády mě jeden člověk div nepozvracel. Vyklubal se z něj sekční šéf na ministerstvu kultury. Věřil byste tomu?
1: Možná, že jste si nevšimla, ale lidé jistého postavení nemají jen jiné chování, ale jiné tváře. Jsou jiní, protože byli vyměněni.
0: Ale to je přece samozřejmé.
1: Myslíte?
0: Není od vás hezké, že nutíte ubohou upracovanou ženu myslet v tak pozdním večeru. Celý den jsem točila. Pak jsme slavili, pak ta strašná cesta. Vypadám asi hrozně.
1: Báječně. Nádherně. Přesně jako na tom plakatu s nápisem Kam míří Hela. Hned včera na letišti jsem si ho všiml, ale odpověď byla malým písmem a mě vezli velkou rychlostí.
0: Vy cestujete?
1: Jsem tak trochu v diplomatických službách.
0: Tak proto vás není vidět ve společnosti, znám ve městě každého, kdo něco znamená.
1: A já ode dneška tu nejdůležitější osobnost. Moc mě mrzí, že musím čekat na tu výzvu z Paříže, ale služba je služba. Hned pak vás odvezu. Vydržíte to se mnou chvíli?
0: Když dostanu ještě trochu toho báječného punče.
1: Na vaši krásu. Prozraďte mi, milostivá paní, kam míří ta tajemná Hela z plakátu?
0: Do kina Bulváry, kde museli pro velký zájem přidat odpolední představení Serenády. Bomba! Co?
1: Ale...
0: Spokojen?
1: Mě zajímá, kam míří doopravdy.
0: Někdy mě to taky napadne. To si pak jdu hezky rychle objednat nový klobouk, abych přišla na jiné myšlenky.
1: I jako každé dítě z dobré rodiny jsem studoval i psychologii. Nedivte se, že ve vás tuším i to, co veřejnosti neodhalujete.
0: Umírám zvědavostí.
1: Jste žena, která má všechno, co chce. Slávu, peníze.
0: Tak tragické to se mnou ještě není. Pořád vidím výš, než kam zatím dosáhnu, ale to za Boha neuhodnete.
1: Zkusím to. Extáze. Natočit umělecký film typu extáze.
0: Jste nebezpečný člověk. Ano. Chtěla bych udělat aspoň jeden film, který by nebyl jen plitkou hudební komedii.
1: Vy přece můžete všechno.
0: Co pak si mohu dovolit odmítnout ty skvělé nabídky? Ještě nedotočím jeden film a je tu smlouva na další k zešílení. Za 2 dny už musím být na exteriérech v Londýně.
1: Uboha. Úboha, Helo. Oni vám prostě nedovolí stát se Hedy Lamarovou.
0: Nepůjdu přece do nejistoty, když se mi na druhé straně nabízí zaručený úspěch.
1: Jste přímo čechovovská postava.
0: Opravdu?
1: Znáte tu povídku? Vlak? Step? Krásná dáma vykládá náhodnému spolucestujícímu svůj tragický osud. Zamilovala se, ale cestují skřížil bohatý stařec a lásku zmařil. Teď jede z jeho pohřbu, mohla by svobodně žít a milovat, leč běda přeběda. Cestují chudince malé, skřížil. další bohatý stařec.
0: Vy jste zlý. Zlý a potměšilý, barone, to přece vůbec není můj případ.
1: Velice se omlouvám, milostivá paní.
0: Ale je to úleva mluvit zase jednou s inteligentním člověkem.
1: Snad kolem vás nejsou sami.
0: Skoro. A čím dál víc? Přitom jste tady tak vybíravý na původ a politickou bezúhonnost. Mimochodem, víte, jaký musí být dokonalý Němec? Plavovlasý jako Hitler, štíhlý jako Göring a urostlý jako Goebbels. Ha! Ajej. To jsem překopla, co?
1: Vtip je to vynikající. Ale musím vás upozornit, že byste s ním mohla mít potíže. To víte. Kdo není s námi, je proti nám.
0: Ano. S tím se od doktorova posledního projevu ohání kdekdo.
1: Ale to nevymyslel doktor. Ani vůdce.
0: Že by generál?
1: Parafráze z Bible. Tam přece říká Ježíš, kdo není proti mně, je se mnou. Geniální. Rozdíl mezi Kristem a naší svatou ideologií skvěle vystižen. Ta posedlost, ta intolerance, dokonalé ospravedlnění všeho, co se tu děje.
0: Vy jste divný národ. Všechno berete tak vážně. Máte pro humor uděláno. To se povedlo. To musím říct Betty. Betty Kiontke, té herečce ze Státního, ta by to ocenila. Možná, že i jeden můj vysoce postavený známý by se pobavil, ačkoliv. Poslední dobou čím dál tím míň vím, co mohu říct a co ne. Ale já přece mohla vždycky všechno. A co vy, barone? Kde působíte teď, pokud to ovšem není státní tajemství?
1: Teď jsem právě v území nikoho. Od pondělka budu v reprezentaci jednoho našeho koncernu v Paříži.
0: Paříž, to vám závidím. Hned bych za ní vyměnila ten svůj Londýn.
1: Francouzi jsou divní. Pořád jsme pro ně bošové z roku 14. Jako bychom nebyli kulturní a konsolidovaný stát, který v mnohem předčí tu jejich slavnou západní Evropu.
0: Paříži čerta záleží, odkud jste přišel. Neodpustí vám jen nudnost a nedostatek šarmu. Když jsem tam točila poprvé, zamilovala jsem se na první pohled.
1: Do Paříže?
0: Zastupovali jeden Pařížan. Točil ve vedlejším ateliéru. Měli jsme všeho všudy 3 dny, ale jak jsme je uměli prožít. Pak už jsem nikdy nebyla tak úplně sama sebou.
1: Ano. Člověk se naučí strategii.
0: Ale kde pak? Prostě jsem to už nikdy tak necítila. V těchto věcech se držím instinktu. Život by byl smutný, kdyby se člověk měl nutit do lásky. A do vína. Piju jen, když mám chuť, ale to mě pak nic nezastaví.
1: Závidím vám ty 3 dny. Mně se to nestalo nikdy. Ačkoliv...
0: Aha.
1: Možná dnes v noci. Když jsem na silnici potkal krásně zoufalou a zoufale krásnou šoférku nepojízdného BMW. Ano, tam se to stalo. A taky na první pohled.
0: Pozor, diplomaté na instinkty spoléhat nesmějí.
1: Jsem ještě 2 dny v území nikoho.
0: Ale za chvíli vás zavolá Paříž.
1: Teď jste mou Paříži, vy. Helo, jaké to je? Být Paříží?
0: Ještě nevím, ale možná, že tomu přijdu na chuť. Možná. Mně se vlastně už strašně dlouho nic doopravdy nelíbilo.

0: Já mi.
1: Hello? Snídaně, hello. Hello?
2: Šampaňské. Ten vzduch venku je jako šampaňské.
1: André, hodné filmové divy. Posnídala šampaňské ranního vzduchu a k smrti vyděsila někoho, kdo o ně měl strach.
2: Strach?
1: Bál jsem se, že jste zmizela.
2: To by bylo skvělé finále. Do záběru silnice v raním slunci vchází první dáma německého filmu ve večerních šatech, bosa, s puchýři. Já tak nerada chodím pěšky. A jak jinak bych se odtud dostala? Zdálo se mi, že jsem ve vás vyvolala jiné pocity než strach. Klauzi. Klauzi.
1: Nikdy bych si neodpustil, kdyby se vám tu něco stalo.
2: A co by se mi jako mělo stát?
0: Ten med je nektar. Nevadí, když všechny s ním?
1: Ze statku pošlou další. Vy mi pořád nerozumíte. Stává se přece, že lidi mizí beze stopy.
2: Myslíte, že po Hele Skalsky by se nikdo neptal?
1: A kdo se ptal po Štělcikovi?
2: Jednak nebyl zdaleka tak populární a pak byl přece jen...
1: Poloviční žid? Pochybuji. Šlo spíš o pomluvy. A i kdyby... Vy přece na naše rasové pověry nevěříte.
2: Jistě, že ne. Ovšem, můžu si o tom myslet své a nic víc, Klauzi.
1: Ano, myslet si zatím ještě můžeme.
2: To je zvláštní. Člověk vlastně pořád dělá to, co nechce. Stýká se s lidmi, kterými pohrdá, a když pak potká někoho zajímavého, jako by v tom bylo něco nedovoleného, mám skoro strach.
1: Kdyby generál tušil... Prý vás dobýval celé měsíce.
2: Jste neobyčejně informovaný.
1: To je má profese.
2: To zní hrozně.
1: Milujete ho?
2: A nebo je to zase moje profese, chtěl jste říct?
1: Proč se sama urážíte, Helo? Svou pozici jste si tu vybudovala dávno předtím, než jste ho poznala.
2: Zamilovala jsem se.
1: Taky na první pohled?
2: Pro boha, musíme mluvit zrovna o něm.
1: O čem jiném loajální občan mluví, než o svých drahých otcích?
2: Tak už dost. Ať začneme o čemkoliv, skončíme u poměru. To je německá specialita. Někdo je hájí, někdo se jim vysmívá, já už toho mám po krk. Kvůli tomu přece slunce nepřestane svítit.
1: A filmy se nepřestanou točit.
2: Jistě. Občas se nějaký i povede. Nakonec kulturní život se tu ohromně rozvíjí.
1: Bravo! Skoro týmiž slovy zahájil generál výstavu progresivního malířství v Domě umění.
2: Umění miluje a rozumí mu. Umění je studna, která vás vždy občerství a nikdy nevyschne, říkává. Já už si taky konečně musím udělat čas na hudbu a na obrazy.
1: Rozhodně to stojí za to. Ta výstava například je fascinující zážitek, nemám pravdu?
2: Zatím jsem neměla možnost, včera jsme dotočili. Ale při nejbližší příležitosti tam zajdu.
1: Mám tady katalog, Helo, mohu vám jej ukázat?
2: Ano, ano. Já věděla, že tohle setkání je osudové. Chci se začít dívat na obrazy právě s vámi, Klauzi. Což je on? Pořád jen on?
1: Jako živý, že? Ovšem v nadživotní velikosti. Tady v Alpách.
2: Vůdce na maškarním plesu.
1: Ale Helo, to je s našimi mužnými taviči v hutích. A tady se zemědělci.
2: Neříkejte, že tam nebylo něco méně progresivního. Myslím skutečné obrazy.
1: Může být něco skutečnějšího? Snad jen ne. Tahle fotografie.
2: To přece... To je...
1: Montáž, samozřejmě. Koluje po celém městě. Vy ji neznáte? Dostanete ji pod rukou v každém pajzlu.
2: A on o tom ví?
1: Jistě. A jistě mu to dělá dobře. Všichni slavní kardinálové, generálové a ministři měli své milostné skandály. Pro něj je to potvrzení, že už je opravdu na špičce. Prodavači pornografií ho korunovali.
2: Že si vybrali zrovna tuhle fotku. Ten úhel záběru mi zkracuje nohy.
1: Pořád lepší, než kdyby kolovalo tohle. No, podívejte se. To je originál. Žádná montáž. Jen pro vás, Helo. Nohy tu máte skoro dokonalé, jako ve skutečnosti.
2: Kde jste to... To... Takže ten defekt na mém voze a vaše objevení nebyla náhoda?
1: Nikoliv. Milostivá paní.
2: Pro koho pracujete? A co po mně chcete?
1: Jen žádnou hysterii. Pracuji pro svou vlast. A chci pouze prověřit, zda jste hodna stát po boku tak důležitého muže.
2: Po boku?
1: Právě. Tajný flirt není pro něho. Národ ho chce vidět mravného, s houfem rozkošných dětiček, které po uplynutí nutného času obsadí ministerstva a diplomatické mise. Jedno by mohlo být i umělcem.
2: Já vás nechci poslouchat. Jsem unavená. Chci domů. Pozítří začínám točit. Kde mám šaty, pane bože?
1: Vaše roba je v koupelně, milostivá.
2: Tak mi k sakru doneste. Prosím.
1: Jak račte.
2: Osudové setkání. To teda sedí. Já věděla, že to jednou přijde. Ale zrovna po takové noci. Moment. Ta noc přece byla skvělá i pro něho. Takže snad radši svlíkat, než oblíkat. Zkusit se musí všechno. Betty, stůj při mně. Díky, barone. Co je s mým vozem?
1: Váš vůz je v opravně, jak jsem slíbil.
2: Výborně. Tak už jenom taxi. Nehodí se sice, abych jela ve večerních šatech, ale pro těch pár kroků doma ve výtahu. A tady mě už teprve nikdo neuvidí.
1: Tady vás opravdu neuvidí nikdo. Vůbec nikdo.
2: Taxislužba má číslo 150, znají mě. Do hodiny jsou tady. Hodinu už tu spolu nějak přežijeme, Klauzi. Klauzi. Můžete zavolat to taxi? No, jak chcete. Ale ono je to hluché. Telefon je hluchý, barone.
1: Jako všechno tady, milostivá. Ty stěny, ty lesy kolem neuslyší nic. Okna slepá, sklepy bezedné.
2: Co to hrajeme? Kabinet doktora Caligariho? Nebo Frankensteina?
1: Přes umělecké filmy jste tu snad vy.
2: Tak dost. Pozítří začínám státně důležitou práci a mám právo na odpočinek. Ten film má mít premiéru k výročí jmenování vůdce kancléřem. Zavolejte mi trošku. Nebo mě spojte přímo s generálem. Zastihnete ho teď ve štábu.
1: O to spojení právě jde. Odpovíte mi na pár otázek.
2: Kdo vám dal právo mě vyslýchat?
1: Tak aby bylo jasné, ptát se budu já.
2: V tom případě chci svého právního zástupce.
1: Proč? Naše právo má za základ nacionálně socialistickou ideologii. V té se vyznám sám.
2: Pak to není právo, ale zvůle.
1: Zvůle. V tom je velký rozdíl. Z vůle lidu jsme nastolili nový pořádek a nenecháme si ho rozvracet. Jdeme svou cestou a vyčistíme ji od všech, kdo nám v pochodu brání.
2: Ale já přece nebráním ničemu. Nakonec Německo se opravdu ohromně pozvedlo za těch pár let, co tu vládne lid. Všichni mají práci. Národní důchod stoupá. Samozřejmě souhlasím. Dálnice. Prestiž. Já přece točím filmy, které jsou součástí té ideologie.
1: Serenáda. Valčík pro něj. Její srdce vskutku státně důležité.
2: Lidé se po práci potřebují pobavit. A hudební komedie se prodávají a přinášejí Německu cenné valuty.
1: Včera jste se od politiky distancovala a teď ždímete z těch svých serenád Bůh ví co.
2: Máte pravdu. Ztrácím s vámi čas.
1: Zase špatně, můj čas je drahocený, nemám na starosti jenom vás.
2: Dovolte.
1: Dovolil jsem až moc, takže to zkrátíme. Jméno?
2: To má být vtip?
1: Jméno?
2: Zeptejte se kohokoliv na ulici.
1: Ptám se vás a naposled. Jméno?
2: Hela Skalsky.
1: Skutečné jméno a místo narození.
2: Helena Vorlová, narozená v Humpolci, otec Josef úředník v Bance. Matka Helena, rozená z Skalsky, oba rakouští státní příslušníci.
1: Teď snad už němečtí, ne? Vzdělání?
2: Maturita na obchodní akademii v Linci.
1: Jak dlouho pracujete v Německu?
2: 5 let.
1: Vida. Teprve nové Německo vám umožnilo stát se světovou hvězdou.
2: Ve Vídni jsem natočila 12 filmů, v Praze 3. Promítali se v celé Evropě.
1: Ale ten statek u Lince jste rodičům koupila až za říšské marky, co? Jezdí sem za vámi někdo?
2: Jen rodiče. To víte sami nejlíp.
1: Není důležité, co víme, ale co nám řeknete vy. Jmenujte své přátele v říši.
2: Začnu tím nejdražším. panem generálem.
3: Držte hubou!
1: Jeho jméno sem netahajte. Styky s lidmi od filmu a divadla.
2: To bychom tu byli dlouho. Film od filmu se mění.
1: Některé snad. Ale s Betty Kjontke se vídáte pravidelně, ne?
2: To ano. Betty je má přítelkyně.
1: Proč právě ona?
2: Nevím. Ale velmi si vážím toho, že mi věnuje své přátelství.
1: Je o hodně starší, nemůžete jí konkurovat.
2: Nemohla bych ani, kdybychom byli stejný ročník, je to výjimečná herečka. Ale teď to nemá lehké.
1: Ta záležitost se synem. Špatně ho vychovala.
2: Tomu nevěřím.
1: Jak tedy mohl opustit vlast a sloužit v cizině nepříteli?
2: Jezdí s německým kabaretem po Evropě. Lidé od kumštu pracují ve světě i já.
1: S kabaretem zaměřeným protistranicky a protistátně. Navíc prohlašuje, že se vrátí až do jakéhosi svobodného Německa. Co si o tom myslí, paní Betty?
2: Stýská si ji. Ale uznává, že člověk má právo žít a pracovat, kde mu to vyhovuje.
1: Němec má jediné právo. Žít a pracovat pro vlast. Jako matku to paní Kjontke může bolet, ale jako Němku jí to musí rozhořčovat. Měla by ho veřejně označit za zrádce a zříci se ho. Lidem by to pomohlo lépe se orientovat. Vy jako její přítelkyně byste na ní mohla v tomto směru působit.
2: Já? Cizinka, která sama děti nemá?
1: Jaká pak cizinka? Rakousko se už připojilo k nám. Jistě se vám chlubí svými zprávami od syna.
2: Jistě zachytíte dřív.
1: Nejde o dopisy nebo telefony. Jsou i jiné druhy spojení. Vzkaz? Návštěva? Máte ji přece ráda.
2: Moc.
1: Takže byste nechtěla, aby se zapletla do něčeho ošklivého.
2: V žádném případě. Ale Betty ví určitě nejlíp, co má dělat.
1: Každá matka je slepá. Když spozorujete lístek nebo osobu, dáte nám vědět. Na tohle číslo. Schovejte si je dobře. Uděláte to pro svou přítelkyni? A pro Německo?
2: Já znám své povinnosti k přátelům i k zemi, kde pracuji. Že ode mě nechcete slib, abych stáhla ruku, kterou omylem položím na horká kamna. Kdybych se dozvěděla, že Betty hrozí nebezpečí, nebo že někdo poškozuje Německo, udělám cokoliv. A udělala bych to přirozeně i před tímhle rozhovorem.
1: Jste vážně chytrá. Takže ten telefon.
2: Nepotřebuju.
1: Výborně. Gratuluji vám, madam. Dovolte, abych připil na vaši inteligenci, loajalitu přátelům a nakonec i statečnost.
2: Jak to myslíte?
1: Já myslím tak jako vy. Napijete se se mnou.
2: Jen trochu vody, prosím. Zavoláte mi taxi?
1: Samozřejmě, nebo vás odvezu sám, to bude rychlejší.
2: Ne, ne. Raději ten taxík. Já vás nechci obtěžovat. Jen trochu té vody, prosím.
1: Prosím.
2: Jsem strašně unavená.
1: Odpočinete si, Helo. A všechno bude v pořádku.
2: Nebude, Klausi, už nikdy. Dlouho se mi nic tak nelíbilo. Teď už bude vždycky ta pachuť. Tak už se tedy nebudeme za nocí toulávat. Ač oba dosud milujeme. Ač bude stejná luna plát.
1: Lord Byron?
2: A proč ne? To jen pro Německo jsem bezduchá pitomá důra. Co je náhodou fotogenická a dobře rostlá.
1: Právě jste dokázala, že jste mnohem víc. Vyspíte se teď trochu a ze všeho zbude ošklivý sen.
2: Ale nikdo netuší, že jsem jediný velikánský podvod. Díry do nosu, jak tunely do úvánu. Nohy špatný, když se nevemou z toho správného úhlu. Nemůžu mluvit.

0: Frýdl. Jak to? Proč nejsem doma?
1: Porouchalo se vám auto, Helo. Byla jste unavená, zůstala jste na mém zámku a spala fůru hodin.
0: Ale vždyť...
1: To byl jen sen. Ošklivý sen.
0: Ne.
1: Ošklivý sen. Řekněte si to párkrát. Bude to tak lepší.
0: Ošklivý sen.
1: Co budete snídat?
0: Chci domů.
1: Aspoň trochu kávy a med. Tolik vám včera chutnal.
0: Já... Dnes už je neděle?
1: Máte poslední den volna. Nebojte se mě, Helo. I když to nebyl sen.
0: Nemluvme o tom.
1: Byla to zkouška. A vy jste obstála.
0: Jsem tedy hodna generála. Jaké štěstí.
1: Museli jsme vědět, jestli vám můžeme věřit.
0: Lid a vlast?
1: Lidi, Helo. Lidi, co ještě nestratili čest a zdravý rozum. Je jich víc, než byste myslela. A vy jste se k ním, k nám, přiřadila.
0: Ke komu k ním? Ke komu k nám?
1: Je i Německo, které se nesmířilo s tím, co se stalo. Co pak vy čtete jen říšské noviny a posloucháte jen jejich rozhlas?
0: Na kritiky mám výstřižkovou službu a rozhlas neposlouchám vůbec, když jsem celé dny v ateliérech. Každá vláda má své odpůrce, každá strana opozici.
1: Ovšem v Německu se od 33. nedostal na veřejnost jiný názor než oficiální. To neznamená, že všichni souhlasí, prostě se jen nesmějí ozývat. Víte, kolik lidí muselo pryč? Neříká vám nic jméno Thomas Mann?
0: Proč mi to povídáte?
1: Vyděsili vás obrazy z výstavy. Ale byla jste v poslední době v divadle.
0: Dělám hudební komedii a setkala jsem se v Německu s největším pochopením.
1: To ano. Naše nová generalita miluje podívanou. Přehlídky, srazy, valné hromady, výpravné filmy, reví, plesy. Hodí se ke komediantům. Ta okázalost v oslavách a kostýmech vás spojuje.
0: Takže já jsem komediantka? A nebo cetka, kterou se generál zdobí, protože komediant je on.
1: To druhé, bez urážky. Nebýt miláčkem publika, nebyla byste ani jeho favoritka.
0: Nakonec. Je to moje soukromá věc.
1: Soukromí tady přece už neexistuje. Nestačí, že vás někdo vyfotografoval v tak intimní chvíli.
0: Kvůli němu. Velcí lidé byli špehováni od jak živa. Cezar. Napoleon.
1: Ale tenhle systém sleduje i ty nejnepatrnější. V každé ulici funguje buňka, která zaznamenává každý krok každého občánka. Že se člověk musí bát telefonu, to je známé.
0: Já z telefony potíže nikdy neměla.
1: Mají nahraný každý váš rozhovor s ním. I ta vaše služka dodává zprávy.
0: Frýdl? Že to tak dobře víte. Jakou roli teď vlastně hrajete, pane barone?
1: Snažím se vám otevřít oči.
0: Třeba i násilím, že ano.
1: O násilí nevíte nic, milá Helo. To byste se musela dostat k našim chlapcům na gestapo. Jsou mistři svého oboru. A kdo přežije výslechy, toho čeká tábor. Přece jste o nich slyšela.
0: No, jistě. Soustředují tam zločince a vychovávají je prací.
1: Zejména bídáky, kteří nesouhlasili s režimem, anebo nemají dostatek árijské krve. Pro boha, Helo! Vy nevíte, kolik vašich rakouských vědců, novinářů a umělců tam právě teď vezou.
0: A proč, prosím vás?
1: Nestotožnili se s prohlášením kancléře Seyss Inquarta, že jeho žádost o vstup německých vojsk do Rakouska vyjadřovala vůli celého národa.
0: V tom se nevyznám. Dotáčeli jsme film. Uklidňovali mě, že Anschluss je pouhá formalita. Bezpečnostní opatření. Nikdo nám vlastně nic nedělá.
1: Vlastně nic. Jen vaše vlast přestala existovat. Byla proti své vůli připojena k říši. Je vám to konečně jasné?
0: Takže v Paříži budete i naším zástupcem. Jaké štěstí. Pokud jste ovšem neblafoval i s tou Paříží.
1: V Paříži a pak i v Londýně. Budu tisk pravidelně informovat o tom, co se tu děje. Požádám o azyl. Bude ze mne emigrantský pes.
0: Proč mi to říkáte?
1: Protože budete zítra v Londýně a to znamená šanci svobodného rozhodnutí. Všechno je připraveno. Nemusíte se vracet zpátky, stačí jen kývnout.
0: Když připustím, že nejste agent gestapa, kvůli čemu mám vlastně opustit všechno, co jsem si vydobila?
1: Kvůli sobě, Helo. Po Rakousku přijde na řadu Československo, pak Belgie, Francie. Přes všechna jednání o odzbrojení se Hitler chystá spolknout Evropu, přinejmenším. Podle těch zabijáků budou soudit i vás?
0: Soudit? Soudit lásku?
1: Kdyby byl generál účetní, ani byste si ho nevšimla.
0: Postavení člověka je přece součást jeho osobnosti. Já si vážím hlavně jeho osobních kvalit. Proč mám věřit vám a ne jemu? A proč vám tak záleží na tom, abych vám uvěřila?
1: Protože jsem do toho spadl zrovna tak nevinně, jako by. Vstoupil jsem do NSDAP nadšený myšlenkou, že dobudeme chléb a spravedlnost pro všechny. Ale když jsem se ve 34. vrátil po 5 letech z ciziny, nestačil jsem otvírat oči. Všichni svatí bojovníci měli výhodná místa, vily a konta ve Švýcarech. Štěstí lidu se smrsklo na jejich vlastní štěstíčko a komu se to nelíbilo, šel do emigrace, do koncentráku nebo přímo. A můj milovaný profesor First, který mě kdysi pro myšlenku získal, mi ve své rezidenci při koňaku začal domlouvat, ať nedělám zlou krev, že tím nikomu nepomůžu a sobě uškodím, že si to lidi asi zasluhují, když se neumějí ozvat. Musel jsem se pak už jen přetvařovat. Ztrácel jsem sám sebe.
0: Musel? Proč jste toho nenechal?
1: Nejsem sebevrah, komu by to prospělo? Teď to bude jiné.
0: Do čeho mě to chcete zatáhnout?
1: Nebojte se. Vy si tam půjdete svou cestou. Máte jméno, pravděpodobně se uchytíte.
0: První dáma německého filmu se má někde uchytávat. Musela bych mít nejdřív záruky, smlouvy.
1: Tisíce vynikajících lidí odešli bez záruk. Žijí radši v nejistotě, než v jisté hnilobě.
0: Ale já chci dělat jen svou práci.
1: Co pak tady se dá pracovat? I ty hudební limonády cenzurují zatraceně přísně.
0: Prostě jsem si to nikdy neuvědomila takhle v celku.
1: Ale teď to víte.
0: Ano, teď to vím. Hela Skalsky je dostatečně informována a vy si můžete umýt ruce. Vy, co jste nás všechny do toho svinstva zatáhli.
1: Ale já přece...
0: Jistě, vy už v tom nejedete. Vy jste teď zklamanej a ublíženej. Táhl jste to s nima se všemi výhodami. A když se vám přestali líbit, tak vás z toho máme dostávat my, obyčejní lidi. Vy se z toho vždycky nějak vylžete. Vy jo! V Anglii prodáte pár zaručených tajemství a budete si žít, pokud vás někdo z vašich bývalých kamarádů nezapíchne. Ale co my? Děláme svou práci. A nakonec máme doplatit na ty, co dělat neumějí a proto se dají vždycky s někým do spolku.
1: Jste rozrušená, jistě to nemyslíte
0: já
1: vážně.
0: Já jsem úplně klidná. Ale pod titulek Hela Skalsky neví, na čí stranu se postavit, byste měl taky napsat, že na recepcích společnosti Anglo-German Fellowship líbalo té kinodivě ruku spousta gentlemanů z anglické banky. Reprezentantů Stainless Steel, Lever Brothers, co spali do toho zlého Německa prachy horem dolem a dobře věděli, proč a komu je cpou. A teď se k ním mám dát. Ty vaše rody. Romeo a Julie je ohromně současná hra. Pořád jsou někde rody, co se tájí o svůj prospěch a mezi nima se potácejí lidi, co chtějí žít a nemůžou, protože se musí přidat na některou stranu a nakonec je to zničí. Mercutio, měl jsi pravdu. Mor na ty vaše rody.
1: Hello.
0: Doma se o mě táhali tatíček s mamičkou. Helenko, koho máš radši? S holkama jsme si hrávali na prstinky. Ke komu se dáš? K poměnce nebo k růži? Ale proč se dávat k růži, když je všude spousta jiných kytek? A já mám stejně nejradši stromy. Tak najednou jsem špatná. Tatínečku zlatý, jak se to všechno mohlo tak zamotat? A viděte do háje, barone, i s tím svým podpůrným pohledem. Co vám na mě záleží?
1: Vy byste mohla otevřít oči tisícům, když z Londýna řeknete, co se to děje. Chtějí zničit všechny mravní hodnoty, přinutit nás, abychom se navzájem zrazovali. Každý třetí občan říše je prý konfident.
0: Ještě, že jsme tu dva. A nebo ne, váš sluha přece.
1: Ráno jsem mu dal volno.
0: Ta režie. Špicl dostal aus.
1: A přece jsme tu tři, Helo.
0: Že by vůdce, všudy přítomný v obrazech, bystách a na pomnících, na každém rohu.
1: Betty. Betty Kjontke, vaše nejlepší přítelkyně.
0: Touhle dobou se asi chystá do divadla. Dostala roli a dělá jak šílená. Vidíte, i nové Německo potřebuje lidi, kteří něco umějí. Veliká herečka se vždycky prosadí.
1: Veliká myš! Je to vaše Betty.
0: Tak dost. Jestli nechcete ještě jednu. Že jste zdiskreditovali slova kamarád, práce, radost, to ještě neznamená, že nic z toho už neexistuje.
1: Odpusťte, prosím.
0: Facku jste dostal. Své účty vyřizuju hned.
1: Proč to musím být právě já?
0: Hlavně se nelitujte. Třeba se vám podaří napravit blbosti, které jste udělal. Já se o to pokusím taky. Snad z toho vybruslím se ctí. A nebo bez. Protože tady jde spíš o krk než o čest. Nemám pravdu, barone?
1: I proto vám to musím říct. Betty je ta třetí.
0: Jak třetí?
1: Podává o vás zprávy. Pochopte to konečně.
0: Betty? Kdybych tomu měla uvěřit, musela bych mít důkazy.
1: Zavolejte jí. A svěřte něco důvěrného, třeba. Že čekáte návštěvu z ciziny. Během hodiny se to dozvím. No prosím. Telefon už bude fungovat.
0: Betty? Zůstala jsem dva dny na venkově. Ale dnes večer pořádám doma posezení, pár lidí a od jednoho čerstvé zprávy ze světa. Přijdeš? Tak pá. V 8. Ale co je to za důkaz? Telefony se přece odposlouchávají.
1: Ona sama to potvrdí. Sama mi to řekne.
0: Nebude se s vámi bavit. Ale prosím, je to číslo...
1: Já je znám. Paní Betty? Ano, to jsem já, milostivá. Něco nového? Pojďte, Helo, pojďte si to poslechnout. Výborně. Zjistěte podrobnosti, jako obvykle, a přijďte k nám do agentury. V 8.30? Skvěle. Rukulí vám.
0: Betty. To není pravda.
1: Pohrozili jí, že jejího syna odpraví nebo unesou a umučí v táboře.
0: Betty! Co to s námi udělali? Já už to nechci být. Chci pryč. Odvezte mě kamkoliv, kde jsou ještě lidi.
1: No to snad není pravda. Co to bylo, Heleno?
0: Konec, co jinýho. Přesně jak jsi to napsal. Pak už přijde jenom opona, frenetický potlesk, děkovačka, květiny, šampaňské. Ale je to fachatáhnou celý představení jen ve dvou, co? Tu druhou Betty jsem moc napálila. Neměla bych ji trochu stáhnout?
1: Ani očuc. Kamarádko, já se z toho nemůžu zpamatovat. Nikdy se mi s tebou tak nedělalo. Ty jsi to necítila?
0: No dobrý, už toho nech. Třeba to bylo tím, že mě ráno nadzvedla bytná. Baba jedna jedovatá. Slečno, mozlipa, platíte proud, že svítíte jako v opouti. Když jsem si přinesla svíčku, protože někdy si ty punčochy zašít musím, tak slečno, mozlipak si myslíte, že mi dá pojišťovna, když to tu podpálíte. Už toho mám pokrk. Sedět v cizím městě s cizí babou v jedný cimře, civět na ty jejich hračany a spravovat fusekle, co jsou dávno na vyhození.
1: Miláčku, to všechno právě skončilo. Pár měsíců budeme jezdit po českém venkově. Mezitím nám vyřídí papíry a pak už nás čeká jen moře, slunce, pomeranče.
0: A když nedostaneme vízum?
1: Do 3 měsíců ho máme. Všechno přece vyšlo, jak jsem naplánoval. Dostali jsme se do Prahy, bereme podporu, dali jsme dohromady tenhle kus.
0: Jenomže zatím to všechno záleželo na tobě, Klauzi. Jak chceš ovlivnit úředníky na konzulátě?
1: Korunou československou, v nejhorším. Po té dnešní generálce vím, že vyděláme. Tady se v malých městech do divadla chodí. Uvidíš, nový rok 1939 už oslavíme v Brazílii, ty moje dramatická umělkyně.
0: Dělej si srandu. Dneska to byla spíš náhoda. Shoda okolností.
1: Tak ty okolnosti vždycky před představením vytvoříme.
0: Ne! To ne. Prosím tě.
1: Co jsi s tebou, holčičko? To není jen bytná, viď? Stalo se něco?
0: Já jsem si ráno přečetla tu kritiku v Prager Tagblatu. Skvělá Hendlová ve skvělém hamburském Lessingovi. To se jí to hraje, když půlka souboru nesmí a já jsem pryč. Představ si, že mě dokonce napadlo, jestli jsem tam neměla radši zůstat. Mě přece nikdo nic neudělal.
1: Za to mě odstavili. Když jsem jim odmítl tu propagační libohru, už si zapomněla? A tu roli bys stejně nedostala. Kdybys to netáhla s hlavou nem nejmíň župního formátu a nekuňkala jim na sjezdech nějaké to spěj Germánie ke hvězdám.
0: Spěj Germánie ke hvězdám, hoj, síly zdroj tvé dobře znám, je v lidu tvém a pilné práci, kdo s námi nejde, vše ztrácí.
1: Pojď ke mně, co bych si bez tebe počal.
0: Je za 6:10, Klauzi. Věčné dilema. Buď se tu teď s tebou milovat a večer se mít v lavoru a slyšet sleč noc a chtáte se jako kachna a schnilý prkna bude vyměňovat kdo? A nebo se tu u tebe luxusně osprchovat a večer se sem plížit ještě jednou mezi 8:30, kdy se tvůj milý spolubydlící doktor Gutterfreund pravidelně venčí před spaním.
1: Dneska to můžeme být, jak dlouho chceme. Gutterfreund oslavuje. A pak? Potom? Spolu půjdeme na parádní večeři. Oslavit tuhle naši soukromou premiéru. Kam vyrazíme? Ke Šroubkovi nebo do Zlaté husy? Za 50 korun se najíme všude skvěle.
0: Kde jsi vzal peníze?
1: Prodal jsem tu jehlici do kravaty. V celetné mi za ní dali dokonce víc, než jsem čekal. No netvař se tak pro kousek šmuku, když v Brazílii je zlato skoro zadarmo. Co na mě civíš?
0: Chtěl jsi říct, čumíš?
1: Chtěl jsem říct civíš a taky jsem to řekl.
0: Sáhl si na železnou zásobu a já nechápu, proč.
1: Budeme mít úspěch a prachy.
0: Tu jehlici si prodal ještě před zkouškou.
1: Bylo mi to jasné už před týdnem, abys věděla.
0: Že jsi nic neřekl. Spíš si nadával, že to není ono.
1: Psychologie krotitele nebo režiséra. Jak chceš. A seber se trochu. Nechci večeřet s pytlem neštěstí.
0: Promiň, ale něco končí. Před premiérou je to vždycky smutný. Tolik práce, trápení, pak najednou konec. Tak už se tedy nebudeme za nocí toulávat. Ač oba dosud milujeme, ač bude stejná luna plávat.
1: To si celá ty. Rok nadáváš na tenhle exil a když se karta konečně obrací, je ti to líto. Zvykej si na lepší časy, holčičko. Co kdybys v téhle garzonce se mnou zůstala? Místo lavoru teplá voda ve vaně, pohodlná postel a v ní já.
0: Nefantazíruj.
1: Gutterfreund dostal vízum, zítra odjíždí. Je to tu volné.
0: Nemáme na to, Klauzi.
1: Už jsem dal domácímu zálohu. Jaký jsem?
2: Heleno, všechno začíná, věř mi.
0: Vážně? Na to si musíme připít.
1: Tím hnusem, co pijeme místo punče u barona?
0: Mám pro tebe taky překvapení.
1: Kde jsi vzala šampaňský?
0: Teď, když máme zajištěnou budoucnost, můžeme utrácet.
1: Já se tě začínám bát.
0: Na co si připijeme? Na naší propagační libohru?
1: Proč tomu tak říkáš?
0: Z Německa jsme utekli, protože jsi nechtěl agitovat pro nacisty. Tady agitujeme proti.
1: Teď a tady je to potřeba.
0: Ano, otevřeme lidem oči.
1: Nejdřív tu lahev. Dovolíš?
0: Počkej chvilku. Mám ještě další překvapení, ale to musíš oči zavřít. Čarimári, fuk! Necukej se bohu. Co bys to byl za barona bez zlata v kravatě? No, neboj se, já tě neprobodnu. Takovou sílu nemám, bohužel.
1: Kde jsi vzala? Kde jsi vzala tu jehlici?
0: Vyplatila jsem ji. Náhodou jsem tě viděla v celetné.
1: Nelži, Heleno. Nedělej ze mě pitomce. Heleno, já čekám. Jak to bylo?
0: To je vážně ohromný. Jako vždycky. Ty na mě uděláš podraz a já se ti z něj mám odpovídat? Tak to skončilo, Klausi. Já z tebe nemám strach. A člověk může všechno, když se nebojí.
1: Lhal jsem. Lhal jsem, protože tě mám rád. Protože tě nechci do ničeho zatahovat. Heleno, přísahám, že v tom žádná jiná není.
0: Neumíš si představit, jak by se mi ulevilo, kdyby v tom byla ženská. Tu jehlici jsem nemohla vyplatit, protože si ji vůbec neprodal. Vytáhla jsem ji v poledne tady, z toho slamníku za asistence tvého spolubydlícího. Chtěla jsem ti totiž vrazit do srdce. To jsem chtěla.
1: Jsi nevkusná. Co se vlastně stalo?
0: Vlastně nic. Jenom tě viděli vycházet z německého vyslanectví. Dostal si od nich peníze a já chci vědět za co.
1: Za nic. Přísahám, že za nic.
0: Miláčku, copak jsi ještě nepochopil, že na tu hrůzu nemůžeš být sám? Jedeme v tom spolu, tak musím vědět všechno. Co jsi pro ně udělal?
1: Nic. Ještě nic.
0: Něco tedy máš udělat. Co? A kdy?
1: Dohromady vážně nic. Až začneme jezdit s představením, mám si všímat organizátorů. Kdo za námi přijde a tak. Čistě jen takový pozorování. Vidíš sama, že o nic nejde.
0: To není nic prásknout lidi, kteří nám umožní hrát.
1: Heleno, do půl roku Československo obsadí a připojí k říši. Tohle je jediná šance, jinak se odsud nedostaneme. Já dělal všechno, dřel jsem na téhle hře a vysedával na konzulátech, ale k ničemu to nebylo. My nejsme nic, nikdo o nás neví. Všechno musí jít tou nejobyčejnější a nejúřednější cestou. Tak dlouho čekat nemůžeme. Když jsem tě sem přivedl, tak tě odsud musím dostat, chápeš?
0: Tak všechno je to kvůli mně. To jsi udělal náramně jednoduchý. Přece sám nevěříš, že všichni, co se dostali do bezpečí, byli prominenti nebo práskači. Co ty víš, třeba by se nám to povedlo i bez těch tvých pozorování. Bylo by to buď a nebo.
1: Buď a nebo. Co já už si jich užil. Buď s nima pojedu, nebo mám po kariéře, buď půjdu od divadla, nebo musím do exilu. Už toho mám pokrk.
0: Právě proto jsem si teď řekla, že je to na mě. Že já musím požádat tvého spolubydlícího o ten lék. On už ho potřebovat nebude, když odjíždí.
1: Jaký lék? Zase?
0: Protože tou jehlicí bych to nezvládla. Copak já vím, kde vlastně máme srdce. Prý to vůbec nebolí, jen tep se za 10 minut zastaví. Něco si udělal, musíš zaplatit. Jako v těch řeckých tragediích.
1: Co si o sobě vlastně myslíš? Ty poslední spravedlivá. Co ty víš, co všechno mi prošlo hlavou? V tomhle světě se obyčejní lidi slušně chovat nemůžou, protože tenhle svět pro ně vůbec není. Je to svět prominentů na obou stranách. Všude je nějakých horních 10 000 a o ty jde, o nás ne. Je to strašně nespravedlivý.
0: Ale já ti vůbec nic nevyčítám. Ta generálka mě přesvědčila, že snad máme právo vyzrát na osud. Zatím přece vždycky vyzrál on na nás. Sotva jsme se v životě rozkoukali, přišla válka. Sotva si z Hamburku začala dělat jméno, přišel Hitler. Sotva jsme si tady vydobili trochu šance, musíme táhnout dál. To přece není fér, Klausi. Vyženou tě na hřiště, mydlej do tebe a říkají tomu hra. Ale jaký jsou pravidla? A pro koho?
1: Tak co uděláme, Heleno?
0: Zkusíme hrát podle svých pravidel.
1: Oni už mě nepustí.
0: Budeme s nima spolupracovat, ale pravidla si určíme sami.
1: Ty tak lehce neoblafneš.
0: Lehce určitě ne. Ty lidi budeme současně varovat, chápeš?
1: To jako myslíš, že když někoho práskneš a řekneš mu o tom, že ti bude vděčnej? Zabijou nás, Heleno.
0: Musíme šikovně. Řekneme jim o seznamu, na kterém figurují, ale nebudeme jim věšet na nos, kdo ho udělal.
1: Jak vysvětlíš, že o něm vůbec víme?
0: Spojení s německým odbojem.
1: Ale to je strašně nebezpečná hra.
0: Ale to je každá hra. V téhle době. K když jsme se rozhodli v ní žít, musíme i rád.
1: Rozhodli? Tebe se někdo ptal, jestli se chceš narodit v Německu na začátku tohohle podělaného století? Tak to se šťastný člověk, kamarádko, protože mě se teda neptal nikdo na nic. Nikdy, na nic, na nic, na nic.
0: Jsi jako malej uměněný kluk.
1: Když už si všechno rozhodla ty, můžu být malej. Já už teď nemusím vůbec nic. Když otěže převzala uchovatelka rodu. Věčná pramáti. Že jak si nemůže rod uchovat, třeba porodí v 90. Jako ta Abrahamova Sára.
0: Klauzi, prosím tě. Nedělej to ještě těžší.
1: To bych ani nesvedl, miláčku.

0: Rozi, co je to?
1: Mikrofon. Teď už je teda neoblafnem.
0: Ale to znamená...
1: To znamená, že jsme to dokázali, Heleno. Dostali jsme se nahoru. Chápeš? Už stojíme ostrým hochům za odposlech. Tomu říkám kariér. Poslední výstup, prosím. Připravte se k poslednímu výstupu. Helena a Klaus na scénu. No tak, Heleno. Slyšela jsi svolávačku. Já otevřu to šampaňské a ty mi dáš tu medicínu. To bude tvoje role.
0: Ano, přinesu vodu a dám nám ten lék, Klausi.
1: Seš v jádru staromódní holka, viď?
0: Tak už se tedy nebudeme za nocí toulávat.
1: Nebreč, Helenko. A neboj se, teď to bouchne.
0: Na co si připijeme?
1: Aby ta stará Evropa přece jen nešla do háje.
0: Ač oba dosud milujeme. Ač bude stejná luna plát.

0: Tak tedy končí příběh Jany Knitlové Soukromá derniéra. Dramaturgie Jarmila Konrádová. Účinkovali Hana Maciuchová a Boris Rezner. Technická spolupráce zvuk Hinek Nováček, záznam a střih Jan Němeček, hudební efekty Iva Valentová, asistentka režie Dana Rajchová. Příběh natočila režisérka Markéta Jahodová v roce 1992.
1: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
1: na Dvojce.
3: Do 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Neshody mezi prezidentem a premiérem kolem summitu NATO trvají a krušnohorský areál na Klínovci zahajuje letní sezónu. Bude oblačno až polojasno v severní polovině území i zataženo a lokální přehánky, nejvyšší teploty většinou do 19 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Josef Maršál. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se neshodli na tom, kdo pojede na letní summit NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce a Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám na své účasti trvá.
4: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
5: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
4: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
6: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
4: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: V Praze nejezdí o prodlouženém víkendu metro na části linky C. V úseku z Kobylis na Pražské povstání musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu. Technici v tunelech vyměňují zabezpečovací zařízení. Výluka potrvá do nedělního večera. Zastupitelé Prahy 1 projednali výsledky externího forenzního auditu nemocnice na Františku. Zadán byl v lednu po rezignaci ředitele Davida Erharta, kterého obvinila část zaměstnanců ze zneužívání funkce. Erhart to odmítl. Podle radního pro zdravotnictví městské části Michala Millera z ODS musí výsledky ještě prověřit právní firma.
7: Ten audit měl na to relativně málo času. Nejsem úplně přesvědčený o tom, že vlastně ten audit potvrdil všechno, co v těch médiích zaznělo. Jsou tam na místě důvodné obavy a i audit nám doporučil, aby jsme si to nechali prověřit.

0: a v návaznosti na to přijmout opatření ve vztahu i konkrétním osobám, pokud se ukáže, že ta zjištění jsou pravdivá.
1: V trail parku na Krušnohorském Klínovci začíná letní sezóna. Areál nabízí několik kilometrů stezek pro horská kola. V provozu je ode dneška taky bublinová lanovka z Jáchymova na vrchol, říká mluvčí areálu Matyáš Kubín.
2: Trail park Klínovec nabízí 30 kilometrů upravených trailů všech obtížností, jak pro rodiny s dětmi, tak i pro nadšené bikery a dalších 70 kilometrů značených tras pro horská kola. Lanovka je v provozu pátek až neděli vždy od 9.30 do 18.00.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno v severní polovině území i zataženo. Lokálně se objeví přehánky a četnější budou na severních horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů na jihu Moravy až 22. V tisíci metrech na horách 8 a na Šumavě tepleji až 14.
4: Doprava.
1: Na D1 cestou z Prahy se zdržíte čtvrt hodiny před omezením na mostě Šmejkalka, to je 24. kilometr. Na silnici číslo 3 ve směru z Prahy čekejte velmi hustý provoz kolem Benešova. V koloně se tam zdržíte asi 10 minut. A na silnici číslo 6 se stále jezdí kivadlově u odbočky na Petrohrad kvůli stavebním pracím. Kolona od Prahy je delší asi na čtvrt hodiny. Zprávy končí. Svátečním odpolednem na Dvojce vás provede Iva Bendová.
4: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
5: Ano, je to tak, krásné sváteční odpoledne i ode mne. Vítám vás u poslechu sváteční odpolední Dvojky. V den, kdy si připomínáme konec války a sílu svobody i lidské paměti, vás zavedeme třeba do kouzelné Hartigovy zahrady na Pražském hradě. Pozveme vás na běh pro paměť národa, no a chybět samozřejmě nebude ani naše soutěž. Tak se pohodlně usaďte, můžete-li a chcete-li, anebo si nás vemte třeba na procházku. Odpolední Dvojka právě začíná.

0: Právě dnes si připomínáme konec druhé světové války a také to, že svoboda není samozřejmost. I proto dává smysl mluvit o projektu, který pomáhá uchovávat příběhy lidí, kteří za ní museli bojovat. Tradiční akce Běh pro paměť národa letos zamíří už na 19 míst po celé republice a zapojit se může úplně každý. Běžci, rodiny s dětmi i lidé, kteří chtějí symbolicky běžet za někoho blízkého. Naším hostem bude Alžběta Chrobáková z organizace Postbellum, tak si informace od ní nenechte ujít. No a možná jste zaznamenali, že tento týden se po 10 letech otevřela Hartigovská zahrada v areálu Pražského hradu. A my jsme se tam byli podívat. Reportáž uslyšíte ve sváteční odpolední dvojce už za chvíli.
1: Sváteční odpoledne na dvojce.
2: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Posloucháte sváteční dvojku, no a jak už jsem avizovala, po 14. hodině vás v odpolední dvojce zveme na zajímavá místa po Česku. Výjimku samozřejmě neuděláme ani dnes. Veřejnosti se totiž znovu otevřela Hartigovská zahrada na Pražském hradě. Ta je součástí Jižních zahrad a posledních 10 let byla zavřená. Barokní prostor můžete navštívit až do konce října.
1: Mezi úplně první návštěvníky Hartigovské zahrady v první den jejího znovu otevření patří paní Dagmar Brandalíková. Trošku prší, ale i tak jste se rozhodla sem přijít, tak co tomu říkáte?
2: No je to krásné a člověk sem neměl přístup v minulosti, takže to oceňuji.
1: S koordinátorkou rozvoje Pražského hradu Kateřinou Špičákovou jdeme Hartigovskou zahradou. Co jste museli upravit, aby se ta zahrada dostala do současné podoby?
3: Současná podoba je velmi jednoduchá. Vlastně vycházíme z toho prostorového řešení, jaké tu je už od 60. let. To znamená velká mlatová plocha, v tom vlastně betonové skruže, v nich téměř 500 let starý tis, růže, které popínají takové speciální kovové konstrukce. A vlastně, co jsme doplňovali my, tak jsou to stolky a židle, protože ten komorní prostor nahrává tomu vlastně ten ho využívat k nějakému klidnému posezení, klidně u stolu.
1: Je tady opravdu klid? Vůbec není slyšet ruch města, to asi i díky těm vysokým stěnám, které jsou kolem nás. Zahrada je nově otevřená pro veřejnost, ale vy ještě budete dělat další úpravy. Co tady bude nového nebo co opravíte?
3: Jednak se bude opravovat obvodová zeď té zahrady, ta omítaná část. Pak před těmi tady po pravé straně vidíme vlastně vysoké pohledové stěny z ražného, to znamená přiznaného zdiva. Tak před nimi v historii byly popínavé rostliny, které tady vytvářely tu masu té vegetace, která zútulňovala ten prostor, tak zeleň se sem bude vracet.
1: Říká Kateřina Špičáková. Podle první dámy Evy Pavlové je otevření Hartigovské zahrady pokračování postupného zpřístupňování hradu.
4: Jsme se rozhodli, aby byl otevřen další výjimečný prostor a nejenom rozhodli, ale ta cesta tady je taková přirozená, proto aby lidé mohli přijít na další výjimečná místa.
1: Zahrada byla pro veřejnost uzavřená posledních 10 let. Ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek se domnívá, že důvodem bylo rozhodnutí bývalého vedení správy areálu.
5: Já jsem tu v tu dobu nebyl, ale z informací, které jsem měl možnost pozbírat, si myslím, že to byl takový symbol té doby, kdy se hrad spíše opevňoval a uzavíral před veřejností.
1: Jak se sem návštěvníci dostanou?
5: Dostanou se sem skrze Jižní zahradu, buď skrz býčí schodiště ze třetího nádvoří, a nebo skrz vstup směrem z Opiše.
1: Lidé budou moct do Hartigovské zahrady chodit zdarma v době otevření zahrad, tedy vždy od března do konce října. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Vzpomínkové akce, pietní akty a nebo ukázky vojenské techniky dnes na mnoha místech v Česku připomínají konec druhé světové války. 81. výročí osvobození americkou armádou slaví například v Manětíně na severním Plzeňsku. Program se koná na náměstí a také v areálu zámku a na místě je naše kolegyně Martina Klímová. Hezký den.
1: Pěkné odpoledne. Lidé v Manětíně právě shlédli rekonstrukci osvobození města americkou armádou před 81 lety. Na náměstí přijelo několik džípů, obyvatelé je tak jako v minulosti očekávali, takže připravili i věnec na uvítanou. Velitele přivítal starosta a z okna radnice zavlála kromě české vlajky i ta americká. Členové klubu vojenské historie Tommy and Yankee si dali tu práci a podle historických fotek oblékli účastníky té dnešní rekonstrukce, takže tu můžete vidět dívky v krojích nebo dámy z lepší společnosti v elegantních šatech s kožešinou přes rameno a v klobouku. Američtí vojáci dostávali od lidí stejně jako v minulosti chléb se solí, nějaký ten špek, no a večer se v den osvobození údajně uskutečnila i velká taneční zábava.
0: Součástí dvoudenního programu je i vojenský kemp a také beseda s pamětnicí. Můžete nám říct podrobnosti?
1: Ano, tak beseda s pamětnicí právě teď začala tady na náměstí, kdy Olga Čiperová se podělí s lidmi a zavzpomíná třeba na to, jak tady Američané před 81 lety rozdávali dětem bonbony a žvíkačky. Jinak v zámeckém parku je k vidění vojenský kemp americké 97. pěší divize, která Manětín osvobodila. Je tam několik stanů a technika. Za zmínku stojí třeba sbírka granátů, ať už kouřové, ruční nebo puškové. Uvidíte tu samopaly, karabiny, kulomety a minomet. Je tu taky ošetřovna a velitelský stan, kde na stole leží psací stroj a vysílačka. Členové klubu vojenské historie tam ukazují běžný život v táboře na konci války, takže někdo třeba hraje softball nebo karty. Nahlédnout můžete i do stanu, kde vojáci spali, často přikrytí jen dekou. No a venku stojí malý nákladní vůz Dodge, zvaný taky Big Jeep, a jsou tu taky lehké jeepy, jeden například s nápisem Mary.
0: Martino, jak bude program pokračovat zítra?
1: I zítra můžou znovu zájemci navštívit tady ten dobový kemp v zámeckém parku a přístupný bude už od rána od 9 hodin vlastně po celý den. No a připravené jsou i speciální divadelní prohlídky nazvané Manětín v dobách zkoušek a naděje, které připravili správci zámku tady v Manětíně.
0: Na oslavě 81. výročí osvobození americkou armádou nos do Manětína zavedla redaktorka Martina Klímová. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou na dvojce.
1: Příjemný den a naslyšenou.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Ve svých začátcích u divadla jsem si dovolila mnohé bez ohledu na školení, pravidla a mantinely. Tato drzost a práce za pochodu mě vyučily, říká kostýmní výtvarnice Simona Rybáková. Dokáže některý ze svých nápadů označit jako bizarní? Které herečky jsou vzhledem, ale i mentalitou a projevem mimořádně inspirativní? A co chápe Simona Rybáková jako stěžejní úkol designérů?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
4: Čeká nás Arras.
3: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
4: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
3: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte sváteční odpolední vysílání a samozřejmě i dnes tady máme tentokrát svátečního hosta. Organizace Postbellum už po 11. pořádá běh pro paměť národa. Akci, která propojuje sport, vzpomínky i osobní příběhy. Letos se běží na rekordních 19 místech po celé České republice a každý účastník může svůj běh symbolicky věnovat někomu, na koho nechce zapomenout. Víc o celé akci budu mluvit s naším dnešním hostem Alžbětou Chrobákovou z Postbellum. Dobré odpoledne, vítám vás.
1: Dobré odpoledne.
0: Běh pro paměť národa, jak už jsem říkala, letos míří celkem na 19 míst. Některé běhy už proběhly. Čím si vysvětlujete ten obrovský nárůst zájmu rok od roku?
1: Myslím si, že je to hlavně tím, že se nám daří rozšiřovat síť běhů do různých regionů i menších měst, ale zejména taky to, že lidé si oblíbili ten běh, rádi sportují a tady to je dobrá příležitost, jak spojit sport a dobrou věc, takže za mě je to ideální příležitost.
0: Pojďme se na to podívat trošku podrobněji, protože když člověk slyší běh pro paměť národa, tak si možná představí jenom sportovní akci. Vy ale často říkáte, že jde hlavně o příběhy. Co je podle vás na té myšlence nejsilnější? A když přijdou ti běžci, není to skutečně jenom o běhu? Jako zajímají se o to, co je dál?
1: Tak samozřejmě záleží na každém běžci. Když člověk se chce vyloženě odběhnout desítku na čas, tak může, to je taky možnost, ale zároveň na běhu například v Praze máme i výstavu. Minulý rok to byla výstava, která vyprávěla příběhy ke konci druhé světové války. A nebo potom tam máme prvek, že člověk může symbolicky svůj běh někomu věnovat a napsat si na své startovní číslo běžím za. Mm-hmm. A může si vybrat buď pamětníka z našeho archivu, tím pádem se k tomu příběhu dostane, ale může si třeba i vybrat někoho z rodiny, který je pro ně nějakým způsobem důležitý a myslím si, že tím, že si ho vybere a napíše na to startovní číslo, tak vlastně zase vypráví ten jeho příběh. Takže to prolnutí příběhů a té sportovní aktivity tam je tímto způsobem.
0: Je to prostě mnohem osobnější.
1: Dalo by se to tak říct a hlavně je zajímavé pak, když člověk běží na té trati a probíhá kolem těch jednotlivých běžců a čte si ty jejich cedulky, tak je to velmi zajímavé, koho si občas vyberou.
0: Vy jste zmiňovala trať 10 kilometrů, ale to není jediná trať, ne každý uběhne takhle dlouhou trať, tak jaké možnosti mají běžci?
1: Určitě tam zaběhnout si může každý, vlastně je to buď 10 kilometrů ta nejdelší, poté je 5 kilometrů, ale máme například i 1 kilometr jako takovou rodinnou trať, kterou si můžou zaběhnout třeba maminky z kočárky a pak máme okolo 150-200 metrů jenom pro děti, takže máme i dětský závod.
0: Vy jste zmiňovala pražský běh, samozřejmě běží se i v Brně a ve velkých městech, těžko tady budeme vyjmenovávat všech 19 míst, některé běhy už se zároveň také odběhly. Tak pojďme zmínit ta velká města, případně odkázat na webové stránky, kde zájemci, kteří nás třeba teď poslouchají a chtěli by se zapojit, tak si budou moci vybrat místo, které jim je nejblíž.
1: Ty větší města, tak je například Praha, Brno, Olomouc, Ostrava a veškerá ta místa, včetně těch menších jako Vimperku, lidé mohou najít na webových stránkách www.běhpropamětnároda.cz.
0: Říká náš dnešní host Alžběta Chrobáková z Postbellum. My jsme pozvali na 11. ročník běhu pro paměť národa a po písničce si budeme povídat i o Postbellum. Tak zůstaňte s námi.
2: I tuto skladbu jste mohli slyšet živě v pořadu. Dvojka upa.

0: Posloucháte odpolední dvojku dnes tedy se svátečním datem 8. května a naším hostem je Alžběta Chrobáková z Postbellum. My už jsme pozvali na 11. ročník běhu pro paměť národa, ale pojďme se podívat na Postbellum jako takové. Je to organizace, která sbírá příběhy, které by nikdy neměly být zapomenuty. Nejsou to jenom příběhy válečné nebo poválečné, ale vy mluvíte nebo nahráváte vlastně příběhy i lidí, kteří bojovali za komunismu, zároveň také třeba těch, kteří se angažovali v STB. Nakolik důležité z vašeho pohledu je právě to, abychom nezapomněli na to, co se dělo, a daří se to, řekněme, i u mladší generace?
1: Já ještě nejprve, než začnu mluvit, proč si myslím, že je to důležité, tak bych ráda jenom uvedla, že organizace Postbellum má pod sebou největší archiv Paměť národa, takže vlastně takhle došlo ke spojení těch dvou názvů, aby to nebylo matoucí, ale celkový projekt se jmenuje právě Paměť národa. A proč si myslíme, že je to zásadní, tak protože jak můžeme vidět v naší historii, tak historie se často opakuje a myslíme si, že právě připomínání nejenom té historie, ale zejména těch příběhů, které jsou občas opravdu fascinující, tak je velmi důležité. Je to důležité přinášet nejen široké veřejnosti nějakým zajímavým způsobem, ale zejména do škol například a různými workshopy, vzdělávacími listy. Takže se to snažíme přiblížit nejen široké veřejnosti, ale také samozřejmě mladším generacím.
0: A jaká je ta odezva, řekněme tady konkrétně právě u mladší generace? Naslouchají, dají si tu práci s tím otevřít se těm příběhům?
1: Tak tam je hodně důležité, jakou formu člověk zvolí. Myslím si, že když je to nějaký jako suchý příběh nebo suchá dějinná etapa bez nějakých zajímavostí, tak je to samozřejmě obtížnější, ale když to člověk ukáže na tom osobním příběhu a zapojí tam třeba historické kontexty a vypíchne tam nějaký zajímavý detail, tak ty odezvy jsou velmi dobré, což ukazuje například i projekt Příběhy našich sousedů, kdy žáci chodí přímo za těmi starými lidmi, co něco zažili, natáčí s nimi ty příběhy, třeba deváťáci, osmáci, a pak jejich příběhy vyprávějí dál.
0: Znamená to tedy, že i jejich příběhy se mohou zařadit do paměti národa, nebo je to vlastně jenom, nebo ne v úvozovkách, jenom takové to, že je to ponoukne k tomu to dělat?
1: Určitě ty příběhy, které natočí, se také zařadí do toho našeho archivu a do naší databáze.
0: Můžete prozradit, jako asi ne úplně přesně, ale zhruba, kolik příběhů už paměť národa vlastně ve svém archivu má?
1: Je to zhruba okolo 18 tisíc a jedná se o největší archiv orální historie ve střední Evropě v podstatě. A je to opravdu unikátní, že do téhle doby nic podobného tady nebylo. Původní myšlenka byla, že se budou natáčet především veteráni z druhé světové války, ale následně se to rozšířilo o i lidi, kteří zažili komunismus nebo jakoukoliv totalitu.
0: Zároveň pokud by někdo, teď se zase jako oklikou vracím k tomu běhu pro paměť národa, protože mně došlo, že vlastně jsme neřekli to, že lidé se mohou zapojit, aniž by se dostavili na ta jednotlivá místa běhu. Tam máte totiž ještě jednu variantu.
1: Máme variantu běhu kdekoliv, to znamená, že lidé si svůj běh můžou zaběhnout kdekoliv po celé České republice, ale například i v zahraničí, a pak si svůj výsledek zadat do aplikace. A nebo také máme ještě jednu variantu, a to je firemní výzva, že lidé z různých firem po celý měsíc běhají a průběžně si své výsledky zadávají do aplikace a pak se mohou porovnávat v týmech a v různých firmách. Podrobnosti o firemní výzvě i o běhu kdekoliv lidé najdou na našich webových stránkách.
0: Já jsem se na to vzpomněla, že vlastně tohle jsme neřekli, protože když jsme se bavili o těch příbězích vlastně paměti národa, tak vy jste zároveň otevřeli na mnoha místech po celé České republice také vlastně, řekněme, výstavy nebo expozice, kam si případně lidé mohou ty příběhy přijít poslechnout. V kolika městech už teď jste?
1: Aktuálně máme tyto interaktivní expozice ve 4 městech, plus v Praze nemáme konkrétní místo, ale máme zde besedy a workshopy. V České republice se tyto místa nacházejí v Brně, v Ostravě, v Olomouci a nebo třeba v Pardubicích.
0: Tak milí posluchači, myslím si, že zrovna dnes je asi ten správný den na to připomenout si tyto příběhy. Tak pokud máte čas, nemáte program, tak se můžete podívat na webové stránky, které nám Alžběta Chrobáková prozradí.
1: institut.pamětnároda.cz
0: A tam se podívejte, kde nejblíž máte možnost navštívit nějakou expozici třeba právě ve vašem městě a určitě se tam zajděte podívat, protože jsou to příběhy, na které bychom opravdu neměli zapomenout. Já vám moc děkuji za to, že jste přišla, ale děkuji vám také za tu práci, kterou vy a vaši kolegové děláte a budu se těšit zase někdy tady u nás na Vlnách dvojky na viděnou a naslyšenou.
1: Taky děkujeme. Naslyšenou.
0: A ještě dodám, že naším dnešním hostem byla Alžběta Chrobáková z Postbellum a povídali jsme si o dalším ročníku, mimo jiné běhu pro paměť národa.
2: Sváteční odpoledne na dvojce.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

Šumperská kapela Opěta Radeček nechyběla v dnešní sváteční odpolední dvojce. Potraviny dostupné jen na lístky a trvalý nedostatek surovin. Problémy, se kterými se za druhé světové války museli kuchařky vypořádat téměř každý den. No a v úterý si tyhle válečné podmínky vyzkoušeli školní jídelny i jejich strávníci v Rožnově pod Radhoštěm. Jak dětem chutnala například kmínová polévka? To uslyšíme v odpolední dvojce v následující hodině. No a dnes si s námi také budete moci zasoutěžit tradičně po 15. vklání nazvané Máte vteřinku. Nejdřív ale další zprávy a Pepa Maršál, který například prozradí, že Praha posiluje kybernetickou bezpečnost počítačových systémů. To všechno až 15 hodin, teď Masquerade a Guardian Angel. A já vám přeji příjemné sváteční odpoledne s námi.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Vražda známého malíře otřásla celou Florencí.
2: Jeho tělo bylo nalezeno s dlátem zabodnutým v srdci těsně pod klíční kostí. Takže nám bylo okamžitě zřejmé, že teorie o nehodě zde obstojí jen stěží.
1: Kdo a proč mohl mít na jeho smrti zájem?
3: Viník je ve Florencii. Mezi vámi. Snažně vás tedy prosím, abyste byl mýma očima a podával mi zprávy o tom, jak ve svém pátrání pokračujete.
1: Perspektivy.
0: Premiéra 5. a 6. dílu historického románu Lorána Bineta v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Polsko a Evropská komise dnes podepíší úvěrovou dohodu o 1 000 000 000 korun na obranu. Praha posiluje kybernetickou bezpečnost počítačových systémů. Bude oblačno až polojasno, v severní polovině území i zataženo a lokálně přehánky. Nejvyšší teploty většinou do 19 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Josef Maršál. Polsko dnes jako první země EU podepíše dohodu o půjčce na zbrojení z programu SAFE, na rozvoj vlastního zbrojního průmyslu, ale také na posílení obrany východní hranice. Požádalo o 44 miliard eur, tedy asi 1 000 000 000 korun.
5: Všechno chceme investovat do polského zbrojního průmyslu, takže na prvním místě jsou podniky jako Huta Stalová Wola, jako Mesko, jako Rosomak, jako Jelč.
6: Popsal polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamysz. Polsko si z programu SAFE požádalo o asi 1 000 000 000 korun, které chce vynaložit na 139 projektů. Naprostou většinu finančních prostředků chce použít na rozvoj vlastního průmyslu a nákup polské techniky a polské munice. Podle polské tiskové agentury PAP dnes podepíše úvěrovou dohodu o unijní půjčce také Litva. Proto by Litva a Polsko mohly být prvními unijními státy, které obdrží finanční prostředky z unijního úvěrového programu SAFE. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Polsko peníze získá navzdory vetu prezidenta Karola Nawrockého. Ten nesouhlasí s 3% úrokem a ani s tím, že se Polsko zadluží u cizích institucí. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, ministr obrany za SPD Jaromír Zuna a další politici a zástupci armády si na pražském Vítkově připomněli 81. výročí konce druhé světové války. U Národního památníku položili věnce k uctění památky padlých. Shromáždění na Vítkově je hlavní oficiální vzpomínkovou akcí k 81. výročí konce války. Pražský magistrát nechá lépe zabezpečit počítačové systémy. Za víc než 43,5 milionu korun pořídí program na analýzu a sběr dat při kyberútocích a dalších podobných hrozbách. Modernější zabezpečení získají kromě magistrátu taky všechny městské části, uvedl mluvčí Prahy Vít Hofman.
7: Hlavní město pokračuje v systematickém posilování ochrany svých IT systémů, ale i sítí městských částí. Jedná se totiž o důležitý krok ke zvýšení odolnosti vůči novým hrozbám a obecně ke zlepšení zabezpečení služeb, na které se Praha a její obyvatelé každý den spoléhají.
4: Maximální povolené ceny pohonných hmot o prodlouženém víkendu klesly. Litr čerpací stanice benzínu čerpací stanice prodávají nejvýš za 44 korun a 42 haléřů. To je o 10 haléřů méně než ve čtvrtek. Litr nafty stojí maximálně 44 korun a 15 haléřů. Oproti včerejšku je to o 45 haléřů méně a platit to bude až do pondělí.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, v severní polovině území i zataženo a lokálně se objeví přehánky, četnější na severních horách. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů na jihu Moravy až 22 a v 1000 metrech na horách kolem 8, na Šumavě až 14.
1: Doprava.
4: Opatrně kolem 46. kilometru D10 směrem od Prahy v levém pruhu leží sražená srna. Na 10. kilometru D6 směrem od Prahy je odstaveno osobní auto, kolem se pohybují lidé, tak projíždějte velmi opatrně. A silnice 10 je směrem na Harachov na příjezdu do Tanvaldu neprůjezdná po těžké nehodě dvou osobních aut. Lze to objet přes Velké Hamry. To byly zprávy. Iva Bendová zůstává s vámi.
6: Je 15 hodin a 4 minuty. Vy stále posloucháte sváteční odpolední dvojku. No a já mám pro vás v tuto chvíli kapelu Arakain společně s Alešem Brichtou a jejich píseň Slečna závist. No a poté už tradičně soutěž. Máte vteřinku.
8: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: I v tento sváteční den s námi můžete soutěžit, jak jsem slíbila. Ukázku jsme vybrali z legendárního cyklu Toulky českou minulostí. V dnešním 612. díle nás jeho autoři zavedou do času, kdy se rodila pevnost a město s něžným ženským jménem. Tady už je slíbená soutěžní ukázka.
2: Nebude to žádný odpočinek. Opět budeme putovat po vlastech českých, přičemž tentokrát nás kroky povedou směrem severním, nedaleko od Ohře a od Labe, na dohled od města Litoměřic. Zvláště, když je jasné počasí, lze spatřit z kopce Radobílu, kromě bochánku řípu, i chumáč do zeleně letitých již stromů ponořeného městečka, upozorňujícího na sebe jako vstyčeným ukazováčkem věží kostela. To město, i když nese křehké dívčí a ženské jméno, má za sebou pohnutou minulost. Je to Terezín.
1: Dnešní výhrou je dárková poukázka na 500 korun, kterou můžete uplatnit u Českých drah při nákupu jízdenek. Pokud ji chcete získat, tak jako pátí v pořadí správně odpovězte na otázku, z jakého kopce lze kromě bochánku řípu spatřit město Terezín. Svoje tipy nám posílejte SMS-kou na 702 222 220.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty ses ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Naše dnešní soutěžní otázka se týkala pořadu Toulky českou minulostí a zněla, z jakého kopce lze kromě Bochánku Řípu spatřit město Terezín. Toto měla být vaše správná odpověď.
1: Zvláště, když je jasné počasí, lze spatřit z kopce Radobílu kromě Bochánku Řípu i Chumáč do zeleně letitých již stromů ponořeného městečka.
0: Z Radobílu to byla správná odpověď a tak dárkovou poukázku na 500 korun, kterou můžete uplatnit u Českých drah při nákupu jízdenek, získává Jitka Tužilová, protože nám poslala jako pátá správnou odpověď. Gratuluji, cyklus Toulky českou minulostí vysíláme na Dvojce každý všední den. Pokud byste díl o Terezínu chtěli slyšet celý, tak poslouchejte dnes po 20. hodině. Jinak samozřejmě všechny už odvysílané díly najdete také na webu Dvojky a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na Dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Naše rubrika dnes zavoní moukou, čerstvě upečeným chlebem a možná uslyšíme i pravidelné klapání mlýnského kola. Zítra se totiž po celé republice uskuteční Den otevřených mlýnů. Akce, která připomíná, že mlýny nejsou jen romantickou kulisou z pohárek, ale také jedním z nejdůležitějších vynálezů lidské historie. A program na tento den chystá také Muzeum v přírodě Vysočina na Veselém kopci. Nás na něj pozve jeho ředitelka Magda Křivanová. Hezké odpoledne, dobrý den.
3: Dobrý den, hezké odpoledne vám i posluchačům.
2: Tak co všechno návštěvníci na Veselém kopci během zítřejšího dne otevřených mlýnů uvidí a také zažijí?
3: Zítra od 9:30 až do 17:00 odpoledne jsme připravili pro naše návštěvníky program, který, jak jste říkala, je věnován především tedy vodním mlýnům, ale i dalším technologiím na vodní pohon. A všechny naše objekty, které na Veselém kopci máme, budou zprovozněny, takže budeme mlít obilí, dělat proupy, řezat dřevo na vodní pile, bude v provozu také bělidlo na bělení plátna dřevěným popelem. Budeme ukazovat našim návštěvníkům vodní olejnu a samozřejmě tedy ke mlýnům a smouce patří i něco dobrého. Takže tady budeme mít pekárny se sladkým i slaným pečivem a také ochutnávky tradičních pokrmů z dílny našich zaměstnanců.
2: Máme trošku horší spojení, tak já doufám, že to ještě chvíli zvládneme. Jak už jste zmínila, bude toho k vidění opravdu hodně. Mě například zaujal křes mlecích kamenů. Můžete přiblížit, o co se jedná?
3: Před každým mletím vlastně mlynář si musel takzvaně nakřesat mlýnské kameny. Mletí kameny jsou vlastně pískovcové, kruhové, opracované kameny, mezi kterými se drží obilí. A protože tím posunováním jednoho kamene po druhém dochází postupně k odbírání těch potřebných drážek, které jsou tam proto, aby se obilí nespálilo, jak na něj kameny z obou stran naléhají, tak je před mletím potřeba je nakřesat. A to tady teda naši návštěvníci také uvidí, protože jedním z našich předvádějících je pan doktor Radim Urbánek, jinak Orlicí, který je v tomto oboru v rámci České republiky určitě specialistou největší.
2: Na Den otevřených mlýnů do muzea v přírodě Vysočina na Veselém kopci nás na zítra pozvala jeho ředitelka Magda Křivanová. Díky za to, mějte se moc hezky a naslyšenou na dvojce.
3: Děkujeme. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Pozvěte nás k vám.
1: Od pondělí do čtvrtka
0: na dvojce.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: I letos budeme tradičně otevírat v Luhačovicích lázeňské prameny. Historický společenský dům tentokrát navštíví Zlata Adamovská s Petrem Štěpánkem a se slavnými písněmi Evy Pilarové dorazí manželé Petra a Radovan Královi.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Prstem po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na Dvojce.
2: Petr Horký už je připraven na dnešní cestování. Hezké odpoledne, vítám tě.
3: Krásný den.
2: Ty jsi dnes vybral téma kultura, ve které nesmí ztratit tvář.
3: Ano. Je to věc, která se týká Asie, týká se hodně Číny, ale týká se to i Kambodži, Vietnamu, Indie, Koreji, v Japonsku to také pro hromadu lidí má obrovskou hodnotu. Prostě never lose your face. Nesmíš ztratit svou tvář. Jde o to, že člověk, který má prostě důstojnost, hodnotu a kvalitu, nesmí projevit žádnou svoji emoci, nesmí projevit svoji nespokojenost, nesmí projevit své problémy a už vůbec ne hanbu. Prostě ten člověk všechno dokáže zpracovat s kamennou tváří. A to je důstojnost.
2: Odbočím trošku od tématu, jak se k tomu dopracují, k tomuto. Protože vezmu sama sebe, jak mnou často zmítají různé emoce. Já ani nemusím nic říkat, mě vždycky říkala maminka, já to na tobě vidím.
3: To je opravdu výchova. To je opravdu zakořeněné tak hluboce, že ta rodina už své děti vychovává tímto stylem. Doma dobře si nějaké emoce projev. Až budeš sám, tak si to můžeš teda nějak dobrečet a něco, ale kdyby tě někdo viděl, byla by to strašná hanba. Ale venku na sobě nesmíš nechat nic znát. Ukradnou ti auto, si v klidu. Vyhodí tě z práce, si v klidu. Někdo tě zradí, nesmí se to nějak projevit. Ono to funguje na obě strany. Pokud bych chtěl dodržovat toto pravidlo, a já osobně nejsem přesvědčen, že je dobré, tak jako nesmím na sobě dát nic znát, ale i od tebe je krajně nezdvořilé vystavit mě do jakékoliv situace, kdybych riskoval, že tu tvář neudržím. Takže je krajně nezdvořilé někoho kritizovat. Je krajně nezdvořilé někoho urazit. Je krajně nezdvořilé někoho dostávat do situace, ve které by se mohl cítit ponížen nebo uražen. A teď si ještě představ, jak to funguje ve firmě, kde třeba jsou zaměstnanci a nadřízení a teď potřebují spolu nějak fungovat. Tak podřízený si nemůže dovolit vůbec žádným způsobem kritizovat svého šéfa, i kdyby udělal 50 chyb a omylů, protože prostě by ho vystavil do situace, kde by ho mohl jaksi připravit o respekt. A ti nadřízení zase, to někteří naopak cíleně porušují a tím vlastně šikanují své podřízené, že jim dají najevo jejich chyby, že jim ukáží, v čem selhali. A to stále navenek může mít jen rovinu, zde vám vracím váš papír, protože jste v něm udělal spoustu chyb, prosím, opravte to. A všichni v tom open spaceu ví, že teď byla ta pracovnice strašným způsobem ponížena. Mm-hmm. A ona by se neměla rozbrečet, měla by to celé unést, přikývnout a zpracovat.
2: Říkám si, co to dělá jako s psychikou člověka, protože samozřejmě ventilovat emoce, to je jako věc, kterou se zabývá spousta terapií a lidé, řekla bych, po celém světě za to platí spoustu peněz. Mm-hmm. Jak se to naučit?
3: Jo. Mně se líbí, psychoterapeutka Nora Vlášková říká, emoce jsou nestlačitelné. To mi přijde, že to je naprosto výborná věc a že tím pádem je potřeba nějakým způsobem je zpracovat, pustit ven, integrovat, prostě, ale ne potlačit. Tak mám na to dvě odpovědi. Jedna je, sily v konfliktu v takovéto zemi, tím, že začneš křičet, nic nevyjednáš. Máš-li proti sobě naprosto dekorum dodržujícího zloděje, tím, že ho seřveš, vlastně prohraješ definitivně. Ty musíš držet dál dekorum a tlačit ho různými prostě nátlakovými metodami, aby ustoupil, aby dodržel to, co ti slíbil, aby ti vrátil peníze a podobně. Proto jsou někdy k vidění ty situace, kdy v Indii někde v cestovní kanceláři, v Číně obzvlášť, někdo prostě huláká, Evropan křičí na někoho na místě, kdo opravdu ho obelhal, okradl, sebral mu peníze a ten člověk s ledovým klidem sedí a tak jako se závimem se na něj dívá, protože on vůbec nevnímá vlastně ten emoční náboj, on vnímá hlavně tu informaci, že ten člověk se úplně znemožnil, úplně ztratil svou tvář a je absolutní nula. Takže tam je potřeba se ovládnout, když chceš na toho člověka vytvářet nátlak a použít jako jeho jazyk. To je klíčová věc, která je taky strašně zajímavá, vlastně vyjednávání v různých kulturách. To dneska nechme stranou.
2: Ano.
3: A druhá věc, která se týká vyloženě toho jako hluboce psychologického mechanismu, toho mechanismu jako nestratit tvář, že je řada teorií, které říkají, že to strašlivé vraždění, které na konci 70. let třeba v Kambodži probíhalo za vlády Pol Pota, právě bylo možné díky tomu obrovskému množství potlačeného vzteku a potlačených emocí mezi obyvateli a že proto vlastně třeba na území Evropy k tak strašnému vraždění vlastních lidí zaplať pámbu nedošlo.
2: Říká Petr Horký, se kterým se v Prstem po mapě sice pro dnešek na Dvojce loučíme, ale budeme pokračovat zase příště, naslyšenou.
3: Krásný den.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper a Oscarová píseň s názvem Shallow z filmu Zrodila se hvězda. Tak to bylo to, co jste právě teď slyšeli na dvojce a co uslyšíme v následujících minutách, to je meteorolog Martin Tomáš. Hezké odpoledne, vítám vás.
1: Dobré odpoledne.
0: Povídat si budeme samozřejmě o počasí, tak jaké je to dnešní sváteční?
1: Tak oblačnosti máme poměrně hodně. Většinou teď přes den bylo oblačno až zataženo, ale v jižní polovině území se vyskytovala i polojasná obloha a naopak na severu, severovýchodě území se objevoval déšť nebo přehánky. Těch teď ubývá, ale stále se ještě zde vyskytují hlavně v okolí hor. A teploty jsou velmi rozdílné tím, jak je na severu celý den zataženo a ještě poprchává, tak tam teploty od 10 stupňů a naopak na jižní Moravě, kde bylo i slunečno a je slunečno, teploty přesahují i 20 stupňů, takže na našem území je rozdíly i v těch nižších a středních polohách víc než 10 stupňů.
0: Tak to je stávající situace a co tedy můžeme očekávat od dnešní noci?
1: Tak v noci by té oblačnosti mělo postupně trochu ubývat. Čekáme polojasno až oblačno. Místy může být dokonce přechodně i skoro jasno a ojediněle se také vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou většinou na 9 až 5 stupňů Celsia, ale při déle trvající oblačnosti bude kolem 3 a lokálně se můžou objevit i přízemní mrazíky.
0: No a samozřejmě ptát se budu i na víkend, co nás čeká v sobotu v neděli.
1: Tak sobota o něco slunečnější než dnešek a i o něco teplejší, hlavně na tom severu. Čekáme zítra oblačno až polojasno, ráno lokálně i skoro jasno a ojediněle ještě mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky s vyšší pravděpodobností na horách, ale už by jich mělo být opravdu minimum. A k večeru bude potom ubývat oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty zítra 15 až 20 stupňů Celsia, na jihu území může být až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách teploty kolem 11 stupňů, na Šumavě tepleji tam až 16. Vád bude slabý, během dne místy přechodně mírný severovýchodní až severní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. A ta neděle ta bude ještě slunečnější a ještě teplejší, dá se říct, že tam vyvrcholí to teplo. Čekáme zpočátku jasno nebo skoro jasno, ráno výjimečně mlhy, ale během dne bude od jeho západu přibývat oblačnosti a večer se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejnižší noční teploty v neděli 8 až 3 stupně Celsia, v údolích může být až 1 a opět se lokálně objeví přízemní mrazíky. Nejvyšší denní teploty v neděli pak 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy tam může být dokonce až 26 stupňů. Vád bude slabý na jihu Čech a Moravy místy mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká o počasí, které můžeme očekávat v nadcházejících dnech meteorolog Martin Tomáš. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Sváteční odpoledne na dvojce.
3: Dnes s Ivou Bendovou.

0: Co by dnes ve školní jídelně možná prošlo jen s překvapeným výrazem, bylo v úterý v Rožnově pod Radhoštěm součástí výuky dějepisu. Žáci si tam vyzkoušeli, jak chutnal každodenní život v době druhé světové války, tedy v čase přídělového systému, nedostatku surovin a velmi skromného vaření. Město se tak připomíná 81 let od konce války netradičně, prostřednictvím zážitků, kterým dětem přiblížil historii bez učebnic. A právě do Rožnova teď zamíříme v naší reportáži.
1: To je válečná zpráva dětí. Tohle jedli vaše prababičky. Potom mi přijď říct, jestli ti to chutnalo.
2: Vedoucí školní jídelny Zdenka Skalková nakládá na talíře pečené brambory s kmínem a česnekem. A to je skoro vše.
3: Měli jsme kmínovou polívku.
2: Jste překvapené, co máte na talíři, co jste čekali?
3: Jakou kyselici nebo něco takového. Já taky tu kyselici, protože jsem dostala brambory, které jsou docela hodně dobré.
2: A co holky, a budou zbytky nebo to sníte?
4: Já to sníme.
5: Mně to chutná, no. Polívka.
2: A napití máš co?
5: Meltu.
2: A víš, co to je melta?
5: To je taková káva bez kofeinu.
2: Tady vidím skoro prázdný talíř, tak chutnalo?
6: Jo, moc.
2: A co jste čekali vlastně, když jste věděli, že bude válečná strava?
6: Nevím, třeba prostě chleba, namazaný něčím prostě. Vůbec jsem nečekal, že bude něco tak dobrého.
2: Ředitelka základní školy pod Skalkou Zita Koláčková vysvětluje, že si učitelé s dětmi ve vlastivědě, dějepise i občanské nauce povídali o válce i osvobození, ale hlavně o životě běžných lidí.
7: Tak mi přišlo úplně skvělé, že se to spojí se zážitkovou pedagogikou, protože při té si děti nejvíc zapamatujou. A ještě to má takový bonus, že si uvědomí, v jaké době žijeme, jak se mají dobře, jaké jídla výborné se vaří u nás v jídelně nebo všude vlastně na školách a jaké mají možnosti. A třeba si toho budou více vážit.
2: Menu vymyslela vedoucí školní jídelny Zdenka Skalková. Pracovala s faktem, že brambory nebyly na potravinové lístky a na Valašsku si je pěstoval skoro každý.
8: Uvažovala jsem i o desertu, že bychom udělali dětem. Je to vlastně svařená cukrová voda obarvená marmeladou, ochucená ještě tak jako ovocnou nějakou složkou. A zkoušela jsem to dělat, ale bohužel se to nepodařilo.
2: Válečný oběd je součástí dvoudenních oslav osvobození, které pořádá město. Dodává nezávislý starosta Jan Kučera.
9: Já jsem moc rád, že vedoucí školních jídelen na to slyšeli taky a šli s náma do toho. Cílem je, aby jsme si uvědomili a na vlastní tělo pocítili, že to, jak se máme, není samozřejmost.
2: Můžu se zeptat ještě, jak to vypadá? Jsou zbytky anebo vrací prázdné talíře?
10: Zatím nevracejí nic, tak uvidíme, jak to bude pokračovat.
2: Potvrdila úspěch skromného jídla paní kuchařka u okýnka, kde strávníci odevzdávají táci s nádobím. S Rožnova pod Radhoštěm Blanka Kovandová, Český rozhlas.

Skvělý bubeník a také úžasný zpěvák, tak to byl v rámci dnešní sváteční odpolední dvojky Phil Collins. No a vzhledem k tomu, že je 15.55, tak je jasné, že už je čas, abychom se rozloučili. Než se tak ale stane, tak vás pozvu k dalšímu pořadu. Po 16. si můžete poslechnout premiérovou sváteční hudbu, kterou mám rád. Tentokrát si Jitka Novotná bude povídat s moderátorem a také nově rozhlasovým kolegou Liborem Boučkem. Tak si to nenechte ujít, na rozloučenou posílám OMD a nebudu se loučit na dlouho. Zítra v 6 ráno v sobotním Dobrém ránu se na vás těším, naslyšenou.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Ze zamrzlé Vltavy trčí nohy v pánských botách.
2: Tělo se musí z ledu vysekat. Povolali jsme na dnešek ledaře z Podskalí. Jde to pomalu, protože se musí postupovat opatrně.
1: Mohl to být zločin z vášně?
3: Naše manželství už dlouhou dobu stojí za starou bačkoru. Pepa měl, teda má ženskou.
1: Muž z ledu.
0: Premiérový díl Historie českého zločinu. V neděli po 18. hodině na dvojce.
4: Dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Andrej Babiš jednal s belgickým premiérem o obraně i o energetické situaci a David Attenborough dnes slaví sté narozeniny. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne výjimečně přehánky nejvíc na horách a nejvyšší teploty většinou do 20 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Belgický premiér Bart De Wever jednal v Kramářově vile s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a ten připomněl, že Belgie je klíčovým obchodním partnerem Česka.
6: Je to desátý největší investor v České republice a náš obchod taky funguje dobře, náš export se zvýšil. Minulý rok jsme vyvezli do Belgie rekordních 136 miliard korun.
5: De Wevera přijal také prezident Petr Pavel na Pražském hradě. Lev 14. se při svém dnešním výročí zvolení do funkce papeže modlil v Pompejích za světový mír. Podle agentury DPA označil za palčivé zejména dva světové problémy, a to oslabení síly manželského svazku a ohrožení světového míru. Ten je podle něj narušován mezinárodním napětím a ekonomikou, která upřednostňuje obchod se zbraněmi před úctou k lidskému životu. Britský přírodovědec David Attenborough dnes slaví sté narozeniny. Jeho přírodovědné snímky jsou oblíbeny po celém světě. Za svou kariéru získal desítky čestných doktorátů i prestižních ocenění, včetně šlechtického titulu Sir. Attenborough se podílel na desítkách dokumentů, které dnes patří ke klasice přírodopisné tvorby.
7: I am David Attenborough. And I've had the most extraordinary life.
8: Britský přírodovědec David Attenborough patří k nejznámějším vypravěčům přírody. Jeho dokumenty viděly stovky milionů diváků. Nejprve přírodu pozoroval a objevoval, postupně začal otevřeně mluvit o jejím ohrožení. V dokumentu z roku 2020 Život na naší planetě, natočeného pro Netflix, upozorňuje na klimatickou změnu, úbytek biodiverzity i znečištění oceánů.
7: If we take care of nature, nature will take care of us.
8: Člověk je neodmyslitelně součástí přírody. Je proto podle Davida Attenborougha nutné o ní pečovat. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Železniční muzeum v Lužné u Rakovníka chystá na sobotu a neděli parní víkend. Lidé budou moci vidět celou řadu parních lokomotiv, jako třeba Papoušek nebo Rosnička, řekl Petr Slepička z nadačního fondu Svět železnice.
9: Návštěvníci se mohou těšit na hvězdicové výlety ve směrech Rakovník, Krupa a Řevničov. Z nádraží v Lužné vyrazí na tratě hned tři parní lokomotivy, a to Matilda, Všudybylka a Šlechtična. Už sobotu ráno proběhne také od 8 hodin velké defilé a fotografování lokomotiv.
5: České dráhy na letošek chystají méně jejich jízd než v předchozích letech.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky s vyšší pravděpodobností na horách, k večeru ale bude oblačnosti ubývat většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů na jihu až 23 a v 1000 metrech.

0: Na horách kolem 11 a na Šumavě až 16.
1: Doprava.
0: D8 směrem od Prahy byla nějaký čas neprůjezdná po těžké nehodě osobního auta na 21,5 kilometru. Už se jezdí jedním pruhem, odklon na 18. kilometru už policie zrušila. A silnice číslo 10 je směrem na Harachov na příjezdu do Tanvaldu stále neprůjezdná po nehodě dvou osobních aut. Lze to objet přes Velké Hamry. Zprávy končí. Hezké sváteční odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Hudba, kterou mám rád.
2: S hostem Jitky Novotné na Dvojce.

0: Na začátku pořadu to prostě musí šlapat a ano. Tohle je dokonale funkční, řekl můj dnešní host a zároveň hudební dramaturg této hodiny Na dvojce, u které vás společně vítáme. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A já to jméno zatím ještě nevyslovuji, protože by mě docela zajímalo, milí posluchači, komu přisuzujete tento ostrý start pořadu Hudba, kterou mám rád. Interpretačně se o něj postaral jamajsko-americký rapper Heavy D.
1: And the Boys.
0: No a už je trošku zřetelné, že ten člověk mluví a mluví a neustane. No. Ano, vybral ho pro nás absolvent Divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, katedry produkce ovšem, svého času také student vysoké školy.
1: To jste řekl s takovým respektem, jako produkce. To je dobrý podle mě.
0: Je to dobrý?
1: Já myslím, že jo. Promiňte, už nebudu mluvit. Až na vyzvání budu mluvit.
0: Ano, výrazná moderátorská osobnost Libor Bouček. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ale vy skáčete do řeči.
1: Strašně, to je příšerný.
0: Ale to jsem
1: Teď
0: nedělá.
1: Jsem si to uvědomil. Ne, já se omlouvám, že nejen, že jsem v podstatě jako narušil tu hudební dramaturgii touhle věcí, ale ještě k tomu jsem vám, kterou obdivuji, vstupoval do řeči. Já poslouchám Stříbrný vítr, já jsem na tom závislý. Já to fakt mám strašně rád, ty pořady.
0: To jste si dobře vymyslel, ten začátek, teď jste si
1: to
0: mě
1: získal. Pravda, ne, ale to je fakt pravda.
0: Libore, vy jedete v rapu?
1: No ne, tohle je záležitost, kterou já mám spojenou s jedním Silvestrem, kdy člověk se cítil úplně svobodný. To byl Silvestr roku 2005 a vím, že to zaznělo těsně před půlnocí. A jsem říkal, to je prostě skvělý. Jako. A mám pocit, že to byl takový mix toho, když je člověk 25, má pocit, že už získal nějaký pracovní ostruhy, má po škole. Tak to je pro mě taková jako definice štěstí. Vím, že jsem byl jako v jistý euforii během toho Silvestra. Tak jsem si říkal, že tou euforií a tou radostí můžeme začít. No, ale možná to bylo moc, možná jakoby jsme přišli o stabilní posluchače dvojky.
0: Mě by to vážně zajímalo, co si teď posluchači pomysleli. Třeba se nám nějací ozvou. Zkoušel jste někdy rapovat?
1: Ano, zkoušel dokonce co by součást Dismanova souboru jsme natočili s Janou Koupkovou CD Zobáky. Takže tam já jsem rapoval.
0: No a v dospělejším věku?
1: Myslím si, že jsem nesebral odvahu, ale...
0: Ale tu pusu, promiňte, máte dobře promazanou, vám by to mohlo jet.
1: Jo, no tak uvidíme. Ono ten rap už taky se posunul, že už člověk musí být nositelem té myšlenky. Mně se těžko do toho rapu hledá ta ústřední myšlenka.
0: Aha, co jiné muzicírování, zpěv, hra na nástroj?
1: No, říkám, že v tom Dismanově souboru jsem měl možnost se to dotknout, že jsem stvárnil třeba titulní roli v opeře Dětské Brundibár. Myslím si, že to obsazení proběhlo spíš na základě exteriéru, než na základě talentu. Takže jsem Brundibár, ale absolvoval jsem několik jako těch představení a další. No, zpíval jsem dost, ale teď už zpívám spíš jako v sebeobraně a tím, že jsem se obklopil kamarádama, který tu muziku dělají, tak vím, že na to nemám talent. A zpívat ve společnosti Dika Maxiana nebo Prachaře nebo Brzo Bohatýho je prostě opravdu složitý, takže ne.
0: A kytary jste se někdy zmocnil nebo klávesám usedl?
1: Klávesy mám, ale spíš jsem na těch klávesách, protože to mělo těch 100 nástrojů, tak jsem spíš pouštěl ty výstražné tóny. Takže, ale teď se snažím s Albertem, což je můj syn, tak se mu snažím ukázat, jak jednoduchý je stvárnit Kočka leze dírou nebo Ovčáci, Čtveráci, kde je dobrý, tam je vlastně to ty, ty, ty. A pak člověk jede těma klávesama zpátky a zní to jako jistá jako virtuozita. Tak to teď spolu děláme, ale jsou to absolutní začátky. No. Ale mám to před sebou ještě. To všechno může přijít.
0: Budeme se těšit a budeme vás bedlivě sledovat.
1: Dobře, věřím, že se těšíte, ale jo. Spíš bych to bral jako výhrušku.
0: U další písničky se netajíte svým údivem, že zatím není hitem v České republice.
1: No,
0: proč by měla?
1: No, protože je strašně silná a je to spolupráce Ivana Táslera, což je genius trošku tvrdší muziky a frontman IMT Smile a k tomu Marian Čekovský, kdy já jsem snad nepotkal někoho tak muzikálního, jako je Čeky. To je další jakoby, taková záležitost, která mě potkala. Zažil jsem s ním spoustu dnů v Košicích a myslím si, že to je tak jako věc, která by hrozně rezonovala v těch českých podmínkách, protože je baladická, je to silná melodie a my jsme ji nestihli objevit. A je to následek toho rozpadu té federace a tak jsem rád, že ji můžu takhle propašovat a nabídnout i posluchačům dvojky.

0: Práce i život sám přivádějí Libora Boučka na Slovensko opakovaně. Za čím tam jezdíte? Co tam máte rád?
1: Mně se líbil ten balanc toho Československa, protože my jsme se skvěle doplňovali. V té naší racionalitě a touze po pohodě v uvozovkách s tou obrovskou emocí a tím srdcem. Takže chci-li dostat tu středoslovanskou emoci, tak to Slovensko je nejlepší destinace. A myslím si, že i z hlediska pracovního, to je asi nejpodstatnější, tak mně přijde, že v mnoha věcech jsou progresivnější, takže člověk se nechává často inspirovat věcmi, které se na Slovensku odehrávají, takže proto tam tak jezdím. A vždycky jsem to tak měl prostě.
0: A to mě zajímá, v čem se necháváte jako moderátor, dramaturg, scénarista inspirovat?
1: Tak můžete se podívat třeba na to, jakým způsobem přistupují ke Stardance, jak vypadá Let's Dance na Slovensku, jak to vypadá u nás. Neříkám, že to je stoprocentně převoditelný, ale třeba ty technologické postupy a způsoby svícení a ta velikost, jakože je to dobrý, že my v Česku se snažíme být takový jako nenápadní a menší, ale oni milují ta velká gesta a já myslím, že ta cesta k úspěchu je někde uprostřed, takže proto se snažím tam nacházet tu balanc. No. A jsme si pořád strašně jako blízko v mnoha ohledech, tak je dobrý tam jezdit.
0: A keď jste na Slovensku, hovoríte po slovensky? Alebo...
1: Můžeme hovorit po slovensky, ale myslím si, že každý Čech, který se snaží mluvit slovensky, tak začne časem působit jako Meky Žbirka, takže tomu se vyhýbám. Já jsem tam moderoval i shodou okolností slovenskou verzi Stardance a měl jsem tu tendenci na začátku mluvit slovensky, ale Adela, tehdy ještě Banášová, mě zastavila, udělala dobře. Myslím si, že mi zachránila reputaci.
0: Každopádně jazykově se vyžijete při svých cestách, vy milujete cestování. Za čím se vydáváte do jiných zemí?
1: No, já myslím, že ta cestovatelská kapitola skončila toho 16. února 21, kdy se mi narodil syn a pak přišla dcera. Tak tehdy jsme se ženou se snažili objevovat tu radost v co nejvzdálenějších koutcích světa a zjistit, co třeba, to mě vždycky, nebo mě to zajímalo, ona to jako převzala, co dělá lidem radost a jak ta emoce té radosti, kterou my tady máme třeba z nějaký spotřeby, tak jak vlastně dosažitelná úplně jiným způsobem. A bavit se s lidmi na Vanuatu nebo na Fidži o tom, co pro ně jsou hodnoty v životě, je fakt do té rychlosti, ve které se nachází Evropa, dejme tomu ta západní pelokoule nebo severozápadní, tak to je jako dobrý, že člověk se zpomalí. Takže já jsem objevoval zpomalení.
0: Umíte si představit sebe sama přesazeného do jiných kulturních prostředí, do jiných souřadnic, třeba jenom na část roku?
1: Na část roku určitě, ale permanentně to nejde, protože bych se egoisticky velmi těžce srovnával s tou pozicí toho vetřelce, která je vždycky. Já jsem to uvažoval někdy před, nevím, 11 lety, že bych přesunul svou existenci s manželkou do Sydney, že jsme chtěli v Austrálii nějakým způsobem začít něco dělat, ale potkali jsme tam kamarády hudebníka a manažerku z Polska. Vypadalo to všechno idylicky, bavili jsme se několik dní o tom, ale člověk je tam cizinec a furt bude a teprve ta druhá generace po vás, to znamená generace vnuků a vnuček, je domácí. A to byl nekomfort, který zamezil tomu, abych to udělal.
0: Tak cestovat teď budeme alespoň do světa filmu s další písničkou.
1: Ano, My Funny Valentine, řekl bych až skoro tradicionál, ale píseň, která má spoustu zpracování, ale tohle je věc osobní, ten film na motivy Patricia Highsmith je úplně dokonalý, Jude Law, fantastický, Gwyneth a Matt Damon. A ta muzikálnost mě tady na mě dostala a je to taková záležitost, která patří k mému manželství, protože já jsem Dickie a moje žena je Marge. A kdo viděl ten film, tak pochopí lecos a zároveň ví taky, jak ten Dickie skončí, tak ví, co mě čeká.
0: A ten film se jmenuje Talentovaný
1: pan Ripley.

0: Moderátor Libor Bouček nás uvedl do světa filmu. Vy sám jste chtěl být hercem. Řekněte, byl to dobrý nápad dát si před přijímačkami na Damu 3 piva?
1: Super, to byl nápad.
0: Jo,
1: no,
0: jel
1: jistě,
0: jste,
1: protože to zachránilo můj život úplně. No, protože kdybych si je nedal, tak ještě bych, jako kdybych se tam dostal, tak to by bylo příšerný pro mě. No, katastrofální. Bych byl úplně jako příšerný herec a teď bych jako byl, se utápěl v tom neúspěchu vlastním, byl bych frustrován a že hrál bych na okolnosti, že určitě za to nemůžu já, to je jenom dobře, že to takhle dopadlo.
0: Hrál jste někdy?
1: No tak v tom souboru tady jsme hráli. No.
0: Jasně, to no. Víme, ale potom...
1: Pak jsme dělali jednou v Klánovicích Žebráckou operu, tak tam jsem hrál, ale myslím si, že to byl spíš jenom nějaký následek té jedné části mýho života, že jsem to zkusil, ty přijímačky, ale nepřikládal jsem tomu nějaký jako velký význam. To
0: a je... když vás přijali na katedru produkce, tak
1: no, tak
0: tam jste
1: mě,
0: byl šťastný?
1: Ne, já si myslím, že si mě spletli, jakože vlastně si mě spletli s tím Boučkem, s producentem, s Jardou, že si myslel, že jsem jeho potomek a pak došlo k tomu vystřízlivění. No a to fakt bylo, protože mě nevzali na poprvý a to fakt v tom třetím kole se mě ptali, jestli mám něco společného s tím Boučkem.
0: A vy jste řekl, rád bych.
1: No oni se mě ptali, jak se má táta, říkám, táta se má dobře, je doma. Jo, jo, točí něco, říkám, no táta nic netočil nikdy. A pak o rok později, tak dokonce tam viselo, že jako, už bylo to třetí kolo ústní, tak tam byl překlep a na ústní kolo šel Libor Rouček, což v té době byl mluvčí vlády. Tak možná se zase domnívali, že tam přichází mluvčí vlády. Tak jsem se tam po druhý dostal. A to jsem šťastný byl. To přiznám, jsem byl šťastný.
0: Dobře, oni to s vámi vydrželi. Co
1: vy?
0: Co jste si z těch studií odnesl? Já vím, že vzpomínáte třeba na semináře Iva Matého.
1: No, Ivo Maté byl a je strašně inspirativní. Mně se strašně líbil ten jeho přístup k České televizi a k veřejnoprávním médiím. A když se řekne A, to znamená Ivo Maté, tak člověk musí dodat to B, protože jedním ještě z těch bližších pedagogů byl Jiří Pitrman, který vlastně stál za dvojkou. A mě vždycky bavila ta televize a média obecně a vnímal jsem tu divadelní fakultu vlastně jako tu nejsnazší cestu k těm médiím a tak jsem jako vlastně jako paralelní studium. No, ale to bylo hrozně fajn tomu Jindřich Gregorin, který byl letitým ředitelem divadla na Vinohradech. Já jsem byl jako nadšený student a dalo mi to především to vědomí, že člověk jako aktér nikdy nesmí čnít nad tím celkem.
0: Dal jste v té své cestě za vzděláním hodně na rodiče, na radu rodičů? Konzultoval jste s nimi, kudy se budete
1: no,
0: vybírat?
1: No, tak já si, že do těch 20 to nějak jsem poslouchal, pak jsem utekl z té vysoké školy ekonomické, takže jsem moc neposlouchal, ale myslím, že ten instinkt mě vedl správně a pochopil jsem, že to vzdělání není automatickou cestou k té profesi, ale spíše to věc, která člověku dává rozhled. A je úplně jedno, co pak bude dělat, pak může dělat fakt cokoliv. A já jsem moderování měl jako brigádu a pak se to přelnulo na full time. Ale to vzdělání mi dodává možná jistý druh lehkosti. Takže to vzdělání je strašně podstatné, ale neznamená to, že to, co vy studujete, pak budete dělat.
0: Teď si zahrajeme kapelu Kryštof.
1: No, to je dobře.
0: Proč právě tohle písničku?
1: No tak tohle svědomí je single z desky Rubikon, která vyšla v roce 2006. Myslím si, že pro Richarda a pro kamarády Zavířova je to dost přelomový, je to strašně osobní zpověď a já musím říct, že jsem tu desku slyšel nespočetněkrát, protože to bylo takový období, který jsme prožívali podobně a paralelně s Richardem. A mám jí rád, a teď jsem jí slyšel na konci roku v symfonickém provedení. A jenom najednou ta spolupráce s tou vlastně Královéhradeckou filharmonií a s tou melodií, co Richard dal dohromady, tak to jako ukazuje, jak nadčasový a silný ty písně jsou. Tak teď zazní v tom klasickém provedení z roku 2006.
2: Hudba, kterou mám rád.
3: S hostem Jitky Novotné na Dvojce.
4: Jak

0: Mé pozvání přijal moderátor Libor Bouček. Vy jste tady už několikrát zmínil dismančata.
1: Ano.
0: Kdy jste tam na půdě tohoto úžasného rozhlasového souboru zjistil, že moderování by mohlo a mělo být vaší další cestou?
1: No tak protože všichni kolem mě měli talent a věnovali se tomu herectví. Teď se to rozdělovalo, já jsem tam přišel po úspěšné inscenaci Ruty Šuty Arizona, která byla absolutním hitem, natočila to televize, nebo televize to živě vysílala. Já jsem prošel tím konkurzem, možná i díky tomu, že to bylo vlastně v době, kdy se dělila ta federace a já jsem měl jakoby báseň Jsem Čech, nepamatuju si ji, tehdy jsem si ji taky nepamatoval, ale zaimprovizoval jsem, řekl jsem Čech, nejsem Slovák a tím se tomu končil, řekli, tak má talent pro improvizaci. No a jak byli talentovaní všichni, tak mě zbyl ten mikrofon. No a tím, že byly zkoušky částečně tady v tomhle domě, tak já jsem si ten mikrofon vzal a točil jsem ankety a líbilo se mi zprostředkovávat ty věci. A nikdo moc z těch mých kolegů tomu nevěnoval pozornost téhle oblasti, tak jsem si jako věnoval, tak mi to takhle zůstalo. A nevím, kolik mi mohlo být, 13. No a takhle jsem tady v těch 13 chodil po tom rozhlase. Ve 14 jsme dostali každou středu pořad na dvojce. A pak jsem třeba dělal v roce 96 Eleva při přímých přenosech Olympiády z Atlanty, takže jsem tady byl s takovými ikonami, jako byl pan Tejkal nebo Mirek Augustin a stříhal jsem tady na těch pásech. A to bylo furt, jsem byl to dismanče a vlastně jsem tady takhle byl. No, tak mi to jako zůstalo. Dělám to vlastně kolik, no, těch 32 let.
0: Vysílali jste na dvojce, říkáte, takže ano. Jste se vrátil na místo činu.
1: Ano,
0: posloucháte
1: ano.
0: Dnešní dvojku?
1: Poslouchám Dnešní dvojku. No a jsou tam ty hlasy, některé zůstaly, třeba Robert Tamchina. No.
0: Kdybyste si tam mohl pro sebe vybrat nějakou plochu, nějaký formát, co by vás zajímalo?
1: 100% Noční proud s Milošem Skalkou. Mm. Tam bych s ním trávil ty večerní chvíle.
0: Co byste pouštěl?
1: Co by řekl Miloš?
0: Vážně?
1: No, já bych se přizpůsobil a mám takový zvyk na Nový rok, že poslouchám od půlnoci, protože většinou moderuju a moderuju do půlnoci. Poslední moderování v roce je 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teď to bouchne ten ohňostroj. A já pak sedám v tom smokingu do auta, ladím dvojku a poslouchám Miloše Skalku a Martina Hrdinku. Takhle už vlastně, nevím, 3 roky to mám. A je to jako nejhezčí start roku. Takže tam bych byl s klukama.
0: Jak moc bych si přála, aby nás teď poslouchali, protože tohle je musí prostě pohladit. Úžasné.
1: Musí nás poslouchat.
0: Libore, vy oplýváte velkou energií. Co vás nabíjí vedle muziky?
1: Děti mě nabíjí. Děti mě nabíjí, protože když je člověk ve společnosti 5letého chlapce a 2leté dívky, tak by neobstál bez energie. Takže člověk musí vidět, že ta poptávka po energii je, tak ji hledá. Ale nabíje, jsou to nejkrásnější dialogy. Je to nádherný období a ty dialogy mě nabíjí.
0: Z mého pohledu vás hodně nabíjí i vzdělávání. Mně se zdá, že potom dychtíte a prahnete, ostatně děláte několik zábavně vzdělávacích soutěží a říkáte, že jste nadšeným konzumentem informací
1: ano.
0: Všeho druhu. Takový jste byl i jako školák, jako žák?
1: Ano, musím říct, že jsem asi musel jakoby odpouzovat okolí. Byl jsem takový.
0: To si taky říkám, že to muselo.
1: Jste si to představila, jo?
0: Já jsem si to představila.
1: No, tak to bylo, ale přežili to. Myslím, že všichni spolužáci jsou naživu.
0: Ve kterých předmětech jste vynikal?
1: Já jsem byl dvojkař. Na gymplu jsem byl vždycky dvojkař. V češtině asi. A bylo to hrozně hezké se dostat, jak člověka ovlivní ten pedagog. My jsme měli výbornou češtinářku, která vlastně podle mě tak v tom třeťáku najednou v obrovské části vzbudila to nadšení pro tu literaturu. Člověk viděl, jak jako najednou to není jenom memorování těch autorů a těch děl a sdílení těch výpisků do čtenářského deníku, ale byli jsme pyšní na to, když jsme něco přečetli. Tak ono to možná bylo dané tím, že tam člověk se dostane k tomu 19. a 20. století. Ale čeština, tu se milovala.
0: Tohle všechno zúročíte ve své práci. Vy jste na sebe velmi upozornil v soutěži Vyvolení, ta se vysílala každý den a byla to opravdu záležitost velmi populární. Je to dávno?
1: To nebyli naši posluchači možná ani na světě ještě.
0: Obávám se, že ano, ale vystřelila vás. Od té doby je to samý vzestup nebo byly i pády?
1: Já myslím, že to není žádný vzestup. A otázkou je, to bylo vystřelení do nějakého mediálního prostoru, ale kdybych měl zhodnotit tu kvalitu té práce nebo ten obsah, tak jsem měl štěstí, že jsem byl součástí toho boomu těch reality show. Ale a pak určitě spousta pádů, nebo pádů. To není hrozně silné slovo. Pád. Nezažil jsem pád, že bych byl někde jako na dně. Ale jsou to nějaký sinusoidy.
0: A byl byste ochoten se vyznat z nějakého pocitu krize v profesi?
1: Nepocítil jsem tu krizi. Já si myslím, že krize ještě nepřišla a že spíš jakoby člověk, když si říkal, dobře, tak teď něco nefunguje, tak hledal způsob, jak to napravit. A ty krize spíš, jako, který člověk to mohl označit za krizi, tak mě to spíš motivovalo. Říkal jsem si, dobře, budu dělat něco jinak.
0: Dobře, tak teď si pustíme další písničku. Cítím tam ohlasy Michaela Jacksona. Cítím to správně?
1: Michaela Jacksona? Mm-hmm. V rámci Sexy Dances? Mm. To já nevím, jestli je to Jackson. Já si myslím, že to je záležitost, kterou dal dohromady Roman Holý. Myslím si, že dokonce získali na cenách Anděl v roce 99 objev roku. Byli proti Decline a Lunatic tehdy. Byl to největší přenos podle mě v dějinách hudebních cen u nás, kdy na jednom místě díky Michalu Horáčkovi se objevila Cher, R.E.M., Andrea Bocelli. A myslím si, že tohle je jako testament Romana Holého a záležitost, která je úplně jako božská. Je to jeden z nejlepších singlů, který se objevil podle mě v Česku po roce 89. A tím, že je to v angličtině, tak možná je lehce ve stínu, ale je to věc, která jako by snesla světovou konkurenci a je to dáno pochopitelně i těmi vokály, protože Dara Rollins, Dan Barta, to je skvělá kombinace.

0: Fakt tam toho Jacksona necítíte, Libore?
1: No tak já tam slyším toho Bartu. To je dobrý posun, ne? Tak vy jste hudebně daleko víc erudovaná než já.
0: Ne, já nejsem ale... na populární muziku.
1: Počkejte, jako populární muzika je přece všechno. Hmm. Vy úplně jste tak jako na populární muziku, že vy jste se jako uculila.
0: Ne, to ne, jenom že nejsem na ní odborně vybavená, tak to
1: no,
0: myslím.
1: Odborně, ale odborně, ale máte ji ráda.
0: Mám ji ráda.
1: No, no tak já, jako je tam možná ten Jackson tam jako je, ale já tam ten rukopis toho Dana, to bylo vlastně v době, kdy že byl Jesus, končil zhruba Jesus, nebo ta aura byla obrovská, k tomu byla Alice a byl to jako rockovej zpěvák. Teď se objevil tady v Sexy Dancers, předtím se objevil v AR. To byla jako fakt krásná doba, no.
0: Vaše krásná doba v branži, která to byla?
1: Ta je furt. Mm. Ne, fakt, já si myslím, že... Nebo já mám to nastavení, že teď poslední rok, já mám fakt jako radost každý den. Je to hrozný to říkat, možná tím štvu okolí, ale jsem fakt šťastný, jako já mám furt, jako ta radost je furt.
0: Kdy jste se nejvíc napracoval, nadřel, nebo nad čím jste si hodně lámal hlavu, abyste to uchopil tak, že to dopadne s efektem, který si přejete?
1: Já bych se zdráhal jako označit u té naší profese používat to slovo nadřel. No.
0: Ale scénářem? Se
1: to, ne, to není dřina. Já si jako dřinu představu, když vidím u nás v Solenicích na chatě ty lidi, kteří pracují na těch zahradách a staví baráky, jak se nadřou. My tak jako můžeme přemýšlet, ale ano, já to chápu. To nadření, asi nejvíc jsem se soustředil, dejme tomu, na ty první velký přímý přenosy, což když jsme tady použili ten termín pád, který jako je legitimní, tak jsem si říkal, teď přichází, jako teď jsem dole někde a musím zvládnout tehdy Českou mis 2010 a pak Slavíka 2010. A tam jsem si říkal, že přesně, když to člověk nezvládne, tak už nepřijde znova ta příležitost. Tak tam měl člověk nejvíc obav a tím pádem možná měl ten pocit, že musí to hrozně vydřít. Ale pak časem zjistí, že to fakt není o tom nadření, ale že naopak nejvíc se člověk musí naučit jistému druhu lehkosti.
0: Kde jste ji načerpal?
1: Asi s tím časem, kdy člověk vlastně moderuje téměř každý den, a kdy přestane se dívat na sebe jako na toho aktéra, ale dívá se na sebe očima toho diváka a baví se s lidma, kteří se dívají na vás a zjistí, že vlastně nejcennější je ta přirozenost. No. A ta cesta možná k té kvalitní práci je přesně ta, že člověk se nedívá jako na sebe, jak já budu vypadat, až to řeknu. Tak to byla ta lehkost možná. No.
0: Vy se na sebe někdy díváte jako divák?
1: No díval jsem se, měl jsem takový období, kdy jsem po každém přímém přenosu dojel domů a ten přímý přenos skončil třeba v 10:30 a já už v 11 jsem se díval zpětně na sebe a psal jsem si chyby. Ale ono už není moc přímý přenosu. Ale takže už se nedívám na sebe a na ty věci, které natočíme dopředu, tak se dívám občas a jo, taky tam pozoruju chyby. Ale už jsem tím netrýzním tolik.
0: Jak jste se po takovém přímém přenosu s následným poznámkováním svých chyb uklidňoval, sklidňoval až ke spánku? To jste musel
1: díval jsem se do diáře, kdy bude zase další přímý přenos a kdy to vylepším. Bylo to strašný. No.
0: A to vás uklidnilo?
1: No, uklidnilo mě, že ještě přijde nějaká šance jako to vylepšit. To ještě dělal doma problém, jo, že vlastně ta žena žije s egomaniakem. Hmm. Že jsme byli někde, ona si vzala ty hezký šaty a říkám, jdem domů teď. A svůj doma dělat je večírek. A říkám, no ale domů si tak si dáme skleničku a já se na to podívám. Říká, proč se díváš na sebe? Říkám, hledám chyby. Tak to může vyvolávat to, že člověk je třeba posedlý sám sebou a dívá se na sebe, ale já fakt hledal ty chyby.
0: Ale že to muselo být takhle bezprostředně.
1: No muselo, protože byl ve mně ten zážitek z toho. A vnímala jsem ten celek a viděl jsem něco, nějaký nedokonalosti, tak ještě jsem potřeboval vidět sebe, protože to je jediné, co jsem neviděl.
0: Kteří lidé vám mohou s velkou upřímností říct své připomínky, třeba nějaké výtky, poznámky? Všichni?
1: No všichni můžou říct připomínky.
0: Komu ale nasloucháte? Koho berete vážně?
1: Michal Čech, Pepe Majeský, režiséři, no. Ti režiséři, tak ty beru vážně, logicky beru vážně zadavatele, to znamená, je to ta odborná část, dejme tomu, nebo jsou to ti profíci.
0: Ale říká se režisér a maminka.
1: No, to si vyslechnu rád, ale je to strašně fajn. Rodiče, mám je 78, táto je 83 a jsou nadšenými posluchači Českého rozhlasu a jsou nadšenými posluchači mě, takže od nich už to není připomínka. Myslím, že tím, že se tolik nevídáme, jako to bylo v dětství, tak vlastně jsou rádi, že mě vidí nebo slyší, takže tam to nejsou připomínky, ale myslím si, že z logiky věci, že člověk musí brát vážně připomínky režisérů, připomínky zadavatelů, to znamená těch, kteří si vás objednali, a připomínky diváků v případě, kdy jsou faktický. Nemá smysl je brát z reakčních platform, jako jsou sociální sítě, tam moc relevance není.
0: Jednou jste zmínil, že opravdu geniálním dramaturgem je Jiřina Bohdalová.
1: No je, no.
0: V čem?
1: No, protože má tu několika dekádní zkušenost, vždycky myslí na toho diváka a diváčku, baví se s obyčejnýma lidma z města i z venkova, má proto nebývalý cit, ví, kde je chvíle, kdy člověk to má zkrátit, kdy se mluví moc, prostě má tu zkušenost. Vybral si Jan Werich. A já si myslím, že Jan Werich věděl, proč si ji vybral, že si vybíral k sobě lidi nejen s talentem, ale i s inteligencí. No a ta Jiřina to vidí po těch letech. A je to taková jí skrytá vlastnost, o které se moc nemluví, ale má jí.
0: Jiná výrazná osobnost našeho uměleckého kulturního života nám teď zaspívá. Bude to Karel Gott a o něm po písničce.
2: Když

0: Libor Bouček vybral tuhle písničku. Proč právě ji?
1: Ve chvíli, kdy se ten pořad jmenuje Hudba, kterou mám rád, a člověk žil za dobu Karla Gotta, tak to nejde opomenout, toho Karla. I když si člověk může cokoliv myslet, tak to je člověk, kterému se zaplať pánbůh nedalo uniknout. A tahle píseň je, řekl bych, pro ten závěr jeho neskutečné kariéry taky jako signifikantní a já jsem ji v jeho podání slyšel opravdu, řekl bych, v tom roce, kdy nás opustil. A mám to pořád před sebou s jako obrovskou intenzitou. To znělo, nevím, jestli úplně naposledy, ale bylo to určitě jako jedna z těch posledních interpretací. A ten text má úplně všechno. Zdeněk Borovec napsal věc, kterou si, a dokonce jako myslím, že to je hodně jako chlapský, že, kterou my chlapi si tak jako uvědomujeme. A je v tom strašná síla. Takže proto Karel a proto tahle píseň. Viděl jsem kluky o 15 let mladší, který si to pouštěli, analyzovali to, brečeli u toho. A to je jako fakt píseň, která je dobrá si ji pustit někdy, když je člověk jako třeba sám, tak si ji jako dát a vlastně se na chvíli zastavit. No a jinak, proč Karel? No tak myslím si, že větší profesionál u nás nikdy nebyl a těžko říct, jestli bude, a člověk, který by dokázal se opravdu v tom show businessu, a říkám záměrně u něj tenhle termín, protože to překračuje hranice Česka, prosadit takovým způsobem, tak tady nikdo takový nebyl. A čím víc čas běží, tak tím silněji si to člověk uvědomuje. A jsem vděčen za to, kolik času jsme společně strávili i v, řekl bych, jako soukromých rozhovorech. A byly to chvíle nesmírně vtipný. A teď jsem si uvědomil ještě jednou, myslím, že jsme na dvojici. No tak já myslím, že jestli něco bylo naprosto kultovní, tak to byl ten jeho pořád Zpátky si dám, tenhle film, jestli to říkám správně, ten název. A to bylo dopoledne teda jako, to si myslím, že dvojka byla, jako musela být nejposlouchanější stanice. To mělo skvělou hudební dramaturgii, naprosto fenomenální humor. A to byl podle mě jako vyjádření toho Karla Gotta. To je podle mě jak rok 2015, kdy se to, nebo dlouho se to vysílalo, několik let, ale to bylo něco neskutečného.
0: A nás moc těšilo, že sem Karel Gott ne, přicházel to, s potěšením. On se rád pasoval do toho rozhlasového disk žokeje. Dlouze bychom o něm mohli hovořit, ale nebudeme, protože nás čeká poslední písnička tohoto pořadu, Nadpozemsky krásná.
1: Neuvěřitelná. A pro mě ten osobní význam je ten, že to byla jedna z prvních osobností, se kterou jsem měl možnost dělat rozhovor. Tady, shodou okolností, kousek odsud, ve studiu Českého rozhlasu Cuby Dismanče. A nikdy nezapomenu na to její propojení s Mariem Bihárim. No a tohle je jenom důkaz toho, že Zuzana Navarová navždycky bude geniální. A myslím, že to je jako přesný závěr toho našeho setkání, Jitko.
0: Věřím, Libore, že jste velmi potěšil posluchače slovem i výběrem písní. Mějte se hezky.
1: A děkuji vám. Hezky.
0: To byl Libor Bouček, loučí se také Jitka Novotná a nadále vám společně přejeme krásný sváteční den. Naschledanou.

0: Legendami novodobé kriminalistiky.
1: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
0: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
2: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
0: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Prezident při příležitosti dne vítězství jmenoval nové generály. Válečný pilot ze Žďárska bude mít pamětní desku v Belgii. Zítra bude oblačno až polojasno. Odpoledne výjimečně přehánky nejvíce na horách. A nejvyšší teploty většinou do 20 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval nové generály. Do hodnosti brigádního generála povýšil ředitele speciálních sil Tomáše Kramplu anebo třeba šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka. Jmenoval je na návrh vlády při příležitosti Dne vítězství. Novým generálům připomněl, že vojenská služba sebou nese velkou odpovědnost.
4: Je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků. Protože právě od vás se očekává odborná rada, která bude co nejvíc objektivní a nemotivovaná pouze očekáváním nadřízených složek.
3: Prezident povýšil celkem 8 mužů na brigádní generály, dalším dvěma udělil hodnost generálmajora. Slovenský premiér Robert Fico je na cestě do Moskvy. Kvůli neochotě pobaltských zemí vydat povolení k přeletu letí oklikou přes území Česka, Německa, Švédska a Finska. Fico se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Zítřejší přehlídky na Rudém náměstí se nezúčastní, položí však věnec k hrobu neznámého vojína. Pamětní desku v belgickém městě Veteran bude mít rodák z Rožné na Žďársku Jindřich Beran. Československý stíhací pilot padl v Belgii v roce 1940. Deska bude odhalena 12. května v den 86. výročí jeho smrti.
5: O památku Jindřicha Berana se stará jeho prasynovec Miloš Janeček. Napsal o něm knihu a inicioval loňské odhalení pamětní desky v Beranově rodišti. Před koncem roku ho skontaktovalo vedení radnice belgického Veternu s prosbou o pomoc při přípravě instalace pamětní desky v místě sestřelu letadla. Miloš Janeček by se měl slavnostního aktu zúčastnit i se svou rodinou. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
3: Tanec, akrobacii a oheň dnes mohou vidět návštěvníci městského parku ve Vimperku. Koná se tam už 3. ročník májového setkání u ohně, takzvaný Fire Jam. Slavnostní zahájení bude za půl hodinky, pokračuje Michaela Kačmárová z pořádajícího spolku Artego.
6: Diváci se tak mohou těšit na prvky vzdušné akrobacie, disciplíny nového cirkusu a pestrá taneční vystoupení břišních tanečnic, hedvábnými vějíři a kruhy, či Tribal Dance Fusion, který si budou moct i sami vyzkoušet na vedeném workshopu.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky s vyšší pravděpodobností na horách, k večeru bude ubývat oblačnosti většinou do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až 16.
0: Doprava.
3: Na 21. a půltém kilometru D8 směrem na Prahu vyšetřují nehodu, provoz zeslábl, zdržíte se do 5 minut. Na 11. kilometru D11 směrem na Prahu je odstaveno nákladní auto a hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. A silnice 9 je neprůjezdná mezi Kly a Mělníkem po nehodě osobního auta a motorkáře. Objet to lze po okolních silnicích nebo i D8 a silnici číslo 16. Zprávy končí, hezké chvíle s dvojkou.
7: Hezké sváteční odpoledne přejeme, na dvojce jsou připraveny příběhy z kalendáře. A u mikrofonu Jan Kovařík.
8: A Tereza Stýblová, i ode mě hezké odpoledne. A já hned začnu takovým malým napovídáním, že si dnes nebudeme povídat o někom, ale o něčem. A zkonkretizuju to o jednom konci.
7: No počkej, není to zase konec ledajaký, protože jsou to hned tři konce a dodnes se vedou spory, který z nich je ten pravý.
8: To je pravda, Honzo. Tento konec se totiž stal obětí politického, dokonce i ideologického soupeření. A také se ho hned zmocnila propaganda, přitom ho všichni slušní lidé mají rádi a dodnes každoročně oslavují.
7: No, já myslím, že někteří už tušíte, o jakém konci tady mluvíme.
8: No a abyste to vzali za ten správný konec, tak vám nabídneme obvyklou trojici indicií, tentokrát zeměpisných.
7: Nezapomeňte, že jsme mluvili o třech koncích. První nápověda Remeš.
8: Druhá indicie je Berlín.
7: A do třetice Chraštice.
8: Co pak mají asi tato tři místa společného? No, můžete začít pátrat a přemýšlet.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás

0: Ta slavná událost, o které dnes chceme v příbězích z kalendáře vyprávět, je pochopitelně konec druhé světové války v Evropě. Přesněji řečeno, tři různé konce. Mm-hmm.
1: Naše tři vodítka jsou tři různá místa, kde válka skončila. Poprvé to bylo v Remeši 7. května 1945.
0: Po druhé o den později v Berlíně.
1: A po třetí a naposledy v Chrašticích u Příbrami. A to až 12. května 1945.
0: Jak je to možné, ptáte se s námi? Vždyť přece každá slušná válka má jen jeden konec. No, nejspíš to bude tím, že druhá světová válka nebyla slušná ani trochu. Zemřelo při ní asi 60 milionů lidí a z toho plné 2/3 obětí byli civilisté.
1: Přitom proběhla řada genocid a válečných zločinů, z nich nejodpornější byl určitě nacistický holokaust, systematické a průmyslové vyvraždění 6 milionů Židů.
0: I když válka byla už dávno prohraná, Němci se zuřivě bránili, a to až do 30. dubna, kdy v železobetonovém bunkru ukrytém hluboko pod zahradou říšského kancléřství v Berlíně spáchal sebevraždu vůdce nacistů Adolf Hitler.
1: A spolu s ním i jeho manželka Eva za Svobodná Braunová. O den později se k ním na cestu do pekla přidal i ministr pro lidovou osvětu a propagandu a poslední kancléř Velkoněmecké říše Josef Goebbels se svou chotí Magdou. Ovšem až poté, co zavraždili svých 6 dětí.
0: Hitler ve své poslední vůli určil jako svého nástupce velkoadmirála Karla Dönitze, což byl vrchní velitel německého ponorkového loďstva a válečného námořnictva. Ten se o svém jmenování dověděl až po Hitlerově smrti.
1: Velkoadmirál Dönitz si ale funkci moc neužil. Říšským prezidentem byl jen pár dní, neboť po kapitulaci Německa byl zajat a jako vůbec první hlava státu v dějinách souzen a odsouzen mezinárodním tribunálem.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, tentokrát o třech koncích druhé světové války.
1: Vraťme se teď do posledního dubna 1945. Třetí říše byla v troskách. Hitlerova mrtvola politá benzínem dohořívala na zahradě kancléřství a pozdě večer tři sovětští vojáci vyvěsili rudou vlajku na střeše budovy Říšského sněmu.
0: Protože už byla tma a na místě nebyli žádní novináři, druhý den ráno museli jiní tři rudoarmějci vlajku zase stáhnout a znovu vyvěsit, tentokrát před objektivy fotografů.
1: Snímek vyvěšování vlajky, který pořídil Jevgenij Chalděj, pak obletěl celý svět a stal se jednou z nejslavnějších fotografií v historii vůbec. Musela se však retušovat, protože voják Izmajlov, přidržující kamaráda s praporem, má na obrázku na každé ruce jedny náramkové hodinky.
0: Upřímně řečeno, válečnou kořistí si tehdy běžně přilepšovali vojáci na všech stranách. Američané dokonce mohli posílat z Evropy domů balíky polní poštou, ale k budovatelům beztřídní společnosti se tohle hromadění majetku jaksi nehodilo.
1: Tou dobou v obklíčeném Berlíně už kladlo Rusům odpor jen pár pubertálních fanatiků z oddílu Hitlerjugend. Přesto však Němcům ještě zbyla jedna relativně velká a slušně vyzbrojená formace, zvaná Skupina armád Střed.
0: Koncem války se nacházela na území protektorátu Čechy a Morava. Hlavní štáb měla v lázních Velichovky. Velel jí polní maršál Scherner, přezdívaný Krvavý Ferdinand. Skupinu armád Střed tvořili samí zkušení zabijáci Wehrmachtu i zbraní SS, muži, kteří přežili nejtvrdší boje na východní frontě.
1: Přesto do bitvy o Berlín nezasáhli. Vojákům bylo jasné, že válka je prohraná a jejich jediným cílem bylo dostat se do amerického zajetí. V tom ruském totiž za své válečné zločiny neměli moc šancí na přežití.

0: 8. května vám příběhy z kalendáře na dvojce vyprávějí Tereza Stýblová a Honza Kovařík.
1: Naděje, že by říši mohla zachránit poslední velká německá skupina armád střed, úplně pohasla 5. května, kdy v Praze proti nacistům vypuklo dobře organizované povstání a tím jim odřízlo hlavní cestu směrem na západ.
0: Morálka začala prudce upadat. O 3 dny později u Jaroměře dezertoval sám polní maršál Krvavý Ferdinand.
1: Velitel, který přikázal popravit stovky svých vlastních vojáků za zbabělost nebo útěk z bitvy, teď sám zbaběle opustil svoji armádu a odletěl letadlem do Rakouska.
0: Němci už neměli čím bojovat, situace byla beznadějná, docházelo palivo i munice, každý den umírali tisíce německých civilistů na nemoci a podvýživu. Velkoadmirál Dönitz se konečně rozhodl požádat o mír a vyslal svého emisara do města Remeše v severovýchodní Francii.
1: V Remeši totiž tenkrát sídlil generální štáb amerického generála Eisenhowera, vrchního velitele západních spojeneckých vojsk v Evropě. A tím Dönitzovým vyslancem byl generálplukovník Alfred Jodl, zástupce náčelníka vrchního velení Wehrmachtu.
0: Jodl nejprve Dönitzovým jménem nabídl Američanům, Angličanům a Francouzům separátní mír, přičemž Němci by dál pokračovali v boji proti Sovětům.
1: To ovšem Eisenhower odmítl. Stalin totiž se všemi západními spojenci, a to včetně exilové vlády Československa, uzavřel smlouvy, že nikdo s Německem nesjedná separátní mír. A tehdy se ještě smlouvy dodržovaly.
0: Jodl tedy nakonec přistoupil na bezpodmínečnou kapitulaci Německa a tu také 7. května v Remeši podepsali. Jodl za Německo, náčelník Eisenhowerova štábu Walter Biedl-Smith za Spojené státy, generálmajor Ivan Susloparov za Sovětský svaz a za Francii generál François Sévèze.

0: Na dvojce posloucháte ve sváteční den příběhy z kalendáře o konci druhé světové války v Evropě. Popravdě řečeno, jsou to spíš příběhy o třech koncích té války. A kdybych měl shrnout, co jsme zatím probrali, stačilo by říct 3, 2, 1. Tři jsou ty zmíněné konce války v Evropě. Dvoje byly náramkové hodinky, každé na jednom zápěstí vojína Izmajlova, který byl zachycen, když vstyčoval vlajku nad budovou říšského kancléřství. A jeden mír jsme prozatím podepsali, ten v Remeši. Tím to ovšem zdaleka neskončilo.
1: I my dva s Honzou si ale pamatujeme, že jsme si konec druhé světové války vždycky nepřipomínali 8. května, ale i 9. května. Povíme si proč a zmíníme i to, že na vině je zemská rotace. Také představíme posledního českého admirála, no a dostaneme se i ke smutnému konci války v Japonsku.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
4: Pokračujeme v sobotu 9. května v Mariánských lázních.
5: Zahájíme tam lázeňskou sezonu.
6: Uvidíme se na kolonádě, přijďte na kávu.
4: A nebo se uslyšíme ve vysílání od 14.00.
3: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
2: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor,
6: Regina,
5: Jakub.
2: Radioservis představuje
7: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
8: Čeká nás Arras.
7: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
8: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
7: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
2: Každý den po 17. hodině
3: na Dvojce.

0: Už před pár minutami se v příbězích z kalendáře na Dobojce zdálo, že v Remeši podepsanou kapitulací druhá světová válka skončila. Jenže neskončila. Sovětský vůdce Stalin totiž trval na tom, že opravdový mír musí být uzavřen v dobytém hlavním městě nepřítele.
1: Proto byla německá kapitulace o den později, 8. května 1945, zopakována v Berlíně. A tentokrát i se zvučnějšími jmény. Podepsali ji sovětský maršál Georgij Konstantinovič Žukov, britský maršál královského letectva Arthur William Tede, americký generál letectva Karl Spatz a francouzský armádní generál Jean de Latre de Tassigny.
0: Za poraženou stranu připojili své podpisy představitelé všech tří zbraní německé branné moci. Polní maršál Wilhelm Keitel za pěchotu, admirál Hans-Georg von Friedeburg za námořnictvo a generál plukovník Hans-Jürgen Stumpf za letectvo.
1: Generalissimus Stalin byl konečně spokojen, ale zmatky tím zdaleka neskončily. Různé průtahy totiž způsobily, že se ceremonie protáhla až do pozdních nočních hodin.
0: Takže zatímco ve Spojených státech amerických a v západní Evropě bylo v okamžiku podpisu německé kapitulace pořád ještě 8. května, v Moskvě tou dobou už začínal 9. květen. Za všechno může otáčení zeměkoule a různá časová pásma.
1: Proto se v Rusku dodnes státní svátek Den vítězství slaví 9. května, kdežto v západní Evropě a Spojených státech o den dřív. U nás, ještě v tehdejším Československu, jsme symbolicky přešli z 9. na 8. květen po sametové revoluci, přesně v roce 1991.
0: A k dovršení všech nesrovnalostí se ve dvou zemích, a to v Dánsku a Nizozemsku, jako konec druhé světové války slaví Den osvobození 5. května.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

zrzavý, neumírá a dobře ví, kam letí ten čák. Dá ti okovů pár zlatých, takový schody do nebe.

0: Konec druhé světové války v Evropě dnes řešíme v příbězích z kalendáře. Jejich průvodci jsou Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
1: Válka ale neskončila 8. ani 9. května, jak jsme dnes naznačovali. Přestože německá armáda se oficiálně vzdala, poslední zbytky jednotek SS na našem území odmítly složit zbraně a za každou cenu se snažili probít před postupující Rudou armádou do americké zóny.
0: Byla to hlavně bojová skupina SS Wallenstein, mimochodem pojmenovaná po slavném vojevůdci a dosud jediném českém admirálovi Albrechtu z Valdštejna. Jednotka, která se sem stáhla po kapitulaci německé posádky Prahy na konci pražského povstání.
1: Spolu s ní také zbytky pluku pancéřových granátníků z neblaze proslulé SS tankové divize Das Reich, kadeti tankové a ženijní školy SS a další. Byla to pestrá směsice ostřílených veteránů i úplných nováčků.
0: Nejen Němců, ale i Maďarů, Chorvatů, Francouzů, Holanďanů, Estonců a také bratrů Slováků. Nacisté se tehdy neštítili žádných prostředků. Terorizovali místní obyvatelstvo a na své tanky či obrněná vozidla připoutávali civilisty jako živé štíty.
1: 9. května 1945 se tato banda válečných zločinců opevnila na linii poblíž vesnice Slivice. O dva dny později proti nim z nedaleké Příbramy vrazila partizánská skupina Smrt fašismu, posílená členy místní revoluční gardy.
0: Neměli ovšem šanci. V palbě dobře zakopaných kulometů i těžkých zbraní padlo celkem 17 partizánů. Jednoho nacisté pro výstrahu bodákem zaživa zohavili.
1: Ještě téhož dne, 11. května, SSáci umučili pana Richarda Štěpána se dvěma syny jenom proto, že na svém domku vyvěsil československou vlajku.

0: příbězích z kalendáře jsme se před pár minutami ocitli v 11. květnu roku 1945, kdy se u Slivice na Příbramsku zakopala poslední skupina nacistů kladoucí odpor.
1: Ke Slivici brzy přijeli ruské jednotky, vyzbrojené tanky, děly a raketomety Kaťuša. Nacisté byli teď obklíčeni ze všech stran a jejich velitel SS Gruppenführer Karl von Pickler Burghaus v noci z 11. na 12. května 1945 kapituloval.
0: Brzy poté se v Čimelicích zastřelil, což byl nepochybně jeho nejlepší skutek za celou válku.
1: Vůbec poslední dva padlí druhé světové války se jmenovali Josef Sládek a Rudolf Máša. Zkosila je dávka z německého kulometu při strážní službě na silnici u nedalekých Chraštic. To se stalo až 12. května v 6 hodin ráno.
0: Posledním osvobozeným územím byl britský ostrov Alderney v Lamanšském průlivu. Němci jej obsadili hned na začátku války v roce 1940 a jeho posádka se Britům vzdala až 16. května roku 1945.
1: Tam se to ale na rozdíl od českých Chraštic obešlo bez střelby a mrtvých.
0: I když v Evropě už zavládl mír, druhá světová válka pokračovala dál v Tichomoří a v japonském ovládané části Číny. Naštěstí už netrvala dlouho.
1: 6. srpna Američané svrhli první úspěšně použitou jadernou bombu světa přezdívanou Little Boy, neboli chlapeček, na japonské město Hirošimu. Dne 8. srpna vyhlásil válku Japonsku i Sovětský svaz, jak se ostatně zavázal na jaltské konferenci, a následující den zahájil útok v Mandžusku.
0: A 9. srpna druhá atomová bomba zvaná Fat Man, čili tlouštík, explodovala nad městem Nagasaki. V beznadějné situaci císař Hirohito 15. srpna vyhlásil kapitulaci Japonska rozhlasem. Oficiálně byla podepsána 2. září 1945.
1: A tak druhá světová válka skončila po čtvrté a naposledy.

0: Na závěr dnešních příběhů z kalendáře na dvojce si dovolíme ještě jednou připomenout, že žádný konflikt v dějinách lidstva zatím nebyl tak krvavý a ničivý jako druhá světová válka.
1: A žádný ani neměl tolik konců. První 7. května 1945 v Remeši, druhý o den později v Berlíně, kdy už měl ovšem Stalin v Moskvě na kalendáři datum 9. května.
0: 12. května padly poslední dva lidé v boji u vsi Chraštice nedaleko Příbrami. 16. května bylo osvobozeno poslední nacisty obsazené území, tedy britský ostrov Alderney v Lamanšském průlivu.
1: Mírová smlouva mezi Japonskem a spojenci, která oficiálně ukončila druhou světovou válku, však byla podepsána až 8. září 1951 v San Francisku a vešla v platnost 28. dubna 1952.
0: Je tu však ještě jedno ale a mnohé z vás asi překvapí stejně jako nás dva. Slovenská republika totiž Spojeným státům vyhlásila válku 12. prosince 1941 a mír mezi oběma státy nikdy nebyl uzavřen, takže s notnou dávkou nadsázky válka vlastně pořád trvá. Naštěstí na to už úplně všichni zapomněli.
1: No, my jsme to teď připomněli, tak snad se nebudou odehrávat nějaké dějinné zvraty.
0: Já pevně věřím, že to diplomacie obou zemí po vyslechnutí našeho pořadu nějak napraví. Tak a co zítra, Terezo?
1: No, myslela jsem si, že budeme mít optimističtější téma.
0: No trochu ano.
1: To je pravda. Optimističtější bude, ale nebude úplně odlehčené, ale důležité ho zmínit.
0: Chtěli jsme říct, že půjde o velký zlom v historii, ale nebude kolem toho zdaleka tolik obětí a tolik krve jako za druhé světové války, i když některé životy ta událost poznamenala opravdu významně.
1: Budeme rádi, když u toho zítra s námi budete. Těšíme se na vás.
0: Naschledanou.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: O složení delegace na summit NATO bude jasno koncem června. V bezletové zóně nad ruzyňským letištěm se pohyboval civilní dron. Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne výjimečně přehánky nejvíc na horách a nejvyšší teploty většinou do 20 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Kdo pojede v létě na summit NATO do Ankary, rozhodne vláda koncem června. Oznámil to premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel i s prezidentem Petrem Pavlem, k dohodě nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
3: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
2: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
2: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO spolu s ministrem z obrany za SPD Jaromírem Zunou a dalšími politiky a činiteli armády si na pražském Vítkově připomněli 81. výročí konce druhé světové války. Slavnostní nástup zahájila česká hymna, poté politici na dvoře Národního památníku položili věnce k památce padlých. Shromáždění na Vítkově je hlavní oficiální vzpomínkovou akcí k tomuto výročí. Letecký provoz nad ruzyňským letištěm dnes narušil civilní dron. Kolem 3 hodiny odpoledne se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo být odkloněno do Vídně a další spoje nabrali zpoždění. Českému rozhlasu to řekl mluvčí policejního prezídia Josef Bocán.
5: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Česká debata kolem plánovaného květnového sjezdu sudetských Němců v Brně nijak neovlivní dobré česko-německé vztahy. Po setkání s německým ministrem zahraničí Johannem Wadefuhlem v Berlíně to řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Zdůraznil, že si Česká republika nedokáže představit, že by se vzdala práva veta při hlasování v Evropské unii, což připouští prezident Pavel.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, pravděpodobně v nejvyšších horách. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu území až 23, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě tepleji až 16.
0: Doprava.
1: Opatrně kolem 26. kilometru dálnice D10 ve směru od Prahy mohli by se tam pohybovat lidé. Na 5. kilometru dálnice D6 směrem na Prahu je odstaveno osobní auto a částečně zasahuje také do pravého jízdního pruhu a tak se tam musí vybočovat. A silnice číslo 14 je uzavřena u Úpice. V zatáčkách tam vyprošťují auto po nehodě. Lze to objet třeba přes Velké Svatoňovice. To byly zprávy. Mějte se co možná nejlépe.
0: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju pěkný páteční podvečer, přátelé. Dnešní toulky první republikou se pojí s jedním výrazným výročím těchto dnů. 2. května 1926 totiž poprvé vystoupil na jevišti Hurvínek a už tedy uplynulo 100 let od tohoto památného okamžiku. K Hurvínkovi samozřejmě patří také Spejbl a další loutky. Za jakých okolností spatřili světlo světa a kdo byli jejich tvůrci? To a mnohé další se dozvíte právě teď.
8: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
9: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
10: Jana Striková
11: a Jiří Vyhorálek.
12: Díl 62. Od Kašpárka ke Spejblu a Hurvínkovi. Příběh Josefa Skupy.
13: Dnes se vydáme do Plzně, kde se v časech první republiky zrodily ikonické postavičky, které se zapsaly do dějin českého divadla.
14: Tak co máme dělat? Něco se musí udělat, že jo? Lidi to poslouchají, každý má na špicovan uši,
15: jo? Jo, to víš, myslíš, že má každý tak dlouhý bolce jako ty, jo?
14: A to ti tak mě nahubuje, že jo? To, tady člověk se snaží, jeden kouká, aby dělou, jo?
15: Ano, prosím tebe, tak se nebudeme hádat a musíme něco dělat.
16: Ano, to jsou oni. Představovat je netřeba.
12: Spejbl a Hurvínek se ale nezrodili jen tak z ničeho. Navázali na tradici.
13: Už ve středověku s loutkami vystupovali komedianti na trzích a jarmarcích.
12: Loutkářství se dědilo z otce na syna jako rodové řemeslo.
16: Jistě všichni známe například rod Matěje Kopeckého.
12: Významnou roli sehráli lidoví loutkáři v době národního obrození,
16: protože často působili na publikum jako jediní zástupci české kultury.
13: Loutková divadelka časem zdomácněla v mnoha rodinách
12: a také ve školách a v různých spolcích.
16: Zkrátka loutkářství se postupně stalo svébytným uměleckým oborem.
13: Na začátku 20. století vznikl v Plzni charitativní spolek pro podporu chudé školní mládeže a ten mimo jiné organizoval takzvané feriální osady.
16: Feriální osady? To bychom asi měli vysvětlit.
12: Feriální, zastaralé, prázdninový.
13: Byly to letní tábory pro zdravotně postižené a chudé děti.
16: Členové spolku připadli na myšlenku hrát jim pro pobavení i poučení divadlo. A tak vzniklo Loutkové divadlo feriálních osad.
12: Poprvé vystoupilo 12. ledna 1913 v jedné plzeňské školní tělocvičně s hrou Matěje Kopeckého Posvícení v Hudlicích.
13: Časem našlo útočiště v lidovém sále Měšťanské besedy a začalo hrát denně pro děti a v neděli večer pro dospělé.
12: Principálem se stal Karel Novák, člen významného loutkářského rodu, a do souboru přivedl i své četné příbuzenstvo.
16: Co bylo na programu?
12: Povětšinou česká klasika. Například Jiráskova Lucerna.
13: A také improvizované scénky plné narážek na aktuální politické dění.
12: Tou dobou se už totiž bojovalo na frontách první světové války.
16: Nejvyšší čas přibrat do hry našeho dnešního protagonistu.
13: Josefa Skupu?
12: Ano, co o něm víme?
16: Narodil se v roce 1892 jako syn strakonického četníka. Od malička miloval kreslení a také loutkové divadlo.
13: Začínal s ním už jako kluk v obecné škole a první divadelko si vyrobil z bedničky.
12: Sufita byla z hedvábného papíru, na okraji nastříhaná jako cukrlátka na stromek. Hra se jmenovala Deš z té hrušky.
16: Zachycuje Skupovu vzpomínku Pavel Grimm v knize Hovory u Spejblů.
12: Pak jsem hru zahrál na stráni proti škole. Konstrukce divadla sice utrpěla malým nalomením, protože jsem uklouzl na husí šišce a břink sebou i s divadlem na anglicky ozobaný trávník od husejch.
16: Josef Skupa se později vydal do Prahy na Úmprum.
13: Studium ovšem musel vyměnit za vojenský mundur a narukovat.
12: Měl však štěstí v neštěstí. Kuchař ho opařil horkou kávou a tak byl Skupa z fronty převelen do Plzně, kde pracoval ve škodových závodech.
13: A pak se stal středoškolským profesorem.
16: Navíc navázal spojení s plzeňským městským divadlem, pro které ve volném čase navrhoval scénografie a krátce byl dokonce šéfem výpravy. Psal se rok 1917 a Loutkové divadlo feriálních osad postrádalo výtvarníka.
13: A tak oslovilo Skupu.
12: Nabídku přijal a svět panáků na nitích si zamiloval.
16: Moc rád by nejen vymýšlel scénická řešení, ale také loutky sám vodil.
13: Jenže k tomu ho tradicionalista Novák nechtěl pustit. Dovolil mu pouze mluvit hlasem Kašpárka.
12: Takzvaný revoluční Kašpárek,
16: loutka, kterou vyřezal František Nosek,
12: promlouval za velkého ohlasu obecenstva v politických kabaretech.
16: 23. září 1918 uspával Rakousko hláskem přerývaným pláčem.
10: Dobrou noc, rák.

0: se neprosíme o pomoc.
1: Po vzniku republiky se loutkové divadlo feriálních osad usadilo v budově Řemeslnické besedy, kde 27. října 1920 sehrálo zahajovací představení.
2: Operu Dráteník od Františka Škroupa.
3: Diváci si feriálky zamilovali a s rostoucí popularitou scény se rozšiřoval i okruh jejich spolupracovníků.
1: Loutkám začali propůjčovat hlasy plzeňští profesionální herci, zpěváci i další známé osobnosti.
3: A vůdčí osobností divadla se postupně stával Josef Skupa.
2: Hrál a tvořil své postavy srdcem a nejen hrál, on tím skutečně žil,
1: vzpomínala herečka Marie Rosůlková.
2: Aniž bych chtěla předbíhat, upozorním na to, že mezi Novákem a Skupou to brzy začne dost skřípat. Dvě významné osobnosti, každá s jiným přístupem k věci, to nemůže dělat dobrotu.
3: Novák byl, jak už jsme řekli, tradicionalista. Chtěl si udržet dospělé diváky a tvořit repertoár s adaptací původních činoher a oper.
1: Skupa tíhl k moderně. Lákala ho parodie, dadaistický humor, kabaret.
2: Chtěl přivést na jeviště novou loutku, která by nebyla přesně zařaditelná.
3: A tento sen mu splnil Josef Spejbl.
1: Spejbl spatřil světlo světa díky řezbáři Karlu Noskovi.
3: Skupa údajně někdy v roce 1919 předložil Noskovi jakýsi náčrtek postavičky na hnědém balicím papíru.
2: Řezbář se ale prý obával, že by se děti takové loutky bály.
1: A tak si návrh po svém trochu poupravil a na podzim roku 1920 přinesl loutku do divadla.
2: Co na ní Skupa řekl?
3: Byl nadšen. Už tím, že jí Nosek vtiskl podobu ve stylu dada. Jak by jinak mohl nosit k fraku dřeváky?
1: Spejbl se zprvu objevoval v dodatcích dětských představení a na konci pořadu pro dospělé ve dvojici s Kašpárkem.
2: Cvičil na Hrazdě a stával se terčem Kašpárkových šprýmů.
3: Postupem času se z něj stala pošetilá, leč veskrze sympatická esence lidských slabostí a směšností.
2: Jeden ze Skupových spolupracovníků, plzeňský architekt Karel Lhota, v roce 1926 popsal Spejbla takto.
4: Věčně špinavý, s šosy courajícími se po zemi, klade opatrně dřevák za dřevákem na zem, aby se neupachtil. Nikdy nepospíchaje, ale nejraději sedí, neboť tak mu nejlépe chutná potěšení poslouchat sám sebe. A mluví, ach, mluví nejkrásněji nakřáplým basem hluboké pravdy, jichž vyjadřování je vlastní jen jemu, všecek protchnut úctou k vlastní osobě.
2: Poslyšte, a kdo vlastně vymyslel to podivné jméno Spejbl?
1: To už se asi přesně nedozvíme. Pamětníci se ve svých vzpomínkách dost rozcházeli.
3: Teorií je hned několik. Zde jsou dvě nejznámější.
1: Syn principála Karla Nováka měl prý zábavnou kratochvíli.
3: S kamarádem chodili zvonit na zvonek jistého plzeňského občana, na němž se skvělo jméno Š. Bejbl. Zazvonili a pak zdrhli.
2: Aha, takže spojení Š. Bejbl možná dalo vzniknout jménu Spejbl.
1: No, a možná taky ne. V knize Denisy Kiršnerové Spejbl a Hurvínek na nitkách osudu se píše, že pravdě nejblíže bude vzpomínka Karla Kovala Schleisse.
2: Novináře, kritika, prozaika, autora loutkových her, Skupova spolupracovníka v divadle Feriálek.
5: Jednou k nám přišel z čisté jasna člověk, který nás rázem zaujal, neboť takového jsme ještě neviděli. Otec se na něho podíval a povídal, to je ale Spejbl, jo. A tomu už zůstalo. Byl to stále nad čím si zadumaný popleta, ale líbil se nám pro svou upřímnost a bodrost.
1: Spejbl měl u diváků úsměch, u dospělých i u dětí.
3: A principál Novák to viděl nerad. Nebyla to totiž loutka s tradicí.
2: V zákulisí dokonce Spejbl musel viset stranou od princů a princezen.
3: Skupa vzpomínal.
4: Bylo na ně žárleno. Byly mrzutosti. Prach usadil se na jeho couravém fraku.
2: Psovi jednoho z loutkářů údajně zavonili papíry od síra, jimiž měl Spejbl vycpané lopatky.
4: Ejhle, napadlo komusi v zákulisí, že půjde s ním na jeviště a pes půjde za ním. A stalo se, že byl Spejbl ve svých začátcích často trhán, ne sice kritikou, ale psem. Byl tedy ve psí v každém slova smyslu.
2: V první polovině 20. let se soubor rozrostl o další postavu, o dobrého vojáka Švejka.
3: Sérii 17 inscenací podle Haškova románu přijali diváci s nadšením.
2: Dokonce s tak velkým, že Švejk, kterého také mluvil Skupa, Spejbla na 3 sezóny zastínil.
1: S tím by se mělo něco udělat.
3: Já vím co. Žádný Kašpárek ani Švejk, Spejbl bude potřebovat rovnocenného spoluhráče.
2: A tak přišel na svět Hurvínek.
1: Spejbl se ve věku pouhých 6 let stal nejmladším otcem v historii.
2: Hurvínek se poprvé ukázal v neděli 2. května 1926 v zábavném přídavku večerního představení komedie Počestný dům na scéně Feriálek.
1: Loutku stvořil Gustav Nosek.
2: Promiňte, ale už jsme tu měli Františka Noska, Karla Noska a teď zase Gustav, abychom se v těch Noscích dočista nestratili.
1: Pojďme si v tom udělat pořádek. Noskovi byli příslušníci významného řezbářského rodu.
3: Ano, jeho zakladatelem byl František Nosek, tvůrce loutky Kašpárka. Ten své umění předal dalším generacím.
1: Františkův syn Karel stvořil loutku Spejbla.
3: A Karlův synovec Gustav, Františkův vnuk, byl autorem Hurvínka.
2: Augustin Nosek, zvaný Gustav, s Feriálkami dlouhodobě spolupracoval jako řezbář, jevištní mistr a vodič loutek a za svůj život jich pro ně vytvořil více než 650.
3: Gustav Nosek vyřezal Hurvínka pro Skupu jako překvapení.
1: A Skupa byl opět, co? Nadšen. Hlavně tím, že loutka měla specificky upevněná očka, aby je mohla obrátit v sloup.
3: Hurvínkův vznik způsobila pravděpodobně jedna z typických Spejblových vlastností. Silná náklonost k něžnému pohlaví.
2: Tak už to bývá. A kde pak má kluk maminku?
1: No, právě, že žádnou nemá.
3: Skupovi se prý nápad, že Spejbl má potomka od neznámé matky, zalíbil a líbil se i obecenstvu, jak řekl.
4: Kromě toho jsem chtěl, aby tu dítě stálo osamocené, čímž jsou zdůvodněny jeho chyby.
2: Otce i syna sám mluvil a bez obtíží přecházel mezi hlasovými polohami.
1: Hurvínka 35 let vodila Skupova manželka Jiřina.
3: Že vy se teď budete chtít zeptat, kdo vymyslel to podivné jméno Hurvínek?
2: Jak jste to uhodl?
1: Původně to měl být Spejblík či Spejblátko, zmenšená kopie svého otce.
3: Nicméně i v tomto případě musíme konstatovat, že verzí vysvětlujících původ jména je několik a o jejich pravosti se můžeme pouze dohadovat.
2: Tak si zase dáme dvě nejznámější. Spisovatel a novinář Karel Koval Schleis.
3: Vypravoval jsem jednou Josefu Skupovi pohádku o podivném dítěti, které mělo ploutvičku na zadečku. A když je sudičky v kolébce spatřili, přivítali je na svět trojnásobným hurá.
2: No, sudičky dali loutce do vínku 3x hurá a byl z toho Hurvínek. Zajímavé.
1: Existují i další, poněkud pikantnější historky.
2: Skupův spolupracovník Frank Vénik ve svém posledním rozhovoru v roce 1973 o Hurvínkovi uvádí.
5: No po letech však snad už mohu přiznat, že jsme mu zpočátku mezi sebou říkali trochu jinak. Na začátku jeho jména bylo jiné písmeno. To asi vyplývalo z toho, že jsme si sami pro sebe vymysleli, jak vlastně chudák Spejbl k Hurvinkovi přišel.
1: Poněkud neslušné jméno napovídající, z jaké matky chlapec vzešel, pak údajně paní Skupová změnila na Hurvinka.
2: Podle dochovaného dokumentu je ale autorem jmen Spejbl i Hurvínek právě už zmíněný Karel Koval Schleiss. Skupa mu za to dokonce vystavil diplom s oficiálním poděkováním.
3: Koncem 20. let se Spejbl s Hurvínkem začali objevovat i v hlavním městě.
1: Kritika psala, že Skupa způsobil v Praze svým kabaretním představením takřka poplach.
2: Ničím obecenstvo nevzrušuje tak, jako malým okatým klanivým Hurvínkem. Dal mu tenký, slabý, umdlévavý hlas, který na konci vět zaraženě poklesá. Dal mu vyklavou, kývavou chůzi, jež potřebuje koloběžky, aby se smělej rozrejdila. Dal mu hlavu na stopce, aby se mohla pokorně klanět až k zemi.
1: Jindřich Vodák, České slovo, 1927.
3: Loutky pravidelně vystupovaly v rozhlase, natáčely gramofonové desky, vycházely knihy s jejich příběhy
1: a jejich popularita rostla v skutku raketově.
2: I stalo se to, na co bylo už nějakou dobu zaděláno.
3: Rozdílné názory Skupy a Nováka na směřování divadla vyvrcholily roku 1927 tím, že Karel Novák soubor spolu s celou rodinou opustil.
1: Skupa po něm převzal vedení
2: a vydal se s divadlem na zájezdy po různých štacích u nás i v cizině.
3: Mimo republiku poprvé zamířili v říjnu 1929 na Mezinárodní loutkářský kongres v Paříži a měli úspěch.
2: Dokonce tak velký, že Skupa dostal nabídku vystupovat v tamních divadlech.
1: Nakonec ji ale odmítl.
2: V Hurvínkově památníku najdeme zápis.
3: Hlásíme se uctivě, co tlupa naprosto rozštípaných činitelů a očekáváme napjatě Spejbla a Hurvínka v Praze jako hosty. Podepsáni Jiří Oskovec a Jan Werich.
1: Na pozvání V+V vystupovaly loutky v Osvobozeném divadle v listopadu a prosinci 1929.
2: Voskovec s Werichem ale měli ještě odvážnější plány.
3: Na velké scéně divadla u Nováků chystali velkorysý projekt,
2: v němž měli mít své dřevěné dvojníky.
3: Plány Skupovy spolupráce s Osvobozeným divadlem ale ztroskotaly.
1: Proč pak?
2: Podle tehdejšího nařízení loutkové divadlo nebylo pokládáno za umění, nýbrž za atrakci ve stejné kategorii s cirkusem.
3: Tudíž muselo platit vysoké poplatky za jednotlivá představení.
2: Vypráví se, že v jistém městečku byl Skupa dokonce vyzván, aby se dostavil na obecní úřad a sdělil počet dravých zvířat, která sebou vozí, a počet míst, která má jeho stan.
1: Než se Skupovi podařilo získat od úřadu osvědčení, že je jeho divadlo umělecky na výši a zmíněné dávce nepodléhá, bylo už pozdě.
2: Voskovec s Werichem z nákladného projektu vycouvali. Bylo to na spadnutí. A bylo jen otázkou času, kdy k tomu dojde.
1: Josef Skupa z loutkového divadla feriálních osad v roce 1930 odešel a založil si svůj vlastní profesionální soubor.
3: Plzeňské loutkové divadlo profesora Skupy. De facto první profesionální loutkový soubor u nás.
1: Skupa si sebou z feriálek vzal několik spřízněných členů a utvořil sedmičlenný soubor, založený nikoliv na rodinné loutkářské tradici, jak to dělali jeho předchůdci.
3: Ale na přátelských a pracovně právních vztazích.
2: Profesionální soubor poprvé předstoupil před obecenstvo 16. srpna 1930 v Nýřanech s představením pro děti Veselé příhody loutek a s večerním pořadem pro dospělé Co loutky dovedou.
3: Oficiální premiéra se konala 22. srpna v Poděbradech.
2: Ve stejném roce soubor posílili nové loutky.
1: Ke Spejblovi a Hurvínkovi přibyli Mánička a Žerik. Debitovali v inscenaci Reví jaksi z donucení.
3: Obě loutky za výtvarné spolupráce Jiřího Trnky vyřezal Gustav Nosek a Žerika nějaký čas sám vodil a štěkal.
2: Máničku mluvila loutkoherečka Anna Krojcmanová.
1: Zajímá vás, jak a kdy se Hurvínek s Máničkou poprvé setkali?
2: No, samozřejmě.
3: Já jenom připomenu, že tenkrát představení pro dospělé čtyřnásobně převyšovala ta pro děti.
2: V loutkářské praxi ojedinělá bilance.
1: Tak tedy, Spejbl opět zmítán vášněmi, zaplanul a prchl z domova. No a náhle osiřelý Hurvínek se s Máničkou potkali v parku.
3: Kde Mánička venčila Žerika?
2: Ale ne, Žerik původně patřil Spejblově vyvolené. Hurvínek oné dámě ale svého otce znechutil a psa jí přebral.
1: A víte, že Hurvínek s Máničkou si zpočátku onikali?
2: Když poprvé společně zavítali do Prahy, představení v Radiopaláci přenášel rozhlas.
3: Na začátku 30. let se hlásí ke slovu hospodářská krize.
1: Navzdory ní se ale divadlu daří.
2: Základnu má v Plzni a odtud ve svém typickém autobusu vyráží na zájezdy po celé republice.
3: Vstupuje i do světa reklamy. Je možno smlsnout si na Hurvíncích z čokolády, Spejbl doporučuje kávu, Hurvínek zase Škodu populárek.
1: Rostoucí obliba ale vyžaduje nové a nové texty a tak se Skupa poohlíží po dalších spolupracovnících.
2: Proč pak? Vénik už mu nestačí.
3: Kdože?
2: Frank Vénik, dramatik, novinář a scénárista.
1: Máte pravdu, my jsme na něj úplně zapomněli.
3: No a nejsme sami. Frank Vénik,
1: původním jménem František a původním povoláním učitel,
3: zůstal tak trochu ve stínu Josefa Skupy, ačkoliv měl na podobě jeho divadla značný podíl.
2: Spolupracovali už ve feriálkách a společně vytvořili 35 divadelních her a pořadů.
3: Zpravidla tvorba probíhala tak, že Skupa přišel s námětem.
1: Vénik ho rozvinul do konkrétních dialogů.
3: A Skupa na základě této, řekněme, osnovy improvizoval inspirován přímým kontaktem s diváky.
2: Vénik stavěl na verbální komice, na hře s nesmyslnými slovními spojeními, nelogickými větnými konstrukcemi a proudem dadaistických asociací.
3: Skupa by ale rád pro své divadlo získal nějaké skutečně velké jméno.
2: A tak v březnu 1936 sebral odvahu a napsal dopis.
1: Vážený pane doktore, už po léta toužím po příležitosti poprositi vás, zda byste napsal nějaké dialogy pro Spejbla a Hurvínka, či dokonce hru, vědomí, že byste jedině vy dovedl udělat ideální loutkovou věc plnou člověčího humoru. Posilovalo se ve mně od knížky ke knížce, které jsem od vás četl, a uzrálo ve mně k odvaze přímo se vás zeptati.
3: Komu to psal?
2: Hned se to dozvíte.
1: Nechci spekulovati se jménem Karel Čapek. Šlo by mi jen o vaší práci, poněvadž vím, že by určitě seděla. Vaše jméno mohlo by se objevit i nemuselo.
3: A jaká byla reakce?
2: Odpověděl téměř okamžitě, ale bohužel zamítavě. Prý toho měl moc. Ve 30. letech Spejbl a Hurvínek dobili také stříbrné plátno.
1: Poprvé se už v roce 1930 objevili ve snímku Spejblův případ, který se promítal před hlavním programem.
3: Byl to krátký reklamní film Nasmaltované vany.
1: Následoval záznam divadelního představení Spejblovo filmové opojení.
2: A Hurvínek se dokonce stal první animovanou postavičkou, která na plátně promluvila.
1: A to v prvním českém zvukovém animovaném filmu z roku 1936.
2: 13-minutový snímek Všudy bylo o dobrodružství v režii Ireny a Karla Dodalových s hudbou Jaroslava Ješka vysvětloval princip rozhlasového vysílání.
3: Hurvínek v roli zvídavého Všudy byla provázel diváky právě dokončenou moderní budovou rozhlasu.
6: Halo, halo, tady Hurvínek, Rokulíba.
1: Podle ustálené praxe divadlo vždy nastuduje během sezony jednu hru pro dospělé a k tomu jednu pro děti, obvykle v totožné dekoraci.
2: Do jejich námětů se promítá zostřující se politická situace.
3: Na jeviště se po dlouhé době vrací revoluční kašpárek, co by záměrná reminiscence na politické kabarety z konce první světové války.
1: V roce 1937 vystupuje v inscenaci alegorické hry Jdeme do sebe, inspirované dramatem Bratří Čapků ze života hmyzu.
2: Na kterou navazuje kus pro děti Hurvínek se učí čarovat.
3: Později přejmenovaný na Hurvínek mezi broučky.
2: Který dosáhne mimořádného úspěchu a stane se vůbec nejhranějším titulem v historii divadla.
1: Následuje jinotajná protihitlerovská komedie Kolotoč o třech poschodích.
2: V níž debituje loutka paní Drbálkové, předchůdkyně paní Kateřiny.
3: Tato nepříjemná osoba se snaží převzít moc v domě, kde postavy žijí.
1: Zdánlivě úsměvný příběh je odvážnou metaforou mnichovské dohody.
3: Následují další alegorie, s nimiž soubor objíždí zemi a představení se proměňují v tiché protiokupační demonstrace.
2: Není divu, že si na divadlo posvítí cenzura.
3: Všímat si ho začne i nechvalně proslulý časopis Vlajka. Obvinuje skupus prznění české kultury figurkami dvou idiotů.
1: V červnu 1943 skupu zatýká gestapo. Následně přijde o licenci a divadlo končí.
2: Po válce nastane jeho pražská éra. Ale o tom zase někdy příště.
7: Tak tedy končí 62. díl Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Scénář a režie Jitka Škápíková. Odborná spolupráce Denisa Kiršnerová. Dramaturgie Kateřina Radhouská. A ještě dodejme, že všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací. A ještě jedno připomínám. Premiérové vydání tohoto pořadu uvedeme v neděli krátce po 8. hodině raní.
8: Nenechte si ujít v České televizi.
9: Plakáty, loga, cedule, značky.
10: Proč nějaký jsou zelený a nějaký jsou červený?
9: Česko-americký sběratel umění na cestě za poznáním české grafické tvorby.
11: T, like typography. Everything is crazy.
9: Premiéra dokumentu Identita. Film o českém grafickém designu.
11: Look at this.
9: Zítra večer na ČT Art a v iVysílání.
12: Radioservis představuje
13: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
14: Český rozhlas Dvojka.
15: Rádio, které vás baví.
14: Srdcovky od Dvojky.
16: Dobrý večer, milí posluchači. 19 hodin, skoro 35 minut, tak to je čas na vaši pravidelnou dávku pozitivní energie. Čeká nás party a přehlídka hitů z tanečních parketů let minulých, k tomu nějaké informace, zajímavosti, samozřejmě oblíbená páteční anketa. Začínají páteční sváteční party srdcovky s datem 8. května 2026. Dobrý poslech a k tomu dostatek prostoru a energie se bavit vám od mikrofonu v rozhlasovém studiu Dvojky přeje Pepa Melen.

0: Gentour na singlu z roku 1989 otevřel dnešní páteční sváteční party srdcovky. Promilujem celou noc, tak se tahle písnička jmenuje. Pojďme hned na první zahraniční příběh, který má téma modrá barva. Skoro se mi chce říct jakési modré nebe, ovšem, ono je to všechno trochu jinak. Jde totiž o track skupiny Midnight Oil s názvem Blue Sky Mine. Písnička fajn. Já myslím, že nás nikoho tak úplně nenapadne, o čem je. A tak vám to řeknu. Tahle věc je totiž svým příběhem zasazena do městečka, kde byly asbestové doly. Je to Wittenoon v západní Austrálii, kde byl mezi lety 1947 až do roku 1966 těžen modrý asbest. To městečko je v podstatě nejvíc kontaminované území na jižní polokouli a od roku 1966 je absolutně odpojeno od služeb. Budovy byly zdemolovány, poslední cesty byly zahrazeny po roce 2023, takže bylo v podstatě smazáno z mapy. Tady je jedna vzpomínka na rok 1990, Midnight Oil.
1: A million gallons concerned the payouts to workers affected by asbestos.

Midnight Oil a jejich Blue Skyline. Pomodré si pojďme dát. Myslím, že písnička, kterou si nyní dáme, snad není neznámá. Dovolím si říci, že snad není posluchač srdcové, který by neznal Black Velvet. Údajně je to písnička, jejíž text inspiroval svým životem Elvis Presley. A i přesto, že je to hit Alany Miles, která je také spoluautorkou této písně, představte si, že když už je to dneska nějakých 37 let od vydání, tak prvních skoro 20 let nedostala Alana Miles ani jediný cent za tuhle písničku. Teprve opravdu dlouhá, skoro 20 let dlouhá právnická bitva jí otevřela cestu k nějakým prvním honorářům, které od roku 2008 konečně dostává. Ale bylo to tehdy kvůli tomu, že jí tehdy vydavatelská společnost nechala podepsat smlouvu, díky které nedostávala žádné honoráře, protože si nevšimla té klauzule, že tam v podstatě podepsala jakési bezplatné používání. No nic, jdeme na to, máme party, máme páteční, sváteční, srdcovkovou party a tady je Black Velvet, Alana Miles.

Houpavý je přesto přesně zařezávající rytmus Alana Miles a její Black Velvet. 10 minut před 19. hodinou pojďme rozpoutat dnešní anketu, která je typická páteční, a sice kde nás posloucháte a co právě děláte, prosím napište tam také vaše křestní jméno. Ano, hledáme nejvzdálenější posluchačku, nejvzdálenějšího posluchače. No a když můžete samozřejmě také přidat klidně i nějaké zajímavé foto z té lokality, kde zrovna jste, to když mi budete psát na e-mail josef.melen@rozhlas.cz, al nebo jednoduše napište SMS-ku na 702 222 220. Hledáme nejvzdálenějšího posluchače, nejvzdálenější posluchačku dnešních srdcovek. Napište křestní jméno a co, kde vlastně právě teď děláte. Tady už je Olympika Ten, kdo vás ohlídá, abyste nepili moc alkoholu. Dědečkův duch.

Činasky v naší sváteční páteční srdcovkové party. Když jsme tento týden probírali velké hity, které se staly někde ve světě, nebo dokonce se staly tady u nás, nebo dokonce české hity, které se staly a jsou slavné ve světě, tak je docela zajímavé a úsměvné sledovat některé tituly, jak to s nimi vlastně je. Tak třeba u nás Karel Gott má písničku s českým textem S tebou vždycky přijde máj. Nebo Pavel Bobek má písničku Dej mi šanci poslední. Je to tatáž písnička, samozřejmě akorát mají jiný text. Když se podíváme do zahraničí, najdeme tuhle, tu písničku v roce 1971, kdy ji jako první naspívala Brenda Lee. Má název Always on my mind. O 11 let později si písničku vypůjčil Willie Nelson. Nebyl ani první, ani poslední, přátelé. Ale mimochodem, já jsem Willieho zasadil do dnešních srdcovek právě proto, že před pár dny oslavil 93. narozeniny, to znamená, je jenom o pár let mladší než Jiřina Bohdalová. Právě verze Willieho Nelsona vlastně obletěla absolutně celý svět a stala se tou nejslavnější verzí. I přesto, že tuhle písničku naspíval třeba i král rock'n'rollu. Tady je Willie Nelson, Always on my mind.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný sváteční večer z Dvojky. Když se rodila pevnost a město s něžným jménem Terezín. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin výjíždí muzikál Express. Nechybí ani pravidelná četba na pokračování, host nočního mikrofora nebo noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční sváteční večerní Dvojka. A já vás zvuk poslám.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Je čas na další zastavení, i když popravdě nebude to žádný odpočinek. Opět budeme putovat po vlastech českých, přičemž tentokrát nás kroky povedou směrem severním, nedaleko od Ohře a od Labe, na dohled od města Litoměřic. Zvláště, když je jasné počasí, lze spatřit z kopce Radobílu, kromě bochánku řípu, i chumáč do zeleně letitých již stromů ponořeného městečka, upozorňujícího na sebe jako vztyčeným ukazováčkem věží kostela. To město, i když nese křehké dívčí a ženské jméno, má za sebou pohnutou minulost. Je to Terezín a my se mu budeme věnovat, dá-li Pán Bůh a Český rozhlas, v čase ode dneška dosti vzdáleném. Ale nyní se zaměříme na jeho počátky. Kde a kým a jak a proč bylo založeno. Na té pouti vás doprovodí
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Jsou tu ještě dva, kteří se podílejí na tomto seriálu. Jeden nepřímo, a to Petr Hora Hořejš, náš knižní inspirátor. Druhý přímo, neboť dění na tomto pracovišti bezprostředně režíruje Jaromír Ostrý.

0: Z průběhu tří slezských válek a války o dědictví bavorské od roku 1740 v průběhu téměř 40 let vyplynul pro rakouskou monarchii poznatek, že dosavadní obranný systém vybudovaný v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 17. století už nevyhovuje metodám vedení války v 18. století. Trvalé nebezpečí pro územní celistvost monarchie představovala výbojná politika pruského krále Fridricha II., která ohrožovala české země i vlastní Rakousko, zejména tehdy, když se spojila s dalšími protihabsburskými protivníky. Během uvedených válek nepřítel nerušeně pronikal do nitra Slezska, jehož se Habsburkové nakonec museli vzdát, ale i na Moravu, do Rakouska a přes opěrné body do nitra Čech a ku Praze. Mezi Rakouskem a Pruskem trvalo ve druhé polovině 18. století nepřetržité napětí, živené habsburskou snahou po znovu dobití Slezska.
1: Za první slezské války, která byla bojem o rakouské dědictví, dobila Prahu francouzsko-bavorsko-saská vojska.
2: Severozápadní pohraničí Čech, levý Labský břeh a údolí Ohře se staly i v dalších letech dějištěm snadného průchodu tentokrát pruských vojsk, která tímto směrem dvakrát postupovala ku Praze.
1: Druhá slezská válka.
3: Roku 1744 vedl tudy svůj nejsilnější armádní sbor sám pruský král.
2: Jeho další armády útočily na Prahu od severu a severovýchodu.
3: Zásobování pruských oddílů, které oblehly a nakonec dobily Prahu, obstarávaly lodě.
2: Jimi se náklady převážely z Magdeburku do Lovosic a Litoměřic a odtud po souši ku Praze.
3: Když měli Prusové Prahu v rukou, spadly jim do klína prakticky celé Čechy.
1: A máme tu Slezskou válku číslo 3.
2: O té se často píše jako o válce sedmileté.
1: Však taky právě tolik let trvala.
2: I ona byla do značné míry přenesena na území Čech.
3: Po svém vítězství v bitvě u Lovosic.
1: My víme, že se konala v roce 1756.
3: Postupovali Prusové přes Budyni nad Ohří a po spojení s vojsky, která se valila z Lužice a Slezska, oblehli Prahu.
1: Jejich těžké dělostřelectvo způsobilo ve městě obrovské škody, však jsme si o tom povídali.
3: Z vojenských základen v Sasku putovalo velké množství válečného materiálu a proviantu po trase Drážďany, Pirna, Lovosice, Budyně nad Ohří ku Praze k obléhajícím vojskům.
2: Kromě toho se náklady opět převážely po Labi do Lovosic a Litoměřic, kde si Prusové zřídili polní pekárny.
3: Prahu zachránilo před kapitulací rakouské vítězství v bitvě u Kolína.
1: 1757.
3: A uherská a francouzská pomoc, která nakonec donutila Fridricha II. Vyklidit Čechy.
1: Ale ještě nám pořád zbývalo jedno vojenské tažení Pruska, to poslední v 18. století, v letech 1778 a 79.
2: Pro útočníka už nebylo tak úspěšné jako v předchozích válkách.
3: Přesto se Prusům podařilo obsadit část severovýchodních a severních Čech. Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem, Českou Lípu, Úštěk.
2: Jejich jízda pronikala do Budyně, Mostu i Žatce a ohrožovala dokonce i Prahu.
3: Dobře rozestavěná rakouská obrana a úspěch protiútočných manévrů donutili Fridricha II. Se z Čech zase odporoučet.
0: Cílem pruských válečných operací, jak ukázal průběh slezských válek, byla v Čechách Praha a na Moravě Olomouc. Na obraně těchto měst závisela bezpečnost Vídně, kterou nepřítel po ovládnutí Čech a Moravy mohl snadno ohrozit. Bránit tato města z jejich vlastních hradeb bylo nemožné, nebo to nemělo vyhlídky na trvalý úspěch, jestliže se nepřítel hluboko zabydlel v zemi. Rakouští vojenští odborníci se proto snažili přenést těžiště obrany těchto center do vzdálenějších oblastí. Kromě opevnění Olomouce a Chebu a posílení pražské pevnostní soustavy naléhali vojenští inženýři na výstavbu nových opevnění v severovýchodních a severních Čechách. Nově opevněný Hradec Králové významně přispěl k úspěchu obranných operací rakouských vojsk za posledního prusko-rakouského konfliktu v 18. století. K dalšímu posílení obrany této části Čech proti možnému náporu Skladska a Slezska se roku 1780. začala stavět pevnost Ples, později nazvaná Josefov. V témže roce rozhodl císař o vybudování pevnosti Terezienstadt, Terezín.

0: poprvé oznámil konečné rozhodnutí Josefa II. Vybudovat v severních Čechách novou pevnost pojmenovanou na počest císařovny a královny Marie Terezie dne 10. ledna roku 1780 polní zbrojmistr Karel Klement Pellegrini.
1: Pevnost to měla být mohutná. Jejím úkolem bylo čelit dalším možným útokům ze Saska.
2: Projektována byla poblíž soutoku Ohře a Labe u Litoměřic.
1: Vyhlídnut byl prostor stávajících vesnic, německé kopisty a trávčice.
2: Tato pevnost měla být budována podle nejnovějších zásad bastionového způsobu opevňování, který byl formulován v polovině 18. století francouzskou inženýrskou školou v Mezières.
1: Začaly se připravovat projekty.
2: A zároveň s nimi probíhaly přípravné práce spojené se zbořením dvou vesnic, srovnáním a navýšením terénu a přeložením řeky Ohře do nového řečiště.
0: 10. října 1780 císař Josef II. Slavnostně položil základní kámen nové pevnosti na místě budoucího kavalíru 4.
3: Stavební práce se plně rozběhly už od jara roku 1781 a jejich hlavní objem skončil v roce 1790, přestože se různé dokončovací práce protáhly až do počátku 19. století. V průběhu 10 let výstavby byl vybudován složitý komplex pevnostních zařízení, který se skládal ze 3 částí. Hlavní pevnosti na levém břehu Nové Ohře, malé pevnosti na pravém břehu Staré Ohře a z horního a dolního retranšmánu mezi Novou a Starou Ohří.
0: Retranšmán byla kasematová nadstavba na bastionu, která uzavírala jeho hrdlo a umožňovala obranu i v případě jeho obsazení nepřítelem.
3: Jelikož se stavělo na volné rovné ploše se zcela odstraněnou předcházející výstavbou, byla velikost pevnosti i její tvar dány výhradně vojenskými taktickými potřebami a úkoly, které měla pevnostní zařízení plnit.
0: Proč se stavělo zrovna tady?
1: Bylo proto několik důvodů. Rakouským vojenským specialistům vyhovovala výhodná poloha nové pevnosti, která umožňovala využít obranné funkce řeky Ohře, příhodného terénu i blízké labské vodní cesty.
2: Labe mělo být od nové pevnosti vzdáleno na dostřel tehdejších děl. Tato řeka by umožňovala zásobování pevnosti a její blízkost by zase mohla zabezpečovat ochranu rozsáhlých armádních skladů v Litoměřicích, Lovosicích a Budyni.
1: Hlavním strategickým posláním nové pevnosti bylo ovládání suchozemské cesty Praha-Drážďany.
2: A také kontrola labského vodního spojení.
1: Funkce pevnosti v době války byla vrchním vojenským velením ve Vídni velmi přesně stanovena.
0: A jak?
1: Předpokládalo se, že v okamžiku vpádu silných nepřátelských vojsk ze Saska pevnost sice nezabrání jejich dalšímu proniknutí do vnitrozemí, ale bude představovat silný obranný úzel, který nepřítel nebude moci obejít.
0: Tedy svoje hlavní síly bude muset vrhnout právě proti této pevnosti.
1: Jistě. Její obrana přitom bude tak mohutná, že obránci budou moci odolávat do doby, než přijdou na pomoc polní vojska, pro která v pevnosti budou připraveny operační zásoby.
2: A v tom případě, když by byly rozvinuty útočné operace do Saska, tak by pevnost měla sloužit jako základna pro útočící vojska.
3: Naplno se rozeběhly zemní práce, stavba cest a doprava stavebního materiálu, na nichž se vedle nakomandovaných vojenských ženijních oddílů podíleli i najatí nevolníci z okolních vesnic. Další výstavbu už prováděli kvalifikovaní řemeslníci a dělníci. Nejdříve však byly zbourány a zrušeny dvě vesnice, které ležely přímo v prostoru zřizované pevnosti.
0: Už jsme narazili na ně i na jejich jména, německé kopisty a trávčice.
3: Jejich obyvatelé se museli za výkupné vzdát svého majetku a odstěhovat se. Stavba zasáhla i katastr dalších obcí, mimo jiné i města Litoměřic. Do Litoměřic zavítal císař v říjnu roku 1780. a prohlédl si místo budoucí pevnosti, které v té době už bylo nepřehledným staveništěm. Pevnostní objekty se budovaly souběžně a stavba probíhala na tehdejší dobu neobyčejně rychle a plynule. Celkový rozsah opevnění dosáhl téměř 400 hektarů.
1: Hlavní pevnost byla podle projektu postavena ve tvaru protáhlé osmiúhelníkové hvězdice o délce strany 380 metrů.
2: V úhlech hvězdice bylo vybudováno 8 bastionů s rovnými boky, navzájem propojené kurtinami.
0: Bastion, zopakujme si, je bašta pětiúhelníkového půdorysu, která vystupuje z obrané linie špičkou do příkopu. Kurtina, to je spojovací zeď mezi bastiony.
2: Bastiony jsou od sebe vzdáleny 390 metrů.
1: Hradby měly šířku 30 metrů.
2: Hlavními uzlovými body obrany byly takzvané kavalíry. Mohutné, pětiboké, jednopatrové stavby s kazematami, osvětlenými přímým světlem a určenými jednak pro ubytování vojsk v době války, jednak jako skladiště, zásobárny, polní nemocnice a podobně.
1: Všechny vnitřní prostory byly opatřeny půlkruhovými klenbami.
2: Součástí takzvané velké, to znamená hlavní pevnosti, se stalo i vlastní město Terezín, Terezienstadt.
1: Císařským osídlovacím patentem z prosince roku 1782. se stal Terezín královským městem.
2: Ve skutečnosti však město bylo až do konce 19. století zcela podřízeno vojenským potřebám.
1: Zůstalo jakýmsi nepřirozeným sídlištěm, sevřeným těsným krunýřem hradeb a valů, které znemožňovaly založení průmyslu.
2: Zaměstnání většiny obyvatel bylo těsně svázáno s potřebami vojska.
3: Město Terezín uprostřed pevnostního valu se stavělo na volné ploše podle předem připraveného urbanistického plánu. Jeho střed tvoří rozsáhlé obdélníkové náměstí. Ulice běží rovnoběžně se světovými stranami a šachovnicovým způsobem člení celkovou plochu v rozloze 36 hektarů na větší stavební čtverce nebo obdélníky. Náměstí lemují reprezentativní vojenské budovy a budovy duchovní a městské správy. Městu i náměstí dominuje empírový kostel. Vojenské objekty pro hromadné ubytování vojsk, magazíny a zbrojnice byly rozmístěny v okrajových částech města v blízkosti hradeb. Celkové pojetí staveb vycházelo z užitečnosti a rozumnosti. Architektonické vyjádření staveb je velice jednoduché, jednotvárné a strohé. Vojenská funkce pevnosti vtiskla typické rysy nejen architektuře, urbanismu města, ale také jeho obyvatelům. Město se neosídlovalo živelně, ale regulovaně. Erár otevřel brány města jen takovým zájemcům, kteří ovládali řemeslo potřebné pro fungování posádky.

0: Důležitým činitelem při obraně Terezínské pevnosti byla voda.
1: Tu bylo možné systémem stavidel napouštět jak do pevnostních příkopů, tak si její pomocí chránit severní i jižní stranu pevnosti prostřednictvím rozsáhlých záplavových ploch.
2: Toto manévrování vodou umožňoval především plochý terén v okolí pevnosti, který ležel jen málo vyvýšen nad hladinou řeky Ohře. Tu bylo možné pomocí stavidel zdvihnout na potřebnou úroveň.
1: Západní strana hlavní pevnosti a východní strana malé pevnosti, které nebylo lze z důvodu poněkud vyvýšeného terénu ochránit vodou, byly zabezpečeny rozsáhlým systémem podzemních galerií s minami a odposlouchávacími chodbami o délce téměř 30 kilometrů, který ovšem nedosahoval rozsahu a složitosti těchto zařízení u pevnosti Ples neboli Josefov, budované ve stejné době.
0: Mezijerská škola to byl vrchol pevnostního stavitelství.
1: A Terezín znamenal a znamená skvělý a ve světovém měřítku unikátní příklad uplatnění myšlenek této francouzské inženýrské školy v praxi.
2: Jím dosáhlo pevnostní stavitelství Habsburské monarchie na území českých zemí absolutní špičky.
1: Touto pevností dospěl bastionový způsob opevňování ke svému vrcholu.
2: A zároveň prakticky zakončil skoro 300letou nadvládu v dějinách fortifikací.
3: V červnu 1790. roku byl za přítomnosti generálního ženijního ředitele polního zbrojmistra Karla Pellegriniho úspěšně přezkoušen celý systém pevnosti, proběhlo rovněž cvičné napouštění příkopů i záplavových ploch vodou a poté byl Terezín předán do plného užívání.

0: Velká pevnost, to byla vlastní pevnost, ale zároveň také město Terezín. A malá pevnost?
1: Původní projekt z konce 18. století počítal s tím, že na místě dnešní malé pevnosti bude stát pouhá jednoduchá

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Ve svých začátcích u divadla jsem si dovolila mnohé bez ohledu na školení, pravidla a mantinely. Tato drzost a práce za pochodu mě vyučily, říká kostýmní výtvarnice Simona Rybáková. Dokáže některý ze svých nápadů označit jako bizarní? Které herečky jsou vzhledem, ale i mentalitou a projevem mimořádně inspirativní? A co chápe Simona Rybáková jako stěžejní úkol designérů?
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
4: Čeká nás Arras.
3: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
4: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
3: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
7: Dobrý den, vítám vás u poslechu svátečního vydání pořadu Jak to vidí. Jsem ráda, že pozvání přijal Michal Smetana, odborník na mezinárodní bezpečnost, pedagog Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, ředitel Pražského centra pro výzkum míru a také nositel ceny Neuron 2025 v oboru sociálních věd. Já vás vítám, dobrý den.
8: Děkuji moc za pozvání.
7: V den 81. výročí konce druhé světové války v Evropě se zamyslíme zejména nad tím, co nám v současnosti říká pojem mír. Jak jsou na geopolitické šachovnici rozdány pozice, jaké jaderné partie jsou rozehrány, co a kdo nejvíce ohrožuje světovou bezpečnost a na jakých principech staví současná mezinárodní politika. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Jak to vidí?
7: Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Žádný jiný konflikt v dějinách lidstva nepřinesl dosud tolik obětí a zkázy jako druhá světová válka. Jak se vy, pane Smetano, díváte na události staré 81 let? Co pro nás nebo pro vás třeba to dnešní výročí znamená?
8: Ne, tak jsou to rozhodně konflikty, které do značné míry formovaly nejenom to, jak přemýšlíme o válkách, o zbrojných konfliktech, ale možná o mezinárodní politice obecně. Vlastně ten politický proces, který nastal ta druhá světová válka potom v Evropě, vlastně významný.

0: významným způsobem ovlivnila, jak na tomto kontinentu žijeme, jak spolu fungují státy. Vlastně, když se k tomu vrátíme zpět do období konce 40. začátku 50. let, tak celý ten impuls, který nakonec vedl ke vzniku Evropského společenství a posléze Evropské unie, byl vlastně do značné míry formován myšlenkou, že takovou tu destruktivní válku, jako jsme zažili, už si nemůžeme nikdy dovolit a že ty vztahy mezi státy musí být prostě založeny na úplně jiných principech, než jak jsme je znali do té doby. Konec konců tohle má i to globální měřítko, protože jedním z důsledků konce druhé světové války bylo i založení Organizace spojených národů.
1: Řekl byste, že umíme v České republice vzhledem k naší historické skutečnosti, máme ty naše osudové osmičky mimo jiné, třeba lépe odhadnout hrozící nebezpečí? Jsme třeba vnímavější vůči potenciálnímu nebezpečí, citlivější vůči bezpráví, nespravedlnosti, nedodržování lidských práv?
0: Myslím, že to o sobě jako Češi rádi tvrdíme a jsem trošku skeptický k tomu, zda to je skutečně pravda. Samozřejmě v české politice, zvlášť od začátku 90. let, se vytvořila ta představa Čechů jako národa nebo státu, kterému v jeho zahraniční politice velmi záleží na dodržování lidských práv ve světě a vlastně se to stalo do nějaké míry od revoluce nějakým jedním definičních znaků naší zahraniční politiky. Zároveň ale vidíme za to období mnoho našich selhání a mnoho našich jako slepých skvrn v této oblasti, kdy občas v tom pohledu na mezinárodní politiku a na ty principy, které bychom měli nějakým způsobem hájit, tak ne úplně konzistentně držíme tuto linii.
1: Ani oběti druhé světové války nezajistili světu bezpečí, klid. Dalších více než 40 let rozdělovala Západ a Východ, železná opona. Řekl byste, že se Západ nějak poučil z těch událostí?
0: Z událostí druhé světové války? Ano. Já doufám, že do značné míry ano, ono pořád, jakkoliv to možná zní zvláštně v době, kdy zažíváme naprosto překotný vývoj, který rozhodně nepřipomíná jakékoliv náznaky stability, tak zároveň, když si uvědomíme, jak vypadala mezinárodní politika právě před druhou světovou válkou, to, že vlastně po velmi dlouhé období zde jsme měli velké konflikty na samotném evropském kontinentu, které opakovaně vždy po několika desítkách let eskalovaly do použití násilí. To, že státy jako Německo a Francie byly vlastně úhlavní nepřátelé, kteří spolu bojovali ve válkách v 19. století, první světové válce, ve druhé světové válce, to jsou všechno věci, které se významným způsobem změnily. Jo, dneska už Němci ani Francouzi nestávají každý den s obavou, zda ten druhý stát využije nějakého okna příležitosti a napadne je. Vlastně do značné míry se Západ skutečně poučil v tom, že byl schopen mnohem lépe nastavit vzájemné vztahy tak, aby případné konflikty na té politické úrovni prostě neeskalovaly do těch konfliktů vojenských.
1: Jak v současnosti, pane Smetano, chápeme vůbec mezinárodní politiku, mezinárodní řád? Jak funguje? Na čem staví?
0: No, tady bych právě udělal možná trošičku oslý můstek, protože to, co jsem právě řekl, je relativně optimistická vize, která ale teďka zažívá samozřejmě velké trhliny. Ten mezinárodní řád, tak jak jsme ho znali po dlouhou dobu, byl postaven na nějakém systému mezinárodního práva, norem, pravidel, institucí, které se zde budovaly z velké části z iniciativy Spojených států a jejich spojenců. Ten systém samozřejmě měl to známe bipolární rozdělení po konci druhé světové války, kdy se samozřejmě sformulovala ta velká aliance kolem Spojených států na západě a ta kolem Sovětského svazu na východě. Nicméně vlastně s koncem studené války se ten systém nadále transformoval a vlastně Spojené státy se staly tím hlavním hegemonem světové politiky, který vlastně bránil veškeré tyto práva, instituce, normy tak, aby byly univerzální. Oni nikdy univerzální zcela nebyli, vždycky docházelo k jejich porušování do značné míry, ale bylo to dejme tomu nějaké základní pilíře stability, které alespoň tomu celkovému systému dávaly nějaké základní kolejnice, po kterých jsme se mohli pohybovat. Teď ale zažíváme velmi kritické období, kdy nejenom státy jako Rusko a Čína, které dlouhodobě vlastně tento systém se snažily podrývat, tak zde máme i Spojené státy, které dlouhodobě tento systém bránily a nyní se aktivně podílejí na jeho rozvratu.
1: Lze říct, že ten, řekněme, starý řád, jak jsme ho znali, už neexistuje, zanikl a ten nový ještě nevznikl.
0: Je to jeden z pohledů, který můžeme mít, no ty metafory se používají různým způsobem. Asi rozhodně, co se dá říct, je, že mnoho těch alespoň částečných jistot, co jsme znali, takové ty základní pravidla toho, jak má fungovat mezinárodní politika, tak se skutečně v těch posledních letech velmi dramaticky bortí a je pravda, že zatím úplně nevíme, co bude ten výsledek, protože tam se dokážeme představit spoustu scénářů, to, že se po nějaké době, po několika dalších krizí uvědomíme, že vlastně ten systém do nějaké míry byl nastavený dobrým způsobem a zkusíme se k tomu možná po nějaké reformě vrátit, až přesto, že skutečně dojde k nějakému úplnému rozboření a pak postavení něčeho nového, což může mít v lepším případě relativně mírovou podobu, ale samozřejmě to také nevylučuje nějakou možnost nějaké větší systémové války, která teprve povede k nějaké větší změně.
1: Lze pravidla toho mezinárodního řádu, byť se to už proměnilo, jak jste právě vysvětlil, pane Smetano, vymáhat, nebo jaké autority a jak mohou případně trestat porušování dohod?
0: To je ten základní rozdíl mezi pravidly nebo zákony, které máme v domácí politice a v té politice mezinárodní. Protože na rozdíl od domácí politiky, mezinárodní politika postrádá nějaké jedno centrum, někoho, kdo by skutečně autoritativně byl schopen nejenom jako rozhodovat ty spory a následně vynucovat případná porušování. To je prostě obrovský problém. Zvlášť v tom, že samozřejmě ty nejmocnější státy v systému do značné míry byly schopny být imunní vůči jakémukoliv takovému trestání, no, porušování jejich vlastních pravidel. Viděli jsme to opakovaně, jak Spojené státy, tak Rusko, tak Čína opakovaně v minulosti ta pravidla porušovaly. Zároveň to ale není tak, že by pro ty státy, která ta pravidla prostě porušují, to nemělo žádné konsekvence. Naopak vlastně se dá říci, že ten systém alespoň do nějaké míry byl schopen vlastně ovlivňovat, jak ten poměr nákladů a přínosů možných akcí a tím způsobem reguloval to chování těch jednotlivých států v systému. A to je prostě klíčové, zejména pro státy malé, jako jsme my, jako Česká republika, kteří prostě máme relativně malé možnosti využívat nějaké hrubé moci, ať už týká moci vojenské nebo ekonomické, tam prostě máme značné limity oproti velkým hráčům, jako jsou Spojené státy nebo Čína.
1: No a promiňte, pane Smetano, neplatí tam mezinárodní pravidla, ten řád pro všechny, nehledě na velikost, na tu sílu?
0: Měl by platit a musí platit, s tím, že viděli jsme v minulosti opakované porušování, ale nebylo to tak, že by ani pro ty nejmocnější státy to nemělo žádné konsekvence. Právě proto, že většina států systému ta pravidla akceptovala jako ne něco dokonalého, ale aspoň něco, co nějakým způsobem reguluje ty vzájemné vztahy a může vést k nějaké smysluplné kooperaci, protože tomu dává nějaké základní limity, nějaká pravidla, tak pro ty státy to bylo důležité a byly schopny nějakým způsobem se vymezovat proti takovému chování. A když se podíváme i na Spojené státy jako hegemona mezinárodní politiky v těch 90. letech a v 0. letech, tak vidíme, že i když v několika konkrétních momentech Spojené státy šly za rámec těchto pravidel a porušily je, tak stejně v mnoha jiných momentech prostě měly do nějaké míry svázané ruce, museli si dát práci s tím, jakým způsobem vysvětlit své chování a mělo to pro ně případně i značné politické konsekvence. Ve chvíli, kdy tato pravidla kompletně odhodíme a zničíme a spálíme, tak pro státy, jako jsou Spojené státy, jako Rusko, už tam ty limity nejsou vlastně žádné a už se to potom řídí pouze čistě už jenom tou hrubou silou, ať už tou ekonomickou nebo vojenskou a tam prostě jako malé státy samozřejmě máme jenom malé možnosti, co s tím dělat.
1: Pohled Michala Smetany, výzkumného pracovníka a pedagoga Univerzity Karlovy.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Pane Smetano, popsal jste ten oslabený nebo možná až rozpadající se mezinárodní řád. S tím souvisí právě počet těch konfliktů, které narůstají ve světě.
0: Je to tak, právě tím, že nám do značné míry mizí jak ty normy, tak pravidla, tak tím pádem vlastně i přemýšlení těch jednotlivých aktérů o tom, jaké akce pro ně mohou mít, jaké konsekvence, tak samozřejmě to v různých klíčových, takzvaných horkých regionech může přijít k tomu, že někteří aktéři to vnímají jako nějaké okno příležitosti, s tím, že v tom, co se děje ve světě, nebudou očekávat, že zde bude nějaká větší akce, například Rady bezpečnosti OSN, která by nějakým způsobem trestala, a využijí to proto, aby třeba využili vojenskou sílu k dosažení nějakých svých cílů, kdy například v minulosti v nějakých momentech by třeba se k tomu zdráhali, protože by se obávali nějakých možných následků.
1: Čím se podle vás vyznačuje chování světových lídrů?
0: Obecně zažíváme dobu, kdy se skutečně i v zemích, které mají velmi dlouhou demokratickou tradici a instituce, které by v principu měly zabraňovat tomu, aby se lídry stávali osobnosti, které k tomu nejsou vhodné, když to řeknu takhle hodně jako kulantně, tak prostě zažíváme dobu, kde se to prostě děje. To, co vidíme ve Spojených státech, je něco bezprecedentního. Americká demokracie od 18. století nastavila určitý systém prostě pravidel a brzd, u kterých se neočekávalo, že by se asi do popředí mohl dostat někdo úplně takové natury, jako aktuálně vidíme v Bílém domě. Jsem hrozně zvědavý na to, jak se na tohle jednou za desítky let budou koukat nějací budoucí historikové, jak se budou snažit interpretovat tu dobu a jak to bude podle mě budoucím studentům dějepisu naší škole třeba jako fascinující, že prostě jako svět jsme skutečně akceptovali tento typ osobností v čele nejmocnější země na planetě, osobností, které skutečně mají charakteristiky, které je dělají velmi špatnými lídry. Jak pro své vlastní země, tak samozřejmě i pro zbytek světa, protože to, co dělají Spojené státy v mezinárodní politice, prostě ovlivňuje nás všechny.
1: A jaký vliv to má třeba nejenom dění ve Spojených státech, ale ta celková mezinárodní situace, jak dopadá na budoucnost Severoatlantické aliance, na věrohodnost kolektivní obrany?
0: To je pro nás jako Českou republiku, myslím, že jedna z těch nejbolestivějších zpráv a jeden z těch nejproblematičtějších aspektů toho, co se nyní odehrává. Jako Česká republika jsme vlastně od vstupu do NATO z dobrých důvodů považujeme naše členství v alianci jako nějaký základní pilíř naší bezpečnosti a obrany. Kolektivní obrana je to, co považujeme za klíčové, aby se už neopakovaly některé právě z těch dramatických událostí, o kterých jsme se tady bavili dříve. Nicméně tato aliance, která od roku 1949 prostě stojí na partnerství se Spojenými státy, nyní zažívá vlastně největší krizi ve své historii. Ta velkou krizi zažila už v 50. letech během Suezské krize, kterou ale přečkala. Domnívám se, že to, co zažíváme nyní, je ještě krize výraznější a skutečně aktuálně nyní se bavíme o variantě, že pokud Spojené státy vyloženě nevystoupí z NATO za Donalda Trumpa, tak nicméně jeho politika povede k tomu, že se z toho stane do značné míry taková jako prázdná skořápka a že jakkoliv Spojené státy zůstanou členským státem NATO, tak věrohodnost toho, že by například přišli na pomoc východní Evropě, kdyby ona napadná Ruskem, se snižuje na tak nízkou úroveň, že se tím samozřejmě snižuje i odstrašující schopnost aliance vůči svým nepřátelům.
1: Český prezident Petr Pavel na nedávné konferenci mimo jiné řekl, že po letech komfortu bezpečnostní garancí, které zajistili především jiní, nastává doba, kdy se Evropa musí skutečně postavit na vlastní nohy a postarat se sama o sebe, tak jak si v tom počíná Evropa i Česká republika. Možná i v kontextu toho, co jste právě popsal, situace kolem Severoatlantické aliance, kolektivní bezpečnosti, setrvání Spojených států v NATO.
0: Relativně pomalu, nicméně ta změna se děje. On ten budíček totiž nemusel přijít nutně s Donaldem Trumpem, ale už v roce 2014 s ruskou okupací a anexí Krymu a v roce 2022 samozřejmě s plnou invazí Ukrajiny ze strany Ruska. Nicméně skutečně teprve až to současné prezidentství Donalda Trumpa se evidentně stává tím největším budíčkem, kdy si státy uvědomují, že ta hrozba vlastně tého amerického dejme tomu odloučení od NATO je prostě tak akutní, že Evropě nezbývá nic jiného, než významný způsob navýšit své obranné kapacity, protože musí uvažovat o variantě, že dlouhodobě Spojené státy tady nebudou pro nás, aby nám pomohly v případném konfliktu, například právě s Ruskem. Ta změna se děje, státy napříč Evropou, ne úplně všechny do stejné míry, nicméně se snaží investovat do svých obranných kapacit. Vidíme tam velké rozdíly mezi tím, jak k tomu přistupuje například to východní křídlo NATO, jako jsou pobaltské státy nebo Polsko, a jak k tomu přistupuje, jdeme tomu jižní Evropa. Tam skutečně jsou poměrně propastné rozdíly. Nicméně jako celek aliance skutečně dělá kroky k tomu, aby významným způsobem ty obranné kapacity byly navýšeny. Ale pak je to taky otázka vlastně té domácí politické dynamiky v těch jednotlivých státech, kdy samozřejmě to, když investujete do své obrany, znamená, že neinvestujete do jiných aspektů fungování státu, sociální služby, zdravotnictví a podobně, což samozřejmě prostě v té současné turbulentní politické době jsou ty takzvané trade-offs, které jsou prostě hrozně bolestivé pro každého politika na západě.
1: V posledních měsících se také slovně čím dál více haraší s jadernými zbraněmi, tak v čem spatřujete toto riziko, pane Smetano? Co je typické vlastně pro ty, řekněme, aktuální závody, jak se proměnily během desetiletí?
0: Mění se opět poměrně dost věcí. Jednou z takových velkých změn je, že nám tady se vlastně bortí ten starý systém kontroly zbrojení, tak jak jsme ho znali už z doby studené války. A pokud jsme se do dneška koukali na Spojené státy a Rusko, jako ty dvě velké jaderné velmoci, s tím, že ty ostatní státy jsou na tom výrazně, dejme tomu, jinak, nebo mají mnohem menší množství jaderných zbraní, které mají k dispozici, tak najednou se tady objevuje Čína, která, bych řekl, až skoro sprintuje směrem k tomu, aby se dostala do podobné pozice, jako mají Spojené státy a Rusko, výrazným způsobem navyšuje svůj jaderný arzenál, takže velmi brzy se tady bude muset zabývat tím, jak to říkáme, problémem tří těles, kdy tu budeme mít prostě tyto dva nebo tyto tři velké dominantní hráče v té dané politice, což prostě třeba Spojené státy staví zase opět před velmi těžké volby, protože ve chvíli, kdy se rozhodnou sami zbrojit více, aby nějakým způsobem byli schopni adresovat ten problém rostoucí Číny, tak to znamená, že na to začne reagovat Rusko, které opět musí reagovat na to, co dělají Spojené státy, a najednou se zůstáváme vlastně do té logiky koloběhu závodu ve zbrojení, která může mít ještě mnohem méně přehledný a komplikovanější charakter, než to, jak jsme ho zažili během právě studené války.
1: Je tedy vůbec, pane Smetano, za té současné situace reálné, že by státy snižovaly své jaderné arzenály?
0: Obávám se, že ne, a dokonce dochází spíše určitým způsobem k opačnému trendu. A teď, když nechám ještě stranou vlastně samotné zvyšování jaderných arzenálů a jejich modernizaci, což je vlastně trend, který tady vidíme několik posledních let, že vlastně všechny jaderné státy nyní modernizují svoje jaderné arzenály tak, aby byly mnohem více odpovídající vlastně té současné době, tak zde máme ještě ten problematičtější trend toho, že války, jako je třeba válka Spojených států a Izraele proti Iránu, výrazným způsobem navyšují povědomí, že mít jaderné zbraně je skutečně ten ultimátní deterentní prostředek proti vnější invazi. Konec konců není to více jenom Irán, Ukrajina se z toho odnáší pravděpodobně podobnou lekci. Takže potom máme zde státy, které se do budoucna budou koukat na to, jakým způsobem zajistit svou bezpečnost. Velmi často nedemokratické státy, které primárně uvažují o tom, jak nějakým způsobem ochránit vlastně režim, který vládne v těch jednotlivých zemích. A dojdou k tomu, že na jedné straně zde máme příběhy, jako byla Libie v roce 2011, nebo Irák v roce 2003, nebo právě aktuálně Irán, což jsou státy, které neměly jaderné zbraně a byly napadeny z vnějšku. A pak zde máme státy jako Severní Korea, která se rozhodla odstoupit od smlouvy o nešíření jaderných zbraní, získat jaderné zbraně, a americký prezident si píše zamalované dopisy s jejich představitelem, pořádá s ním velké summity a Severní Korea je naprosto imunní vůči jakékoliv vnější invazi. Což je bohužel lekce, kterou si pravděpodobně spousta států tohoto odnese, což v tom širším mezinárodním systému výrazným způsobem zvyšuje motivaci pro získání jaderných zbraní a navíc opět zvyšuje teda tím pádem tlak na to, na nějakou jako stabilitu toho celého systému a na jednu z vlastně, co vnímáme jako z klíčových hrozeb, to znamená vyšování rizika proliferace jaderných zbraní.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Pokračujeme v rozhovoru s Michalem Smetanou, odborníkem na mezinárodní bezpečnost z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a s ředitelem Pražského centra pro výzkum míru. Světové dění je v neustálém pohybu, bylo by ošemetné cokoliv předvídat. Přesto se, pane Smetano, zeptám, co vy osobně považujete za největší geopolitické výzvy?
0: Pro nás, jako Českou republiku a Evropou, určitě budoucnost Severoatlantické aliance, o tom jsme se už trochu bavili, to je prostě skutečně pro nás ta klíčová výzva, jakým způsobem zajistit svou obranu do budoucna, pokud ta situace směrem ke Spojeným státům se nějakým dramatickým způsobem, a teďka myslím pozitivně, nezmění na druhou stranu. Takže to je asi pro nás ta největší výzva. O jaderných zbraních jsme se už taky bavili, to znamená, bavíme se o tom, že možná se dostaneme do, dejme tomu, další fáze vývoje té jaderné politiky, která může být mnohem méně předvídatelná, mnohem komplikovanější, může zahrnovat mnohem větší počet aktérů a může být tím pádem mnohem nestabilnější. A tam to riziko nejenom dalšího šíření jaderných zbraní, ale potenciálně i porušení toho takzvaného jaderného tabu, to znamená toho faktu, že od roku 1945 jsme neviděli použití jaderných zbraní v vojenském konfliktu, tak narůstá, a to je podle mě další klíčová výzva.
1: Jaké důsledky může mít ta vzrůstající míra globální bezpečnostní nejistoty?
0: Důsledky rozhodně k tomu, že státy budou vnímat vojenskou sílu jako způsob, jak si zajistit svoji bezpečnost oproti diplomatickým kanálům nebo jiným cestám, kterými by byli schopni jinak dosáhnout svých možných cílů. A v takovémto světě samozřejmě narůstá riziko toho, že s rostoucím počtem zbraní může docházet k selhání odstrašení, protože nějaký stát bude vnímat, že v nějaký moment bude chtít využít nějaké okno předitosti k útoku na jiný stát, jakožto preventivní nebo jako preventivní opatření. A tím pádem se dostáváme do světa, ve kterém prostě může narůstat počet ozbrojených konfliktů, můžou narůstat rizika toho, že bude eskalovat násilí už v existujících, dejme tomu nějakým způsobem zmražených konfliktech. A opět to může vést nějaké dlouhodobější spirále, která celkově bude vyvolávat pocit nebezpečí, zase to vyvolávat tlak na další zbrojení a samozřejmě taky znamená, že potom jako světová společnost nejsme schopni investovat do smysluplnějších věcí, které by nám pomáhaly v našem rozvoji, ať to ekonomické záležitosti, záležitosti spojené se vzděláním, se sociálními službami, snaha nějakým způsobem řešit globální problémy, jako je globální změna klimatu, hlad, nemoci a další problémy, které prostě nadále naši planetu sužují.
1: Co podle vás tedy deeskaluje celou tu rozbouřenou situaci?
0: Kdybych měl být optimista, tak bych věřil tomu, že v nějaký moment prostě dojde tady k pochopení nebo k porozumění toho, že události jako to, co vidíme aktuálně na Blízkém východě, skutečně není něco, co by jakémukoliv z těch aktérů zajistilo dlouhodobě bezpečnost a dojde tam k nějakému, dejme tomu, porozumění ohledně toho, jaké politiky chceme volit a jaké nástroje používají k řešení problému, ale kdybych měl být pesimistický a koukat na to z druhé strany, tak se trochu obávám, že svět bude muset zažít nějaký výrazně větší šok, aby si opět uvědomil, že toto, co aktuálně zažíváme, není dobrá cesta a bohužel to, když to uvědomíme nejlíp, jsou momenty, kdy skutečně ten šok je velký a dojde k velkým škodám, umře u toho mnoho lidí. Takže nerad bych, aby se tohle naplnilo, byl bych rád, aby to byla ta první cesta, ale je možné, že skutečně se náš svět bude muset ještě jednou pořádně otřást, aby jsme pochopili, jakým způsobem se nastavit vzájemné vztahy a fungovat lépe, než tak, jak to vidíme v těch posledních letech.
1: Jak v současnosti podle vás, pane Smetano, chápeme, vnímáme pojem mír?
0: Přijde mi, že trochu v české debatě se ten termín trochu zdiskreditoval právě v kontextu těch debat o uzavření míru mezi Ruskem a Ukrajinou, kde si myslím, že to je vlastně trochu chyba, protože je potřeba si prostě říct, že pokud se někdo skutečně aktuálně přeje mír v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, tak je to právě Ukrajina a ukrajinští obyvatelé, kteří by si skutečně přáli už klid, ale velmi často je prostě potřeba tu diskuzi stočit k tomu mír, za jakých podmínek, za jakých okolností a do jaké míry je to mír, který je skutečně nějakým stabilním stavem, který bude možné ho dodržet, oproti tomu, že to je jenom nějaké jako dočasné uklidnění vojenské eskalace, které nicméně může vést k rozhoření toho konfliktu v další době, který může být ještě horší, než byla ta fáze první. Takže tam se obávám, že prostě to, co skutečně Ukrajina potřebuje, je mír, který bude stabilní, který zaručí tomu, aby se třeba ruská invaze opět neopakovala a není to tím pádem mír za úplně každou cenu.
1: Pane Smetano, jak si konec druhé světové války v Evropě co nejlépe, nejvhodněji připomenout?
0: Myslím, že z pohledu akademika je, když nechám stranou nějaké formální oslavy nebo dejme tomu oficiální akce, které se určitě budou dít po celém světě nebo po celém západním světě, tak z pohledu akademika je pro mě klíčové si prostě připomenout ty historické okolnosti, jak ten konflikt vzniknul, jaké náznaky tam byly už před začátkem té války, že se skutečně blížíme k něčemu, co si nikdo z nás nepřeje, jaký typ politiků jsme volili v té době jako svět, kteří skutečně nezajistili svým zemím větší bezpečí ani větší prosperitu a naopak je dovedli prostě do naprosto destruktivních válek. Myslím si, že v tomhle případě vlastně nějaká snaha se vrátit k té historii a trochu se o tom více načíst je určitě asi tou nejvhodnější připomínkou.
1: Doporučuje Michal Smetana, odborník na mezinárodní bezpečnost, pedagog Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, ředitel Pražského centra pro výzkum míru a také nositel ceny Neuron 2025 v oboru sociálních věd. Já vám, pane Smetano, děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji vše dobré.
0: Děkuji moc za pozvání, hezký den.
1: Krásný sváteční den všem přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Zuzany Maléřové bude divadelní producentka a koordinátorka poroty audiovizuálních cen Trilobit Patricie Jelínková. Jak ji formovala Šumava a jaký má vztah k ostrovu Bali? Našla v divadelním prostředí mimo jiné velkou komunitu přátel a kamarádů a sehrálo to důležitou roli po jejím těžkém úrazu?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu.
1: I dnes vám během následující necelé hodiny nabídneme spoustu muzikálových melodií i informací z aktuálního dění u nás i v zahraničí. A začneme v Praze.
0: Dalším divadlem, které nedávno na tiskové konferenci ohlásilo plány na příští sezónu, tedy alespoň na její podzimní část, je pražské divadlo Lucie Bílé. V září bude na jeho scéně uveden původní český muzikál Obyčejná holka, tedy další autorský projekt úzce spjatý s osobností principálky Lucie Bílé. Nový muzikál je věnován jejímu životnímu jubileu a zároveň vychází z hudebního repertoáru nejúspěšnější české populární zpěvačky posledních desetiletí. O tom ostatně svědčí i název muzikálu, shodný s pojmenováním posledního alba Bílé a jeho titulní písní, která pochází z autorské dílny Pokáče a kterou si za malou chvíli poslechneme.
1: Autorem libreta je Antonín Procházka, který je s divadlem spojen už dlouhodobě. Inscenace nabídne celkem 25 hudebních čísel, a to jak původních, tak převzatých, včetně titulní skladby ze stejnojmenného alba Obyčejná holka, které bylo v divadle pokřtěno na podzim loňského roku a nedávno získalo platinovou desku.
0: Příběh muzikálu se točí kolem švadlenky Dáši, kterou staví do kontrastu s nablízkaným světem slavné pěvecké hvězdy Rebecky Gray. V centru dění tak stojí dvě hlavní ženské postavy, obě stvární ve dvojroli právě Lucie Bílá. Herečka, producentka i oslavenkyně k nové inscenaci sama uvádí, že její nový muzikál osobně velmi blízký a, jak říká, nese v sobě kus jejího života.
1: V dalších rolích se objeví především jména spojená s divadlem už z předchozích projektů. Například Markéta Šimerová-Procházková, Petr Pecha, Kateřina Pechová či Denny Ratajský. Ale také nové tváře, například Martin Holec, jehož domovskou scénou je plzeňské divadlo Josefa Kajetána Tyla. Zajímavostí také je, že v muzikálu Obyčejná holka se vedle Lucie Bílé na jevišti objeví také její syn Filip Kratochvíl, pro kterého jde o dosud největší hereckou příležitost.

0: V polovině dubna byly v Londýně oznámeny nominace na letošní ročník nejprestižnějšího britského divadelního ocenění, ceny Laurence Oliviera. Slavnostní večer byl o to významnější, že se jednalo o kulaté 50. předávání těchto cen. Každoroční vyhlášení vítězů proběhlo tradičně v legendární Royal Albert Hall.
1: Bojovat o cenu Laurence Oliviera v celkem 26 kategoriích letos mohly produkce, které měly svou premiéru mezi 15. únorem roku 2025 a 17. únorem 2026. V rámci muzikálů byly na počet nominací nejúspěšnější revival slavného Sondheimova Into the Woods a úplná novinka muzikál Paddington, oba shodně s 11 nominacemi. Pět jich získal největší hit loňského roku, revival Evity, 4 revival producentů a 3 velký Gatsby.
0: Po dvou nominacích pak obdrželi muzikály Americké psycho, Brigadoon, Shucked a Nepravděpodobná pouť Harolda Fráje. Vítězné ceny si však ze všech nominovaných muzikálů odnesly pouze 3 z nich. Které? To se dozvíte po ukázce ze zmíněného nového muzikálu Paddington o slavném medvídkovi. So close, I can almost hear him calling out my name.

0: Nyní tedy k výsledkům letošních cen Lawrence Oliviera. Tou vůbec nejúspěšnější produkcí se nakonec stal muzikál Paddington, který zcela letošnímu ročníku dominoval. Odnesl si dohromady 7 sošek, čímž navíc dorovnal rekord na poli muzikálu, který nyní schodně drží spolu s Hamiltonem, Matildou, revivalem Kabaretu z roku 2021 a revivalem Sunset Boulevardu z roku 2023.
1: Paddington se stal mimo jiné nejlepším novým muzikálem, zvítězil v kategorii nejlepší režie a také ve třech ze čtyř kategorií za nejlepší výkony. Cenu za nejlepší mužský výkon v hlavní roli přebrali netradičně dva lidé, kteří uvádí v život medvídka Paddingtona. Artie Shaw za stvárnění medvídka na jevišti a James Hamid za jeho hlas a ovládání loutkových prvků.
0: Nejlepším revivalem je Into the Woods, druhý nejúspěšnější muzikál letošního roku s 2 výhrami. Druhá je za světelný design. Stejný počet, tedy 2 sošky, si také odnesl nejdiskutovanější muzikál poslední doby, revival Evity z díly Jamieho Lloyda.
1: Ten nepřekvapivě zvítězil v kategorii nejlepší choreografie a nejlepší herečka v hlavní roli muzikálu. Cenu získala Rachel Zegler. Speciální cenu si pak odnesla legendární muzikálová herečka Ellen Page.
0: Pokud vás zajímá kompletní přehled všech výsledků, najdete ho na našich webových stránkách. A nyní už píseň z legendární Evity v podání Rachel Zeglerové, tedy nejlepší muzikálové herečky tohoto ročníku britských cen Lawrence Oliviera.

0: Den před premiérou tohoto vydání Muzikál Expressu, tedy v sobotu 2. května, oslavil své 75. narozeniny hudební skladatel a v současnosti i náš rozhlasový kolega Ondřej Soukup.
1: Svoji kariéru začínal po absolvování Pražské konzervatoře v polovině 70. let jako baskytarista, například v Pražském výběru, ale hrál i v doprovodné kapele Karla Gotta. V 80. letech začal aranžovat a také skládat vlastní hudbu.
0: Jeho melodie tak zní ve více než 20 celovečerních snímcích. Za všechny připomeňme například Oscarového Koliu nebo Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka. A nebo Nejasnou zprávu o konci světa v režii Juraje Jakubiska, za níž Soukup obdržel společně s kolegou Janem Jiráskem Českého lva.
1: Řadu let velmi úzce spolupracoval se zpěvačkou Lucií Bílou, pro kterou složil několik úspěšných alb, za něž oba získali mnoho ocenění. Mezi Soukupovy nejzajímavější projekty patří hudba k baletu Šachmat z roku 1989 nebo ke scénickému oratoriu Zahrada rajských potěšení, inspirovanému životem Hieronyma Bosche a uvedenému v roce 1992 v divadle Ta Fantastika.
0: Na stejné scéně měl v roce 2000 premiéru jeho první a rovnou veleúspěšný muzikál Johanka z Arku, který posléze následovali jukebox muzikál Láska je láska, dále Elixír života anebo Mowgli a Robin Hood nastudované v divadle Kalich. Ve východočeském divadle Pardubice pak byly uvedeny jeho muzikály Rasputin, Blázinec boží nebo Makropulos muzikál.
1: Ondřej Soukupovi přejeme za celý Muzikál Express i naše posluchače do dalších let mnoho zdraví i tvůrčí invence. Teď už ale snad největší Soukupův muzikálový hit Most přes minulost a s ním ještě jednou Lucie Bílá.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: Na konci dubna uplynulo kulatých 30 let od broadwayské premiéry dnes už kultovního muzikálu Rent, v češtině známého také pod názvy Nájemné nebo Bohémové. Jedná se o rockový muzikál skladatele a libretisty Jonathana Larsona, který je vystavěn na půdorysu děje Pucciniho opery Bohéma.
0: Larson však vyměnil prostředí pařížské bohémy ohrožované tuberkulózou za nezávislou newyorskou generaci 90. let, stojící na okraji společnosti a snažící se vyrovnat s všude přítomným nebezpečím nemoci AIDS.

Děj muzikálu Rent se odehrává v alternativní newyorské čtvrti East Village. Celý příběh komentuje a dějem provází ambiciozní filmař na počátku umělecké dráhy Mark Cohen. Kromě něj se vše točí zejména kolem dvou mladých lidí, nakažených virem HIV. Rockového kytaristy a skladatele Rogera a jeho lásky drogově závislé tanečnice Mimi. Kromě nich však v muzikálu vystupuje i velké spektrum dalších postav.

0: Muzikál Rent se rodil téměř celé desetiletí. Skladatel a textař Jonathan Larson na něm pracoval už od konce 80. let. První verze spatřila světlo světa v roce 1994 v jedné z tvůrčích dílen mimo Broadway, kde si během dvouletého uvádění získala řadu příznivců.
1: Během několika měsíců po prvním veřejném uvedení Rentu jeho autor dotvořil děj, dopsal některé písně a ty stávající částečně upravil. I nová verze se líbila a proto se vše začalo připravovat k oficiální premiéře na Broadway. Naplánována byla na leden 1996, tedy na stoleté výročí uvedení Pucciniho Bohémy.
0: Avšak podobně jako příběh muzikálu postrádá jednoznačný happy end, nekončí jim ani osud vlastního díla. V průběhu předpremiér totiž autor díla Jonathan Larson zemřel a slávy a uznání svého dlouholetého tvůrčího úsilí se tak nedočkal.

Rand po svém uvedení získal množství ocenění. Především Pulitzerovu cenu, cenu divadelních kritiků a také 6 cen Tony, mimo jiné za nejlepší muzikál roku 1996. Následovala i velká spousta cen méně oficiálních. Na Broadwayi se pak muzikál hrál 12 let a měl více než 5000 repríz. Celkově je tak dnes na 11. příčce nejhranějších muzikálů na nejslavnější divadelní ulici světa.

Od doby své premiéry se Rent dočkal uvedení v řadě míst po celém světě a před několika lety i u nás. Nejprve v angličtině a posléze také v českém jazyce, v pražském divadle Na prádle a krátce i v divadle Kalich. Později následovala také inscenace v městském divadle Brno.

0: V roce 2005 byla vytvořena i filmová verze Rentu a na plátně mohli diváci spatřit značnou část původního hereckého obsazení. Film nebyl tak výpravný a bohatý na efekty jako jiné muzikálové snímky té doby typu Moulin Rouge, Chicago nebo Sweeney Todd. V každém případě však zachoval drsnou výpověď původního příběhu.
1: Zaznamenáno bylo také poslední broadwayské divadelní představení, které vyšlo i na DVD nosičích a několikrát ho vysílala také Česká televize.

0: Poslední hudební ukázkou z muzikálu Rence rozloučíme nejen s tímto výjimečným dílem, ale také s dnešním vydáním Muzikál Expressu.
1: Připravili a uváděli ho Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi od mikrofonu loučí. Naslyšenou opět za týden ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogán.
1: I letos budeme tradičně otevírat v Luhačovicích lázeňské prameny. Historický společenský dům tentokrát navštíví Zlata Adamovská s Petrem Štěpánkem a se slavnými písněmi Evy Pilarové dorazí manželé Petra a Radovan Královi.
2: Tobogán uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě. Meteor
2: na dvojce.
3: Kdy odstartují do vesmíru robonauti? Měli dinosauři choboty a budeme transplantovat lidem prasečí orgány?
2: Meteor.
0: V sobotu po 8 hodině raní.
2: Na dvojce. Radioservis představuje
4: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
5: Čeká nás Arras.
4: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
5: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo, a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
4: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný květnový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování. Jedna miluje reality show a touží po slávě a uznání. Druhá se chce stát kriminalistkou. Oběma se jejich sen splní. Otevíráme strhující román o destruktivní síle sociálních sítí a pošetilých představách o štěstí a blahobytu. Otevíráme román Děti nade vše.

Oddělení kriminální policie 2019. Pohřešování nezletilé Kimi Diorové. Věc. Přepis a vytěžení posledních příběhů sdílených na Instagramu Melanie Klovou provdanou Diorovou. Story 3. Vysílaná 10. listopadu v 17 hodin 18 minut. Trvání 42 vteřin. Melanie Klová je před kamerou. Je vidět jenom její tvář a horní polovina těla. Po celou dobu trvání videa se objevují vložené gify a pohyblivé emotikony, srdíčka všech barev, malá mořská víla, sněhová královna a další disneyovské postavičky, které třímají cedulky s tlukoucím srdcem. Melanie. Čauky, drahoušci, právě jsme se vrátili z obchodního centra a představte si, že Kim a Sam už jsou zase pryč. Únava z cesty z nich teda spadla rychle. Jejich kamarádi si v rezidenci hráli a tak se k ním šli přidat. Tak toho využiju, sklidím nákupy a nachystám na večer těsto na palačinky. Je středa a to, jak víte, se jednou za měsíc vždycky koná palačinková party. A samozřejmě bude i Nutella! Objeví se poskakující sklenice Nutelly. Znáte přece samiho, žádná palačinka se neobejde bez Nutelly. Pro ty, kteří si ho ještě nepoznamenali, nazdílím recept. Tak vidíte, drahoušci, nezapomínáme na vás. Brzy naschle! Do obrazu se snese déšť pestrobarevných srdíček. Každá rodina pěstuje svou vlastní legendu. Nebo alespoň epickou verzi svého příběhu, časem stále obohacovanou. Klařina rodina, její rodiče, prarodiče, strýcové a tety a později i bratranci s oblibou líčila stávky, demonstrace, shromáždění, které její historii ukotvovaly do dlouhé tradice sociálních bojů. Data měla svůj význam. Réjean a Filip se setkali v červnu 1985 na velké slavnosti, kterou pořádala známá protirasistická organizace na náměstí de la Concorde. Klara byla počata večer v den demonstrací proti návrhu vysokoškolského zákona ministra de Vaqueta a pár měl svatbu, když už jí bylo 9 let, den po zrušení župého plánu na reformu financování sociálního zabezpečení a zvláštního důchodového režimu. Z celého toho slavného stávkového a protestního hnutí roku 1995 si Klara uchovala jednu jasnou vzpomínku. Otec, který právě usměrňoval konec průvodu, aby případně nedošlo k nějakým výstřelkům, nechtěně pustil její ruku. Místo toho, aby se nechala unášet davem a šla dál, vytlačili ji na stranu, nebo se sama vydělila z proudu, a pak čekala v stoje na chodníku. Trvalo jí několik minut, než si uvědomila, že otec už není na dohled a že se ztratila. Řev hesel z reproduktorů vylučoval jakýkoliv pokus volat o pomoc. Rozhodla se sednout si na zem a opakovala jednu frázi skandovanou demonstranty. Kdo seje bídu, sklízí hněv. Kdo seje bídu, sklízí hněv. Postupně před holčičkou prošly poslední hloučky lidí, kteří mávali transparenty a bušili do kastrolů. Začínala jí být zima, když uviděla, jak se k ní blíží dva policisté v uniformě. Vždycky slyšela, že před policajty se člověk musí mít na pozoru. Vyskočila na nohy a pokusila se utéct. Ten mladší z nich ji dohonil. Skončila na komisařství ve 12. obvodu, zatímco pár strážníků se snažilo zastihnout jednoho či druhého z jejich rodičů. Hrála šachy s jedním mladým stážistou a pán s mohutným knírem, který vypadal jako že je šéf, jí dal lízátko. Právě tyhle obrazy se jí připomněly onoho červnového dne, kdy musela rodičům oznámit, že úspěšně složila přijímací zkoušku na státní vysokou školu pro policejní důstojníky. V den, kdy Klara obdržela poštou sdělení o svém přijetí, rozhodla se, že rodiče navštíví a řekne jim dobrou zprávu. Jedna její část se té chvíle děsila, druhá ji nabádala, aby k ním měla důvěru. Rodiče si vždycky dělali starost o její rozvoj a respektovali její osobnost. Nepustili ji snad po maturitě do Londýna místo toho, aby rovnou pokračovala ve studiích? Neprojevili snad humor a schovývavost, když se o dva roky později dozvěděli, že už nedělá au-pair v rodině žijící ve vilové čtvrti, ale vlastně servírku v nočním baru?
Klara vešla portálem první budovy a přešla zahradu rezidence. Vzpomněla si na své dětské hry a na tu spoustu petard, které nechávala vybuchovat v křoví. Vstoupila do druhé budovy a brala schody po čtyřech. Cítila, jak se jí stahuje hrdlo a celou ji prostupují obavy. Dorazila do druhého patra a uslyšela hudbu. V tuhle hodinu to rodiče rozhodně nemývali ve zvyku. Zazvonila poprvé, ale nikdo otevřít nepřišel. Matka musela být někde vzadu v bytě. Zazvonila podruhé a pak vytáhla klíč. Když vešla, spatřila rodiče, strýce Paskala a jeho ženu Patrici přestrojené za policajty. Všichni čtyři stáli v řadě a tvořili tak jakýsi veselý, rozesmátý, čestný špalír. Kde se hnaly ty čepice a píšťalky, zjevně autentické, to se nikdy nedozvěděla. Kontrola totožnosti, zahlásil Paskal. Vybuchly smíchy a pak ji nechali vejít. Její spolubydlící tajemství vyzradila a dala jim echo, že přijede. Na stole stály láhve vína a šampaňské a také všechny možné druhy slaného pečiva, dortíků a chlebíčků s pomazánkou, na které měli její rodiče zvyklí na různé oslavy, shromáždění nebo společenské pikniky svůj patent. Způsob, jak jí dát na vědomí, že jsou připraveni oslavit s ní její úspěch. Bratranec Mario a sestřenka Elvíra s rukama v poutech zaimprovizovali jakýsi taneček. Na konci oslavy ji Filip zavedl do kuchyně. Řekl jí, ať si sedne, beze spěchu otevřel okno, usedl proti ní, odkašlal si a zapálil cigaretu. Otevřel ústa, aby něco řekl, něco vážného, co si nepochybně připravil, nějakou větu, frázi, radu, něco pro povzbuzení, něco důrazného a definitivního. Ale nic z toho nepřišlo. Slzy mu zaplavily oči. Povzdechl si a jen se usmál. Prostě tak, s otevřenými dlaněmi na znamení kapitulace. Ještě dlouho poté zůstane ten úsměv v Klařině paměti, zářivý, jasný a překrývající všechny ostatní. Její otec byl králem průpovídek a aforismů, veřejných vyznání víry i mlhavých teorií vycházejících z matematických vzorců a rád je žertem uplatňoval na nahodilosti každodenního života. Té noci však chtěl říct tak obyčejná slova, že se mu ztratila. Chtěl říct, dávej na sebe pozor. Pár měsíců na to zemřel. Když se setkali poprvé, uplynulo už 10 roků od doby, co se Melanie Clová přistěhovala do pařížského regionu a Klara Ruselová nastoupila na vysokou školu pro policejní důstojníky. 10 roků jako poryv větru či rána obuškem. Takových, po jakých se člověk ohlíží se závratí, omámeně, aniž by chápal, co se přihodilo. Roků mládí, rychlých a rozhodujících, které by jedna i druhá jen stěží nějak zhodnotili, kdyby jim tu otázku někdo položil. Nebo by možná odpověděli šťastných i smutných zároveň. V roce 2011 se Melanie Clová provdala za Bruna Diora, s nímž si pár měsíců předtím četovala na Attractive World, seznamovacím webu pro nezadané. Ještě téhož roku porodila chlapečka Samiho. Její manžel, o něco starší než ona, pracoval tehdy ve firmě poskytující služby v oblasti systémového inženýrství a informatiky a nedávno mu významně zvýšili plat. Aby se mohla plně věnovat synovi, rozhodla se, že se namísto asistentky v administraci, které nějakou dobu zastávala ve stejné společnosti jako on, už nevrátí. Po svatbě se přestěhovali na předměstí Châtenay Malabry, kde žili Brunovi rodiče a kde Bruno strávil část svého dospívání, do rozlehlého bytu v nově postavené rezidenci nedaleko parku de Sceaux. Holčička jménem Kimi se narodila o 2 roky později, v době, kdy si pár procházel jistým nelehkým obdobím. Melanie se rozhodla zůstat v domácnosti a vychutnat si ten stav naplno, dokud se nedostaví jakási předpokládaná budoucnost.
Po několika letech strávených v dozorčí a vyšetřovací službě ve 14. obvodu, kde si nadřízení všimli jejich schopností předvídavosti, dedukce a vzácné způsobilosti k písemnému projevu, byla Klara Russellová převelena na pařížskou kriminálku. V prvních dvou letech měla možnost poznat pověstné prostory na nábřeží des Orfèvres číslo 36. Oblastní ředitelství bylo poté přemístěno do ulice du Bastion v 17. obvodu. Přestěhování, nevždy dobře přijímané, způsobilo několik odchodů a přesunů. Pár legendárních postav kriminálky toho okamžiku využilo a útvar opustilo. Díky těm změnám si Klara zajistila pozici proceduristky dřív, než by se dalo čekat. Při té příležitosti se připojila k Bergerově skupině, jedné ze šesti, které se věnovaly vyšetřování v oblasti veřejného práva. Výraz proceduristka nevyvolával žádné snění, přesto to byl její sen. Znělo to puntičkářsky a nezáživně, dokonce trochu odpudivě. Bavila se tím. Hrozně ráda vysvětlovala svoje povolání, které jako takové existovalo pouze na kriminálce. Procedurista ručil za složku, která putovala na stůl soudce nebo prokurátora. Za její soudržnost, pevnost, bezchybnost. Nejprve dohlížela na veškerá zjištění na místě činu, shromažďovala všechny stopy a nepřímé důkazy, pečetila je. Někdy se musela zúčastnit i pitvy, aby poskytla soudnímu lékaři informace, které potřeboval. Byla rovněž zodpovědná za veškeré šetření svěřené třetím osobám a za všechny poznatky předané soudu. Za jejich průkaznost a slučitelnost. Její úlohou tedy bylo, aby vyšetřovací spis měl hlavu a patu. Povolání pro posedlého puntičkáře, pro pisálka, dodávala někdy s úsměvem. Její pověst stále posilovala. Nic jí neunikalo, ani obsah, ani forma. Pokud jde o soukromý život, téma, které nikdy nahlas neprobírala, Klara byla zamilovaná dvakrát a dvakrát z toho sama vycouvala. Z té její poslední, nejsilnější a nejnutkavější aférky zbyla pouze e-mailová korespondence. Klara psala dopisy muži, kterého milovala, a ten muž nyní po několika měsících mlčení přistoupil na to, že jí odpoví. Od svého nástupu na kriminálku Klara bydlela v Saint-Mandé, v budově, která patřila policejnímu ředitelství a v níž většinu nájemníků tvořili policajti. Kolem ní se utvářely rodiny, břicha se zakulacovala. Mít dítě ale nebylo součástí jejich plánů. Na jedné straně si nebyla jistá, že sama už úplně dospěla. Na druhé straně jí připadalo, že je k tomu krajně nevhodná doba. Měla pocit, že dochází k jakési nenápadné, hluboké, záludné proměně bezprecedentního násilí. K další etapě, k překonání neblahého prahu v tom překotném vývoji, aniž by to kdo dokázal zastavit. A v obklíčení touhle gigantickou sítí, zbavená snů a utopií, jí připadalo šílenstvím přivést na svět dítě.

0: 10. listopadu 2019 kolem 18. hodiny zmizela během hry na schovávanou s dalšími dětmi z rezidence 6letá dcera Melanie Clové. Melanie, kterou upozornil její syn, začala pobíhat sem tam po zahradě a brzy se k ní přidalo několik sousedů. Volali všude dívku křestním jménem a potom systematicky dům za domem bušili na všechny dveře. Prošli sklepy a chodby. Rozdělili se na dvě skupiny. Přiměli strážného, aby otevřel společenskou místnost. Po více než hodině neúspěšného pátrání strážný navrhl zavolat policii. Melanie propukla v pláč. Jeden nájemník z přízemí zavolal na komisařství a vyložil situaci. O půl hodiny později se na místě rozešla všemi směry asi desítka městských strážníků, aby pátrali po dítěti. Kimiin Šmudlánek, malý odřený látkový velbloud, se našel na zemi u hřiště. Asi po hodině hledání, k němuž se přidali noví sousedé a poté, co se zevrubně pročesalo každé schodiště, každá chodba i každý kout zahrady, nezbylo než konstatovat, že dívenka zmizela. Před 9. večer odvezli Melanie a Samiho na komisařství v šatené Malabrí. Bruno, manžel Melanie, byl v té době služebně mimo město. Jen dostal zprávu, skočil do auta, ale podle jeho navigace za nimi nedorazí dřív než o půlnoci. Jedna policistka se snažila zjistit od Samiho co nejpřesnější okolnosti zmizení. Osmiletý chlapec byl na opravdový výslech zjevně až příliš rozrušený. Mladá žena ho s obtížemi přiměla vyprávět, jak probíhala hra na schovávanou. Podle toho, co se jí podařilo z něj dostat, viděl Kimi naposledy, jak běží k popelnicím. O sestru se strašně bál a vypadal vyčerpaně. Po chvíli si dítě otřelo oči a pak v sedě náhle usnulo. Mladá žena zašla pro matku. Melanie Clová sami ho jemně překlopila na vedlejší židli, natáhla mu nohy a přikryla ho svou péřovkou. Krátce na to, poté co poprosila o nějaký teplý nápoj, byla Melanie Clová v kanceláři komisaře S. poprvé vyslechnuta. Podrobně se vracela k řetězci událostí a komisař zatím vše obratně zapisoval na svém počítači. Všichni tři se vraceli z nákupního centra Velizid, když Sami a Kimi spatřili jiné děti, jak si hrají na schovávanou. Jeden z nich, malý Leo, jim hned navrhl, ať se k ním přidají. Sami a Kimi se otočili na matku a čekali, co ona na to. Zaváhala, pak souhlasila. Protože vypadala stále promrzle, komisař S. požádal, aby Melanie přinesli nějakou deku. O chvíli později se zahalila do vlněného šálu, zapomenutého na věšáku. Dlaněmi svírala hrneček. Komisař nechal v místnosti rozhostit ticho. Ne však ticho podezřelé, i když v případě pohřešovaných dětí bývají rodiče vždy ti první podezřelí. Spíš takové neutrální prázdno, které bylo záhodno vyplnit. Manžel byl na cestě. Jakmile dorazí, sám se ujme jeho výslechu. Konečně k němu Melanie zvedla oči. My jsme slavní, víte? Děti a já. Hodně slavní. Jsem si jistá, že to nějak souvisí. Krátký pohled na zástupce mu potvrdil, že strážmistr F. o téhle ženě ani o jejich dětech nikdy neslyšel. Ze zkušenosti však věděl, že nejlepší strategií je nechat je mluvit. Většina lidí nás má ráda. Říkají nám to, píšou nám to. Cestujou stovky kilometrů, aby nás viděli. Je to šílené, kolik nám projevujou lásky. Nemáte ponětí. Akorát, že nedávno se objevily různé fámy, drby. A jistí lidé se teď na nás zlobí. Přejou nám zlo, protože žárlí. Žárlí na co, paní Clová? Zeptal se co nejjemněji. Na naše štěstí. Poněvadž si Melanie byla vědoma, že jí nevěří, vytáhla mobil a ukázala komisaři a jeho zástupci kanál, který spravuje na YouTube a který sleduje 5 milionů odběratelů. Každé z videí zveřejněných na Happy Recre mělo několik milionů zhlédnutí. Potom se přihlásila ke svému účtu na Instagramu. Vysvětlila čísla. Kromě počtu sledujících a zhlédnutí je důležitý počet lajků a množství komentářů. To všechno hodně znamená, zdůrazňovala. To všechno z nich udělalo Na okamžik zaváhala nad tím slovem, ale nenašla jiné. Ano, to všechno z nich udělalo hvězdy. Na otázku, kolik peněz si touhle činností vydělá, odmítla odpovědět. Smlouva s platformou jí nedovolovala takové informace poskytovat. Komisař S. jí suše připomněl, že jde o zmizení její dcery. Lze se obávat únosu za účelem vydírání, vysvětlil. Což byla hypotéza, která v jeho úvahách nabyla vrchu, když konečně připustila roční příjem přesahující 1 000 000 eur. Komisař se neubránil a hvízdnul. Jak bylo za takových okolností nutné, zavolal státnímu zástupci v příslužbě. Ve 21.30 dostala Melanie Klová na svůj osobní Instagramový účet stručnou zprávu. Odesílající, jehož jméno neznala, sám neměl žádného sledujícího. Celé to vypadalo, jako by jeho účet byl založen za jediným účelem, a to poslat jí následující vzkaz. Zmizelé dítě, díl bude následovat, který potvrzoval hypotézu o únosu za účelem výkupného. Ve 21.35 s ohledem na první zjištění a vzhledem k popularitě rodiny, tvrzení matky bylo ověřeno, se státní zastupitelství v Nanterre rozhodlo pověřit případem kriminální policii. Ve 21.55 členové Bergerova oddílu, kteří měli od rána pohotovost, vstoupili do rezidence Modrá ryba. Klára Ruselová a šéf jejího týmu dorazili mezi prvními. Brzy se k ním připojili i vedoucí odboru a ředitel kriminálního oddělení. V podobných případech se zapojovali všichni až po ty nejvyšší. O půl hodiny později už v okolí působila asi 20 vyšetřovatelů. Začali pátrat v sousedství. Klára Ruselová určila oblast pro odebírání stop a dala instrukce kriminalistickým technikům. Kolem místa, kde spadl mazlíček dítěte, vytyčila široký okruh ohraničený páskami. Do něho spadal i vjezd do podzemního parkoviště a prostor na popelnice. Mazlíček, pár použitých papírových kapesníků, asi 20 nedopalků, mastný papír s logem pekařství, jedna rozcuchaná hlava panenky Barbie a zbytky kružítka byly zapečetěny. Stopy nalezené na zemi, byť početné a nepříliš čitelné, byly vyfotografovány. Po odebrání vzorků šéf odboru rozhodl, že povolají pátrací psy. Díky oblečení, které dívka nosila, dva psy při vedení na místo vysledovali na vlas stejnou trasu. Stopa vedla přes prostor na popelnice a končila v podzemním parkovišti. Zatímco její kolegové dál pátrali u sousedů a scháněli nějaké klíčové svědectví, Klara se zdržela ve společných prostorách. V noci musela upřesnit místo činu, popsat co nejpodrobněji celé území, všechno označit, zaprotokolovat, vyhledat stopy krve, spermatu, vlasy, jakoukoliv zanechanou stopu. Nebo konstatovat, že takové stopy neexistují. Dítě jakoby se vzneslo do vzduchu. Vypracovala plánek rezidence, vyznačila vstupy, rozmístění všech tří budov, hřiště, prostor na popelnice a parkoviště. Potom zaznamenala stopy získané venku a předměty odebrané v bytě, které měly posloužit k určení DNA všech 4 členů rodiny. Vyšetřovatelé prohledali pokoje obou dětí. Pátrali po nějaké případné stopě, která by nasvědčovala tomu, že si s dívenkou dal někdo schůzku, ale nic se nenašlo. V této fázi, kdy se jeví jako nejpravděpodobnější hypotéza únos se žádostí o výkupné, nelze vyloučit ani pomstu, pedofilní útok nebo setkání s nějakou nevhodnou osobou. Vzhledem k věku dítěte byl vyloučený útěk. Ať tak či onak, odpočítávání začalo. Statistiky jsou neúprosné. Pokud je únos nezletilé osoby spojen s vraždou, v 9 z 10 případů k ní dojde během prvních 24 hodin. Krátce před 2 hodinou ráno, když policie odvážela oba rodiče domů, tentokrát už v doprovodu vyjednavače, pro případ, že by únosci s rodinou navázali kontakt, k nim Klara přistoupila a představila se. Hned při prvním setkání, i přes extrémní napětí, které obě prožívali, Melanie Klová žasla nad tím, jaká obrovská autorita z Klary Ruselové, té malé ženušky, vyzařuje a Klara si zase povšimla melaniných nehtů, jejich růžového laku s lesklými šupinkami, který se blýskal ve tmě. Vypadá jako dítě, pomyslela si první. Podobá se panence, napadlo druhou. I v těch nejstrašnějších dramatech zevnějšek o čem si svědčí.
1: Delphine de Vigan, Děti nade vše. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Alexandry Pflimflové připravila Anna Smrčková. Dramaturgie Marina Feltlová, účinkovala Dana Černá, režii měl Lukáš Hlavica. No a tento román francouzské autorky otevřeme opět zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.

0: tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
0: Radioservis představuje
3: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. U nočního mikrofóra vás srdečně vítá Zuzana Maléřová. Mladá divadelní produkční Patricie Jelínková se propojila ve svých profesních začátcích s uměleckým seskupením Depresivní děti toužící po penězích. Dále pak s městskými divadly pražskými či s přípravou udělování audiovizuálních cen Trilobit. Její původně profesní cesta na stáž do Indonésie se proměnila v soukromé drama, které přežila, nicméně s postižením. Ale žije, pracuje a směje se jako málo kdo v okolí. Vítám srdečně Patricii Jelínkovou. Ahoj, Patricie.
1: Ahoj, Zuzano, dobrý večer.
0: Patricie, ty žiješ v Praze.
1: Ano.
0: Ale je kraj, na který jsi takzvaně citově fixovaná?
1: Ano, určitě. Můj rodný kraj, jeho český kraj, konkrétně moje vesnice Lučovice, odkud pocházím, tak tam je určitě moje srdíčko pořád.
0: Takže Šumava.
1: Šumava, ano.
0: Je tady v té lůně přírody nějaká inspirace, nebo jak vlastně začalo tady na tom venkově tvoje zapálení pro kulturu?
1: No, za to smůže určitě moje třídní učitelka ze základní školy, která nás vedla vždycky k historii, dějepisu a hlavně jsme jezdili prostě do Prahy, do divadel, na prohlídky hradů a klasický školní výlety, ale myslím si, že tato ve mě jako zapálila a tam ta láska k tomu, hlavně k divadlu začala, no.
0: Tobě se na Bali doslova převrátil život z hůru nohama. My si o tom budeme vyprávět. Ale když bych začala od konce, protože to nezůstalo bez následků, jaký je přece jenom tvůj vztah k tomu ostrovu?
1: Já si myslím, že čím dál tím pevnější. Já jako musím teda říct, že mám radši ostrov Lombok, když už jsme u Indonésie, to je jako moje srdcovka, ale určitě tím, co se stalo tenkrát, jsem nezanevřela, protože tam je to místo, kde se cítím strašně dobře a už jsem se tam vlastně po amputaci i vrátila na měsíc, takže to není spojený s žádnými traumaty nebo s špatnými myšlenkami pro mě, to je pořád místo, kam se budu ráda vždycky vracet.
0: Tak o tom všem si budeme vyprávět. Kdybych chtěla teď po tobě, aby si nás pozvala na nějaké představení tvé srdce blízkému, kam by to bylo například?
1: Ráda bych vás pozvala na představení The Black Rider, které se hraje v divadle Komedie. Myslím si, že se vám bude hodně líbit, protože je to výborný.
0: No tak my tě tady vítáme a Děkuju. Těším se na dnešní povídání. Děkuju.

0: Divadelní produkční Patricie Jelínková mě teď provede Šumavou svého dětství. O to ji požádám. Tak jak vypadal ten život holky z vesnice?
1: No, život holky z vesnice, tak já jsem jako dítě prošla všemi klasickými zvyky, které k vesnici patří. Protože jsem měla štěstí, že zrovna když jsem byla malá, tak ta vesnice byla plná dětí. Dneska to vlastně tak už není, nebo to možná ani nevnímám, protože jsem prostě, že jo, pryč, jezdím domů málo, nebo míň, než bych možná měla. A já jsem vlastně prožila dětství hlavně s bráchou a v okolí rodiny, protože to je jako to nejvíc, co já tam mám. A tu Šumavu mám spojenou vlastně s tou rodinou, no, jako asi, když se řekne Šumava, tak pro mě to není příroda a Poledník a tyhle věci, ale je to moje rodina a moje dětství, no.
0: Jak vypadalo to stavení, nebo přímo to místo, kde jste bydleli?
1: My máme takovou rodinnou osadu v lese, bych to nazvala. Je tam babičky dům, který tam stojí už několik desítek let a moje maminka vlastně s tátou postavili hned kousek opodál v lese náš rodinný domeček. A máme prostě na kopci s výhledem na všechno možný v okolí, nikde žádný sousedi a naprostý ticho a jenom tam občas zahouká vlak a to je můj domov, no, tam nikde nikdo prostě a je to super.
0: Jak se potkali tvoje rodiče?
1: Moje rodiče se potkali v Písku, když se mamina vrátila jako au pair z Anglie, takže se potkali v Písku a Po tom, co slovo dalo slovo, tak se vlastně přestěhovali společně na tu Šumavu za maminky rodičema a tam už pak spolu zůstali a měli děti, no.
0: Čili vás.
1: Čili mě a bráchu, no.
0: Ty, když dnes mluvíš o rodině, tak mluvíš o mamince, tobě a bratrovi jako silné trojce.
1: Ano, určitě.
0: Čili vy jste si tak nějak zbyli?
1: Jo, my jsme si určitě zbyli. Není to, že bychom taťku neměli, naši jsou rozvedený, ale s tatínkem normálně se vídáme. Ale prostě ta silná trojka od jak živa byla moje mamka a můj brácha.
0: Ty si vzpomínáš nebo vybavuješ si dobu, když se brácha narodil?
1: Jo, určitě. Určitě mám byl takový obrovský malý tlustý dítě a to jsme si pak tak v pubertě trošku prohodili, protože on je teď úplně nádherný vysoký chlap, ale pamatuju si to a já jsem byla podle mě hrozná taková sekernice ségra, protože jsem vždycky měla pravdu, všechno bylo po mým. A myslím, že jsme se furt mlátili s bráchou, prali a to se pak taky, že jo, jednou prohodí, kdy ten mladší sourozenec najednou začne mít navrch, takže dneska už to dělá jenom ona, já to tak jako tiše trpce snáším všechno, ale jo.
0: Ty mluvíš vždycky o bráchovi s takovým velkým citovým zabarvením v podstatě. Mm-hmm. Jak se jmenuje a uvědomuješ si nějakou dobu ještě, než se narodil, na to čekání na brášku?
1: Můj brácha se jmenuje Adam, já mu neřeknu jinak než Adámek, protože to bude furt, i když mu bude jako teď 26 a má 190 cm, tak to je Adámek. Ale já si pamatuju, my nejsme od sebe daleko, my jsme třeba půl roku s bráchou, takže jsou to takový ty útržky, protože na tu dobu si moc nepamatuju. Ale vím, že když byl brácha vlastně v bříšku u mamky, tak já jsem chodila a říkala, hladila jsem mamce břicho a říkala jsem, že to je Adámek Bladánek a vlastně jsem to jméno jakoby nadhodila, nechci říct vymyslela, ale možná jo, protože nakonec to jméno brácha dostal.
0: A byla tam i jiná varianta?
1: Ano, byla tam varianta, mamka strašně chtěla Roberta a k tomu se váže historka, když se brácha narodil, tak v papírek furt žádné jméno napsáno nebylo. A mamka říká sestřičce, jako, že co tam má napsat, že má teda Roberta nebo Adama. No a sestřička se na ní podívala a řekla, tak tam napíšem toho Adama, ne. Takže Adámek je vděčný, že sestřička rozhodla, protože nechtěl být Robert.
0: Kdo z vás byl ten divočejší? Když už se pak to věkově srovnalo, když to vemeš na to dospívání.
1: Jo, určitě já. Brácha, to jsem vlastně říkám, že už od 16 moje 40, protože on je takovej strašně jako hodnej, vzornej, s dobrou morálkou a všechno dělá tak, jak má být. A to já jsem rozhodně v pubertě nebyla, já jsem byla trošku zvířátko. Ale myslím si, že on to tím mamce kompenzoval, no. To by nebylo zvládnutelný potom už.
0: Zažívala jsi i takové ty chvíle, kdy jsi ho třeba něco učila, kdy díky tobě, jak se říká, že ti starší sourozenci táhnou ty mladší nahoru?
1: Jo, určitě. My jsme si hráli na školu a na všechny tyhle věci. A vlastně jsem naučila bráchu číst. A on, když šel do první třídy, tak se naučil potom psát a nějaký další věci, které byly potřebné. A druhou třídu pak už přeskočil a šel rovnou do třetí, protože byl moc šikovný.
0: Měla jsi, nebo zažívala jsi o něj i pocity strachu?
1: Jo, to mám do dneška. Strašný pocity strachu, no. To já mám, když stojí u kolejiště nebo metra blíž, než by mělo být, tak ho strkám na druhou stranu a furt si hlídám, jestli se rozhlíží na přechodu. Jako mám přehnaný možná až strach o něj.
0: A vyplývá to i z toho, že byl třeba jako menší nemocný nebo z nějaké zkušenosti?
1: Jo, určitě, určitě jo, protože Adámek měl vlastně, když byl malý, epilepsii, kterou ťukám, má vyléčenou. Ale určitě se to propsalo, no. A to si myslím, že každý má u svého sourozence, že přirozený strach, ale tyhle ty věci to ještě prohloubí.
0: Ty jsi si tehdy uvědomovala tu jeho nemoc, nebo byla jsi u toho dokonce u projevu té nemoci, dokázala jsi to nějakým způsobem řešit?
1: Jo, byla jsem u toho, byla jsem jako malá instruovaná přesně, co mám dělat, když má záchvat, čím jsem si bohužel prošla. Ale myslím si, že nás to i jako utužilo zase v tom, že dokážeme spolu fungovat. A další věc, na kterou jsem si teď vzpomněla, to jsem ti vlastně neříkala, že my jsme jednou jeli z plavečáku a já jsem nevěděla, že brácha leze za mnou do auta stejnou stranou. A já jsem mu přibouchla ruku do toho auta. Takže on jí pak vyndal, jenom utekly slzy jak hrachy a koukala mu takhle kost z prostředníčku. Takže on má kvůli mě od jak živa křivej prst, protože měl otevřenou zlomeninu. A myslím si, že potom, když mu člověk jako neumyslně ublíží, tak jakoby taky nechci, aby už jako ho něco bolelo, no.
0: Ty, když jsi byla to malé dítě a byla si třeba s ním sama doma a došlo k té situaci, dokázala si nebo měla si tu povahu, že si zvládala ten stres?
1: Jo, určitě. To je, si myslím, že kde se rodily moje vlastnosti na to být produkční, tak byly tyhle stresové situace, to si myslím, že zvládám dobře. Že v tu chvíli nahodím takový ten adrenalin mode, začnu prostě fungovat a řešit racionálně to, co se má udělat. A když vím, že už je všechno v klidu, tak si dovolím začít jako vyšilovat.
0: A jak to bylo teda konkrétně, co jsi jako musela udělat, když se to stalo?
1: Zvedla jsem ho tenkrát na postel, musela jsem ho dát do stabilizované polohy, podat mu léky, který měl připravený v ledničce, zavolat záchranku a pak už jsem vlastně, si pamatuju, že jsem potřebovala doběhnout k babičce říct jí, aby šla čekat na tu záchranku, tak jsem ho zapřela židlí na té posteli, aby nespadl, protože on byl vlastně jako v takovém polobezvědomí. No a pak už se jenom čekal na záchranku, přijela, všechno dopadlo naštěstí v pořádku, ale... Tak jako si člověk vždycky nějak poradí, no.
0: Jste si na blízku i fyzicky, myslím, teď jste blízko sebe životně, celoživotně?
1: Jsme, brácha žije taky v Praze, pracuje v Praze, bydlíme třeba 8 minut od sebe tramvají. On je v Holešovicích, já jsem na Letný, takže si držíme ten svůj hud pořád, co jsme v Praze. Brácha žije vlastně s mojí nejlepší kamarádkou, takže jsem si jí tak jakoby do rodiny usurpovala trošku i díky tomuhle. A s bráchou se vídáme fakt pravidelně, my spolu trénujeme badminton vlastně od mý amputace, chodíme každý týden hrát badminton a děláme spolu vlastně všechno, no, jezdíme spolu domů za rodičem nebo za maminou. Doufám, že to bude takhle potrvat jako pořád.
0: Je to jeden z tvých pevných bodů v tom životě?
1: Určitě.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Mým hostem je divadelní produkční Patricie Jelínková. Já se zeptám, produkční musí mít i trošku rázného ducha. Kdo byl pro tebe takovým mužským vzorem v rodině?
3: Mužským vzorem určitě můj děda, který tam vlastně byl celý moje dětství, celý moje dospívání a je tam do dneška. A nevím, jestli ráznýho ducha mám po něm, to doufám, že ne, protože je to trošku náš cholerický blázen, který ho všichni milujeme, ale určitě mužským vzorem byl on.
2: V čem to spočívalo?
3: Myslíš ten vzor v něm? Mm-hmm. Já ráda říkám, že to bylo hlavně tím, že tam jako byl, ale protože on nás jakoby strašně má rád všechny a dává to najevo těmi svými jinými způsoby. Já říkám, že taková ta láska, když se omylem někdy zmíním, že mám ráda třeba pomeranče, tak druhý den mám 3 bedny před dveřma, protože on to takhle všechno jako vyjadřuje. Ale já vlastně jako nevím, v čem jsem viděla ten vzor jeho, ale já jsem byla vděčná, že tam jako pro nás byl a že tam pro nás je a to platí teda i o babičce.
2: Byla v tom i určitá taková spolehlivost třeba na dané slovo nebo nějaká věrohodnost?
3: Jo, mě určitě prarodiče oba učili vždycky k tomu být upřímnej, nezávidět, chovat se slušně a takový ty základy si myslím slušného chování mám určitě jako od nich.
2: Bydleli jste u nich často doma, že jste přímo s bráchou třeba u nich i spali?
3: Jo, my jsme chodili na přespávačky, tak on člověk přeběhnul jakoby 100 metrů dvůr, že jo, to nebylo, že bychom jezdili na víkend k babičce, ale určitě vlastně maminka, když měla směny ještě tenkrát v nemocnici, protože je zdravotní sestřička, tak jsme často přespávali jako v dětství u babičky, která se o nás starala. Ale nebylo to, že bychom vždycky museli, já jsem tam ráda spávala a i u mamky bráchy jsem přespávávala ráda, tenkrát ten byl, mamky brácha je mladší a měl děti až v pozdějším věku, takže on si nás taky užíval jako malý, protože jsme tam byli s bráchou vlastně jediný děti u nás na kopci. Takže jo, jsem přespávala často u prarodičů.
2: Vnímala jsi, že maminka v té své profesi je třeba dobrá, že a i tě to třeba udivovalo, jak jsi ty znala z domova, že to byla jiná maminka než ta v té nemocnici?
3: Já si myslím, že maminka je skvělá v tom, jak svoji práci dělá. Ona vlastně vede stanici hemodializačního střediska ve Strakonicích. A nemyslím si, že ji znám úplně na 100% tak, jak funguje v tom pracovním prostředí, protože tam s ní nejsem, že jo. Ale tím, jaký oni tam mají kolektiv, se spoustou těch holek se tam znám. Jezdíme i na různý třeba prodloužený víkendy. Ty lidi už znám roky, mamka tam je skoro 20 let, že jo. Takže jsou nějakým způsobem součástí mýho života. A myslím si, že ona, kdyby nebyla dobrá, tak ji ty lidi nemají rádi a není tam tak dlouho. Takže si myslím, že je na svém místě určitě.
2: Ty jsi takový jako perfekcionalista, ono to k té tvé práci patří. Máš ty tendence i doma třeba poopravovat věci po lidech a snáší to maminka?
3: Jo, maminka to musí snášet celý můj život, protože já často, když jsme spolu něco pekli, vařili nebo to, tak jsem samozřejmě po ní všechno předělávala, každý vanilkový rohlíček na Vánoce a všechny formičky byly špatně vymačkaný. A myslím si, že tohle to moje úplně, ten extrémismus v tom perfekcionalismu trošku už ubývá. Snažím se být větší flegmatik ve spoustě věcí, čím jsem starší, ale učím se to. Je to fakt jako, že se to musím naučit, protože to tam přirozeně není.
2: Vy máte to pouto s maminkou hodně silné, i s teda s tím bratrem. Jaký je váš oblíbený společný čas?
3: Tak my všichni rádi jíme. To si myslím, že je jako, že dát si dobrý jídlo, dobrý víno a prostě si povídat, jo, jako komunikovat, řešit věci, bavit se o blbostech, učit se od těch ostatních, to si myslím, že takhle jako plnohodnotně strávený čas. Myslím si, že jsme vtipná rodina, že si jako dokážeme bavit a mamina jezdí často za náma do Prahy, takže určitě žijem kulturně. My furt k té kultuře jakoby vedem, nebo aspoň já se snažím, brácha moc kulturní není teda, co si budem. A určitě já s maminou často cestujeme, jezdíme na dovolený společný, takže ten čas si myslím, že jako plnohodnotně strávený máme.
2: A vidíš i, že maminka dokázala přijmout tu tvoji dospělost a vlastně i trochu přehodit tu roli, že z vychovatele se stane i ten, kdo naslouchá?
3: Určitě.
2: Kdo se třeba i dokáže něco dovědět do toho svého dítěte?
3: Jo, já si myslím, že tam nastal zlom, že jak se děti učí od svých rodičů, tak si myslím, že přesně nastal zlom, kdy začala ta mamka naslouchat nám a začali jsme prostě se bavit o věcech, které by ani nenapadlo třeba řešit a přejímá spoustu našich názorů a není to taky ze dne na den, musí se na to přijít sama, ale pak i za mnou přijde a řekne, tyjo, hele, člověk se nad tím zamyslí, ono to nějak jako projede tou hlavou a pak to tam dojede, kam má, takže si myslím, že se od nás učí hodně, ale jako v dobrém samozřejmě.
2: No to je asi hodně spojující pro rodiče a dospělé děti.
3: Jo.
2: Je tam i ta spojnice, vidíš, jako jakýsi řetězový příklad, že i ona má třeba hezký vztah se svou maminkou, jste propojení.
3: Určitě. Já jsem za tohle strašně vděčná, jak ty vztahy jako fungujou. Ono to možná i pro někoho zvenku občas vypadá jako, že ty lidi to třeba neznají, jo, a já vždycky říkám, že jsme jako ústav všichni dohromady, protože trošku jsme, ale mamina má s babičkou krásný vztahy a taky jsou spolu na denní bázi, že jo,
2: jsou si blízko,
3: žijou tam, vidí se denně a myslím si, že je to strašně dobře, že když člověk tu lásku mezi tou matkou s dcerou vidí tam, tak je pak strašně lehký na to navázat u mě.
2: Ano, ano. A cestujete i s tou babičkou třeba?
3: Cestujeme s babičkou, mamina cestuje s babičkou, každý rok jezdí na Dovči, k moříčku, musí vytáhnout, ale já jsem taky, naposled jsme byli s babičkou, s mamkou na společný dovolený ve Valencii, když měla babička 70. To jsou vlastně 4 roky zpátky, myslím, 4, no, že už nevím, jaký je rok, to je hrozný. to je jedno, ale jo, takže se snažíme cestovat i dohromady.
2: To mě teď napadá, že vlastně máš mladé prarodiče. Kolik bylo třeba dědečkovi, když jsme mluvili o tom, že byl tím tvým vzorem, tak on byl vlastně mladý mužský, že?
3: Jo, dědovi bylo 46, když jsem se narodila.
2: No, tak to byl silný chlap, že?
3: Jo, byl to prostě, vlastně to byl takový ten náhradní táta vesměs, že tam byl, no.
2: Ty jsi se dostala nebo byla přijata na marketing na Karlově univerzitě, což je jako velký úspěch, tam se těžce dostává. Ale to nebyla tvoje první volba.
3: Ne, já jsem se hlásila na arts management hned po střední, kam jsem se přála strašně dostat a tuhle tu přihlášku jsem si tam dala snad, protože si jí dala moje spolužečka taky, já už nevěděla kam. No a paradoxně jsem se dostala jenom na tohle, z čeho jsem byla strašně nešťastná. A bylo to vidět i na tom studiu, mě to nebavilo, furt jsem se nemohla jako chytit, takže jsem po 2 letech řekla, je lepší pozdě než nikdy, dala jsem si znovu přihlášku na arts management a už jsem se dostala.
2: Bylo to hodně osudové, i co se týká tvých vztahů a i dnešních kamarádů?
3: Určitě, já jsem vlastně lidi, kterými jsem se obklopila díky studiu, tak se jimi obklopuju do dneška. Jsou to mý nejbližší přátelé, je to vlastně i moje kamarádka, která je nyní partnerka mýho bráchy a ty lidi mi dali strašně moc a to už člověk pozná, když to je to přátelství, který bude držet navždycky. A myslím si, že takovýhle třeba vztahy úplně ze základní nebo střední školy nemám. Dala mi to právě až ta vysoká.
2: To je období, kdy jsi se seznámila i s režisérem Jakubem Čermákem.
3: Ano, já vlastně díky tomu, že jsem byla na té škole, tak člověk získá různé kontakty, dostává se hlouběji do té kultury a já jsem přes spolužáka, který ve Venuši ve Šmehlovce dělal vlastně taky produkčního, tak mě představil s Jakubem, který mě pak vzal jako svoji produkční a začal jsem pracovat vlastně pro depresivní děti. A to byl úplně takový první jako můj ťukanec s divadelním prostředím.
2: Ty jsi vlastně dělala všechny projekty v té době s Jakubem Čermákem. Je to takový hezký paradox, název depresivní děti a já se tě zeptám, jestli jsi byla s něma šťastná.
3: Teď už zpětně říkám, že jo. Jako bylo, vzpomínám na to strašně, strašně hezky, na to období, který dalo mi to hrozně moc. Samozřejmě ta práce byla náročná, byla jsem velmi ve stresu, časově vytížená, ale myslím si, že to stálo za to, že bych nebyla tam, kde jsem dneska.
2: Vybavíš si v té době nějaký z největších projektů, na kterém se podílela?
3: Jo, to bylo určitě náš obrovský imerzivní projekt Happy End v hotelu Chateau Switzerland, který jsme dělali v Gabrielu Loci v klášteře vlastně nad Smíchovem. A to jsme úplně od základu do konce všechno v našem produkčním duu s mojí kamarádkou Zuzanou zvládli. Nakástovali jsme 40 hereček a bylo to šílený, trvalo to půl roku. A vlastně se to hrálo v bloku 3 představení a pak byl Šmitec. Hmm. Takže vlastně člověk si říká, tak
2: tu investici obrovskou.
3: Tolik všeho a hrozně rychle to jako pominulo, ale bylo to super, bylo to fakt skvělý.
2: A vlastně to nějakým způsobem tě i formovalo a připravovalo na další věci.
3: Určitě.
2: Tenhle ten sen mládí produkční, ten zasáh COVID vlastně. Byla to doba, kdy ten sen pomalu začal končit?
3: Pro
2: tebe,
3: sen.
2: Ano.
3: My jsme měli štěstí v tom, že jsme začali dělat spoustu online projektů, že jsme se snažili to divadlo dál probouzet, ale pro mě v tu dobu nebyl produkční práce jakoby životní sen a čím jsem se chtěla zaobírat, já jsem chtěla strašně cestovat. Mm-hmm. A chtěla jsem odjet a žít pryč a zkusit si být jako pryč ze své klasické bubliny a z komfortní zóny. A to možná ten COVID na chvíli vlastně pozastavil. My jsme tenkrát plánovali, že pojedem na 3 měsíce do Vietnamu s mým bývalým přítelem a plno těch věcí se pozastavovalo kvůli tomu, že člověk furt nevěděl, co bude. Takže si myslím, že ten COVID mi pošoupnul tyhle možnosti časově, ale určitě je neomezil jako na 100%.
2: Depresivní děti je taková svým způsobem i prestižní adresa. Mm-hmm. Máš je doteďka ráda? Jsou v tvém srdci?
3: Určitě, vždycky budou. On ten spolek už vlastně skončil. Potom, co Jakub začal dělat uměleckého šéfa v jeho českém divadle, ale ty představení, takový ty první klasický představení, ty budu mít v srdci jako vždycky, to byla klasika a viděla jsem je několikrát dokola a šla bych na ně dneska znovu klidně.
2: Kdyby to šlo.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Patricie Jelínková, divadelní produkční, svůj život posunula přece jenom za hranice. Vzpomeneš si, kde jsi objevila tu možnost stáže v Indonésii, kde jsi zrovna byla?
3: Jo, bylo to právě už ve zmíněné Valencii, kde jsme byli na prodlouženém víkendu slavit babičiny sedmdesátiny. A jeden večer já jsem ležela už asi po dvou lahvích červeného vína v posteli a jenom jsem scrollovala na telefonu před spaním a vlastně na mě vyskočila tahle možnost stáže v Indonésii, která spočívala v tom, že tam člověk bude se starat o turisty daný cestovní kanceláře a bude mít zdarma ubytování, stravu a vlastně tam stráví půl rok na tom konkrétně na Bali. Takže jsem si to uložila a pamatuju si klasika přesně asi 20 minut do deadlineu, že jo, jsem pak posílala přihlášku a následně jsem prošla asi 4 nebo 5 koly toho přijímacího řízení. Bylo to velmi náročné. Měli jsme natočit video, osobní pohovor, různý jako materiály osobně vytvořit, který řeknou, jako shrnou vaši osobnost v kostce, což není úplně jednoduchý, když to člověk třeba nikdy nedělal. No ale tohle to trvalo asi 3-4 měsíce, až jsem vlastně na začátku roku 2022 dostala e-mail, že mě vzali, že mě vlastně vybrali. S druhou holčinou, kterou taky vybrali a měli jsme v září odlítat do Indonésie.
2: No ono to dopadlo nakonec všechno jinak, ta stáž byla zrušena, ale ty ses přece jenom rozhodla, protože už měla letenky, že jo?
3: Ano, víza, všechno zařízený.
2: Tak jsi prostě letěla.
3: Jo, tak jsem letěla, no.
2: S kým a co jsi měla sebou?
3: No, měla jsem sebou batoh s notebookem, protože jsem potřebovala pracovat a letěla jsem s mojí kamarádkou Markétou, což byla ta druhá stážistka, která stejně jako já měla všechno zařízený, koupený, takže jsme si prostě potom, co nám to zrušili, sedli na pivo a řekli jsme si, no tak poletíme. No a vlastně jsme letěli.
2: A ona byla v té době už tvojí kamarádkou?
3: Ne, my jsme se viděli snad po druhý v životě.
2: Takže jste si jela vlastně s naprosto cizím člověkem v tu chvíli. Člověkem.
3: Jo, kterým jsem byla non-stop 2 měsíce v kuse.
2: Tak teď jsme u toho, co se tedy stalo na Bali.
3: No, na Bali to bylo nádherný. Já jsem měla asi, to budu tvrdit, furt to byly nejhezčí 2 měsíce v mém životě, protože se člověk odprostí od toho všeho, co tady měl a najednou je sám sebou a je strašně daleko, takže na vás nikdo jako nemůže, protože se cítíte strašně svobodný, můžete si dělat, co chcete a bylo mi tam strašně dobře. A vlastně jsem jenom cestovala, pracovala na dálku a potkávala nový lidi a užívala jsem si ten svůj čas tam. No a k tomu, co pak přerušilo to, co bylo všechno super, tak nám se vlastně stalo to, že za mnou přiletěl můj přítel bývalý na návštěvu, měl tam být 16 dnů. No a bohužel jsme měli po pár dnech nehodu na skutru, protože jsme měli skútr s technickými závadami, nefungovaly nám brzdy. No a po hodně vážné nehodě mi vlastně museli nakonec na Bali amputovat moji levou končetinu.
2: Tak pojďme od počátku. Jak se to stalo? Kde se to stalo?
3: Stalo se to v horách, v lese na severu Bali, kdy my jsme vlastně tím, že nefungovala ta motorka, tak jsme sjeli z cesty někam do lesa, pryč do Rokle a já jsem si tím pádem z té motorky vykloubila koleno, který vlastně mi narovnali až po 14 hodinách od té nehody, protože my jsme čekali 2 hodiny na to, než přijede záchranka. Já jsem pak řešila vlastně zdravotní stav mýho přítele, který na tom byl mnohonásobně hůř než já, takže jsem potřebovala zajistit, aby on byl alespoň stabilizovaný.
2: A teď mi řekni, koho jsi kontaktovala na té samotě?
3: Na té samotě já jsem zavolala přes WhatsApp, protože člověk má SIM kartu, která má vlastně jenom data a nemůže volat na normální telefonní čísla, takže jsem volala paní, kam jsme mířili na ubytování. Řekla jsem jí, co se děje, poslala jsem jí polohu, kde jsme, normálně přes Google mapy a ona zařídila už sama, že ta záchranka přijela a našli nás tam.
2: Měla jsi bolesti v tu chvíli?
3: Jo, měla jsem obrovský bolesti.
2: A stejně jsi zachovala takovou tu, ozval se zase to rácium, že protože přítel teda nebyl schopný komunikace.
3: Ne, přítel byl v bezvědomí, ten vlastně vůbec nereagoval. A já jsem jakoby, já jsem měla obrovský bolesti, ale myslím si, že ten adrenalin a taková ta touha potom přežít a zajistit ty věci, to strašně přetluče, takže jsem si to možná uvědomovala v tu chvíli, když tam člověk v těch prostojích čeká na tu záchranku, čeká na to vyšetření, čeká na ten telefonát od pojišťovny a těch prostojů tam bylo spoustu. Takže jsem si to uvědomovala, ale potřebovala jsem jako fungovat, takže jsem si nemohla dovolit vypnout.
2: Ano. Byla tam chvíle, kdy ses opravdu začala bát i o svůj život?
3: Určitě o svůj život jsem se... já jsem se bála hlavně o ten přítelův život, protože na tom bylo hodně špatně a oni mi i řekli v té první nemocnici, že vlastně to nepřežije. Takže jsem potřebovala vymyslet to, aby to přežil, protože to absolutně nepřipadalo v úvahu, což naštěstí vyšlo. Ale...
2: A dokonce bez následků.
3: Jo, dokonce bez následků taky ťukám na protézu. A já jsem vlastně spíš než o svůj život, já jsem si fakt myslela, že mám zlomenou nohu.
2: Jenom.
3: Mě neboleli záda, ruce, nic, byla jsem odřená, měla jsem nohu do pravýho úhle, což bylo trošku šílený, ale myslela jsem si, že je zlomená, že dostanu sádru a budu dobrá. Ale v tom intervalu, kdy jsme tam čekali na tu sanitku, což byly fakt skoro 2 hodiny, tak mě napadla ta myšlenka, že možná o tu nohu přijdu na základě toho, že nebudu mít ten čas.
2: Že ta pomoc nebude rychlá.
3: Že pomoc nebude rychlá. Tam mě to napadlo poprvé. A vlastně už potom v té nemocnici, když už jsem procházela těmi operacemi a vším, tak tam už mě bylo jedno, jestli přijdu o nohu nebo ne, protože tam v tu chvíli jsem se bála o svůj život. Snad jakoby asi poprvé pořádně, protože to bylo už oprávněný.
2: A bylo to proto, že se nedařila, i po amputaci se nedařila, ten stav nebyl dobrý.
3: No, on nebyl stav dobrý hlavně před tou amputací, proto mi tu nohu amputovali, protože mě, i když narovnali, vrátili to koleno tam, kde mělo být, tak už mi neměla jsem průchozí cévy, začala mi sepse. Dostala jsem velmi silnou infekci, takže ta amputace byla už pak jako takový rychlý krok vlastně k záchraně toho života. A ani po té amputaci vlastně mě se furt ta infekce jako rozlejzala, měla jsem tu ránu strašně dlouho otevřenou, protože mě nechtěli jako zašívat, kdyby potřebovali ještě cokoliv upravovat, k čemuž došlo. Šla jsem jakoby na revizi, na větší seříznutí vlastně toho místa po operaci a pak už teda usoudili, že to je v pořádku, zašili mě a poslali mě domů.
2: Když tě napadal takový ten strach, že by to nemuselo dobře dopadnout, tak zároveň byla jsi něčím utlumovaná, nebo bylo to jako, že jsi dostávala nějaké léky určitě od bolesti, že jsi vlastně byla v trošku jiném módu, než si člověk umí představit?
3: Ne, já jsem žádný léky nedostávala. Já jsem byla... Nebo jestli mi něco dávali, tak mě to absolutně nezabíralo. Já jsem byla jako v těch 14 hodin před operací jsem byla v plné bolesti. A vlastně to vystřídalo úplně těch 5 dnů, kdy jsem byla absolutně mimo. A tam už potom jsem byla vlastně na fentanylu. Na fentanylu celý ty 3 týdny v té nemocnici. No. Ale to bylo super teda.
2: No to určitě. Ale muselo to být super, když to pak přestalo.
3: No to bylo strašný. No to mi vlastně...
2: To je návyková záležitost.
3: Já jsem dostávala strašný dávky. Mě když pak pro mě přijel český doktor se záchranářem, aby mě repatriovali vlastně do České republiky, tak byli oba zděšený, kolik jako toho dostávám. Takže jsem dostala Novalgin a řekli mi jako tím končíme. No a měla jsem šílený absťák 2 týdny vlastně v Praze, kterým jsem si prošla.
2: Viděla jsi své blízké plakat?
3: Ano, určitě. Jsem viděla maminku, bráchu, možná vlastně všechny, koho bych nechtěla vidět plakat, tak jsem i plakat viděla.
2: Bylo to pro tebe asi i náročné v tom, že si chtěla být samostatná, chtěla si se naučit s tou novou situací žít. Bylo to nepříjemné pro to okolí?
3: Jo, bylo to nepříjemný, to už vlastně se pak přesouváme do té rekonvalescence, kdy jsem se vrátila vlastně domů. Byla jsem vytržená z toho svého snu, který jsem si žila v té Indonésii, absolutně nedobrovolně. Jsem se vrátila do České republiky a ještě mi chyběla noha, že jo. Takže jsem strašně potřebovala fungovat samostatně, ale zároveň všichni blízcí chtěli mi strašně se vším pomáhat, což je úplně legitimní, protože když se někomu blízkému něco stane, tak mu chcete pomoct. Ale já jsem byla strašně protivná, zlá, chtěla jsem fungovat sama, chtěla jsem si to dokázat sama, ale kdybych to neudělala, tak si myslím, že nefunguju dneska tak, jak funguju.
2: Ano, ano. Ocenila jsi tam právě, nebo bylo pro tebe důležité to, že jsi obklopená tolika přáteli, kteří tě zřejmě kontaktovali už, když jsi ležela tam?
3: Mm-hmm. Jo, já tu lásku od svých přátel cítím furt a jsem za ně strašně vděčná, ať už jsou to lidi z vejšky, ať už jsou to lidi, který jsem si jakoby pozbírala prostě tou svojí cestou životem a já jich mám strašně moc. A oni tam pro mě byli fakt jako od začátku a jsou tady furt. A to je strašně jakoby důležitý, že jako to nevzdávají a vlastně ani nespohodlní tím, že je někdo na chvilku znevýhodněný a prostě jdou do toho diskomfortu, aby mi udělali ten komfort.
2: A když někam jdete, takže je zdržuješ.
3: Že zdržuju, jo. To už je snad nezdržuju. Ale...
2: už chodíš rychle. A jsme u tvé nohy. Ty jsi dostala samozřejmě jako asi na pojišťovnu, že jo, nějak, ale teď už máš nové chodidlo.
3: Jo, no chodidlo, já mám úplně raketu celou nohu. Já jsem dostala vlastně díky tomu, že nám se založila sbírka už tenkrát, když jsme byli ještě v nemocnici v Indonésii, která vznikla z iniciativy za prvý Trungovo ségry, mýho bývalého přítele ségry a kamarádů, který nám chtěli nějak pomoct. A nevěděli jak, tak začali posílat peníze a udělala se z toho obrovská sbírka, kdy my jsme vybrali vlastně přes 2 miliony a řešili jsme, co s tím. A já jsem si hrozně přála tuhle tu nohu, kterou dneska mám, která je na trhu, je voděodolná, je vlastně od několik tříd lepší, než ta, kterou vám dá pojišťovna, v tom, že jsem chtěla zase cestovat, chtěla jsem fungovat vlastně s co nejmenším omezením, jak to šlo. No takže jsme se dohodli, že ty peníze prostě práskneme za tuhle nohu, abych si mohla dopřát ten svůj život aspoň co nejvíc to jde.
2: Jakou má životnost?
3: Životnost za ruku má 6 let, ale snad by mohla dát 8-10. To by bylo super, no.
2: S přítelem jste se rozešli?
3: S přítelem jsme se rozešli.
2: Bylo to, že jste neustáli tu situaci, nebo naopak?
3: Ne, já si myslím, že kdyby se nestala ta nehoda, tak ten vztah by stejně asi nevydržel, jenom to všechno prodloužilo, znepříjemnilo a prošli jsme si tím spolu a pak se naše cesty rozešly. Ne úplně, já musím říct, že máme moc hezký vztah spolu, teda doufám, já to tak mám, že se vídáme a máme se, myslím, se rádi pořád, budeme se mít rádi, prošli jsme si něčím, co je strašně, co nás spojilo vlastně asi na furt.
2: A je nezdělitelné.
3: Jo, nikdo jiný to vlastně asi nepochopí.
2: Sáhla jsi svým způsobem na dno, co jsi tam našla?
3: Co jsem tam našla? No, já nevím, samý pěkný věci. Já jako na dno jsem si asi šáhla, ale já bych to sama takhle nenazvala. Já jsem to prostě vzala jenom zase další úkol, který je potřeba splnit. Naučila jsem se chodit, troufám si říct, dost obstojně. Začala jsem prostě zase fungovat a jedu si to svoje od té doby. No. A je to super. Vlastně ta amputace pro mě není extrémně omezující věc v životě.
2: Proměnilo to ale myšlení nějak tvoje?
3: Jo, určitě. Myslím si, že přistupuju k věcem trošku jinak. Snažím se být ještě víc pozitivní, než jsem byla. Když si chci něco dopřát, splnit, tak si to snažím udělat co nejdřív, protože přesně vím, že mě všechno může být za týden jinak.

0: Patricie, co jsou tvé dnešní malé radosti?
1: Dnešní malé radosti, tak určitě musím říct prostě kvalitně strávený čas s mými přáteli. To je největší radost, kterou můžu mít. A mimo klasický materiální věci, které máme asi všichni rádi, tak já mám ráda, když se vracím večer domů, ať už je to z divadla, z kina, z badmintonu, z piva, tak já vždycky jdu z toho Letenského náměstí těch svých 5 minut pěšky a vždycky si říkám, jak jsem vděčná za to, že můžu dojít domů po svých, protože to vlastně není každodenní standard.
0: A kdy ti naopak ta psychika klesá?
1: Psychika mi klesá většinou, když nemám dobrý ten fyzický stav. Je to s tím strašně spojený, když mi bolí záda, když mám různé odřeniny a jiné věci spojené prostě s používáním ty protézy, které jsou na denní bázi. Je to prostě, je to tak, je to s tím spojený. A učím se s tím žít, ale I ty špatné chvilky mám, to zase jo.
0: Jak bylo těžké, myslím, i v hlavě vrátit se k profesi, vrátit se do práce?
1: Těžké to zase nebylo, spíše já už jsem pak trošku potřebovala nějaký nový impuls, to jsem byla dlouho doma, že jo, potřeba jsem nějaký režim a začít zase fungovat. A byla jsem ráda, že jsem se mohla vrátit do toho divadelního prostředí, protože jsem, pro mě nejhorší představa toho je, že budu sedět doma dělat z notebooku, což já jako dělám z notebooku, ale chci chodit do té práce, být mezi těmi lidmi a jako fungovat relativně normálně.
0: Triloby, to jsou jedny z nejstarších významných cen. Baví tě ta audiovizuální tvorba a koho tam potkáváš?
1: To mě baví moc. Já teďkon budu začínat s nimi vlastně 3. ročník, což je oproti fungování letitýmu jejich vlastně nic. Ale potkávám se tam se známými režiséry, kameramany, střihači a já jim dělám takovou koordinátorku, což možná zní až moc vznešeně. Já jim rozdám vytisknutý papíry a trávím s nima ty odpoledne, kdy se vybírají ty filmy, které budou následně oceněny. A je to strašně obohacující zkušenost poslouchat tyhle lidi od fochu, když to tak řeknu, probírat věci, které jsou pro mě jako zajímavé.
0: A máš ráda filmy?
1: Mám ráda filmy.
0: Ty jsi filmový divák.
1: Jo, já je mám radši než divadlo.
0: Co máš vůbec na životě ráda?
1: Já mám ráda na životě to, že ho můžeme žít a že vlastně máme spoustu možností a můžeme zkoušet nové věci a zároveň nemusíme zkoušet nové věci a můžeme prostě dělat dokola to, co máme rádi, protože to je rozhodnutí každého z nás na to, jak si ten svůj hezký život pojmeme a uděláme.
0: Čili ta rozmanitost, ta volba. Po kom myslíš, že ty jsi?
1: Po kom se mnou? U nás se říká v rodině, že jsou vždycky děti v ob generaci. A já jsem nedávno se nad tím přemýšlela a myslím si, že jsem po mým již zesnulým dědečkovi od tátovo strany, s kterým jsem naštěstí měla možnost strávit nějaký čas, ne samozřejmě tolik jako s mými prarodiči od maminky, ale myslím si, že jsem po tomhle dědovi Mírovi, děda Míra byl štramák s knírem nádherný, jako byl to brutální bohém. Já si myslím, že jako jeho krédo, ženy, víno, zpěv a všechno, tak to jako obstojně dodržuji i já ve svém životě.
0: Mimo těch žen.
1: A že tak jakoby jsem se v něm zpětně teďko jako našla. No.
0: On byl spisovatel, že?
1: Byl spisovatel, byl cestovatel, on psal i cestopisy do různých magazínů a byl to muzikant, hrál na kytaru a výborně vařil a prostě měl to rád pěkný a dělal si to pěkný a to si dělám taky.
0: Fotil na Sahaře.
1: Fotil, no.

0: místech. A chtěla jsem poděkovat chirurgovi, který mi vlastně amputoval tu končetinu, takže jsem se vrátila do té nemocnice, nechala jsem tam dárek, dopis. Objela jsem všechny známé.
1: Promiň, co jsi mu tam nechala? Jaký dárek?
0: Dárek, nechala jsem mu tam malou becherovku a takový keramický čtyřlístek pro štěstí a fotky z mých cest už s protézou, abych mu tak nějak nastínila, že prostě funguju.
1: Říkala jsi mu, že se vrátíš jednou?
0: Jo, říkala jsem mu to a on si myslím, že tomu nevěřil, ale potom, co dostal ten dopis, tak mi pak psal vlastně zprávu na WhatsAppu a napsal mi, že je strašně rád, že vypadám šťastně a že mě vítá zpátky na Bali a ať mám krásný život.
1: Uzavřelo se něco v tom příběhu?
0: Tou mojí cestou na Bali. Já si myslím, že jsem si sama i tak třeba nevědomky uzavřela spoustu věcí, které mi v té hlavě jely. Takový ty strachy, předvídání toho špatného, hlavně spojeného třeba s dopravními prostředky, protože přece jenom jsem si prožila docela traumatickou nehodu, která se mi občas vracela. A musím říct, že od té doby už to nemám a hlavně jsem si jakoby potvrdila, že jsem schopná prostě vycestovat zase sama a nemusím se spolíhat pořád jenom na někoho druhýho.
1: Co jsi si vzala za své, co ti říkávala maminka?
0: Moje maminka mi říkávala, ale říkává furt, a je to strašná pravda, že všechno je tak, jak má být.
1: A milí přátelé, s tím my se s vámi rozloučíme. Zuzana Maléřová a Patricie Jelínková.
0: Děkuju moc.
1: Mějte se krásně.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
4: Čeká nás Arras.
3: Zaposlouchejte se do vyprávění o nesmyslném a málem sebevražedném průzkumném letu v podání Igora Bareše.
4: Nasadil jsem v tom dobrodružství své tělo, celé své tělo a nasadil jsem je pro ztracenou věc.
3: Válečný pilot. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Ještě 31 minut tady bude 8. květen roku 2026. Ještě 31 minut tady bude státní svátek, den vítězství, který připomíná osvobození od fašismu v roce 1945. Ještě nějakou minutu tady bude první den tohoto prodlouženého víkendu, který si doufám užíváte naplno. Po nočním mikrofonu budou nadcházející 2,5 hodiny patřit nočnímu proudu, který odstartují dvě dámy, Madonna a Sabrina Carpenter. Jejich duet má název Bring Your Life. U mikrofonu je Robin Šalamoun, všechny vás zdravím a přeji příjemný poslech.
1: Český rozhlas 2.

0: To byla žhavá novinka nočního proudu Sabrina Carpenter a taky Madonna single Bring Your Love, který vyšel přesně před týdnem, tedy před týdnem a něco, a bylo to 30. dubna. Tak jsem rád, že jsme si ho poslechli i tady u nás v nočním proudu na Dvojce. Máme 8. května a přesně před rokem, 8. května 2025, nás opustil herec a samozřejmě taky prezident Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, pan Jiří Bartoška. Spousta z nás ho má spojeného s tou jeho elegancí a taky s nezaměnitelným hlasem. Tak si pojďme Jirku Bartošku v nočním proudu připomenout. Zaspívá s ním Marie Rotrová Klíč pro štěstí.
1: Legenda nočního proudu.
0: 23 hodin, 36 minut.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych

Marie Rotrová, taky Jiří Bartoška, Klíč pro štěstí v nočním proudu na dvojce. Teď se dostaneme o 33 let zpátky do 8. května roku 1993. Toho dne se totiž album Get a Grip od Aerosmith dostalo na první místo americké hitparády. Šlo tak o nejúspěšnější desku této kapely, alespoň tedy co se hitparád týče. Nedivím se, protože ta deska obsahuje naprosto skvělé hity jako Living on the Edge, Crazy, Amazing. A je tam i Crying.

Rok 1993, Aerosmith a Crying. Úplně si pamatuju, když ta písnička byla nová, jak ten videoklip uváděla hudební stanice MTV, která už tady dnes je bez videoklipu, ale tehdy samozřejmě MTV to byla spoušť videoklipů, a když se blížil konec této písničky a stála tam na tom mostě, tak jsem si říkal, tak se neskočí. No skočila, ale byl to bungee jumping. Pak už to člověk tak nějak bral, že to zkrátka k tomu videoklipu patří. I když ukazovala se jednička, což pak MTV samozřejmě šifrovala a nebylo to vidět, tak taková tehdy byla doba. Máme rok 2026, čas nezastavíme. Je 8. května, španělský zpěvák Enrique Iglesias má dnes 51. narozeniny. Myslím, že dámy už se těší na 26. září. Spousta z nich pojede do Bratislavy, protože právě v Bratislavě na Národním fotbalovém stadionu bude mít Enrique Iglesias 26. září koncert a bude to jeho jediný koncert na Slovensku a zároveň poslední koncert v tomto roce ve střední Evropě. Tak tady ho máte v nočním proudu na dvojce.

Iva Hajnová, Tělo je tělo, 7 minut před půlnocí tady na Dvojce v nočním proudu. Ještě stále máme 8. května roku 2026. Evropa dnes slavila 81. výročí konce druhé světové války. K pietnímu aktu na Pražském Vítkově se vrátíme v půlnočních zprávách. Jinak už v květnu roku 1993 získal Mark Knopfler čestný doktorát za zásluhy v oblasti hudby od univerzity v Newcastlu. Není se čemu divit, dáme si jeho partičku Dire Straits, pak zprávy a po nich bude na Dvojce pokračovat noční proud.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Konflikt mezi premiérem a prezidentem o zastoupení Česka na červencovém summitu NATO pokračuje. O složení delegace vláda rozhodne koncem června. Ukrajina a Rusko se dohodli na třídenním příměří, má platit ode dneška. Kanoista Martin Fuchsa postoupil na světovém poháru v Segedu do finále a dnes bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně přehánky, později se vyjasní, teploty většinou do 20 stupňů. Je sobota 9. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda koncem června. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V pátek se kvůli tomu sešel s prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
3: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
2: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
2: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Kyjev a Moskva potvrdili, že se dohodli na třídenním příměří ode dneška do 11. května. Jeho součástí má být i výměna tisícovky zajatců z každé strany. Rusko si dnes připomene 81. výročí konce druhé světové války. Tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí letos bude bez vojenské techniky.
5: Událost, která bývá každoročně velkolepou ukázkou síly ruské armády, se letos výrazně zmenší. Na přehlídku bez balistických střel nebo tanků Kreml ani nezval zahraniční státníky. Někteří ale za ruským prezidentem Vladimirem Putinem přijeli z vlastní iniciativy, jako třeba slovenský premiér Robert Fico nebo malajský král. Rusko kvůli hrozbě ukrajinských útoků oznámilo rozsáhlá bezpečnostní opatření. V centru Moskvy zavírá stanice metra a u Kremlu hlídkují bezpečnostní síly v terénních vozech. Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Vládní lejbristická strana výrazně ztratila ve volbách do místních zastupitelstev v Británii. Vyplývá to z průběžných výsledků. Lejbristé utrpěli porážku i ve velšském parlamentu, kde byli nejsilnější stranou od roku 1999. Triumf naopak slaví Nigel Farage a jeho strana Reform UK.
6: Podle lídra lejbristů a předsedy britské vlády Keira Starmera jsou výsledky alarmující. On sám prý ale nehodlá odejít od započaté práce a rezignovat. Výzvy k jeho odchodu se už ale z lejbristické strany začínají ozývat. Nigel Farage označil úspěch strany Reform UK za historický. Končí podle něj doba, kdy se britská politika dělila na levici a pravici. Strana Reform UK vzala voliče jak lejbristům, tak konzervativcům. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
1: V Maďarsku dnes poprvé od dubnových voleb zasedne nový parlament. Jeho ustavující schůze definitivně ukončí 16-letou vládu Viktora Orbána. V čele kabinetu ho má vystřídat lídr strany TISA Péter Maďar. Ten plánuje premiérskou přísahu netradičně složit už dnes. Několik dní by tak mohl vést ještě dosavadní úřednickou vládu, než vznikne jeho vlastní kabinet.
7: Maďarská média upozorňují, že jde o mimořádně rychlé předání moci. Poslanci nejprve složí přísahu, čímž automaticky skončí mandát dosavadní Orbánovy vlády. Prezident Tamáš Šujok pak navrhne Pétera Maďára na premiéra a parlament o něm bude hlasovat ještě během stejného jednání. Odpoledne mají poslanci schvalovat i novou strukturu ministerstev. Maďarův kabinet by tak mohl začít fungovat už začátkem příštího týdne. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla narušil v pátek civilní dron. Kolem 3 hodiny odpoledne se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni. Další spoje nabrali zpoždění. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
8: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88, byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z vodní nádrže vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jsou jich na dně přehrady desítky tisíc kubíků.
9: Plánuje odtěžit přibližně 33 tisíc kubíků sedimentů z úseku dlouhého zhruba 700 metrů. A to až na úroveň původního dna. Sedimenty se v přehradě usazují přirozeně. K výraznému nárůstu splavenin došlo během povodní na podzim roku 2024, kdy se jich větší množství dostalo do přehrady spolu s velkou vodou. A to nejen do prostoru nad Štěrkovou přepážkou, ale i pod ní. Po ukončení prací by se měla plně obnovit retenční schopnost nádrže, tedy její schopnost zadržovat vodu při povodních. Hotovo má být do konce letošního září. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
1: Evropa oslavila 81. výročí konce druhé světové války. Na pražském Vítkově si den vítězství při tradiční pietě připomněli nejvyšší ústavní činitelé i zástupci armády.
10: Při pietním aktu politici a zástupci armády položili věnce k památníku na Vítkově a padlé uctili taky minutou ticha s čestnou salvou. Podle prezidenta Petra Pavla je druhá světová válka poučením i pro současnost, třeba kvůli konfliktu na Ukrajině a na Blízkém východě.
11: Právě proto musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a obrany schopná.
10: Piety se zúčastnili taky předsedové obou komor parlamentu a zástupci vlády. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD připomněl, jak je důležité, aby se na bezpečnosti státu podílela celá společnost.
12: Protože na těch hrůzách druhé světové války jsme viděli, jakou cenu jsme museli položit.
10: Konec druhé světové války si lidé připomněli taky na pražských Olšanských hřbitovech a v dalších městech. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Konec druhé světové války si dnes připomenou v Manětíně na Plzeňsku. Bude tam například dobový tábor 97. pěší divize americké armády, která město před 81 lety osvobodila. Při oslavách můžete v zámeckém parku vidět také dobová auta, zbraně nebo třeba polní nemocnici, říká Petr Tolar z klubu vojenské historie Tommy and Yankee.
13: Tady lidé můžou vidět jednak ubytování těch vojáků, protože necháme nahlédnout i do jednoho ze stanů, kde ti vojáci spali. Zároveň tady je štáb, který přibližuje trošku tu práci kancelářskou pro ty důstojníky, včetně toho spojení. U toho je vidět i koutek amerického válečného korespondenta. Tam vidíte tehdejší kamery, fotoaparáty, techniku, která zachycovala právě ty dneska často zobrazované obrázky.
1: Sport. Českým rychlostním kanoistům odstartovala kvalifikace na olympijské hry v Los Angeles 2028. Jako první se do ní počítá světový pohár v maďarském Segedu, na kterém se aktuální olympijský vítěz Martin Fuchsa dostal mezi kanoisty do finále kilometru. Na Radiožurnálu Sport pak mluvil o svých soupeřích.
14: Nezajímá mě to vůbec, já se chci soustředit sám na sebe a samozřejmě podat ten co nejlepší výkon. Na druhou stranu, jasně, bude tam pár dobrých kluků, se kterými já doufám, že budu moc závodit a doufám, že třeba budu před nima, to by byl nejideálnější scénář.
1: Finále čeká dnes v Segedu kromě Fuxy i dalšího kanoistu Antonína Hrabala na dvoustovce. Naopak olympijský vítěz Josef Dostál do něj nepostoupil. A puškař Filip Nepejchal skončil čtvrtý na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky. V soutěži družstev získal společně s Jiřím Přívratským a Davidem Hrčkulákem zlato. Mezi jednotlivci zvítězil Slovák Jány.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na D5 za Berounem a nehoda u Břeclavi. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně buďte opatrní za loděnicí. Na 13. kilometru silničáři opravují svodidla. Mají zabrané levé pruhy v obou směrech. Na nehodu pozor u Břeclavi. Na silnici 40 na výjezdu směr Valtice se střetlo auto s cyklistou. Je to průjezdné s opatrností, na vozovce se pohybují lidé. A na Českobudějovicku zpomalte na silnici 145 do Netolic, mezi Češnovicemi a Němčicemi, poblíž odbočky na Břehov. Osobní auto srazilo zvěř, v místě se vybočuje, i tam zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se ochladí na 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti až na postři a lokálně se objeví i přízemní mrazíky. Přes den čekáme oblačno až polojasno, ráno místy i skoro jasno a ojedinělé mlhy. Odpoledne nejčastěji na horách výjimečně i přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů, na jihu až 23, na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
16: Rádio, které vás baví.
17: Tak jako každou noc, i dnes v noci pro vás tady na Dvojce vysíláme Noční proud. Poslední rok živě, vždy v čase 23.30 až 2.00. Začala sobota, máme 9. května roku 2026. Ctibor a Ctibora slaví svátek. Neznám ani jeho, ani ji, ale věřím tomu, že Ctibor nebo Ctibora, nějaký Ctibor, nějaká Ctibora Noční proud, třeba teď poslouchají, tak vám přejeme hezký sváteční den. U mikrofonu Dvojky je Robin Šalamon, teď je tu Poetika a nová věc Blízko.
16: Český rozhlas Dvojka. Legenda nočního proudu.
18: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko tady u nás na dvojce v nočním proudu. Chcete vidět, jak zpěvačka Kylie Minogue začínala? Chcete vidět, jak se z ní postupně stala světová hvězda? Už 20. května uvede jedna streamovací platforma třídílný dokument Kylie. Ten nabídne pohled na její hudební kariéru i osobní život. A že to kolikrát taky neměla jednoduché, protože kdysi bojovala s rakovinou.

0: To byla úžasná a skvělá Kylie Minogue Love at First Sight na dvojce v nočním proudu. Mirai Navrátil prožívá jedno z nejhezčích období v životě. Jeho partnerka Sára totiž na sociálních sítích potvrdila, že spolu čekají děťátko, čímž ukončila dohady, jestli je nebo není těhotná. Tak blahopřejeme, ať vše dobře dopadne.
1: Legenda nočního proudu.
0: Teď Mirai a Eva Farná.

To byla legendární skladba Hey Jude v podání skupiny Beatles v nočním proudu na dvojce. Psal se květen roku 2005 a tehdy se skupina Coldplay právě po skupině Beatles a skladbě Hey Jude stala druhou britskou kapelou, které se podařilo v prvním týdnu vstoupit rovnou do první desítky American Top 40. A s jakou písní se to skupině Coldplay povedlo? S touto. Speed of Sound.

I tato britská kapela patří do nočního proudu, to byla skupina Coldplay a Speed of Sound, 2 minuty po půl jedné. Tak si užíváme prodloužený víkend, tedy doufám, že si ho užíváte. Lázeňské Luhačovice slavnostně zahajují sezónu tradičním svěcením pramenů a bohatým kulturním programem. Těšit se můžete na přehlídku historických kostýmů, na jarmark lidových řemesel, na různé koncerty, které dotvářejí atmosféru jarních lázní. A už je to i taková tradice, že Aleš Cibulka svůj tobogán vysílá z otevírání lázeňských pramenů v Luhačovicích. Tak laďte dvojku dnes po 11. hodině dopolední, kdy hosty Aleše Cibulky budou třeba herečka Zlata Adamovská nebo herec Petr Štěpánek. A ten nám teď zaspívá. Jdeme do pohádky.

Tady je Český rozhlas Dvojka, tady je Noční proud, máme 8 minut po půl jedné. Tuto písničku jste určitě poznali, protože ta písnička spatřila světlo světa už někdy v roce 1985. Tehdy tu písničku napsal Petr Janda, otextoval ji Pavel Vrba. Dočkala se nového kabátu, zkrátka ji skupina Olympic udělala jako duet s Petrem Kolářem. Mimochodem, nevím, jestli už jste viděli videoklip, ale v tom videoklipu hraje Martin Dejdar a tématem je tak nějak digitální detox, digitální izolace. Pointou je to, že bychom měli občas odložit telefon a všímat si věcí a lidí kolem sebe.

Jsem rád, že i dnes v noci posloucháte Noční proud, že posloucháte Dvojku. Včera večer jsme s přítelkyní byli v sauně. V sauně většinou hrají takové různé brnkačky, nebo tam slyšíte tekoucí vodu. My ale chodíme do sauny, ve které se hrají instrumentální verze různých písniček, třeba na piano nebo na jakýkoliv jiný způsob. Je to taková příjemná změna. A včera tam hrála zrovna tato melodie, tato písnička.

po včerejším večeru je toto pro mě soulová písnička Leona Lewis, Callum Scott, You Are The Reason ve 3/4 na 1 tady na dvojce. Máme sobotu, máme 9. května, já tento noční proud vysílám v černých kalhotech, mám černé triko, nedržím smutek, ale naopak to je tak nějak na počest dnešního narozeninového oslavence. Dave Gahan, zpěvák skupiny Depeche Mode, má dnes 64. narozeniny. Mám někde doma tričko černé s logem DM, tak to si vezmu třeba za rok.

To byla britská skupina Depeche Mode v ročním proudu na dvojce. Když už jsme ve Velké Británii, tak právě v Londýně v úterý 5. května proběhla světová premiéra filmu Iron Maiden Burning Ambition, která mapuje 50-letou historii této kapely. Mimochodem, tento snímek půjde do českých kin už ve čtvrtek 14. května. Dokument přinese rozhovory se současnými členy Iron Maiden, ale i s kolegy z branže, jako třeba bubeník Lars Ulrich z Metallica, takže se máme na co těšit. Já jenom připomenu, že Iron Maiden už brzy vystoupí v Česku. 14. června zahrají v rámci speciálního dne na festivalu Rock for People. Tak přetvrdíme.

0: Právě teď odbyla jedna hodina a ještě jednu hodinu budete poslouchat tento páteční sobotní noční proud. Zdraví vás Robin Šalamon, v pondělí mikrofon nočního proudu patří Martinu Hrdinkovi, v úterý Jitce Benešové. Ve středu vás nočním proudem provází Miloš Skalka, ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek já Robin Šalamon, v sobotu se střídají pánové Skalka, Hrdinka, Vrba. Dnes ve 23.30 by s vámi měl být Miloš Skalka. No a nedělní noční proudy pro vás chystá Zdeněk Vrba.
1: Český rozhlas Dvojka.

To byla skupina UDG, písnička Odlétáš, kterou jste mohli slyšet ke konci dubna třeba na Čeřínku. Právě tam skupina UDG koncertovala. Prostory kapele dal k dispozici Jurda z Divokýho Byla. Mimochodem právě Jurda každoročně chystá Čeřínek Fest. Ten letošní se uskuteční 25. července. Pozval se tam právě skupinu UDG, taky třeba Marpa, anebo Davida Kolera.

To byl David Koller, Chci zas v tobě spát na dvojce v nočním proudu. Před námi je Shakira, která před několika dny předvedla v Riu koncert, jaký se nevidí každý den. Na slavné pláži Copacabana vystoupila zadarmo, přišly 2 miliony lidí, odehrála zhruba 3hodinový set, v rámci kterého nechyběly hity Whenever, Wherever anebo Waka Waka.

To byla Shakira v 1 hodinu a 16 minut tady na Dvojce v nočním proudu. Jedeme dál, pokud máte rádi textaře a spisovatele Michala Horáčka, pak byste ve čtvrtek 14. května v 11 hodin neměli chybět v Radiokafé na Vinohradské 12. Právě odtud ve čtvrtek budeme vysílat blízká setkání. Tereza Kostková s Michala Horáčka bude ptát na to, co z dětství se nenápadně propsalo do projektu Pozemský prach a Boží dech. Jak často se mu stane, že mu dojdou slova nebo řeč? A proč říká, že některé texty píše pár dní a zároveň celý život? Na to Michal Horáček odpoví už ve čtvrtek 14. května po 11. hodině v Radiokafé na Vinohradské 12, odkud budeme vysílat pořad Blízká setkání. Tak přijďte se s ním setkat, přijďte se na něco zeptat, je to jenom na vás. A teď si pustíme písničku, pod kterou je právě Michal Horáček podepsán.

To byl Michael Jackson v nočním proudu na dvojce. Čeká nás double nočního proudu. Michael Jackson zaspívá ještě jednou. Asi taky víte, že kina po celém světě uvádějí film Michael. Na různých platformách vystřelili streamy Michaela Jacksona o 116%, čímž 17 let po své smrti překonal i Taylor Swift. Zkrátka, hvězda Michaela Jacksona stále září a myslím, že bude zářit navždy, i když někdo s nadsázkou říká, že Michael, i když už nežije, tak má fanoušky, kteří se ještě ani nenarodili. A pak jsem ještě slyšel, že někteří mladí už ani netuší, kdo to byl Michael Jackson. Tak nevím, do jakého tábora patříte, možná do žádného, možná do jednoho nebo druhého. Každopádně asi se shodneme, že tvorba Michaela Jacksona je nadčasová pro několik

Xindlix a Puberťák tady u nás na dvojce v nočním proudu. Máme 9. května a právě dnes uplynulo 9 let od úmrtí jednoho chlapíka, kterého jsme v 90. díky jednomu megahitu znali úplně všichni. Pustíme si písničku, kterou, když v roce 1995 vydal na singlu, tak zhruba asi necelé 2 týdny po vydání tohoto singlu, tak si jej koupilo 350 tisíc lidí po celé Evropě. Budeme vzpomínat na chlapíka, kterého určitě znáte. Na Roberta Milese. A tady je legendární skladba Children.

Zákeřná rakovina ukončila život Robertu Milesovi v pouhých 47 letech 9. května v roce 2017. A právě proto jsme na něj v tomto nočním proudu vzpomínali. A vzpomínat budeme i nadále na jednu z nejznámějších tváří banjo bandu Ivana Mládka. Na člověka, kterého určitě si taky vybavíte, protože to byl neskutečný showman, byl to formát. Doufám, že si v muzikantském nebíčku užívá pohody a legrace, co uměl sám rozdávat. Ivo Pešák nás opustil 9. května v roce 2011, tak si ho připomeňme s legendárním Jožinem.

0: byl Alex Warren v nočním proudu na dvojce. Už jen poslední vstupenky zbývají na neopakovatelný gala večer k 70. narozeninám Štefana Margity. Uskuteční se už v pátek 15. května v pražské O2 aréně. Přijde Monika Absolonová, Jitka Čvančarová, Bára Hrzánová, Ivana Chýlková, Marta Jandová, Olga Lounová, Gabriela Soukalová a mnozí další. Zkrátka na jednom pódiu zazní emotivní duety, nové skladby i slavné hity v podání těchto výjimečných hostů. 15. května se samozřejmě v O2 aréně bude vzpomínat i na Hanku Zagorovou.
1: Legenda nočního proudu.
2: Vlčky sněhu se na rezavém parpetu zastavili v běhu a vykroužili piruetu. Na věžních hodinách loňský čas zapraštěl anděl z mostu kříž.

0: zvoní a prázdným bytem, z nějž nábytek si zdávno vzal, zní...
1: Halo? Ano, spíte? Řekla jste, abych zavolal...

0: Kdo ví, zda mám odpovědět, když nebe mám na lince, mám jít hledat na internet anebo do kuchařky po mamince, kde mám najít recepturu na to, jak vrátit čas, tak z okna volám, jsem ještě vzhůru.
1: Pojď ke mně.
0: A zítra zás.
1: Halo.

0: Legenda nočního proudu.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

Pátek jsme prožili, sobotu prožíváme, neděli prožijeme, je tady prodloužený víkend. To byl Marek Ztracený, Modlitba za pátek. Od mikrofonu dvojky se 6,5 minuty před druhou hodinou loučí Robin Šalamon. Budu se na vás těšit v pátek 15. května, dnes ve 23.30 s vámi bude Miloš Skalka. Laďte dvojku, stojí to za to. Za chvíli repríza Toboganu

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.

krásné dobré dopoledne vám všem, kteří jste naladili Český rozhlas Dvojka, vám všem, kteří posloucháte Pohodu. Zdravíme vás z naprosto nabitého pražského divadla Hibernia. Začíná speciální dvouhodinový tobogan na počest dámy, která bude slavit své 95. narozeniny. Šetřete tlapky, budete je dneska potřebovat. Když jsem viděl, jaké hvězdy jsou v zákulisí, ještě si dneska zatleskáte. Dámy a pánové, já jsem si říkal, chtělo by to nějaký takový netradiční úvod. Fanfáru, za které by ta dáma vcházela, něco, co by bylo hodno toho, jak jí máme rádi. A proto jsem šťastný, že pozvání sem k nám dnes do toboganu přijal Joška Šmukař se svou kapelou. Pánové, krásné dobré dopoledne. Teď si říkáte, co budou hrát? Mají tam ty housličky, mají tam ten cymbál. Já věřím, že tu melodii, kterou teď spustí, tu byste od nich nečekali. Dámy a pánové, přichází paní Jiřina Bohdalová.

0: Dámy a pánové.
1: No to je nádhera.
0: Dámy a pánové, pro vás rozhlasový přijímačů víc než 800 diváků v divadle Hibernia povstalo, protože dorazila paní Jiřina Bohdalová.
1: Ale tady taky a tam. Já bych vám přála ten pohled. Je to nádhera. Děkuju. Děkuju moc. Teď sednout se ve mně
0: Jiřínko, dokud stojíte, já možná ještě poprosím o světlo na tuto lóži. Mistři světel, kdybyste nám tam malinko posvítili. Teď si sedáváš vnuk, ale jestli bych poprosil toho muže, který je tam vzadu, jestli by mohl vstát. Ano, teď mu to právě přeložili. Jiřínko, poznáte, co to je za muže, který tam je? Bonjour, ça va bien?
1: Ahoj, ahoj.
0: Dámy a pánové, Gérard Depardieu.
1: Ano.
0: Rozumíte tomu?
1: Já. Tak. Kde mám sedět?
0: Tohle to křesílko je vaše, Jiřínko. Co vám objednáme? Máme samozřejmě našeho číšníka, kafičko, vodičku nebo nějakého panáčka drobného.
1: Dělejte, co chcete, ale já jim něco chci říct.
0: Přineste, co chcete.
1: Jo, ano. Ne, já teď jsem potkala, jako se svěřím, že mě potěšil Míra Donutil. No, mu to ohromně sluší. Tak jsem řekla, ježiš, tobě to sluší, že bych bývala jako za mlada měla zájem. Ja? A on pátok jsem ještě nebyl na světě. Takže začátek.